0: Tak, tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A paní Tichý akorát volá, takže dneska bychom to měli míti na tak. Čas pintli, tak bychom řekli hezký večer, pane inženýre.
1: Nápodobně vám i podvážím posluchačům rovněž, pokud už jsou připojeni.
0: Jo, měli by být všichni připojeni, všichni bychom měli být i zapojeni, takže vás tady vítám u komentovaného zpravodajství na svobodném vysílači Studio Karaj, Martin Marcikán a samozřejmě náš host, inženýr Jaroslav Tichý. Koukneme se tedy na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a taktéž na iránský konflikt. Informace z USA budou jako páté téma a novinky odinut jako šesté a dokončit bychom to měli zajímavostmi z domova. Pak bychom se měli kouknout na tematické okénko a neb směrem k rozpadu Německa. Nuž, pane inženýre, přenechám vám první zprávu, protože já tu druhou tady musím otevřít a dohledat pak.
1: Není těch zpráv tentokrát až tolik, ale řekl bych, že jsou zajímavé, jinak teďka když jsem se připojoval, tak jsem teďka viděl nějakou novou, to jsem nestačil zařadit, nějaký masivní útok Iránu na raketový na Izrael. Pokud to v průběhu teďka pořadu stihneme, tak se ještě na to podívám a ještě bych to o to rozšířil. Pojďme teda aj na věc. Pojďme se teda podívat nejprve na tu situaci, jak vypadá teda v Rusku. Tam je to s otazníkem, tedy konec blokády Krymu. Hovoří se o tom v té souvislosti, ono to úplně není, ale hovoří se o tom v té souvislosti, že Rusové mají nějaký nový miniradar, který uloví zákeřné sršně už na 15 kilometrů. To znamená, že ten radar už je schopen ty bezpilotníky už jaksi zaregistrovat a zřejmě i lovit tedy, sestřelovat tedy na 15 kilometrů. Takže mají kompaktní radar tedy pro jejich včasnou detekci, a zřejmě u toho budeme mít i nějaké zařízení teda na to sestřelování. Takže tady, jak víte, tak v těch posledních týdnech se objevily ty záběry těch vypálených vozidel na té dálnici R280 Novorossiya. To je právě na ten Krym, ta dálnice. A tam jsou každých několik set metrů, tak tam byla vidět zničená vozidla a podobně. A ty ukrajinské ozbrojené síly používají ty drony vyloženě s cílem přerušit zásobování Krymu, vyvolat paniku, narušit tu rostickou sezonu a podobně. Oni dlužno říci, že oni útočí na cíleně jako na civilisty, někde dokonce napadají a to nejenom tam, i normální běžné autobusové linky. A podle Military Chronicle, tak řidiči odmítají přepravovat palivo po dálnici A291 Tavrida. A to je i za odměnu 200 000 rublů za jednu cestu. A radši teda jezdí na ty méně pohodlné a výrazně delší cesty, protože tato je také bývá jako pod útokem. Jako je problém v tom, že jako doposud se s tím ještě Rusové nebyli schopni vyrovnat. My se k tomu dostaneme dál i v souvislosti s pokusy tedy o útok na Sankt Petersburg teďka v průběhu toho Světového ekonomického fóra, ale to bude až v další části. Takže ještě se vrátíme tady k tomu, tak ten radar říká, že detekuje ty nepřátelské drony na vzdálenost až 8 kilometrů a bez pilotní prostředky s pevným křídlem a vyčkávací municí na vzdálenost až 15 kilometrů. Takže tolik tedy, a jinak teda ten posádkám těch protiletadlových dronů Jolka i běžným jednotkám protivzdušné obrany poskytují údaje pro zaměřování v reálném čase. Takže tolik teda k té první zprávě. Pojďme dále.
0: Druhou máme a Petrohrad. Zahájení Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu se účastnilo více než 130 zemí. Takže v Petrohradu se na Mezinárodním ekonomickém fóru, konaném právě v těchto dnech, setkávají ústřední delegace z globálního jihu. Zastoupeno je tedy více než 130 zemí se silnou přítomností Afriky, taktéž Blízkého východu a Asie. A diskusí se účastní i evropští úředníci a zástupci také americké podnikatelské komunity. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum otevřelo tedy své brány už 3. června za významné mezinárodní účasti. Tak, tady má, to máme zdablováno. Cíl Moskvy je jasný, tedy učinit z fora platformu pro ekonomický dialog zaměřený na konkrétní partnerství a novou globální rovnováhu. Veletrh tedy zůstává hlavní každoroční ekonomickou akcí v Rusku. Združuje politické vůdce, manažery firem, investory a odborníky, aby tedy diskutovali o hlavních transformacích globální politiky a hlavně tedy ekonomiky. Od roku 2005 se ruský prezident fora pravidelně účastní, což potvrzuje jeho význam pro ekonomickou a institucionální agendu země. A letošní téma to má název Pragmatický dialog, cesta ke stabilní budoucnosti. A prý tedy vystihuje ducha tohoto ročníku. Nuž a Kiril Dmitrijev, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro hospodářskou mezinárodní spolupráci a ředitel Ruského fondu přímých investic, od samého začátku zdůraznil touhu spojit země připravované, tedy postupovat vpřed na základě hospodářského partnerství a také konkrétních projektů. Toť vše.
1: Já, jestli k tomu mohu, tak bych tomu něco málo dodal. Já jsem sledoval část toho projevu Vladimíroviče Putina a z toho mi vychází jedno. Když to srovnám s tím Západem, tak a to není o nějakém velebení kohokoliv, tak tady se hovoří o tom a na tom fóru obecně, co se bude budovat, jak budou spolupracovat, jak se budou propojovat jaksi z hlediska té spolupráce kontinenty. A na druhé straně akorát vidíme, jak se bude útočit, zadržovat, ničit a tak dál. Vnímají to lidé ten nebetyčný rozdíl vůbec? Já si myslím, že není od věci jim to

0: Setkávám se s tím dost často, že tyto věci lidé prostě nemají srovnané v hlavě. Stejně tak jako další záležitost, že tady, když se třeba mluví o gesaře, o dalších věcech, ano, a ta reset value, ta měna pokrytá zlatem a tak dál, ano, ale to může být u suverénních států. A jsme my suverénní stát? No nejsme. Tak jako co chceme. Takže nejdřív musíme být suverénní stát a pak jako můžeme chtít jako tyto věci jako dál, obráceně to nepůjde. A to je prostě potřeba si uvědomit. A to je zase jsme u těch souvislostí, u té kombinace těch podmínek vnějších a vnitřních. A i na těch vnitřních je prostě potřeba zapracovat. A to se tady týká lidí. Takže tolik teda tady k tomu. Pojďme dále asi. To bych měl teďka mít asi já. A ta třetí zpráva také se týká Petrohradu. A je tam hovořeno o tom, že vlastně ten mainstream velmi často, že tam prostě plaští lidi, záměrně tam dává zprávy, jako že Petrohrad hoří a tak dále a tak dále, a že teda tam jsou ty drony a tak dále, jak tam útočí masivně a podobně. A tady vlastně jde o lži, kavárny jsou tam plné lidí, v obchody a tak dále, že o katastrofickém útoku ukrajinských dronů na Petrohrad, tak to je v podstatě vyloženě dílem tedy desinformační služby. A to je teda jedna, která při té takzvané banderovské rozvědce. A já si myslím, že jako rádi to převezmou i někteří na západě, když už jako nic jiného nemohou. A tato fóra jsou, ta ekonomická, jsou skutečně produktivní, ale oni jsou produktivní ve smyslu, jak jsem říkal, toho, co se dělat, jak mírově spolupracovat. A ne jak jako válčit. Takže to jsou síly, kterým to prostě jak se vadí tedy. No, takže tady jako třeba se uvádí i třeba příklad na Slovensku, kde teda média, která teda nekriticky přebírají, ta mass media, některé ty informace o těch ukrajinských mass médií, tak to pak podle toho vypadá, takže je to tam potom líčeno úplně jako jinak, než to ve skutečnosti tedy je. Já tady do těch detailů se pouštět nebudu, protože to by asi nemělo smysl. Řekněme si to asi v té další zprávě, takže předám slovo.
1: Tak, další zprávu máme tady. Je to ze včerejška. Podle ruského ministerstva obrany prostředky protivzdušné obrany, tedy během posledních 24 hodin se střelili nejméně 911 dronů vypuštěných ukrajinskými ozbrojenými silami. Mimořádně vysoký počet nasazených tedy dronů ozbrojených sebranky Ukrajiny sám ukrajinský diktátor Zelenský vysvětlil jako snahu donutit Rusko k časově neomezenému příměří za podmínek Kyjeva. Hlavní úder přitom směřoval právě na Petrohrad a Leningradskou oblast. Dříve už se objevily také zprávy o pokusu OSU, tedy zaútočit na Kronštadt, kde se nepřítel opět pokusil zasáhnout tamní námořní závod. Neexistují však žádné videozáznamy dokládající, co bylo zasaženo, ani zda k zásahu vůbec došlo. Ukrajinská tvrzení o účinnosti dronových útoků na Kronštadt se opírají výhradně tedy o skutečnost, že vjezd a výjezd z města byly na krátkou dobu zablokovány. Tak, ukrajinské síly v poslední době výrazně zvýšily tedy frekvenci vypouštění dronů v severozápadním Rusku, nebo asi na území severozápadního Ruska spíše, a objevují se zprávy o dopadech trosek sestřelených dronů v Lužském, Volosovském a Lomonosovském okrese a tak dále, a to už asi necháme. Útok je zřejmě načasován právě ten probíhající Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a na prohlášení ruského vedení o technologickém pokroku země. Za zmínku stojí, že nepřítel v poslední době soustavně tedy zesiluje útoky na objekty spojené s ruským námořnictvem, konkrétně právě ten Kronštadt, a infrastrukturu podél jižního pobřeží Finského zálivu.
0: Já jsem jenom chtěl dodat nebo upozornit tady na jednu věc. Podívejte se, to je, ty útoky jsou koncentrované vždycky, když je nějaká příležitost. Když to bylo 9. května, tak na 9. května teď Mezinárodní ekonomické fórum, tak jako na něj. Kdyby byly na té Ukrajině chytřejší, než jsou, tak jako tohle dělat nebudou, protože

0: svědci o nich udělal svůj obrázek. On tam má totiž své lidi, své zástupce. Takže oni se, to není jenom, že oni útočí snad jako na Putina, oni útočí i na ty lidi z těch jiných zemí. To je prostě potřeba si uvědomit. Jako prostě pokud trošku přemýšlejí, ale možná, že bych to chtěl moc. Ta další zpráva hovoří o tom, že Evropa, že dostala ránu, Putin prostě zavřel kohoutek. Zdraží letenky, ruší se lety, Brusel tedy rozhazuje, rukama je překvapen. A jde o to, palivový kohoutek byl uzavřen. Takže Evropská unie už kvílí a je to zrovna uprostřed turistické sezony. Takže Čína je také dokonce ohromená tím překvapivým tahem, byť samozřejmě jí se to z hlediska dodávek netýká, ale je překvapená tahem, který teda Rusko připravilo Evropě. A když něco Evropa čili vážné energetické krizi v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, tak prezident Putin jednoduše přistoupil k tomu, že uzavřel palivový kohoutek, takže tím se to ještě jakoby znásobí. A tady podle Bajahau, což je zase nějaký pátek, který neznám, tak jsou v souladu s nařízením ruské vlády vývozy leteckého paliva pozastaveny až do konce listopadu. To znamená, že v Evropské unii brzy vypukne skutečné peklo, je turistická sezona a právě v tomto období dosahuje poptávka po leteckém palivu svého vrcholu. Já tady nechci být zlomyslný, ale jako je možné, že do toho Turecka nakonec pojedou všichni buď autem, nebo i od nás na ten summit, anebo možná že nepoletí nikdo a pojedou tam vlakem nebo něčím, protože jestli nevíme, jak to bude teda tady s těmi zásobami. No uvidíme. Putin uzavřel palivový kohoutek a evropské země už jsou rozhořčené. A teď je otázka, jaké budou teda ty důsledky toho rozhodnutí Kremlu pro Evropu. Musí se počítat s tím, že ceny paliv porostou ještě výše, ceny letenek budou také, typu také nahoru, počet letů se sníží, ale to je jako prostě problém Evropy a těch evropských společností a těch evropských vlád a to je prostě potřeba, aby toto si ty evropské společnosti řešily tady s těmi svými vládami. Takže Evropané, kteří si zvykli letat za levné palivo, tak budou muset nyní platit nové účty, tedy pokud vůbec, protože pokud bude zavřen kohout, tak nebude co platit, protože se nic nebude dodávat, žádné palivo. V každém případě ta letní sezona, která měla turistickému průmyslu přinést miliardy, tak je ohrožená a hrozí, že se změní v katastrofu. Takže ty letecké společnosti už nyní sčítají ztráty, politici bezradně krčí rameny, no ale to přece musí s tím počítat. takže jde vlastně o promyšlený tah, který jasně ukazuje, kdo kontroluje energetické toky a ten, kdo je kontroluje, také určuje pravidla hry. A Evropa si sama zvolila cestu sankcí a konfrontací a nyní sklízí plody vlastní politiky. Takže Putin jim pouze připomněl, že bez ruských zdrojů je evropský komfort pouhou iluzí. To je od začátku je to o tom, kdo má otlučenou hůl a kdo má otlučené záda. Když ten jeden toho druhého toho holí do těch zad tluče, tak kdo má otlučenou hůl a kdo záda. Já mám pocit, nebo ne pocit, ale jistotu, že my jsme s těmi otlučenými zády. Takže tolik tady k tomu, pojďme asi dále.
1: Nuž, dále se koukneme na Rusko, které prý odpovídá na terorismus nejtou smrtící hypersonickou předností. Je to z Infobrix, tak se na to jdeme kouknout. Tisíce vojáků NATO byly prý zneškodněny na Ukrajině okupované NATO. V prosinci loňského roku bývalý důstojník SBU a whistleblower Vasilij Prozorov uvedl, že od 24. února právě roku 2022, což je tedy start SVO, bylo zabito nejméně 10 000 zahraničních kontraktorů a žoldnéřů. Posledních několik dní přineslo tedy masivní eskalaci dálkových úderů na obou stranách ukrajinského konfliktu organizovaného ze strany NATO. Režim v Kyjevě, podporovaný americkými technofašistickými korporacemi, zabývajícími se umělou inteligencí, podnikl četné útoky na civilní cíle po celém Rusku a kromě teroristického útoku na studentskou ubytovnu ve Starobělsku, při němž bylo zabito a zraněno téměř 100 teenagerů, došlo 3. června k dalšímu útoku. Dron zasáhl tedy autobus na trase Moskva-Simferopol, Viana Kyjevu v Doněcké lidové republice, přičemž zabil a zranil přibližně 20 civilistů. Tam byli zabiti, myslím, 4 v tom autobuse. Z nich nejméně 8 bylo v době psaní tohoto textu už mrtvých, tak nevím, teď je tady zase 8. Tak uvidíme. Autobus byl tedy v pohybu v časných ranních hodinách a v okolí se nenacházely žádné vojenské prostředky ani zařízení, což znamená, že neonacistická junta podporovaná NATO vozidlo záměrně zaměřila. Takovéto teroristické útoky se staly tedy běžnými, ale mainstreamová propagandistická mašinérie se je snaží bagatelizovat, ignorovat nebo dokonce zcela popírat. Ruská armáda to však nedělá. A proto nadále zvyšuje frekvenci odvetných dálkových přesných úderů na různé cíle po celé Ukrajině, která je okupována NATO. Kreml okamžitě odpověděl vypuštěním tedy stovek dronů a raket. Kromě likvidace sil kyjevského režimu Moskva také zajišťuje, aby personál NATO, který tyto teroristické útoky řídí, dostal svou dávku hypersonické svobody a demokracie. Ruští představitelé vyloučili možnost, že by útok byl náhodný a komisařka pro lidská práva Jana Lantratovová prohlásila, byl to odporný, úmyslný a nelidský zločin proti nebojujícím osobám. Neexistují žádné vojenské cíle, které by mohly ospravedlnit prolévání krve civilistů. Neexistují žádné argumenty, které by mohly zbavit odpovědnosti ty, kteří vydávají a vykonávají takovéto zločinné rozkazy. Text je samozřejmě ještě delší, je to závažná situace, ale musíme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že to Světové ekonomické fórum Petrohradě se skončilo, to je zpráva ze 7. čili dneška, a s tím, že teda to bylo jakoby pod největším náletem tedy dronů za celou válku, nicméně hovoří se o tom, že 144 dronů bylo sestřeleno nad Leningradskou oblastí, že dokonce bylo evakuováno asi 600 lidí, ale prosím vás, Leningradská oblast není samotný Petrohrad, ten tam sice také patří, ale jako ne tam tedy. Takže ono teda to Petrohradské fórum skončilo tedy 6. přesně, abych byl. Ty vzdušné útoky těch dronů ještě pokračovaly. Na ty cíle v té Leningradské oblasti byly sestřelovány. Někde byly následky, například v objektu ministerstva obrany v Balšoj i Žohře, kde teda tam byl požár tedy v objektu ministerstva obrany následkem útoku dronu. Dál jako také se evakuje vesnice Balša, Žohra a Borky v Vyběženském okrese. Ale v celku jaksi nic vážnějšího tam nebylo. Podle šéfa té leningradské oblasti utrpěli při útoku dronů 4 místní obyvatelé zranění, kteří vyhledali lékařskou pomoc, jeden byl hospitalizován na životech, jaksi nikdo na pať pámu postižen nebyl. Takže asi tolik. Asi 390 lidí z těch 600 evakuovaných bylo umístěno do centra dočasného ubytování. Ostatní odešli příbuzným, takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdem se kouknout ti dále. Válečné prohlášení z Moskvy a nezáplava ruských postupů na 5 klíčových frontách. Tlak na Donbas, tedy ruský postup na Konstantinovku a okraj Mirnogradu. Tak, ofenzivní operace ruských sil podél frontové linie na Ukrajině je v plném proudu, přičemž nejnovější informace z bojiště rána 7. června, tedy dnešní, zaznamenávají významnou mobilitu a postup ruských jednotek na 5 různých strategických osách. Takže tady Kupianská fronta, tam tlačí bránějící se ukrajinské síly, osa Konstantinivka, ruské síly postupují tedy uvnitř osady ve snaze prorazit ukrajinskou obranou linii. Směr Pokrov, Mirnograd. Ruský postup je zaznamenán v okraji vesnice Vilné, což zužuje kordon kolem centrálních ukrajinských logistických opěrných bodů. Na záporožské frontě ruské jednotky dokázaly získat území a postoupily v oblasti Malatochamčka, která byla epicentrem prudkých střetů, a na severní frontě v Sumské oblasti, takže na okraji tedy Červoná Zoria, probíhá ruský postup, což potvrzuje, že Rusové pokračují i na severní hranici, když nutí Kyjev rozbít své síly. Následující hodiny jsou označovány nebo považovány za kritické, protože ukrajinská strana se snaží reorganizovat své obranné pozice a zkrotit novou vlnu ruských útoků, zatímco vyčerpávací válka pokračuje bez přerušení. A velmi ochotný slib pomůže Zelenskému pokračovat ve válce proti Rusku, tak to nevím, co tady je, sešla se nám tady šňupací partička Macron, Starmer a Merz se Zelenským v Londýně, bla, bla, bla, setkání jim pomůže pokračovat ve spolupráci a koordinovat podporu Ukrajině a rostoucímu tlaku na Rusko, bla, bla, bla, který čelí vojenskému, ekonomickému a strategickému selhání tím, že neúspěšně trvá na frontové linii krvavé války. Tak, nož, to tě asi.
0: Tam k té Konstantinovce je potřeba si říct jednu věc. Ta patří k těm pevnostním městům a pojem dobytí, k čemu se schyluje, k tomu si hned jako něco dál řekneme, tak už tam zbývá z té pevnostních měst jenom Kramatorsk a Slaviansk. A pak už je to volnou rovnou stepí, je to až do Kyjeva. Tam už pak nic není. Pojďme se, to jenom jako pro informaci, pojďme se teda podívat na ten, jak to teďka vypadá dál v té Konstantinovce. Tam Rusové obsadili téměř celé město a je to, jak bylo řečeno, poslední pevnost před Slavianskem Kramatorskem a ve městě zůstaly jenom malé ukrajinské skupiny, které jsou postupně likvidovány. A tady vlastně jde o to, že zase ty boje tam zuří asi ve všech čtvrtích města. Ty malé skupiny těch ukrajinských vojáků a žoldáků jsou tedy postupně likvidovány. Údajně je zpráva, že jim někde jim dali asi koridor, aby odešli asi 400 metrů široký, jestli chtějí tak jako ať odejdou, ty Ukrajinci. Jak to dopadlo, zda někdo odešel nebo neodešel, nevím. To jako nevím. Faktem je to, že ty analytici poukazují na to, že ta situace té Konstantinovce, že připomíná silně bitvy v tom Mirnohradu a Pokrovsku, kde tedy ty Rusové zdecimovali ty ukrajinské jednotky pořád na menší skupiny, až došlo k úplnému zroucení těch obrany a úplnému zničení, čili že jdou v podstatě podobnou taktikou. Tady ještě k tomu jedna zpráva, já teďka předám slovo, ta se to ještě také týká, protože tam šlo vlastně, oni vlastně si takhle Rusové pomohli zase překvapivým útokem, a předám slovo.
1: Tak, ano, počkat, překvapivý útok zde, ne, počkat, tady, v Konstantinovce, který obklíčil město, Ukrajinci dostali termín k odchodu s tím, že právě tam je ten 400 metrů široký kordon volný k odchodu, jinak budou tedy OSU, ozbrojená sebranka Ukrajiny, bude obklíčena a vyhlazena. Je to zpráva taktéž z dneška, tedy 80% ukrajinského pevnostního města je v obklíčení. Ukrajinský důstojník brigády operující tímto směrem oznámil už včera, že ruské síly nedávno provedly ofenzívu podporovanou obrněnými jednotkami, která efektivně obklíčila Ukrajince jako kleště, kteří jsou v nebezpečí úplného zablokování. Moskva taktéž včera navrhla právě uzavřeným ukrajinským vojákům a žoldákům z USA, aby opustili město tím koridorem, zatím tedy není známá reakce ukrajinského velení v Kyjevě a to, co říkají uvězněné síly na místě. Ukrajinský velitel regionu uvedl, že ruské síly se pravděpodobně snaží dostat k dálnici H20 Konstantinovka Kramatorsk, to už jsme tady měli, aby obklíčili ukrajinské pozice v té první, tedy Konstantinivce. Současně tedy ruské síly nedávno postupovaly směrem ke Slovjansku, asi to má být Slaviansk, přičemž ukrajinská zpráva uvádí, že teprve včera, 6. června, obsadili oblasti jihozápadně od druhého mocného pevnostního města. Posun na Slaviansk provedly pak jednotky ruského 3. armádního sboru a to je vše, co k tomu tady je.
0: Jenom nerozumím jedné věci, pokud jim dali možnost odchodu, tak se divím, že ne do zajetí, ale prostě k odchodu, protože oni se odejdou, tak budou válčit znova, že jo? Ty, co odejdou, pokud jako odejdou tak, jako svobodně, tak budou válčit znova, takže tomu jako nerozumím, protože to jako nemá jako nějak jako moc logiku, no ale nebudeme jim do toho mluvit, nebudeme jim radit, od toho tedy nejsme. A pojďme teda dále a další zpráva, když už se posuneme do Kyjeva. A tam první zpráva je, že Kill House, čili vlastně zabíjecí vražedný dům Azova, byl spálen, kdy Rusové tedy zničili výcvikové centrum pro nejzkušenější piloty teda těch bezpilotníků. Takže a ta Azovská brigáda tady s tím působila Rusům značné ztráty a značné zničení vojenské techniky. Tam je hlavně známý ten oddíl toho Maďára. No, to není ten, prosím vás, ten maďarský Maďár, to je jiný Maďár. Jo, takže ty s tím byly jako nejznámější, takže to je výcvikové středisko nazývané Kill House, tak bylo tedy v Kyjevě, tak bylo zničeno. To je zpráva už ze třetího a hovoří se, že to bylo zničeno při včerejším útoku ruským, to znamená druhého. Asi jste viděli na videích prostě ty dva dny toho bombardování Kyjeva a mohu vám říct, když to tam bombardovali těmi 3-tunovými bombami, tak to teda bylo něco, to bylo hrozný, to byly teda záblesky a tam se taky viděl nějaký velký výškový dům. Pak když se to rozplynulo, tak už tam nebyl, že? A podobně. Jo. Takže takto. Pojďme asi dále. Tady jako hovoří o tom, že to byl vojenský cíl vysokého významu, to jako určitě ano. Takže jinak ty operátoři teda té Azovské brigády jsou považováni za nejschopnější a nejefektivnější a způsobují Rusům těžké ztráty, takže to je snad ještě jako na dodátek. Takže pojďme dál.
1: Ach, co tu máme? Ohnivé peklo rozdrtilo Kramatorsk, 4 brigádů OSU schořily prý zaživa, skupina jich likviduje obránce ohnivým valem, FAB bomby a dělostřelectvo. Právě prý katastrofa ukrajinských ozbrojených sil v této oblasti přiměla Šňupanského, tedy aby se osobně obrátil na Putina s žádostí o jednání. Podle zpráv přicházejících z bojiště vytlačují ozbrojené síly Ruské federace ukrajinské vojáky z Raj Alexandrivky a ve střední části vesnice likvidují ruští vojáci ukrajinskou pěchotu, ukrytou ve sklepech pomocí protitankových min. Zbylí obránci vyčkávají svému osudu, asi tady má být. To je jednoznačný příznak, tedy ochromení obrany. Rychlejší postup brzdí především tedy Maďárovi ptáci asi. Jednotky skupiny vojských již přerušily zásobovací trasy obránců jižně od vesnice a postupně obsazují dominantní výšiny a tlačí se směrem k Jurkovce, vzdálené přibližně 12 km od Slaviansku. Cituji. Rusové aktivně nasazují útočné drony typu Molnia 2, taktéž těžké dělostřelectvo a další palebné prostředky. To píše ukrajinský vojenský bloger Muchnoj a dodává, zároveň je zaznamenávána tedy intenzivní činnost namířená proti logistickým trasám v Nikolajevce. Hlavní tlak v tomto směru zase na Starodubovku není vyvíjen ani tak přímými útočnými akcemi, jako spíše systematickým využíváním dronů, dělostřelectva a letectva. A teď je toho tady ještě 3 stránky, tak to asi stačí.
0: Půjdeme dále, ono těch událostí je opravdu hodně. Tady jedna zpráva hovoří o tom, že Rusko zničilo arzenály NATO v Oděské oblasti. To je jako první záležitost, takže je tam zase zničena přístavní infrastruktura v Oděse a v Ilječevsku, to je také přístav. A tady byla vlastně tedy, to jsou vlastně 2 největší námořní přístavy, teda, které zůstávají ještě pod kontrolou toho kyjevského režimu v té kyjevské oblasti, to znamená Oděsa a Ilječevsk. A tady vlastně bylo zaznamenalo několik tedy desítek úderů na objekty se zvláštním režimem. A tady ta analýza teda těch výsledků ukazuje, že ruské rakety a vyčkávací munice zasáhly sklady, kde byly uskladněny západní zbraně a munice nedávno dopravené po moři. Já tady k tomu jenom jednu věc, možná, že to nejde, ale jak si vyjadřuju překvapení nad tím, že dávno ty Rusové tu Ukrajinu neodřízli od moře. Možná, že to nejde, ale jako tudy jsou jako zásobováni a teď jako snad my se k tomu dál dostaneme, tak zřejmě se to teďka teprve uskuteční. V každém případě nejsilnější palební úder byl soustředěn na přístav Iličevsk, kde nepřátelské bezpilotní systémy a zahraniční specialisté zřídili servisní základny a k překonání místních systémů protivzdušné obrany nasadil ruské vedení mohutnou vlnu vyčkávací munice Garand 2 a odborníci odhadují jejich počet přibližně na 50 kusů a hustý útok dronů kamikadze zcela zahltil nepřátelské radarové kanály a způsobil kritické poškození skladů. Takže pak tam teda na těch objektech byly četné řetězové exploze. No, to je jako jedna z těch zpráv, které tam byly. Další zprávy tam hovoří o tom, že silné exploze a přesné zásahy byly zaznamenány na vojenských objektech, opraváranských základnách a skladech v Poltavě, Dněpropetrovsku, Zelenogradu, Sumach, Černigovu, v Krivém Rogu a v Charkově. Takže vidíte, že to bylo zřejmě udělané jaksi plošně a hovoří se dokonce i o sérii přesných úderů na klíčová železniční a logistická zařízení v Žitomirské oblasti. A hovoří se také o bojích na linii Guliaj-Pole střety na Dněpru a proražení Donbaského vybyšku, obklíčení Dobropivě a městské boje v Konstantinovce, o těch už jsme hovořili. Jsou tam i další útoky tedy i na Kyjev. Takže konkrétně ty útoky na železniční a palivovou infrastrukturu kyjevského uzlu. Takže tolik tedy opravdu ve zkratce, protože těch zpráv je jako opravdu hodně a jenom abychom vás, vážení posluchači, nezahltili detaily. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme, že prý Oriešník už není favoritem. Kyjev se prý otřásá pod údery super zbraně a zda Litva byla opuštěna USA, tak se na to jdeme kouknout. Střely totiž Zirkon zasáhly jenom Ukrajinu dvojitým úderem. Nepřítel nepočítal se specifiky hypersonických raket. Elita odmítá jít iránskou cestou a zda opustili USA Litvu. Poprvé od roku 2019 dochází totiž ke stahování amerických vojáků. Nuž, takže útok na Kyjev, to už je z noci na 2. června, představoval první rozsáhlé nasazení střel Zirkon. Podle ukrajinského letectva bylo na hlavní město vypáleno 8 raket tohoto typu. Žádná z nich nebyla protivzdušnou obranou zachycena. Soudě podle záběrů, které se objevily na internetu, se protivzdušná obrana o zachycení Zirkonu pokusila, avšak výsledek byl překvapivý. Protože je Zirkon hypersonická střela, interceptor vypuštěný proti ní ji nejenže nedohnal, ale dopadl na totéž místo jako ruská zbraň. Na místo zachycení tak došlo tedy k dvojitému zásahu. Kyjev se zachvěl před ruskou superzbraní. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jen v Kyjevě bylo přesnými údery zasaženo 10 objektů vojensko-průmyslového komplexu, mimo jiné elektronický závod speciálních konstrukčních kanceláří Spektr a společnost Ukrspekt Export. V hlavním městě Ukrajiny byla zasažena také 3 území náborových center, TCK, že ano, která zajišťují nábor nových mobilizovaných. Podstatné je, že tato série masivních úderů teprve začíná. Šňupanský může žádat o další dávky zbraní, jak chce. Faktem však zůstává, že kyjevský režim přichází o průmysl, logistiku i tedy zdroje. A teď je toho tady ještě iránská cesta, co tady je? Je toho tady ještě hodně. Vzpomenu, že to, co se uvádělo jako ty údery, že ano, na Kyjev a další, pan Pěkin to teď měl, včera jsem to načítal, máte to v archivu, tak všichni mluvili o tom, že tam zahynuli na ukrajinské straně 3 lidé a dokonce pak sama ukrajinská strana přiznala, že zahynuli ty 3 lidé právě v nepřesnosti protivzdušné obrany Ukrajiny, kdy je zasáhly právě ty střely, které měly zachycovat, když tak ty zirkony nebo cokoliv jiného, tak takhle došlo k usmrcení těch 3 lidí. v Kyjevě a v okolí. Britské tanky na hranicích, média informují o stahování amerických vojáků, tedy z Litvy. Více než 1000 příslušníků americké armády spolu se svojí technikou a výzbrojí opouští Pobaltskou republiku. Oficiálním důvodem je dokončení mise a rotace personálu, avšak bezprostřední plány na nahrazení odcházejících jednotek zatím neexistují. To je důležité si uvědomit. A prý zda budeme muset sestřelovat Starlink. Bylo ráno tedy 3. června bylo poznamenáno útokem OSU na civilní autobus, tedy na té trase Moskva-Simferopol, to už jsme říkali. A samozřejmě si ruská strana uvědomuje, že všechna ta komunikace navádění probíhá přes Maskovo Starlink. Dámy a pánové, jak se Maskovi spí, když i přes Starlink samozřejmě byly navigovány ty drony na Starobělsk, na tu kolej, gymnázia, že se s tím zabíjejí mladí lidé.
0: Otázka je taky, jak se bude spát, a mu to Rusové se střelejí, protože už jako jasně řekli, že to udělají. Protože ty Ukrajinci vlastně, ty jejich bezpilotníci jsou vlastně naváděni přes ten Starlink a jako s vysokou přesností. Takže tam vlastně do toho americká strana vlastně je přímým účastníkem toho válčení. Takže tam jako něco musí, tam jako musí něco nastat, a to ještě nemluvíme ani o tom, zase, že jim zase schválili další pomoc a podobně. A přitom vyzývají Rusko, aby zastavilo boje. To je jako prostě tohle, když jako rozumí člověk čte, tak si řekne, ty se musí pomátnout. A oni to také dělají a dělají to, podívejte se i s tím Iránem. Oni na jedné straně chtějí jaksi mír, že jedna budou, když ty tam pošlou vyjednavače, tak je pro jistotu zabijou, a když je nezabijou, tak aspoň teda mezi tím udělají někdy nějaký, zase nějaký útok. Prostě tohle není normální. Takže tohle jako opravdu potom s takovými to protivníky jako jednat je opravdu velmi složité. Já ono z toho nevím, jaksi se nevymyká ani ta další zpráva, která se týká jednak teda toho dopisu, který poslal Zelenský prezidentu Putinovi, kde teda na jedné straně urážky, na druhé straně jakýsi pokus o mír, pak zase vyhrožování, a to všechno prostě v jednom dopise, to nemůže jako napsat příčetný člověk toto. Pak mu zase navrhuje osobní setkání k ukončení konfliktu a určování budoucnosti vzájemných vztahů za účastí mezinárodních prostředkovatelů a tak dál. Tak jednak už Zelenskému nikdo nevěří, a jednak jako Zelenský dneska není pro někoho partner. A ten prezident Putin, mám pocit, že dokonce při nějaké tiskovce na tom mezinárodním ekonomickém fóru, to tam těm novinářům se ptali jako na jeho reakci na ten dopis, tak on jim to tam řekl. On to tam řekl jako zcela jasně, že prostě by to ani nemělo smysl, protože nemůže dělat nějaké dohody s někým, kdo není už oprávněn za tu Ukrajinu jednat, což je případ Zelenského toto. A to už dlouho, už je 2 roky, už má 2 roky, 2 roky už je mimo prostě svůj mandát. Takže to je toto jako jedna, toto je jedna záležitost. Reagují na to i Ukrajinci, obyvatelé Oděsy, ty se obrátili na Putina s tím, aby ho zasáhl vším, co létá. Takže hovoří o taktických jaderných zbraních, mobilizaci a tak dál. Teď se ještě do toho promítá zase dále zase jakýsi oligarcha, který by zase co si měl zprostředkovávat. Víte, to je tam také jako opravdu složité, protože tam složité jaksi vztahově. A samozřejmě takový zprostředkovatel, jako je Abramovič a podobně, který zase tím pádem zase znova ve hře a podobně, no tak to jako opravdu asi není ten pravý, který by mohl jako něco takového vůbec jako dělat, jo, to jako opravdu ne. Že Moskva určitě nepotřebuje prostředníky toho Abramovičova ražení, to jako opravdu ne. Takže tolik teda tato zpráva kombinovaná, kterou přinesl TASS, RIA, Reuters, AP a další tedy, jo, takže je to tedy zpráva skutečně jako podložená, No a jako opravdu, když to vidíte, tak tady prostě ta, je jasné, že ta americká strana je pod mnoha tlaky a nemají žádnou pořádnou koncepci. A kdyby něco měli, tak jako dneska je mají a zítra pod těmi tlaky to stejně změní. A to zase ještě dál řekněme se dostane k těm Spojeným státům. Takže tady je to opravdu jako složité. A když chcete jako něco řešit mírovou cestou, tak tomu musíte mít partnera, jednak schopného vůbec jako takového jednání a druhého ochotného nebo připraveného se o to mír, o ten mír usilovat. Je otázka, jestli jedno i druhé mají, já mám pocit, že nemají v těch Američanech teďka, v těch, co se tam teďka prezentují, tak nemají ani jedno, ani druhé. Pojďme dál.
1: Tak, jdeme se kouknout. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny poukázal na dost velký počet denních bitek, nebo bitev asi tady má být, to je ze slovenčiny, a informoval, že v průběhu dalších, nebo předcházejících asi to má být 24 hodin, na frontách došlo ke 269 ozbrojeným střetům. Ruská armáda pak podnikla jeden raketový a 96 leteckých útoků. Použila jednu raketu, no tak to nevím. 295 naváděných bomb, to jsou ty FAB a 10 000 dronů kamikadze. A tady jsou furt počty, to nikoho nezajímá. Tak, co se tady kouknem? Tak, upozornili tedy ukrajinští zpravodajci, že ruská armáda se už dostává do města Konstantinivka v Doněcké oblasti, to už jsme tady měli, a obrana města je čím dál tím nejistější. Cituji, vojenský zpravodaj Mučnoj přizvukuje, že ruská armáda zintenzivňuje útoky na pozice a techniku ozbrojených sil Ukrajiny, hlavně tedy ve čtvrtích Novnikolajevský a Nachalovka, kde zůstává logistická situace mimořádně těžká, jakákoliv dodávka a pohyb asi pěchoty jsou výrazně komplikovány. Rusové přitom systematicky zasahují trajektorové průchody, dopravní uzly a obrané oblasti města leteckými vysoce výbušnými bombami, aby zničili infrastrukturu a destabilizovali obranu, protože ve zříceninách je těžké přemysťovat vojáky a techniku. S tím, že ještě uvádí, výsledkem je, že obrana Konstantinovky se postupně stává nejistější. V důsledku neustálé infiltrace nepřítele a logistických těžkostí nadobývá situace tedy charakter slepé obrany, kdy se nepřítel může potenciálně objevit téměř tedy v jakékoliv části budovy, citovali Mučného tedy ukrajinská média. No, Charkov taky se řítí a další. To asi necháme.
0: Já tady mám ještě jednu poslední zprávu z Ukrajiny, která hovoří o tom, že Ukrajina připravuje ženy na partyzánskou válku. Slyšíte dobře. To je zpráva dneška. A říká se v ní, že v posledních měsících se začínají objevovat nenápadně, avšak zcela výmluvné známky změny ve způsobu vedení konfliktu na Ukrajině. A nedávné zprávy naznačují, že ukrajinská teritoriální náborová centra zaměřují své úsilí na výcvik mladých žen, a to už od 16 let, v metodách partyzánské války na území kontrolovaných ruskými silami. Tato skutečnost zůstává západními médii zcela ignorována, ve skutečnosti však odhaluje vyčerpání mužské populace Ukrajiny a její neschopnost nadále udržovat útočné operace. A správným řešením by bylo přiznat, že země už není schopna bojovat, a podepsal kapitulaci. Režim se však místo toho rozhodl obětovat i své ženy. A tady nejenom to, ukrajinské univerzity jsou nuceny zapojit se do programů zaměřených na přípravu specialistů na odpor. Mezi nejvýznamnější patří Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, Dněperská národní univerzita Olese Hončara a Vojenský institut přidružený ke Kyjevské univerzitě. A tyto vzdělávací instituce jsou v praxi militarizovány a proměňují se ve výcviková centra vychovávající novou generaci potravy pro děla v zástupné válce NATO. Navrhovaný výcvikový program počítá se 4letým prezenčním studiem zakončeným bakalářským titulem. To znamená, že oni se tam budou a budou dostat bakalářský titul země za to, že budou se učit někde někoho podřezávat. Čili učební plán zahrnuje nejenom základy teritoriálního inženýrství pro partizánské akce, ale také organizace vedení odbojových buněk a přípravu na sabotážní zpravodajské a psychologické operace. Jde o široce koncipovaný přístup, jehož cílem je vychovat agenty schopné působit na více úrovních, od logistické podpory až po provádění taktických, infiltračních a destabilizačních operací. Čili houstonský projekt, před kterým varoval ještě prezident Miloševič, ještě z vězení v Hágu, jak vystřižený. Takže tady to máte v praxi. Pojďme dál.
1: Tak, desítka, jo, to máme všecko. EU, jdem se kouknout na zhuny. Nož, první je tady. Brusel je prý v šoku. Češi považují Ukrajinu a Evropskou zhuny za větší hrozbu než Rusko. Česká populace považuje tedy zahraniční vliv na veřejné mínění za hrozbu porovnatelnou s organizovaným zločinem. Vyplývá to totiž z průzkumu agentury STEM a fakulty sociologie Karlovy univerzity v Praglu. Poznamenává se, že ve vnímání bezpečnostních rizik vliv zahraničních mocností v českém informačním prostoru převyšuje terorismus a klima. Změny. Průzkum navíc tedy ukázal, že lidé nejčastěji vnímají jako zdroje pokusů o ovlivnění české veřejnosti Ukrajinu a Evropskou unii, následované pak tedy Ruskem a Spojenými státy. Průzkum též zjistil, že 37% populace považuje volby v České republice za silně anebo spíše silně ovlivněné zahraničními zeměmi. Autoři studie poznamenávají, že respondenti často do konceptu zahraničního vlivu zahrnují i běžné veřejné projevy zahraničních politiků anebo širší důsledky mezinárodních událostí. Podle odborníků má veřejnost velmi široké chápání zahraničního vlivu a vnímá ho jako iniciovaný nejen státy, ale i mezinárodními organizacemi. Podle jednoho z autorů studie Vojtěcha Bagenského z Karlovy univerzity, cituji, s rostoucím geopolitickým napětím roste i motivace států ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí. Nuž, že by konečně...
0: No, jde to pomalu všechno. Další zpráva hovoří o tom, že situace se vymyká kontrole. Ukrajinský námořní dron explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Jak říká ten článek dále, spojenci Ukrajiny platí nevěstě, zajímavé. A jde o to, že ten dron explodoval v obchodním přístavu Konstanca v Rumunsku poblíž přístavní zařízení a připomíná, že před měsícem byl řeckými rybáři ve Vkádě spatřen ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. A zřejmě čekal na průjezd ruské zřejmě tankeru nebo prostě obchodní lodi, aby na ní zaútočil. Oni je mohou samozřejmě aktivovat a vést jako na dálku samozřejmě. Takže tady podle rumunského ministerstva obrany, tak ten dron, který vybuchl v té Konstance, byl dronem podobného typu jako ty, které jsou používány ve válce na Ukrajině. Přičemž bylo upřesněno, že nepatří do vybavení rumunských ozbrojených sil. A ten dron byl spatřen v přístavní zóně ráno dne 5. tohoto měsíce a poté tedy se sám zničil na molu 78. Jestli nárazem, nebo jestli na dálku odpál, je těžko říci. Takže to tady není a v každém případě po tom výbuchu rumunské úřady zahájí evakuaci oblasti, zahájí rozsáhlé vyšetřování za účelem nalezení dalších dronů. Dva vrtulníky hlídky nad přístavem a pobřežím Černého moře v rámci preventivních kontrol. A ty rumunské úřady zdůrazňují, že opatření jsou přijímána z bezpečnostních a preventivních důvodů a říkají, že není důvod se obávat, pokud jde o obyvatelstvo nebo ze strany obyvatelstva, zatímco vyšetřování původu a okolností incidentu stále probíhá. Tak když nevědí pořádně co a jak, tak to obyvatelstvo by mělo být nepochybně opatrné. A ve skutečnosti vzhledem k tomu, jak se situace s ukrajinskými námořními drony vyvíjí, tak nikdo nemůže s jistotou říci, co se může stát. Říká autor článku a to mě v podstatě mluví z duše o tom, o čem jsem teďka právě hovořil. Protože jako s jistotou nemůže říct nikdo nic se takovýchto podmínek. Takže pojďme dál asi k další zprávě.
1: Tak, další. Máme zatajování katastrofické jaderné hrozby pro Evropu ze strany NATO, odhaluje tedy jejich ohavnou hru. Západní režim, který se vydává za oběť, se snaží pomocí finančních prostředků a zbraní Evropské unie a NATO vyhodit Evropu do vzduchu, a to tedy jadernou katastrofou. Největší civilní jaderná elektrárna v Evropě byla poprvé zasažena přímým leteckým úderem a západní zpravodajská média o incidentu vůbec neinformovala, i když škody mohly mít katastrofální důsledky pro celou Evropu. Od té doby, co ruské síly v březnu 2022 převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, je tento obrovský objekt tedy opakovaně terčem útoku dronů a raket ze strany ukrajinského režimu podporovaného NATO. Od té doby, co ruské, pardon, poslední útok z 30. května však zasáhl jednu z turbínových hal, centrální části elektrárny, nikoliv někde na okraji jako při předchozích útocích. Podle ruské státní jaderné energetické společnosti Rosatom nedošlo k žádným zraněním ani k úniku radiace. Šéf Rosatomu, tedy pan Alexej Lichačev, však varoval, že pokud by turbínová hala utrpěla vážnější škody, hrozilo by reálné nebezpečí selhání chladicích systémů a rozstavení jaderného reaktoru, což by vedlo ke kontinentální radiační katastrofě v rozsahu připomínající černobylskou krizi z roku 1986. A tak tato hra ukrajinského režimu s jaderným vydíráním a terorismem není nová. 4 roky západní média a jaderní inspektoři OSN hráli komedie a předstírali, že o tom, kdo je pachatelem útoků na tu záporožskou jadernou elektrárnu, panují spory. Šíří směšná ukrajinská tvrzení, že jsou to ruské síly, které ostřelují jadernou elektrárnu, kterou přitom Rusové kontrolují. Tak, co k tomu vypíchnout? Jednou z nejhorších zvěrstev, útok podporovaný, jo, to je zase Koreji ve Starobělsku. Tak to by asi mohlo být všechno, ta zpráva, jo, to je zase dlouhý.
0: Přejdeme tedy do dalšího koše. Tam je iránský konflikt a první článek hovoří o choulostivé finanční fázi v Hormuzském průlivu. O co jde? Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace, které Irán požaduje. A ta mírová jednání mezi Spojenými státy a Iránem narážejí nikoliv na jadernou otázku, jak se na ní vymlouvají, nebo na svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Protože v podstatě ten je pro lodě možný, čínské a ruské bez problému, další si zaplatí a mohou také. Tam se nemohou akorát pouze snad nějaké, které jsou přímo napojené na Spojené státy a možná na některé ty západní země, které ty Spojené státy podporovaly. Ale tady to naráží ty válečné reparace. A tady nejde ani tak o tu jejich výši, jako spíše o uznání iránského vítězství, které s tím souvisí. Protože samozřejmě nemohou Američané platit válečné reparace a přitom říkat, že vyhráli. To na to jim jako nikdo neskočí. Takže možná, že by bylo řešením, aby ty válečné reparace za ty Spojené státy zaplatily arabské státy toho Perského zálivu, místo přímo tedy Spojené státy, což teda je návrh tedy Číny a Pakistánu. Zda bude jaksi vzat tento návrh jaksi v úvahu a bude realizován či nikoliv, zatím nevíme. A ty střety mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na druhé straně v oblasti toho Hormuzského průlivu, tak se stupňují. Pentagon to považuje, nebo spíše prohlašuje za obrané, ačkoliv vzdálenost mezi Washington DC a ostrovem Kašem a iránským přístavem Bandar Abbas činí 11 263 kilometrů. Kdyby to bylo obrané, tak to by museli sedět doma a bránit vlastní břeh, což tak není. Za obranou to může vydávat Irán a určitě ne Američané, kteří jsou přes 11 000 kilometrů daleko od domova. Takže dva iránští vyjednavači, kterými jsou znovu zvolený předseda parlamentu Mohamed Ghalibaf a ministr zahraničních věcí Abbas Araghchi, odcestovali do Kataru, aby posílili svoji finanční obranu cílem získat zpět iránské finanční prostředky zabavené Spojenými státy, stejně jako iránské příjmy z ropy uložené v Dauhá. A ty Spojené státy podivně trvají na tom, že jejich jednostranné obrané bombardování, a Američané mají obrané, nemají humanitární, mají obrané bombardování, které vedlo ke smrti 4 iránských vojáků u kormidla motorových člunů, nemění průběh jednání. No, takže oni mezi tím zabíjejí vojáky, ale jako nemění to průběh jednání. No. Trump svolal jakousi choreografickou nouzovou schůzku se svým kabinetem v Camp David, v prezidentském sídle Marylandu, kde se obvykle přijímají dramatická opatření uprostřed eskalace napětí s Iránem. A ten Irán požaduje uvolnit 24 miliard dolarů ze svých zablokovaných prostředků, aby bylo možné přikročit v případné dohodě se Spojenými státy. A jedna z podmínek toho memoranda o porozumění stanoví, že polovina zabavených prostředků, přibližně 12 miliard dolarů, by měla být k dispozici hned po oznámení dohody, zatímco zbytek by měl být převeden do 60 následujících dnů. A zatímco to duo Spojené státy a Izrael uplatňuje vysokou neústupnost, tak Irán na své straně vyvíjí veškerý finanční tlak, který mu umožňuje uplatnit blokáda Hormuzského průlivu. Takže ta izraelsko-americká válka vlastně přišla z té vojenské fáze do takové té, řekněme, kumulativní geoekonomické fáze v průlivu, kde se teda vlastně odstaly paralyzované dodávky uhlovodíkových hnojiv, helia, kyseliny sírové a tak dál. A nyní vstoupá do své delikátní fáze, ona už zmíněná finanční fáze, jelikož Irán odhalil Trumpovu finanční achilovou patu. Takže uvidíme, jak se dál to bude, protože ta válka s jejími střety a nedodržovaným příměřím se nachází ve své finanční fázi, nemluvě o škodách, které může Irán způsobit podmořským optickým kabelům na dně Hormuzského průlivu, čímž přeruší finanční propojení, zejména s Asií, od západního pobřeží Perského zálivu, a zejména teda pokud jde o 6 arabských ropných monarchií. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě dále pokračuje, ale tady jde o to, že Trump pořád považuje tu válku za velký biznis. A tady od té doby, co rozhodil vlastně toho kontroverzního chazarského podnikatele Steve'a Feinberga na vlivný post náměstka ministra obrany, tak se vlastně jedná o šéfa, řekněme, toho supího fondu, zhoubného supího fondu Cerberus Capital Management, a ten jako hodně teda páchne čertovinou. No, takže jako takto. Bohužel, jak si tam je to otázka výběru lidí, je to otázka také toho, koho si může Trump vybrat, kdo je mu vybrán. A je to také o tom, že ty volby jsou tam podle toho, kdo kolik zaplatí dolarů na podporu toho či onoho kandidáta. Když zaplatí, tak pokud to něco chce, pochopitelně. Takže tolik tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře, dáme se, koukneme a Trump prý sepsul Bibiho. Irán přerušil jednání s USA a uzavírá Hormuzský průliv i Bab al-Mandab. A analytici tvrdí, že Netanyahu vtáhl Trumpa do války a teď ho nedokáže ovládat. Trump prý ztratil nervy během rozhovoru s Netanyahuem ohledně Libanonu a obul se do izraelského premiéra a tvrdil, že by už dávno skončil ve vězení nebýt Trumpova patronátu a říká, si blázen, všichni tě nenávidí. Prezident USA Donald Trump tedy během telefonického rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu pronesl tvrdé a otevřené výroky. Důvodem obav byla eskalace vojenských akcí v Libanonu. Axios pak zase agentura Žianos odvolání na nejmenovaného představitele uvedl, že k vyhrocenému rozhovoru došlo poté, co Netanyahu nařídil armádě zasáhnout jižní předměstí Bejrútu a rozšířit pozemní operaci v Libanonu v reakci zase na útoky Hizbaláhu na sever Izraele. Cituji, jsi zatracený blázen, seděl bys ve vězení, kdyby to nebylo kvůli mně. Zachraňuji ti zadek a teď tě všichni nenávidí a kvůli tomu všichni nenávidí Izrael, prý křičel Trump do telefonu. Prezident USA svého protějška varoval svůj protějšek, že pokud skutečně zahájí údery na Bejrút, Izrael se tím ve světě ještě více izoluje. Rozhořčení prezidenta USA pramení z toho, že agresivní kroky Izraele mu brání vyřešit konflikt s Íránem, který na začátku roku zahájil společně s židovským státem a který se mu dosud nepodařilo ukončit. No, co chcete víc?
0: Je to složité, určitě. Já jsem teď sliboval, teď si to tady vytahuju, tu čerstvou informaci, která hovoří o tom, že přichází raketový útok z Iránu na Izrael a ten Teherán říká, podívejte se dnes večer na oblohu. Takže a je to zase teda, je to tedy hrozba po novém, a je to reakce, po novém izraelském útoku na Libanon. Takže bude zase večer asi velmi rušno v Izraeli, protože tam asi dopadne hodně raket. No, ten zpravodaj říká, že mluvčí výboru pro národní bezpečnost iránského parlamentu Ebrahim Rezaci pohrozil Izraeli odvetou po útoku, který podnikli proti Hezbollahu v Bejrutu. Takže tady na ten útok sionistického režimu v Dahii, to je jižní předměstí Bejrutu, tak říká, že reagujeme rozhodně a bolestivě. Tento steklý pes byste měl zpamatovat a vrátit se na své místo. Dnes večer se podívej na oblohu okupovaných území, napsal Rezaci příspěvku na X. A ty izraelské ozbrojené síly nezautočí na v uvozovkách teroristické administrativní budovy v okrese Daia, považovaném za baštu Hezbollahu, a reagovali na palbu skupiny proti izraelským územím, jak uvedli tedy izraelský premiér Netanyahu a izraelský ministr obrany Katz ve svém společném prohlášení. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme si dále na další.
1: Tak jo, další je přerušení jednání. Írán dosáhl toho prý, co chtěl. Místo tedy očekávaného podpisu prakticky dohodnutého amerického íránského memoranda o odblokování Hormuzského průlivu a zahájení plnohodnotných mírových jednání se stalo něco nečekaného. Írán tedy jednání s USA pozastavil a proč to bylo nečekané? A znamená to, že válka zítra znovu vypukne? To je ale z úterý z druhého zpráva. Ne, prý nevypukne. Nikdo to nechce, kromě Izraele. A rozhodnutí Teheránu bylo ve skutečnosti předvídatelné, protože jak Spojené státy, tak sám Izrael k němu tedy všemožně provokovali. Zejména tedy Izrael. Nejenže porušil příměří v Libanonu, které bylo jednou z íránských podmínek pro jeho zachování a pro zahájení americko-íránských jednání, ale v posledních dnech bombardování této země Izrael ještě zintenzivnil, včetně útoků na Bejrút a obsadil další území severně od řeky Litání. Izrael tedy přitom požaduje demilitarizaci oblasti jižně od ní a jednoduše řečeno chce nad ní zachovat svoji kontrolu. Pro Írán to samozřejmě není maličkost. Islámská republika se skutečně staví do role obránce nejen Hezbolláhu, jehož přítomností Izrael ospravedlňuje svoji agresi v Libanonu, ale i samotného, tedy Libanonu. I za současných totiž okolností Írán odmítá ustupovat ze svých zásad, jsou totiž podstatou a duchem celé jeho politiky. Nuž, co tu máme dále? Obrana Libanonu, stejně jako pásma Gazy, je tím, co z Íránu činí skutečného šampiona islámu a co mu získává autoritu v celém islámském světě. A to navzdory skutečnosti, že většina světové muslimské populace je sunnická, zatímco Íránci jsou šíité. Když Spojené státy a Izrael požadují, aby Írán přestal podporovat své proxy síly v regionu, buď tedy nechápou, nebo předstírají, že nechápou, o čem hovoří. Ani libanonský Hezbollah, ani palestinský Hamas, ani jemenští Huciové nejsou íránské loutky. Nejsou to ani agenti, ani nástroje. Jsou to totiž místní síly, bránící své právo žít na vlastní půdě. Síly odporu. Írán je podporuje a dodává jim zbraně, jsou to však jeho spojenci, nikoliv jeho služebníci, se zde uvádí. Tak.
0: Tak.
1: To by asi stačilo.
0: Teď jsme u které zprávy, teď jsem přeskočil a...
1: Teď to bylo 4-3, takže 4...
0: No, to je 4.
1: 4-4, nevidím. Jo, vidím tady.
0: Tak, zase jsme u toho, u té informace, kdy Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace. A to je opět tedy zase otázka toho uznání toho iránského vítězství. To s tím souvisí, takže ten nápad, že by to hradili teda ty arabské státy, je tedy někde na stole. Je to teda návrh Číny, Pakistánu. Otázka je, jak se k tomu tedy postaví tedy Spojené státy jako takové. Takže to jenom krátkosti, protože už jsme o tom už jsme hovořili. Takže asi

0: Arabských Emirátech bylo zachyceno 15 raket a 4 drony, ale existují prý zprávy o škodách na ropných zařízeních. V Bahrajnu byly zasaženy zařízení 5. flotily USA a útoky byly provedeny také na základny v Jordánsku, Kataru, to byla letecká základna Al Udeid, a na americké pozice v severním Iráku. Byla to prý dosud nejnásilnější íránská akce, zatímco Trump zachovával taktické mlčení. Podle zpráv se USA snaží zabránit Íránu v organizaci svých sil v Hormuzském průlivu a zároveň omezovat příjmy z ropy. Zatím neexistuje úplné nezávislé potvrzení všech detailů těchto útoků, takže zase čas jenom ukáže.
1: Další zpráva hovoří o tom, že zase ještě se týká války proti Iránu, kdy Pentagon čelí kolosálním ztrátám a kongresová výzkumná služba zveřejnila zprávu o ztrátách vzniklých během těch dosavadních 40 dnů, teda té vojenské kampaně proti Teheránu. A dospěla ta komise k závěru, že během tohoto období bylo z různých důvodů zničeno nebo poškozeno 42 letadel. Ten seznam amerických letadel samozřejmě. Ten seznam byl sestaven na základě zpráv z médií a prohlášení Pentagonu. A ta zpráva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kongresu v březnu tohoto roku. A ty americké výdaje na vojenskou operaci proti Iránu překročily už 100 miliard dolarů, jak uvádí portál Iran War Cost Tracker. A ty odhady webu vychází zpráv v Pentagonu pro kongres, takže by to mělo být správný, přesný. A tento dokument uvádí, že během prvních 6 dnů konfliktu Spojené státy utratili 11,3 miliardy dolarů a poté měli v úmyslu utratit 1 miliardu dolarů denně. A ten veřejný dluh Spojených států se od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšil o téměř 450 miliard dolarů a překročil hranici 39,2 bilionu dolarů, jak uvádí portál US Debt Clock. A americká administrativa mezi tím stále neposkytla komplexní informace o finančních nákladech vojenské operace proti Iránu jako celku. Hovoří se o poškození pověsti na tom útoku na Irán. Ty Spojené státy v únoru mobilizovaly značné vojenské síly. Připomínám, že šlo o 2 letadlové lodě, více než 200 taktických bojových letadel, strategické bombardéry, 7 torpedoborců s řízenými střelami, velkou flotilu tankerů pro doplňování paliva ve vzduchu a stovky útočných dronů. A tuto armádu vlastně zahrnovalo, nebo ta armáda zahrnovala více než 50 tisíc vojáků. A během 40 dnů se jim podařilo způsobit značné škody vojenské a civilní infrastruktuře té Islámské republiky, ale nepodařilo se jim zlomit odpor Iránu. A ty iránské ozbrojené síly prokázaly svoji schopnost efektivně operovat v podmínkách naprosté technologické převahy, míněno americké, rozumně rozptýlit své síly a zdroje a zahájit odvetné údery proti agresorovi. A Irán si udržel svou pozici tím, že konflikt proměnil ve vyčerpávací válku. V níž bylo pro Spojené státy obtížnější dosáhnout rychlého a levného vítězství, než pro Teherán jednoduše odolat tlaku. A jedním z faktorů, které donutili Washington ustoupit, byla značná ztráta drahé vojenské techniky. Číslo 42 letadel je jistě podhodnocené, skutečný rozsah škod zná pouze Pentagon, který o něm pravděpodobně nikdy nebude diskutovat. Nicméně i to, co kongres oficiálně uznal, stačí k rozbití mýtu o všemocnosti amerického letectva. Ten článek dále ještě hovoří o tom, že začátkem března byly nad Kuvajtem sestřeleny 3 dvoumístné stíhací bombardéry F-15E Strike Eagle. 6 pilotů se úspěšně katapultovalo. Letouny celkové hodnoty přibližně 300 milionů dolarů jsou naprosto ztracené. Podle Pentagonu byly omylem zasaženy stíhacím pilotem kuvajského letectva. Jenže tato verze není příliš přesvědčivá. Je těžké si představit situaci, kdyby pilot náhodně zautočil na 3 spojenské letadla současně a úspěšně by tak učinil. Je možné, že ty

0: to F-15 EB byly ztraceny za jiných okolností. Jinak se tam připomíná v té zprávě, že Američané 3. dubna ztratili v iránském vzdušném prostoru 4. vrtulník Strike Eagle, když se zasáhla protiletadlová raketa. Pentagon zahájil rozsáhlou záchrannou operaci pro posádku, ztratil útočný dron A-10 Thunderbolt 2, který poskytoval vzdušné krytí té evakuační skupině. Ten byl údajně zasažen přenosnou raketou systému protivzdušné obrany a během stejné mise se bojový a pátrací záchranný vrtulník HH-60V Jolly Green 2 dostal pod palbu z ručních palebních zbraní a utrpěl značná poškození. A 5. dubna byla posádka sestřeleného letadla F-15A lokalizována a během evakuace musely být na zemi zničeny dva speciální letouny MC-133 Komando 2, poté co se ukázalo, že nemohou vzletnout z přední ramveje, jinak by se letoun dostal do iránských rukou. No, tam to bylo nějaké zablácené, pokud se pamatuju, že to tam prostě nemohli, že tam zapadli, že to nemohli tam moc vůbec jako utrhnout. Tahle ta zpráva, já ji viděl celou, ona ještě pokračovala, tady už ne, ale myslím, že já ji viděl teda na francouzském Agora Box, jsem ji viděl, takže, ale je to jistota, ta podstatná část, jinak tam je to ještě další. Pojďme asi dále.
1: Tak, dále se... jdeme do jedky. Jo, tak se na to jdeme kuknout, kde upa to mám, 5-1. Miliarda dolarů, 200 tisíc dronů Hornet, a to jsou zase smíšené zprávy. Kongres USA schválil novou pomoc Ukrajině a 500% cla na ruské zboží. K tomu také, že Mariupolský přístav i rafinérie v Uslabinsku jsou v plamenech, je to aktuálně z dnešního dne. Takže drony ozbrojených sil Ukrajiny tedy zaútočily na přístav Mariupol a následky úderů jsou zatím neznámé. Nad oblastí se však zvedají sloupy kouře. Objevily se záběry hořícího ropného skladu v Uslabinsku, to je v Krasnodarském kraji, který byl napaden drony ozbrojených sil Ukrajiny. Sevastopol byl tedy uprostřed dne pod útokem dronů OSU. Během pouhých 24 hodin bylo nad Krymem sestřeleno 58 bezpilotních letounů a 8krát byly vyhlášeny letecké poplachy. Ruská armáda osvobodila tedy Ševčenko na hranici Charkovské oblasti poblíž Kazači Lopáně, ležící na silnici směrem na Charkov, a v Kupiansku byla ruská útočná pěchota zaznamenána tedy drony v soukromé zástavbě, to je nějaký pozice, to nás nezajímá. Dolní komora amerického kongresu schválila návrh zákona o nových sankcích proti Rusku. Budou zaměřeny na banky, ropné a těžební společnosti a připravuje se 500% clo na zboží dovážené do USA z Ruské federace. Návrh zákona tedy zahrnuje také finanční pomoc Ukrajině, tedy v hodnotě 1 miliardy dolarů na zajištění bezpečnosti a obnovy. Dalších 8 miliard tedy dolarů na nákup vojenské techniky a za 1 miliardu dolarů by bylo možné pořídit tedy až 200 tisíc amerických dronů Hornet, které útočí na naše, na ruské tedy frontové komunikace a týlové oblasti. Toť tedy tady vše.
0: No, nevím, co tam přesně Rusko vyváží do Spojených států, ale to, o co Spojené státy mají zájem, a to pokud vím, tak je třeba uran pro elektrárny a tak dál, tak to potom ty Američané zaplatí sami, takže to vyhlašování těch vysokých cel mě jako nedává moc. Tady v tomto případě mě nedává moc velký smysl, ale budiš. Ona to třeba za nějakou dobu ty Američané přijdou také. Ta další zpráva hovoří o tom, že Izrael chce garantovaný podíl z rozpočtu Spojených států. Pentagon spouští alarm, to je také zpráva dneška. A hovoří se v ní o tom, že koloniální expanze Izraele je otevřeně dotována Spojenými státy, které v současnosti poskytují 3,5 miliardy dolarů ročně. A většina těchto prostředků je vázána na nákup zbraní vyrobených ve Spojených státech. A tato podpora podléhá kontrole kongresu a musí procházet každoročním schvalováním rozpočtu. A izraelská vláda se nyní snaží tento mechanismus přeměnit v ještě výnosnější uspořádání, obejdou v podstatě, a navrhla nahradit každoroční dotaci hlubší vojenskou spoluprací, což je kódové označení pro garantované americké nákupy izraelských zbraní a trvalé zisky izraelských zbrojních výrobců. A k zavedení tohoto nového systému by kongres přijal zákon integrující izraelský vojensko-průmyslový komplex do amerických nákupních a výrobních řetězců. Každoroční přezkumy by tím pádem skončily, kongres by nic nepřezkumoval, a v části 224 nazvané iniciativa spolupráce USA a Izraele v oblasti obranných technologií a ukryté ve verzi zákona o autorizaci národní obrany NDAA pro rok 2027 předložené sněmovnou reprezentantů v úterý, tak se uvádí. Oddíl 224 vytváří základ pro bilaterální výzkum a vývoj, společnou výrobu zbraní, společné podniky, licenční dohody a praktiky veškeré formy spolupráce mezi americkými a izraelskými vojensko-průmyslovým komplexem. A propoje by americký a izraelský obranný sektor v několika oblastech zásadních pro bojiště budoucnosti, zejména v autonomních systémech a v kybernetice. Ale také dále, pokud bude toto ustanovení přijato, mohlo by znamenat zásadní přelom v jednom z nejužších vojenských vztahů na světě. Partnerství dosud založené převážně na americké vojenské pomoci by se posunulo k mnohem hlubšímu propojení obranných průmyslů obou zemí. A ten oddíl 224 by ukládal americkému ministru obrany povinnost jmenovat výkonného koordinátora, jediného úředníka odpovědného za koordinaci vojenské spolupráce mezi USA a Izraelem, a jeho agenda bude zahrnovat společný výzkum a vývoj, sdílenou výrobu zbraní a propojení vojenských systémů a dat. A v budoucnosti bude Pentagon ze zákona povinen vynakládat část svého rozpočtu na nákupy z Izraele. A vzhledem k tomu, že Trump navrhl válečný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů, budou zisky Izraele z takového spojenství mnohonásobně vyšší, než je současná podpora. Kongres tento návrh nyní projednává, ale americká armáda přitom není nadšena vyhlídkou, že by Izrael získal přístup k jejich technologiím a datovým systémům. Jemný náznak tohoto postoje lze vyčíst z následující aktuální zprávy. A tady vlastně se hovoří o tom, že Pentagon na základě této informace zvýšil hodnocení hrozby izraelské špionáže proti Spojeným státům na nejvyšší úroveň, jak uvádějí zdroje. Tady jde o to, že ta úroveň té kontrašpionážní hrozby byla v posledních týdnech zvýšená obranou zpravodajskou agenturou DIA v důsledku rostoucích obav, že izraelská špionáž je agresivnější než kdy dříve, jak uvádějí zdroje. A ta agentura DIA vydala interní sdělení, které vidělo jenom jeden ze současných úředníků a zvýšila hodnocení Izraele na úroveň kritická. A ke změně hodnocení došlo uprostřed rostoucí napětí mezi Izraelem a USA ohledně dalšího postupu ve válce s Iránem. A to hodnocení DIA má podobu 7stránkového dokumentu doplněného grafem, jak uvedl jeden ze současných amerických představitelů. A ten dokument konstatuje, že schopnost Izraele provádět lidskou špionáž a technický sběr informací je hodnocen jako kritická a uvádí konkrétní incident, které obavy Washingtonu prohloubily. Tady jde o to, že Izrael má přitom reputaci země, která americká tajemství prodává třetím stranám. A i John Pollard získal pro Izraeli plán rozmístění amerických jaderných ponorek, tak sionisté ho tehdy prodali Sovětskému svazu. Technologie americké stíhačky F-16, využitá při vývoji izraelského letounu Lavy, pak po zrušení tohoto programu skončila v Číně a tak dále, a tak dále. Takže otázka, kterou Pentagon adresuje kongresu prostřednictvím uniklého hodnocení DIA, je jasná. Opravdu chcete dovolit Izraeli sdílet a prodávat naše nejhlubší tajemství? AIPAC, což je teda ta organizace těch křesťanská židovská organizace, tak využije svůj vliv na členy kongresu, aby na tuto otázku zajistil tu správnou odpověď. Ty to tam uplácejí prostě průběžně, takže to udělají znova. Takže to je teda tato zpráva, která je Důležitá, ona ještě bude důležitá i ta další, takže já teďka předám slovo.
1: Kde? Jo, tady. NDAA dá Izraeli spoluvedení amerických vojenských sil, psal o tom, nebo napsal o tom Chuck Baldwin. Tak se na to jdeme kouknout, nevím, kdo je NDAA, ale na to se asi dozvíme. Dvě tedy nejsilnější lobbystické skupiny ve Washingtonu DC jsou vojensko-průmyslový komplex a stát Izrael, ale pak se zase opakují. Ve všech ohledech je vojensko-průmyslový komplex a nyní i zpravodajsko-průmyslový komplex, tedy Peter Thiel, Palantir a další, a taktéž sionistický Izrael jedno jsou a totéž. Izraelská lobby totiž utratila přes 30 milionů dolarů za porážku Thomase Messiho, protože se nechtěl podřídit izraelské vládě. Věřím, že Charlie Kirk byl zavražděný ze stejného důvodu. Obecně naši kongresmeni a senátoři ve Washingtonu nezastupují náš lid, lid Spojených států. Zastupují zájmy Netanyahua a sionistické vlády v Tel Avivu. A to je velezrada, řekneš si. Samozřejmě, že je to velezrada. Prezident Donald Trump a předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson prosazují ustanovení nového zákona o obraném povolávání, zákona o národní obraně, aha, to je to NDAA, který v podstatě spojuje americkou a izraelskou armádu, čímž Izrael získává spoluvelení nad americkými vojenskými silami. Aha. No, tak já nevím, tak nejdřív mu vynadá do telefonu a pak se dějí takovéto věci, no, tak.
0: No, on to, tady pozor, on to nemusí být zrovna Trumpovi pochutí, ani jednomu, ani druhému, ale tady je problém v tom, že oni to, ta vojensko-průmyslová lobby to může tlačit, může to být uplaceno a projde to přes kongres, protože to ten AIPAC a další dobrodníci to tam jako uplatí. Takže oni, ten prezident může přijít jako k hotovému. Tady je to takhle, tady vidíte, že jednak Izraelci dochází vojáci, to z toho jasně vyplývá, a Izraelcům chybí peníze. Podívejte se na Ukrajinu. Ukrajinci teďka přišli na to, že teda, když nemůžou být stálým členem, tedy nebo plnohodnotným členem Evropské unie, takže že by byli jenom tím přísedícím takovým, který tam bude se toho účastnit, jo, budeme do toho kecat, ale nebudeme mít hlasovací právo, když to řeknu takhle. Jenže, jakmile bude takhle tam zamontovaný, tak už se nebudou muset schvalovat příspěvky nebo podpora Ukrajiny, už nemuset schvalovat členské státy, ale normálně se to udělá v rámci rozpočtu Evropské unie a členské státy do toho nebudou moci jako nějak zvlášť mluvit. To jsou takové zvláštní finty a na tom je to celé postavené, vážení. Takže o tom to je, jak říká klasik, o tom to je. Pojďme dále. Dále máme ty novinky od Dinut. No, tak se na to podíváme. První titulky zahraničních médií dnes. Ono teda dnes, to má ten titulek, je to z 1. června. Americká základna v Plamenech, Rusko přechází k odvetě za konfiskaci majetku, tvrdý údaj proti jaderným elektrárnám NATO s otazníkem. No a tady média informují o změně moci v Iránu, kde prezident rezignoval, tvrdí. Na tomto pozadí Spojené státy obnovily údery a vzápětí obdržely odpověď na své vojenské základně, či ta byla vybombardována. A mezitím Evropská unie nebo Evropskou unii znepokojuje ruská reakce na konfiskaci jejich aktiv. Maďaři říkají, Putin slaví. Pokud jde o Ukrajinu, tak ta se znovu pokusá zasáhnout tu záporskou jadernou elektrárnu, o tom tady byla řeč už nakonec. Moskva reagovala okamžitě. Putinův důvěrník hrozí raketovými údery na jaderné elektrárny NATO. Takže vidíte, že je veselo. No, tady Iran International s odvolání na své zdroje tvrdil, že iránský prezident Masoud Pezeškian mohl rezignovat. Dopis v tomto smyslu měl být údajně zaslán nejvyššímu vůdci Mojžtábovi Chamenejmu. Tuto informaci později popřel Mehdi Tabatabej, zástupce vedoucího komunikaci iránské prezidentské kanceláře, a označil za mediální hry některých médií. Asi ano, protože teď byla nějaká informace o tom, že by se tam dokonce Trump měl s Pezeškianem setkat v Pakistánu. Tak tomu dojde ve skutečnosti těžko říct, víte, jak to dneska vypadá. Krátce poté v každém případě Iránem znovu odsásly exploze a americké centrální vedení CENTCOM označilo údery na Iránskou republiku za odpověď na agresivní akce a zasaženo bylo centrum řízení dronů a iránský radar. No a Teherán reagoval útok na tu vojenskou základnu, z níž byl útok na republiku veden. A pokud je o tu dohodu, dokud nebude zajištěna práva Iránu, tak žádná dohoda nevznikne. Varoval předseda parlamentu a hlavní teheránský vyjednávač Ghalibaf, to je ten, o kterém jsme hovořili, že bude znovu zvolen tím předsedou parlamentu. A Agence France Presse s odvoláním na něj dodala, že Spojené státy se snaží kompenzovat svoji vojenskou porážku v naději, že zase jí mezi Iránce rozkol, že však neustoupí. A pokud se Spojené státy pokusí změnit text bilaterální dohody, Irán provede vlastní úpravy, uvádí Tasnim, a oficiální Teherán se přitom vůbec nebojí scénáře. Kdy dohoda podepsaná nebude, na ně je podle publikace rovněž připraven. Takže americký prezident Donald Trump už dříve varoval, že bez dohody budou údaje na Irán obnoveny, to by však konflikt zjevně pouze prodloužilo. Všimněte si, že oni, ty Američané a ta Ukrajina, že mají v něčem jako podobnou taktiku, ale ta taktika nesmyslná. Rusko přistoupilo k reakci na konfiskaci majetku, Evropská unie je znepokojená. Evropská unie totiž obdržela mimořádně nepříjemnou zprávu, která se týká Ruska, a tam začala dlouho očekávaná odplata za konfiskaci ruských aktiv. Von der Leyenová a Evropská unie jsou v šoku, nevím proč jsou v šoku, jste mohli počítat, jak uvádí maďarské vydání Világs Dasák v překladu ABN24. A o co jde? Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě centrální banky a prohlásil kroky belgického depozitáře Euroclear za nezákonné a uložil mu povinnost zaplatit 200 miliard euro. A toto rozhodnutí by podle Maďarska mohlo vyhrotit konflikt mezi EU a Ruskem na novou úroveň. A je zřejmé, že Rusko se nezastaví, bude pokračovat v zahrcování západních depozitářů žalobami, protože oni mají ty peníze i jinde. Tady, pokud vím, tak nárokovali 210 miliard, protože tam nárokovali i tedy samozřejmě úroky a ušli zisk. O tom zatím se tam nehovoří. Takže Maďarsko i za vlády Viktora Orbána dlouhodobě varovalo, že přivlastňování cizího majetku bude mít katastrofální následky. A Brusel, zachvácený sankční hysterií, tato varování ignoroval a nyní Rusko jedná. A další evropské finanční instituce, které se konfiskaci podílely, tak by měly být teďka na řadě. On teda ten belgický šéf toho Euroclearu, ale i belgický premiér jako to odmítal, on to nechtěl, protože říkal, no to tady zkrachuje Belgie jako taková, když bychom to měli zaplatit. A viděl nepochybně, o čem mluví. Takže a ta další zpráva v krátkosti, tak existuje ještě jeden důvod, proč Evropa propadá hysterii, a ten zesílil bezprostředně po útoku ukrajinských ozbrojených sil na zařízení záporovské jaderné elektrárny a především ukrajinští ozbrojenci zasáhli teda tu turbínovou halu toho šestého bloku a včera dopravní provoz elektrárny, takže tady je obava, aby tedy Rusové nezautočili na některou jedinou elektrárnu, naopak zase na západě. Takže tolik teda tato zpráva, předám slovo.
1: Tak, další se koukneme tady. 8 minut do zničení Londýna, panika prý v Británii, protože Daily Express odhalil tajnou základnu u běloruských hranic, odkud prý jaderný úder na Londýn dorazí za pár minut. No, za 4 páry minut, jestli umím počítat. Daily Express říká, že v Británii vypukla hysterie. Tak článek uvádí, že tato základna se nachází přímo u bělorusko-ukrajinské hranice. Rozmístění orešníku na tomto místě umožňuje raketě dosáhnout území Británie mnohem rychleji než z kosmodromu Kapustin Jar. Autor dále píše, že dotyčná základna je oficiálně civilním logistickým centrem a teprve mezi 20. až 29. prosincem loňského roku tam byl dopraven vojenský vlak s 61 železničními vagóny spolu s personálem, technikou a municí. Dodávka se časově shodovala s oznámením, že neporazitelné rakety Oriešnik byly rozmístěny v Bělorusku. Na základě postavené ještě v sovětských dobách byla vybudována specializovaná železniční trať, nakládací a vykládací zařízení a mnohé další infrastrukturní prvky. Do poloviny května letošního roku dodaný kontingent základnu neopustil a nebyl zaznamenán ani zpětný odvoz techniky, pokračuje dále autor. A nyní přichází důležité ale. Dokonce si i samotný DE přiznává, že jeho zdroje nepotvrzují, že právě zde byla raketa Oriešnik rozmístěna. RIA Novosti když si informovali, že uprchlí opozičníci se pokusili zjistit polohu Oriešniku, samozřejmě na pokyn svých kurátorů. DE proto zveřejnil, nevím, kdo to je, reportáž, která se přímo odvolává na tyto opoziční zdroje. Bez ohledu na to, jak usilovně se Západ snaží pravdu odhalit, bude to pro něj krajně obtížné. Tak tedy ani polské, ani litevské, ani ukrajinské zpravodajské služby, ani uprchlí disidenti objektivně nedisponují ověřenými informacemi o konkrétních rozmístěních raketového komplexu na území Běloruské republiky, varoval tedy zdroj. Takže Rusko i Bělorusko může operovat s Oriešniky.
0: No tak další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o konci západní armády. Sice možná ještě trošku s otazníkem. Já tuto zprávu s dovolením trošku odbydu, protože zítra ji budu věnovat Kompas, na který vás teda tímto zvu. A v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že teda ta pátá flotila Spojených států ten průliv neudržela. Ta hormuzská krize, že přetváří globální ekonomický řád ve prospěch BRICS+, což je určitě pravda. A hovoří se teda také o tom, že prostě ta obchodně finanční architektura v současném světě, že je jako dosti křehká a zejména teda ta, kterou Západ budoval od konce druhé světové války. Ono je to logické, protože oni nic jako nevydrží věčně a mezi tím se změnily zásadním způsobem podmínky. A také se říká, že prostě teďka tady ten hormuzská krize, pokud to takto nazveme, takže to je vlastně katalyzátor, který může urychlit vznik alternativního řádu. To je ten, který bude více jako zaměřen na kontinenty, bude multipolární a více ukotven pevnině, protože oni to měli dříve, Britové zejména, pak to převzali Američané, tak to měli postavené na té námořní převaze. Takže toto bude končit. Takže toto ve zkratce, zítra se tomu budeme na večer věnovat daleko, daleko detailněji. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Tady, ne, ještě vedle, štyrka.
0: Štyřka.
1: Tady nové ztráty izraelské armády v Libanonu. Výměny razí pokračovaly, nebo asi střetů a úderů, i včera v Libanonu, a zpráva je ze 7. dneška, navzdory dohodě oznámené tedy tento týden ve Washingtonu. Přičemž izraelský útok na jihu země, tedy v sobotu, zabil 3 členy libanonských ozbrojených sil a izraelská armáda oznámila tedy 2 úmrtí ve svých řadách. Tak, tedy co se stalo, izraelský letecký útok zasáhl vojenské vozidlo mezi Hardalí a Nabatiou, nebo Nabatiou. Přičemž podle libanonských ozbrojených sil zemřeli 2 důstojníci a voják. Prezident Joseph Aoun odsoudil flagrantní porušení libanonské suverenity a mezinárodního práva, které zpochybňuje tedy snahy Bejrutu a Washingtonu ukončit izraelské útoky, které zůstávají dále nepotrestány. Na dotaz AFP izraelská armáda uvedla, že zasáhla vozidlo, protože se pohybovalo podezřele směrem k vlastním silám v oblasti operací poblíž Tebnitu na jihu země, kde je přítomen Hezbollah a hrozilo riziko, že je zacílí. Ve svém prohlášení trvali na tom, že zasáhli proti teroristické organizaci Hezbollah, nikoliv proti libanonské armádě. A Izraelci dodávají, že incident je předmětem vyšetřování. Hezbollah, hnutí blízké Teheránu, zase označilo útok za ohavný čin a zločin a přirozený důsledek pohrdání úřady národní suverenity země a křiví krví jejího lidu. Znovu také odsoudil vládní úplnou kapitulaci požadavkům nepřítele ve Washingtonu. Nuž, tak asi tak.
0: Další zpráva je z Číny, vážní diváci a posluchači. My teďka z té Číny to až tolik nemýváme. Ona ta Čína zase tolik o sobě jaksi neprozradí, ne, že by tam se neděly věci. A tato určitě vás zarazí. Ta zpráva hovoří o tom, že nikdo na ulicích není nikdo v kancelářích ani v restauracích. Populace Číny je pod 1 miliardou. Očití světkové říkají, že po pandemii odběru orgánů a konzumace lidí zmizely miliony lidí. A jde o to, že Čína nedávno zveřejnila údaje o populaci za rok 2025. Podle Národního statistického úřadu Číny se očekává, že celková populace klesne na přibližně 1 miliardu 405 milionů obyvatel, což je pokles o 3,39 milionů oproti předchozímu roku. Jedná se o čtvrtý rok po sobě jdoucí s negativním růstem. Nicméně neoficiálně skutečné počty obyvatel ukazují pokles populace až o 400 milionů. O 400 milionů. A cíl populace 800 milionů je to, co přijde dále. Takže tam to dělají opravdu, to souvisí s tím, že tam to NVO už jako rozjeli. Teď se to tam samozřejmě brzdí, protože prezident Xi je aktérem nebo reprezentantem teda toho zlatého věku, nikoliv NVO, ale tam v těch jednotlivých kantonech, tam když hospodaří ty guvernéři, tak hospodaří podle toho, jak kde, takže vidíte, co se tam děje. Takže tady se dokonce odvolají na pana Li Hongzi, zakladatel duchovní disciplíny Falun Gong, který řekl čínskému vydání Epoch Times, že za poslední 3 roky zemřelo 400 milionů Číňanů. 400 milionů Číňanů. To člověku tuhnou rysy. Předávám slovo.
1: No, tak to je ohromující číslo.
0: To je pecka tedy, no. To je jako opravdu.
1: Tak, a teď jsme u nás. Jo, asi nic jiného. Jo. Tak si
0: jo, ano. To je útok na ten Izrael, o tom jsem, myslím, o tom jsem hovořil prvé, takže to už jako přeskočme, ano.
1: Tak, jdem se potom na Miroslava Ševčíka. Ten říká, Pavel neví ani nil o měnové politice a zahájí zájmy cizáků, ne Čechů. Miroslav Ševčík, který čísly rozdrtil pávka kvůli euru. Podle Ševčíka česká koruna našemu rozvoji nebrání, ale naopak pomáhá. Prezidenta obvinil, že slouží cizím zájmům a že přijetí eura by znamenalo další ztrátu české svrchovanosti. Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl Pepa Pávek, že ano. Jak to vidíte vy? Zněl dotaz. A Miroslav Ševčík jde na to a říká, prezident Petr Pavel je úplně mimo mísu. Vůbec nemůže pochopit to, že česká koruna nebrání našemu rozvoji, ale naopak mu napomáhá. Máme soběstačnou nebo samostatnou měnovou politiku a Petr Pavel pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi neví ani nic o tom, že země, které přijaly nevhodně společnou měnu a nejsou součástí optimální měnové zóny, takže se jejich ekonomický vývoj zpomalil oproti situaci, kdyby mohli používat samostatnou měnovou politiku. Petr Pavel vůbec nechápe proces konvergence a divergence. Například ani ty země, které byly starými členy Evropské unie a vstoupily do eurozóny a nezapadají do optimální měnové zóny, neprocházejí tedy procesem pozitivního vývoje, v jistém smyslu, slova smyslu tedy konvergence. To znamená, aby se jim zlepšovaly základní ekonomické ukazatele, ale naopak divergují. Máme tady třeba ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. A právě ty země, které nezapadají z různých důvodů do optimální měnové zóny, tak ty opravdu za období, co vstoupily do eurozóny, tak na své výkonnosti v tomto ukazateli ztratily. Řecko prý z původních 78% teda 7,80 průměru Evropské unie v ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele paritě kupní síly v roce 2001 klesly na 68% v roce 2005, obdobně Španělsko, které bylo dokonce ještě v roce 2007 na 105%, tak v současné době je na hranici 92%. Francie, která byla na 116% v roce 2001, tak je v současné době dokonce pod průměrem Evropské unie na 98%. Obdobně je také na tom Itálie, která v roce 2001 byla na 119% a teď je na 96%. No, bohužel Petru Pavlovi to asi těžko vysvětlíte, ten je spíš zaměřený na to, aby sloužil některým zájmovým skupinám a ty by chtěli zničit naši svrchovanost, například i v té měnové politice. A neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako politický projekt, který je velmi neúspěšným ekonomickým projektem. Ukázal se opět jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků a ne zájmy českých domácností, českých občanů a českých firem. Tak, ono je to samozřejmě delší, ale toť asi stačí.
0: No, tady s tím, já jsem nedávno jsem se kvůli tomu rozčiloval, protože jsem tohleto slyšel, protože ta tvrzení, která tam ten prezident uvádí, tak jsou naprosto, naprosto chybná. A to člověk akorát neví, jestli si myslí, že ty lidé jsou tak hloupí, anebo jestli on tomu natolik jako nerozumí. To nevím, ale asi tomu nerozumí. V každém případě, teď na to šlo Bulharsko, šlo do eurozóny a co udělali? No, zaprvé se zjistilo, že Bulharsko předchozí vláda sfalšovala doklady, vylepšila účetní doklady, aby se tam Bulharsko dostalo, bez splnilo podmínky. A oni to, Evropská unie to přijala, nechala tam Bulharsko vstoupit a pak jim říkala, vy jste ale podváděli a vy jste tady nesplnili ty a ty ukazatele a hned je penalizovala. Takže hned zaplatili. To je jedna věc. Druhá věc, v Bulharsku se výrazně stoupily ceny. Samozřejmě všude stoupnou ceny, kde zavedou euro. Víme, že dokonce i v Německu to bylo, když to zavedli, tak tomu říkali teuro, od slova teuer, drahý. A je tam také další záležitost, že tam my, v našem případě, pokud bychom tam vstupovali, tak do 3 dnů musíme do eurovalu zaplatit 350 miliard automaticky. A další miliardy na vyžádání. A to víte, že by to vyžádání bylo. To zase by měli koho zase chvilku škubat, aby měli, protože Evropská unie už nemá prachy, že jo. Se mluví o tom, že několik týdnů a že Evropská unie bez peněz, tak potřeba se někoho, koho by zase chvilku škubala. Takže toto jsou všechno věci o tom, že my máme vlastně poslední nástroj suverenity a to je měna. O tom není sporu, to je jako další faktum. To je další fakt, tedy. Takže prostě myslím si, že jako prezidenta na ekonomiku nepouštět, to je asi tak jako Bilák, když se vyučil, on byl krejčí, tak mu tam dají na výuční list, na saka nepouštět, prostě šícaka mu nešli, jo, tak jako tomu nešlo, tak jako prostě tady by asi také, každý by se měl držet nějakého svého kopita. Horší je, když vám ten prezident ještě jako řekne, že byl teďka někde po Baltii, že přijel s tím, že teďka bychom tady měli udělat síť těch větrníků, těch větrných elektráren, aby když budou lítat ty drony, takže by je ty větrníky odrážely. Tak to už jsem upad smíchy, protože jsem říkal, tak tohle to už je konečná. To už jako opravdu, to už jako rozum nebere. Takže tolik jenom teda tady k této věci. Je to spíše zajímavost, kuriozita, ale prostě mnoho lidí neví, nerozumí a tak dál a je dobře, aby věděli, rozuměli, protože by to zaplatili oni z vlastní peněženky a není to nic jiného, než nám zabránit, abychom vytáhli hlavu z chomoutu EU, tak nám ji tam ještě více jako vrazit, jo. Takže to je celé, ve zkratce. Pojďme se podívat tedy na ten také zajímavý, na ten tematický příspěvek, na ten tematický článek. To je od známého komentátora Thierry Meissona a ten říká toto. Směrem k rozpadu Německa. A říká, zatímco Spojené státy a Ukrajina tlačí Německo k přípravám válku na Rusko, jsme svědky rozpadu sjednoceného Německa. Země hluboce rozdělena na dva odlišné národy. Její identita je nyní zpochybňována. Rozpad Spolkové republiky Německo je nyní nevyhnutelný. Mírová dohoda mezi Washingtonem a Moskvou mezi tím povede k anexi části Ukrajiny a Podněstří Ruskem. A opuštění hodnot Evropskou unii přinese její zánik. A Mikhailo Fjodorov a Boris Pistorius, to je ministr obrany Ukrajiny a Německa, podepsali dohodu o výrobě dronů. A Volodymyr Zelenský, nezvolený prezident Ukrajiny, a Friedrich Merz, německý kancléř, vítají tuto užší spolupráci mezi svými zbrojními průmysly. A i když si to neuvědomujeme, tak kolaps Zelenského vlády na Ukrajině pravděpodobně spustí rozpad Moldavska, Německa a Evropské unie. To je pracovní hypotéza Ruska, Číny a Spojených států. Jsme na to však zcela nepřipraveni a naši političtí představitelé a média tuto možnost prozatím ani nezvažují. Rozpad dvou, říkají Němecek, no tak dvou německých částí. Dál se říká, nepochopili jsme, že sjednocení Německa, za které se zasazovali prezidenti Helmut Kohl a François Mitterrand, bylo provedeno v rozporu s mezinárodním právem. S lidmi v Německé demokratické republice se totiž vůbec jako nekonzultovalo. Přijali jsme to, protože se to zdálo logické a protože se během 14 měsíců Angela Merkelová, šéfka komunistické propagandy Svazu komunistické mládeže NDR, stala křesťanskou demokratickou ministryní pro mládež v západní Německu. Osobní dráha této političky však v žádném případě není reprezentativní pro její lid. Vnímáme pouze perspektivu západu, to je 62 milionů obyvatel v době sjednocení, nikoli východu, to je 16 milionů obyvatel ve stejné době. Východní průmysl byl vypleněn ve prospěch západu. Nezaměstnanost tam dnes dosahuje 7,5%, zatímco na západě to pouze 5,7%. Průměrný hrubý plat činí 3 973 euro na východě a 4 810 euro na západě. Hrubý domácí produkt na obyvatele činí v pěti východních spolkových zemích v průměru 37 711 euro, zatímco na západě je to 54 162 euro. V posledních spolkových volbách se obě země střetly. Východní Němci, formovaní sovětskou okupací, hlasovali drtivě většinou pro alternativu pro Německo AfD, zatímco západní Němci, formovaní americkou okupací a nacisty, které si přivlastnili, tak hlasovali pro křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve skutečnosti neexistuje jedno Německo, ale dvě. A dnes je sjednocené Německo ovládáno pouze svou větší částí, západem, který se snaží potlačit politické vyjádření své východní části. 2. května loňského roku byla strana Alternative für Deutschland označena za krajně pravicovou extremistickou organizaci, což potvrdil Spolkový úřad pro ochranu ústavy. Tato strana je pouhou reakcí na navrhovanou Evropskou konfederaci, projekt zakořeněný v Neuordnung Europas, to je nový evropský řád, který vymyslel Walter Hallstein pro kancléře Adolfa Hitlera, než se stal prvním generálním tajemníkem ESUO, později EHS a Evropské unie. Jinak ten Walter Hallstein psal nacistické zákony, jo? Jako bychom věděli. To je, protože Evropská unie je ten původní projekt, ten nacistický zákon. Ještě se připravoval, ještě neskončila druhá světová válka. A podobně Spolkový úřad pro ochranu ústavy v Měchově, který v 50. letech sloužil k přeškolování bývalých důstojníků gestapa, dohlíží na represe vůči novinářům a myslitelům, kteří by mohli zpochybňovat německé předpoklady. Zatím si uvědomujeme hrůzy páchané státní bezpečnosti Stasi ve východní Německu, nevíme o těch, ke kterým docházelo v západní Německu proti komunistům a homosexuálům. Přesto to byla krutá realita. Současné sjednocené Německo je pod vlivem malé skupiny potomků nacistů, kteří po válce spolupracovali s anglosaskými okupanty. Samotný kancléř Friedrich Merz je vnukem nacistického hodnostáře, jeho protislovanské předsudky převzal. Nemá žádné výčitky ohledně spolupráce s ukrajinskými integrálními nacisty, kteří tvrdí, že pocházejí z varangských vikingů a rozhodně ne ze Slovanů. Zatímco germánská tradice odmítala spolupracovat s Rusy, odtud schizma z roku 1054, oddělující svatou říši římskou od Konstantinopole, tak století poté, co Ukrajina a Rusko konvertovali ke křesťanství, pouze nacisté usilovali o vyhlazení všech Slovanů a zabrání jejich území. Lebensraum, neboli životní prostor Německa. V každém případě sjednocené Německo nevzneslo ani nejmenší námitku proti nacistizaci Ukrajiny od její nezávislosti v roce 1991 až po převrat na Euromajdanu v roce 2014. Vynakládá velké úsilí, aby ignorovalo stovky památníků postavených na Ukrajině na památku nacistů a jejich kolaborantů. Ignoruje plán Zelenského vlády postavit panteon ukrajinských hrdinů a na rozdíl od památníků Jad Vašem odmítlo komentovat státní pohřeb zločince proti lidskosti pardon, Andrije Melníka dne 25. května letošního roku. Rozpad Moldavska a Podněstří. Během rozpadu Sovětského svazu vyhlásil Podněstří 2. září 1990 nezávislost. Jedná se o malé údolí podél řeky Dněpr, které se pyšní pozoruhodným mikroklimatem a které Sověti proměnili ve vědecké centrum. Téměř o rok později, 27. srpna 1991, vyhlásil nezávislost také Moldavsko. A tyto dva státy však dříve tvořily jeden region, Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. 28. února 1992 přijeli Spojené státy do Organizace spojených národů 8 nezávislých sovětských republik, včetně Moldavska, ale ne Podněstří. V očích OSN je to prostě součást Moldavska. Bezprostředně poté se CIA pokusila Podněstří podrobit ve válce, na kterou se již z velké části zapomnělo. Od té doby se Moldavsko a Podněstří vyvíjely odděleně. Situace dále komplikuje skutečnost, že Podněstří zůstává Sovětskou republikou, která naplnila sen Michaila Gorbačova o smíření komunismu a demokracie. Není však bez vad a nepodařilo se mu vyřešit problém organizovaného zločinu, jak to udělal Rusko s Vladimírem Putinem. Podněstří, které od své nezávislosti hostí ruský arzenál a od války v roce 1992 ruské mírové síly, dostává zdarma ruský plyn, protože kontroluje křižovatku několika ruských plynovodů do východní, střední a západní Evropy. Od roku 2019 se americký vojensko-průmyslový komplex snaží oslabit Rusko tím, že ho vtahuje do konfliktu na Ukrajině a v Podněstří. V roce 2005 jmenovala tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová Ursulu von der Leyenovou svou poradkyní. Obě ženy prosadily vytvoření mise Evropské unie pro pomoc při ochraně hranic v Moldavsku a na Ukrajině. EUBAM zkrátka. Tento evropský orgán by obklíčil Podněstří tím, že by obklopil jeho hranice s Moldavskem a Ukrajinou, a to i přesto, že ani jeden z těchto dvou států není členem Evropské unie. Dohoda uzavřená mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem v Anchorage dne 15. srpna 2025 stanoví, že Donbas a Novorossiya jsou ruským územím. To znamená, že Oděsa nebude osvobozena silou, ale připojena prostřednictvím mírové smlouvy. Oděsa hraničí s Podněstřím a před 2 týdny udělal prezident Putin ruské občanství všem občanům Podněstří, kteří o něj požádali. Podněstří se tedy po válce na Ukrajině, která by způsobila rozpad Moldavska, stane ruským. Jeho obyvatelstvo již 2x vyjádřilo svou podporu tomuto kroku. A teď něco ještě k rozpadu Evropské unie. Jednota Evropské unie se nám jeví jako nepochybná. Přesto se Spojené království připojilo v roce 1973 a vystoupilo v roce 2020. V roce 2005 voliči ve Francii a Nizozemsku odmítli referenda o Evropské ústavě. Byli ignorováni a Evropská unie se odchýlila od svých demokratických hodnot. V uvozovkách. V roce 2013 Evropská trojka, to je v té době Německo, Francie a Spojené království, uvalila na Kypřany přímo konfiskaci bankovních vkladů přesahujících 100 000 euro, čím se Evropská unie ještě více vzdálila od svých demokratických a liberálních hodnot. V roce 2024 Evropská komise tajně zasáhla do rumunských prezidentských voleb, čímž definitivně opustila své hodnoty. Členské státy Evropské unie s výjimkou Slovinska a Maďarska zpochybňují jednomyslné fungování Evropské rady. Mezitím Spojené království, které již není součástí Evropské unie, vytváří novou vojenskou alianci Northern Marines To je nová síla, která se skládá z odborných sil Dánska, Estonska, Finska, Nizozemska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska, Švédska. Očekává se, že brzy do ní vstoupí také německá, polská, turecká armáda, možná i Francie, avšak vzhledem k neshodám mezi Londýnem a Paříží v roce 2025 to již není reálné. Zdá se, že Northern Marines, čili severní mariňáci nebo severní námořnictvo, mají nahradit NATO, jakmile Spojené státy opustí Atlantickou alianci v roce 2027 v polovině roku podle týmu prezidenta Trumpa. Tato aliance je však neslučitelná s existencí Evropské unie, což je důsledkem tajných ustanovení Marshallova plánu z roku 1948. Poznamenáváme, že německé zbrojení je financováno jak Evropskou unii, tak Spojeným královstvím. A ve 30. letech minulého století financovalo Spojené království německé zbrojení proti Sovětům. Teprve po Mnichovské dohodě 29. až 30. září 1938 uzavřel Sovětský svaz přesvědčený, že další kořistí Třetí říše německo-sovětskou smlouvu od 23. srpna 1939 a Berlín se obrátil proti Londýnu. To byla ta smlouva Molotov-Ribbentrop, jo, abyste věděli. Takže tolik teda tady k této zprávě a k tomu asi, jak to vypadá teďka jako v Evropě. Takže vychází nám to dneska akorát na čas. Takže já bych vás poděkoval za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a pozval zítra na sledování kompasu od 20 hodin, když si řekneme něco o slábnutí hegemonie Západu. A pro dnešek bych se rozloučil a hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, samozřejmě dámy a pánové, děkuji i vám za pozornost, za šíření, za sdílení, za pochvaly, pokárání, komentáře, zkrátka za všechnu zpětnou vazbu. Pane inženýre, děkuji, přeju hezký večer a tedy dámy a pánové, vy se těšte na kompas a poslové budoucnosti YouTube a
0: Napodobně.
1: Odyssey, že ano, jo?
0: Jinak zvu ještě tedy, kdo ještě, tak 13.6. do Jablonu nad Orlicí a na naše další setkání. Bude tam i členská schůze spolku. Pokud nebudete moc přijet, dejte členové spolku, dejte plnou moc někomu, kdo tam pojede, nebo ji pošlete mailem někomu z nás, abychom byli usnášení schopní. Takže díky a už hezký večer. Naschledanou.
1: Taktéž. Dámy a pánové, děkuji panu inženýrovi ještě jednou vám. Jarda by měl být nachystaný a měl by tam pustit tedy Láďu Kytku a ne tedy pořád o budoucnosti pro děti, pro naše děti. Útoky neustále, LGBT plus minus autobus úchyláren, že ano, gender a další krávoviny. Takže jak to plíživě pokračuje tedy tady v našem prostředí ten pochod institucemi, velice důležité informace pro všechny rodiče, prarodiče a vůbec pro rodiny celkem, protože to tam zmíníme několikrát, rodina je základ společnosti. Nuž, toť ať si všechno vypínám, dámy a pánové, děkovačka, mějte se krásně a už se jenom rozloučíme. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace natočili jsme to ve čtvrtek, vaší pomoci, takže je to čerstvé. Vaším dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné odpoledne, já vás všechny zdravím. Dneska máme 8.6., čili 8. června 2026, no a startuje pořad komentovaného čtení tady s Petrem Václavem na Midgardu. Pojďme se nejdřív podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, a nesmíme se z toho fakt vyděsit. Proč? No, protože dneska je takové to zvláštní jméno na pořadu dne.

Asi nejznámějším nositelem jména je svatý Medard, francouzský biskup žijící v 6. století. Je patronem sedláků, pastýřů, vinařů a sládků. Dnes je však také pomocníkem meteorologů. Dalším nositelem jména byl také italský sochař, představitel impresionismu Medardo Rosso. Jméno nosil i německý psychiatr Medard Voss. Mužské křestní jméno Medard má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Machthard, respektive německých slov Macht, s významem moc, síla, a Hardus s významem tvrdý. Jméno se tak překládá jako mocný, silný, udatný, také tvrdý nebo přísný. V České republice toto jméno nosí 17, tedy nositelů, chlapci, chlapy, nebo také kmeti. Je to 1430. nejčastější varianta užívaného takto jména. 17 oslavenců dneska, to ale nevadí. Milí Medardové, já vám přeji, ať dneska neprší, protože to by bylo špatně, to by nám kapalo až do poloviny července. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také pochopitelně spoustu dárků a pěkné promořování. Mějte dobrou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Medarda, opravdu jako žijícího Medarda, tak mu popřejte, protože mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím prodloužení života. Krom toho, že jsou dneska Medardové, a ještě řeknu tak, ráno v rádiu tam nějaký moderátor říkal, že když na Medarda nekápne, 40 dnů kape. To znamená, že když dneska nebude pršet, takže bude potom 40 dnů kapat. Já teda to znám jinak. Já se pamatuju, že Medardova kápě 40 dnů kape. Takže úplně opačně. Uvidíme. Ono nakonec to počasí stejně dělá tak trošku, co chce. Krom toho, že je Medarda, tak je ještě Mezinárodní den oceánů. OSN vyhlásila Mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat důležitost oceánu a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře a oceány musíme chránit a neznečišťovat je. Děkuji pěkně. Co ty podmořské jaderné výbuchy, co ty skládky v moři? Mohli bychom se bavit do nekonečna, co ty ropné tankery a katastrofa, která vždycky z toho pak je, když to začne vytékat do moře. Hrůza, děs. Tak važme si toho, že moře je něco, co nemáme úplně prozkoumané, a kdysi tu bylo všude jenom jedno velké moře. Takže je to naše kolébka, je to kolébka našeho života. Tedy, jak se to vezme? No, dávám to na stranu, tak jdu pryč a myslím si, že se můžeme posunout k jednomu zajímavému čtení. STB v bankovním sektoru a Josef Tošovský, Dutman a Mezinárodní měnový fond. V československém, tady se píše SBČS od roku 1973, v československém a českém bankovním sektoru 90. let působila řada vysoce postavených manažerů. U nich byla v archivech dohledána spolupráce s komunistickou rozvědkou, s první zprávou SNB nebo kontrarozvědkou. Tito lidé často využívali své zkušenosti z mezinárodního obchodu a financí k upevnění pozic v rodícím se tržním hospodářství. Zde jsou nejvýznamnější jména, u nichž je vědomá spolupráce zdokumentovaná nebo byla předmětem rozsáhlého veřejného šetření.

Za prvé Josef Tošovský, krycí jméno Dutman, registrační číslo 25032. Hlavní výtka historiků a ekonomických analytiků směrem k Tošovskému nespočívá v jeho osobním selhání, ale v tom, že jako guvernér umožnil kontinuitu kádru a že dovolil zotročení Československa přes Mezinárodní měnový fond a Světovou banku. Transformace. Tato stará garda z bankovního prostředí a podniků zahraničního obchodu měla obrovský náskok v know-how i kontaktech. Miliardové ztráty. Právě tito lidé často stáli u zrodu divokých privatizací a úvěrových podvodů v 90. letech, které musel tzv. Stát následně sanovat přes konsolidační banku a náklady se odhadují na stovky miliard korun. Spolupráce byl evidován od 22. května 1986 jako spolupracovník STB a následně důvěrník první zprávy SNB. Tošovský neprošel klasickým úředním řízením, během kterého by spolupráci musel podepsat. Pro styk z STB ho předurčovala jeho funkce jako poradce a posléze předseda SBČS. To měl v popisu práce. Proto se jeho jméno neobjevovalo v seznamech spolupracovníků STB a proto se také může prokazovat čistým lustračním osvědčením. Role od roku 1986 náměstek Živnostenské banky v Londýně pro rozvědku dělal odborné analýzy. Obsah analýz. Pro rozvědku vypracoval hloubkové ekonomické rozbory britského bankovního trhu a mezinárodních finančních operací. Rozvědka tyto informace využívala k efektivnějšímu obcházení západních embarg a k operacím podniků zahraničního obchodu. Jako předseda SBČS a pracovník Živnobanky v Londýně měl přístup k informacím o britském finančním trhu, které byly pro socialistické Československo podléhající embargům COCOM kritické. Tato znalost vedle v 90. letech k vytunelování Československa přes investiční fondy a tak dále. Dopad. Jeho obklopování lidmi z minulosti v STB v rámci ČNB v 90. letech vytvořilo stabilní prostředí pro transformaci dalších kádrů do komerčního bankovnictví. Řídící důstojník byl major Sojka, který chválil Tošovského a neb Chazária a sionismus v Československu. A za třetí čistka naruby agenti v ČNB. V 90. letech se Česká národní banka stala útočištěm pro řadu vysoce postavených důstojníků rozvědky, kteří zde vytvořili uzavřený systém. Závažným aspektem působení Josefa Tošovského v čele SBČS a ČNB byla personální politika. V únoru 2007 média zveřejnil to historik Petr Blažek, například Týden či Mladá fronta Dnes, doložila, že se Tošovský v bance obklopoval lidmi s jasnou minulostí v STB. Klíčové pozice. Lidé s vazbami na tajné služby zastávali v SBČS a České národní bance posty v oblasti bezpečnosti, správy devizových rezerv i v legislativním odboru. V 90. letech se v České národní bance, zejména v sekcích bezpečnosti a správy, objevila jména bývalých operativců a důstojníků STB, kteří zajišťovali kontinuitu v citlivých oblastech. Například Pavel Šešulka, tedy Pavel, registrační číslo 12563, vysoce postavený důstojník rozvědky, v 90. letech působil v bezpečnostním odboru České národní banky. Zajišťoval ochranu centrální banky a převozy hotovosti. V 90. letech došlo k tomu, že lidé s výcvikem z rozvědky a STB obsadili v ČNB citlivé posty. Argumentem byla jejich profesionalita a zkušenost s ochranou objektů a převozy cenin, které běžná policie v takovém rozsahu nezvládala. V 80. letech na starosti mimo jiné Rakousko je banáš Lotos a vývoz miliard do Rakouska. Svatopluk Šíp, další z řady bývalých příslušníků, kteří po roce 1989 přišli do bankovního sektoru a zastávali funkce v technických a bezpečnostních složkách centrální banky.
Působil jako ředitel sekce správní ČNB. Kritici, například tehdejší redaktoři týdeníku Respekt, upozorňovali, že tito lidé vytvořili uvnitř banky neprůhlednou strukturu, která měla vliv na vnitřní chod instituce. No a nejen to, já musím říct, že se to pochopitelně týkalo trošku ještě jiného spektra věcí, které měli na starosti. Když jsme se tady kdysi bavili o tom, že, já se musím obliknout, že existovaly účty pro rozvědku, to byly třeba účty, ze kterých čerpal Vasil Mohorita, zakladatel, potom další, že, bývalý Ulčák, bývalý předseda městského výboru svazáků v Praze. Také Stanislav Gross, který potom na to doplatil, že na ty peníze sáhl. Čili oni byli ti, kteří se měli postarat o to, aby tyto peníze nepřipadly do nepovolaných rukou. To je takhle potřeba navnímávat. Čili všechno má nějaké své pozadí. Já jsem tady asi skočil trošku. Ne, to bylo vlastně na tom jednom listu. Pátá kolona ve vědecko-technické rozvědce VTR a embargo COCO. Československo čelilo zásadním technologickým a obchodním restrikcím ze strany západu přes offshory síť schránkových firem. Lichtensteinsko, Kajmany, Rakousko, Švýcarsko se ekonomická a vědecko-technická rozvědka naučila toto embargo obcházet přes PZO, čili podnik zahraničního obchodu. V této rozvědce byla pátá kolonie, která provedla přes tuto znalost tunelování v 90. letech Československa. Embargo, tedy roky 1949 až 1994 a USA. Největším omezením bylo působení výboru COCOM. Tento orgán, založený západními státy v čele s USA, měl za cíl zabránit vývozu strategických technologií do zemí východního bloku. Co bylo zakázáno? Špičková elektronika, výkonné počítače, telekomunikační zařízení, přesné obráběcí stroje a materiály využitelné ve zbrojním průmyslu. Pašování. Existovaly tajné sítě pro obcházení embarga přes neutrální země, například Rakousko či Finsko. Viz hospodářská spolupráce s neutrálními kapitalistickými státy v éře Gottwaldova režimu. Zadržení zlata. USA odmítali vrátit československý měnový poklad, ukradený nacisty a nalezený spojenci, dokud ČSSR nevyplatí náhrady za znárodněný americký majetek. K dohodě a vrácení zlata došlo až v roce 1982. Obchodní doložky. Československo přišlo o doložku nejvyšších výhod, což znamenalo vysoká cla na export do USA. Izrael. Po roce 1967, šestidenní válka, došlo k přerušení diplomatických i obchodních styků. No, já tady jenom k tomu povím, že tady se to prezentovalo jako, že my to nechceme nakupovat a my to tady jako socialistický stát nechceme dopřát našemu obyvatelstvu, ale vidíte, že na tom bylo embargo západu. Za druhé, hlavní trasy a role neutrálních zemí. Neutrální státy jako Rakousko, Finsko, Švédsko nebo Švýcarsko sloužily jako ideální překladiště, protože nebyly vázány tak přísnými kontrolami jako členové NATO. Fiktivní firmy. Československé tajné služby, zejména první zpráva SNB, zakládaly v těchto zemích krycí firmy. Ty legálně nakoupily technologie, například počítače IBM nebo DEC, s tím, že zůstanou v zemi. Následně bylo zboží v tichosti převezeno přes hranice do ČSSR. Reexporty. Zboží se často ztratilo během přepravy. Oficiálně směřovalo například do USA, z USA do Rakouska, ale ve skutečnosti skončilo v československých výzkumných ústavech. Role Rakouska. Vídeň byla v té době centrem špionáže a obchodu mezi východem a západem. Díky geografické blízkosti a neutralitě bylo pašování přes rakouské hranice nejčastější cestou pro drobnější komponenty i celé stroje. Tajné služby v letech 1988 až 1993
vyvezli cirka 50 milionů, otázka miliard, korun na financování privatizace. To je ze zdrojů Volksbank. Za třetí, Jezere Slušovice. Legendární případy. Jezere Slušovice pod vedením Františka Čuby bylo družstvo proslulé schopností sehnat nemožné. Pozdější modely z produkce Slušovic, například TNS-AT, byly navrženy tak, aby byly kompatibilní s IBM PC architekturou, což znamenalo schopnost spouštět software určený pro tehdejší standard IBM PC. Využití technologií. Slušovice se snažili napodobit a zdokonalit tehdejší standardy, které určovala společnost IBM, a to i přes omezené možnosti dovozu součástek. Jaké byly počítače z jezera Slušovice? Slušovice zničila posléze CIA. Sálové počítače. I přes embargo se do ČSSR dařilo propašovat velké sálové počítače. Často byly deklarovány jako náhradní díly nebo jiná, méně sledovaná zařízení. Kde by byly Slušovice dneska, kdyby je parta Klause nezničila? Kopírování, reverse engineering. Jakmile se podařilo propašovat jeden kus, například procesor, českoslovenští inženýři v Tesle nebo výzkumném ústavu matematických strojů se ho snažili pod mikroskopem analyzovat a vyrobit jeho kopii. Teď tady mám zase na přeskáčku. To jsou nějaké... Já se na to musím podívat, co tady všechno máme. Podniky zahraničního obchodu. Aha. Tady to bohužel není očíslované, jo. Tak já vám to budu číst, jak to tady jde po sobě. No, to nejde po sobě. Teda. Tady ta stránka potom bude... Jo. Tak, STB, vyvádění majetku skrze Lichtensteinsko, Černá šlechta a Kajmany. Lichtensteinsko a Kajmanské ostrovy představovalo v 90. letech vrcholnou školu finančního inženýrství kádru z PZO. Tato schémata nebyla jen o schvalování peněz, ale o vytvoření neprůhledné sítě, která umožnila ovládnout klíčové české podniky za peníze samotné banky IPB a KB 2017. Češi v Paradise Papers. Článek. Zde je rozhovor těchto dvou klíčových větví. No, ten se asi nepustíme. Za prvé, Kajmanská větev IPB, operace Kajmanské fondy. Tento mechanismus byl mozkem banky Liborem Procházkou, registrační číslo 23974, dotažen k dokonalosti. Cílem bylo vyvést špatná i dobrá aktiva banky mimo dosah české regulace. Mechanismus. IPB založila na Kajmanských ostrovech několik fondů, například v rámci skupiny Kajmanské fondy. Triton Development. Do těchto fondů banka prodala za pár korun akcie strategických českých podniků, jako byl plzeňský Prazdroj, České sklářství, stavební firmy. Role PZO kádru. Peníze na tento nákup si fondy půjčily přímo od IPB. Manažeři z okruhu Miloše Kratochvíla, takzvaný Kraus, registrační číslo 21081 PZO Motokov, a Jana Bělohlávka, Honza, registrační číslo 19491, PZO Stroj Export, tak fakticky ovládali miliardové majetky skrze offshoreové entity, zatímco banka měla v účetnictví jen rizikové úvěry. Výsledek? Po pádu IPB v roce 2000 zůstala jako aktiva zablokovaná v neprůhledných strukturách, což státu České konsolidační agentuře extrémně stížilo jejich vymáhání. Za druhé, Lichtensteinská větev, nadace a holdingy. Lichtensteinsko sloužilo těmto strukturám především jako trezor pro konečné vlastníky. Nadace, na rozdíl od Kypru nebo Kajmanů, nabízí Lichtensteinsko institut rodinných nadací, u kterých nelze dohledat skutečného majitele.
PZU kádry zde zakládaly entity, které stály na samém vrcholu vlastnické pyramidy českých holdingů. To je Londýnská škola Jiří Kunert, registrační číslo 18333. Živnostenská banka Londýn 1982. To je to, co už jsem tady já vám říkal, pokud šlo o ty různé účty na různé svazácké, pionýrské a další organizace Národní fronty. Příklad. A propojení na PZO. Využívaly se zde dekádami prověřené kontakty z dob, kdy rozvědka první zpráva využívala lichtenštejnské finančníky pro nákup embargovaných technologií pro socialistické Československo. Příklad. Kauza. České pivo. Tento projekt, který zahrnoval ovládnutí tuzemských pivovarů, byl klasickou ukázkou lichtenštejnského schématu, kde se cesty kapitálu ztrácely v alpském knížectví. Za třetí, proč to dělali právě tito lidé? Zatímco běžní podnikatelé 90. let se učili, co je to akcie, lidé jako Procházka, Tesař, Kratochvíl, více jmen informací v dokumentu Transformace STB, měli díky minulosti v rozvědce a PZO. Hotové sítě znali konkrétní právníky a bankéři v lichtenštejnském Vaduzu či na Kajmanech, se kterými spolupracovali už v 80. letech. Technologii rozvědka v PZO běžně používala takzvané krycí firmy pro obchody se Západem. V 90. letech tuto metodiku pouze přenesli do soukromého podnikání. Vlivem tunelové legislativy Václava Klause tento systém hnízdění majetku v zahraničí zajistil, že i po krachu IPB a následných soudních sporech, ve kterých byli manažeři nakonec často osvobozeni pro nedostatek důkazů o úmyslu, zůstala podstatná část vlivu a kapitálu v rukou těchto struktur. Akce, šiřte tyto informace. Tak, dáme si další stránku. Václav Klaus, STB inkubátor páté kolony. Klusek, kluk. Václav Klaus mezi roky 1971 až 1986 pracoval v státní bance československé SBČS. V době tuhé normalizace 70. leta bylo pro běžného občana, natož pro takzvané pozdějšího disidenta Václava Klause, nemyslitelné, aby 15 let pracoval v SBČS. Navíc Václav Klaus patřil v 60. letech k úzké skupině československých ekonomů, kterým režim umožnil studijní pobyty na Západě. Kdyby režim, pátá kolona, doopravdy chtěl Klause omezit, tak by se nikam nedostal ani na Západ, ani do státní banky Československa po roce 1968. Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro Mladou frontu Dnes o jeho sledování STB. V letech 1984 až 86. doby svazek STB pochází, jste pracoval ve státní bance československé. Co konkrétně jste tam dělal? Státní banka československá jsem pracoval od roku 1971 do roku 1986, tedy od okamžiku, kdy jsem byl vyhozen z ekonomického ústavu ČSAV jako antisocialistická a antimarxistická síla. Pracoval jsem tam na různých místech v letech, na které se ptáte, co bylo ve zprávě investiční výstavby, kdy jsem byl jako ekonom analytik. Sledován jste měl být podle dokumentů kvůli svým odborným vystoupením. O co konkrétně šlo? Od konce roku 1979 jsem ve funkci vědeckého tajemníka bankovní pobočky ČSVTS a pořádal pravidelné měsíční semináře a vydával o nich interní sborníky o ekonomických otázkách, které měly velkou návštěvnost 100 až 200 účastníků a na nich se velmi otevřeně diskutovala různá ekonomická témata. Všeobecně to bylo považováno za velmi kritické vůči tehdejšímu režimu a lidé se dělili na ty, to už tady dál nemáme,
Za prvé studijní pobyty v Itálii, v USA a v TV, to nevím. Studium v Itálii 1966. Klaus absolvoval postgraduální studium v Neapoli v Miláně. Tato zkušenost mu umožnila první přímý kontakt se západním akademickým prostředím. Studium v USA 1969. Absolvoval půlroční studijní pobyt na Cornell University ve státě New York. Během tohoto pobytu se hlouběji seznámil s americkou ekonomickou školou. Cesty do sovětského bloku. Vedle západních výjezdů pracoval i v různých zemích spojených se Sovětským svazem, což mu umožnilo získat přehled o fungování centrálně plánovaných ekonomik v celém regionu. Jugoslávie. Kromě západu Klaus často cestoval do tehdejší Jugoslávie. Ta byla pro československé ekonomie laboratoří, experimentovalo se tam s tržními prvky v rámci socialismu. Západní Německo. Účastnil se odborných setkání například v rámci konzervativně zaměřených diskuzních klubů, jako byl Jagsthausener Kreis. Švýcarsko. Později, zejména po roce 1989, se stal pravidelným hostem Světového ekonomického fóra v Davosu. Ale kontakty se švýcarskými ekonomy udržovaly již dříve. Curych a Ženeva. Toto města navštěvoval nejčastěji v rámci krátkodobých výjezdů, které sám později popisoval jako pár hodin a jedna noc mezi lety. Velká Británie. Díky své orientaci na politiku Margaret Thatcherové vyhledával kontakty s britskými akademickými a politickými kruhy, kam se jako jeden z mála ekonomů z východního bloku dostal k odborným materiálům. 70. a 80. léta. Po odchodu z ekonomického ústavu ČSAV 1970 byly jeho možnosti cestovat na západ takzvaně omezeny, ale nikoli zcela zastaveny. Jako pracovník státní banky Československé se účastnil odborných konferencí. Rakousko, listopad 1989. Jen několik dní před revolucí 12. listopadu 1989 vystoupil v rakouské televizi ORF, kde jako ekonom prognostického ústavu komentoval tehdejší hospodářskou situaci v Československu. Klaus musel požívat zvláštní důvěry režimních orgánů, neboť pro většinu odborné veřejnosti byly podobné příležitosti zcela nedostupné. Za druhé, pracovní činnost před rokem 1989. Působení v ekonomickém ústavu ČSAV 1963 až 70. Zde Klaus začínal jako vědecký aspirant. V roce 1968 se aktivně podílel na reformních diskuzích Pražského jara a publikoval v časopise Tvář, Emanuel Bandler, Bohumil Doležal, který byl tehdy centrem nekonformního myšlení. Po nástupu normalizace odešel z ústavu z politických do bankovní sféry. Státní banka Československá 1971 až 86. Po odchodu z ekonomického ústavu ČSAV pracoval dlouhá léta v SBČS. Zde se zabýval především měnovou analýzou a ekonomickým modelováním. Během svého působení ve státní bance Československé měl Klaus přístup k tzv. Devizovým příslibům na literaturu. Díky tomu mohl pro bankovní knihovnu objednávat špičkové západní ekonomické časopisy a knihy, které byly pro běžného občana nedostupné. Prognostický ústav 1987 až 1989. Akademické práce v prognostickém ústavu ČSAV zde pracoval po boku dalších budoucích politiků, jako byli Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Vladimír Dlouhý či Ivan Kočárník. Prognostický ústav formuloval ne prognozy, ale strategie k převodu majetku. Ústav byl zřízen pod patronací vysokých komunistických funkcionářů, například Štrougala. V prognostickém ústavu byl Klausovým nadřízeným Walter Komárek. Za třetí, kontakty a semináře. Jazyková vybavenost. Klaus mluvil anglicky, německy, italsky a rusky. V 60. letech byl Klaus jedním z nejaktivnějších členů klubu mladých ekonomů při Československé vědecko-technické společnosti. Klaus
členem masových organizací jako Socialistický svaz mládeže a Revoluční odborové hnutí. Ekonomické semináře 1979 až 1986. Kromě odborných seminářů v SBČS občas přednášel i na akcích pro širší publikum, například v rámci Socialistického svazu mládeže či vědecko-technických společností. Semináře se staly platformou pro diskuzi o západní ekonomice. Klaus byl hlavním editorem a autorem úvodu pravidelného sborníku Ekonomické modelování. Publikoval v té magazínu, technický magazín, v rubrice Ekonomie a my. V rámci České vědecko-technické společnosti organizoval semináře, které měly vysokou odbornou úroveň, zde se formovala skupina budoucích reformátorů, například Dušan Tříska, autor kuponové privatizace. Zahraniční kontakty. Navzdory omezením si udržoval korespondenční styky s některými západními ekonomy. Tyto vazby mu po roce 89 pomohly rychle etablovat novou ekonomickou politiku státu. Role Rity Klímové. Spojka mezi prognostickým ústavem a disentem páté kolonie. Klaus udržoval kontakty s lidmi z okruhu pozdějšího disentu, například s Josefem Zjelincem nebo rodinou Havlových. Rakousko. Klaus měl dlouhodobé vazby na rakouské ekonomické prostředí. Pravidelně navštěvoval odborné semináře a konference jako VIIV, Vídeňský institut pro mezinárodní hospodářské srovnání, byl hlavním místem setkávání ekonomů z východu a západu. Klaus zde byl častým hostem a udržoval vztahy s tamními experty. Hospodářská komora a bankovní kruhy. Díky působení ve státní bance Československé měl kontakty v rakouském bankovním sektoru, který byl pro ČSSR hlavním finančním partnerem na západě. Pravidelně jezdil na Evropské fórum v Alpách v Tyrolských horách. Toto fórum bylo a je prestižním místem pro diskuzi o politice a ekonomice. Zhrnutí. Kariéra a mobilita Václava Klause, kterou mu režim dopřál před rokem 89, je v rozporu s jeho tvrzeními a pozdějším obrazem disenta v prognostickém ústavu. Václav Klaus hrál klíčovou roli politického garanta, který skrze radikální metodu kuponové privatizace umožnil rychlé odstátnění majetku do rukou bývalých kádrů z podniku zahraničního obchodu PZK a rozvědky. Klaus jako pracovník SBČS v 71. až 86. roce požíval zvláštní důvěry režimu tzv. Páté kolony, což mu umožnilo získat unikátní know-how ze západu, které po roce 1989 využil k nastavení legislativy tak, aby dovolovala netrestatelné tunelování a vyvádění aktiv skrze offshoreové struktury. Tato systémová transformace vedla k vytvoření nové vrstvy oligarchů, přičemž Klausovo propojení s těmito strukturami je skrz Imperium PPF, kde je zmiňován po boku postav z minulosti v STB. Poznámka Václav Klaus a jeho přezdívka Kikina se objevila jako narážka na údajnou homosexualitu Václava Klause. Václav Klaus tyto spekulace vždy odmítal. Například na stojáka Lukáš Pavlásek Kikina. Václav Klaus alias Pružinský. Vyskytly se tvrzení, že otec Václava Klause byl židovského původu, často zmiňována Podkarpatská Rus. Jmenoval se Pružinský a po válce si jméno změnil na Klaus, aby skryl svůj původ. Jestli je to mýtus nebo ne, se teprve dozvíme. Tak další stránku. Podniky zahraničního obchodu, PZO, rozvědka, úvěry a banky. Pojďme se podívat na další postavy, které propojují svět předlistopadového zahraničního obchodu, PZO, rozvědky a následného vlivu. Poslední stránka.
následného vlivu v bankovnictví a strategických podnicích 90. let. Tato jména tvořila skutečný systémový úzel transformace. Za prvé Miloš Kratochvíl, 1953, krycí jméno Kraus, registrační číslo 21081. Působil v PZO Motokov, který byl pro rozvědku první zpráva naprosto klíčový kvůli exportu vozidel a technologií. Role v STB, veden jako agent a ideový spolupracovník rozvědky, působení v 90. letech, stal se jedním z nejmocnějších mužů v pozadí IPB. Působil jako generální ředitel společnosti PIAS, první investiční akciová společnost, která spravovala největší privatizační fondy IPB. Právě skrze tyto fondy skupina ovládala stovky českých podniků. Za druhé Jaroslav Strejček, 1954 narozen, krycí jméno Strejček, registrační číslo 19572. Klíčová postava z oblasti financování zahraničního obchodu v ČSOB před rokem 1989, jedinou bankou pro devizové operace. Role v STB, veden jako agent rozvědky, první zpráva, čtvrtý odbor, ekonomicko-vědecká rozvědka. Dnes v 2 Pro AS nebo mnklub.cz medailonek, pomlčka Jaroslav Strejček. Nadace Malý Noé, působení v 90. letech. Byl dlouholetým členem vedení IPB, ředitel odboru pro mezinárodní operace a pravou rukou Jiřího Tesaře. Tesař a registrační číslo 38504. Specializoval se na mezinárodní operace a pro mezinárodní operace a propojování bankovního sektoru s nově vznikajícími holdingy. Jeho zkušenost s pračkou devizových offshore z doby socialismu byla i pro IPB neocenitelná. Za třetí Miroslav Čebiš, krycí jméno Bílek, registrační číslo 14942, osobní číslo 196423. Jeden z nejvyšší postavených důstojníků rozvědky první zprávy, který přešel do ekonomické sféry. Role v STB, kmenový příslušník rozvědky, náčelník 4. odboru, ekonomická špionáž. Právě on metodicky řídil lidi v PZO, jakými byli Libor Procházka, Libor, registrační číslo 23974, IPB, nebo Jan Bělohlávek, Honza, registrační číslo 19491, první zprávě SNB, PZO, Stroj Export, IPB. Byl náčelník 4. odboru první zprávy SNB. Tento odbor byl klíčový, protože měl na starosti vědecko-technickou a ekonomickou rozvědku. Působení v 90. letech. Založil a vedl bezpečnostní agentury a poradenské firmy, které zajišťovaly informační servis pro velké banky a privatizační skupiny. Byl vnímán jako šedá eminence, která propojovala staré sítě s novým kapitálem. Bezpečnostní divize IPB byl klíčovým poradcem managementu IPB, vazba na GAT, GNT a další skupiny, akce. Jak 4. odbor první zprávy konkrétně spolupracoval se sovětskou KGB na ekonomických operacích v zahraničí? Za 4. Antonín Jakubík, krycí jméno Kubík, registrační číslo 13242. Byl náměstek ministra vnitřního obchodu. Ministr obchodu 1976 až 86 a později ředitel velkých exportních subjektů. Role v STB, veden jako důvěrník a spolupracovník rozvědky. Působení v 90. letech. Působil ve statutárních orgánech mnoha firem transformovaných PZO a měl blízko k
stanovisko managementu Komerční banky. V 90. letech byla Komerční banka, tehdy ještě státní, proslulá uvěrováním projektů spojených s bývalými kádry. Představoval typ kádru, který dokázal politicky ošetřit velké úvěrové rámce pro vyvolené skupiny. A za páté společný jmenovatel Operace Hnízdo. Tito lidé, Kratochvíl, Strnad, Procházka, vytvořili v IPP takzvané akcionářské hnízdo. Pomocí peněz samotné banky skrze úvěry s přízněným firmám v PZO strukturách skoupil akcie banky, čímž stát ztratil kontrolu. To je přesně ta pátá kolona. No, tak jsme si trochu začetli tady v těch záležitostech. Já vám řeknu, toto všecko klidně podepíšu, protože tyhle ty lidi, tyhle těch lidí nebýt, tak to všechno nemohlo dopadnout tak, jak to dopadlo. Čili oni věděli, byli znalí, věděli přesně, jak ty věci fungují, věděli, kde co jak, měli zkontrahovány ty záležitosti, takže proč by v tom nepokračovali dál, ale na vlastní triko za cizí peníze. Nádherný, ne? Dáme si písničku.

operace nemyslitelné. Plán napadení spojenců Sovětského svazu v roce 1945. Máme tu opět slavné májové dny a propaganda oslavující hrdinství spojeneckých vojsk, našich západních patňorov běží na plný plyn. Nebude tedy od věci připomenout si, co před několika málo lety vyplynulo z částečně odtajněných britských archívů. Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo. Americké bombardéry Consolidated B-24 Liberator. Tato informace byla dlouho uchována v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na Sovětský svaz hned v létě roku 1945. Plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli. Já už jsem tady o tom mluvil, jenom to chci koment trochu. A spousta jako lidí říká, a proč by ty Američani jako neosvobodili tu Plzeň? Proč tady tvrdíš, že oni těm nacistům nadržovali? A proč tvrdíš, že oni s nimi nebojovali? Že oni jim vytvářeli odchodné koridory? Proč? Protože Wehrmacht přeci chtěli použít jako údernou sílu proti Sovětskému svazu. Tak teďko tady o tom budu číst. Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil anglosasů na sovětská vojska. Zatím o tom ještě málo kdo ví. Stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán pravděpodobných spojenců, proč bylo nutné urychleně dobít Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechali dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli anglosasové vyděsit. Podle oficiálních modelů historie pozdního Sovětského svazu skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány. Tehdy byl v kurzu boj za mír. Ve vyšších vrstvách uzrávalo nové myšlení a legenda o čestných spojencích USA a Velké Británii byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár. A tento byl utajován z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archívy tohoto období, protože to už není Sovětský svaz, kterého se obávali. Na začátku dubna 1945, před samotným koncem války, Winston Churchill, ministerský předseda ruského spojence Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na Sovětský svaz, operaci nemyslitelné. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na Sovětský svaz proveden po vzoru Hitlera nečekaným úderem. Dne 1. července 1945 47 anglických a amerických divizí bez jakéhokoliv vyhlášení války měli uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 až 12 německých divizí, které spojenci drželi nerozpuštěné v Šlesvicku, Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři. Připravovali je k nové válce se Sovětským svazem. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného křížového tažení se měly zúčastnit i další země, například Polsko a poté Maďarsko.
Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci Sovětský svaz. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler, v plánu Barbarosa, na hranicích Archangelsk-Stalingrad. Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem, totálním zničením velkých sovětských měst, Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery letajících pevností. V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburg, Drážďany, Tokio. To se chystali učinit se svými spojenci, tedy obvyklý obraz. Nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost. To je vizitka západní civilizace a zvláště pak anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii. Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie, v důsledku čehož příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí Sovětský svaz nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin. Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měli tehdy vůči Sovětskému svazu absolutní převahu. V minonoscích 19krát, v bitevních lodích a velkých křižnících 9krát, v ponorkách dvojnásobnou a více než 100 letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně Sovětského svazu. Pravděpodobný spojenec disponoval 4 vzdušními armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoliv nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo, co se týče bombardování, nesrovnatelně slabší. V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje spojencům a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na Sovětský svaz. Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjeli v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty strategů ukázaly, že bez nečekaného úderu by Sovětský svaz nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky. Potřebovali totiž Sovětský svaz, aby rozdrtil kvantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté. Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale Sovětský svaz opět zvítězil, nepodal se. Nyní se na západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako odpověď na sovětskou hrozbu, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy. Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948.
Stav armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 až 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm, Dánsko a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské univerzity de Erikson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1940.

Kdyby se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí Sir Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu. V prohlášeních adresovaných Stalinovi se modlil, aby anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět. A přál naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzivu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoliv zavázán. Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabalvených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmístěval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku, Holštinsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranu německé jednotky, které se vzdaly bez odporu a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštínska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci nemyslitelné. Napadení Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Já to zopakuju. Napadení Sovětského svazu za účasti USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Poláci asistovali při Mnichovu, výrazně se postarali o to, aby Mnichov byl podepsán. A hleďme, polské sbory opět byly připraveny a zahrnuty do útoku na Sovětský svaz. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945. V jejich plánu byl jasně řečeno. Sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léku vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. Sovětský svaz čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánu Britů čekal osud Drážďan, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí. Americký generál Patton v velící tankové brigádě přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe dohodnuté v Jaltě a půjde dál na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než následníky Džingistvána, které je třeba v Evropě zlikvidovat. Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty. Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety, poznámka cirka před 5-6 roky, Angličané část svých archivů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu nemyslitelné. Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat. Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 až 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány, nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory. Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala. Němci ustupovali bez odporu.

Jejich taktika byla následující. Udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace, tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení sovětské hrozby visící nad Evropou. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína. Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo, kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandra, italské divadlo vojenských operací, kvalitněji plánovali své akce, gramotněji uskutečňovali koordinaci sil a prostředků a strávili méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Podle Churchilla sovětský mouřenin udělal svou práci a měl by být odstraněn. Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřeli z tváře země Drážďany. Pak se prošli po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války. Jedním z hlavních cílů náletu na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba Sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz maršala Allegy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou. Všechno obrátili v prach. Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe, byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rebusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla. Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující. Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy 3. Evropského oddělení ministerstva zahraničních věcí Sovětského svazu a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou. Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linii, která byla rozhodnuta v Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl, to není správné, pošlete telegram spojeneckým mocnostem, a diktoval. Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi.
Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón. Dne 12. dubna, v den úmrtí Roosevelta, dostali americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce. Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Poté následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. Dne 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl: dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci. Stanovil si cíl dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly. Truman byl blíze k tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo nepředstavitelný plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly: v případě, že Sovětský svaz nevystoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kvantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinavě. V důsledku toho pak Američané ztratí 1 až 2 miliony lidí. Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle určitých svědků, trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme, uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu. Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější, než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké. Ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný. Blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit. Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán nemyslitelné padl. Druhým, berlínská operace. Za třetí, Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý, samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byl příliš silný. Všimněte si, že Spojené státy nejenže Anglii nepozvali k účasti na této válce, ale vytlačili ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno zhrnul dohromady, když řekl: vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi. Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall, nebo Patton, nebo kdokoliv jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobít Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol – zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán nemyslitelné, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více. Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty,
byly odtajněny před 5-6 lety, když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán nemyslitelné a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele. Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov. Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Spravě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat sílovské výšiny a prolomit s těžkými ztrátami 7 linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města Říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbu, což mnoho z nich zaplatilo životem. Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka. Nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý. Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků. Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům nemyslitelného palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil s nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi. Nesporné je jedno. Bitva o Berlín schladila mnohé horké hlavy a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře 45. na západě víc než dost. Například jeden z nich, již dříve zmíněný americký tankový generál Patton, ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval potomky Džingiskána, pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jediné, barbaři a divoké opice. Zkrátka, teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu. Útok na Berlín a instalace vlajky vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války, tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačit konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva. Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen, nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v 41. stanovenou tezi. Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává. Samozřejmě, že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení spálené země, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku,
Nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců. Pobrat trochu víc. Tak ne zrovna diplomatickým jazykem, Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než 4/5 výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 tisíc kilometrů železniční tratě. A dokonce i Pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 tisíc kilometrů, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady. Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoliv hanění. Průvodce všech válek ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo. Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze nedobytných a nenapravitelných, k nímž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vězňů, nebylo tak málo. Berlín padl 2. května, ale místní boje trvaly ještě dalších 10 dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanství v Bonu, mi řekl, že jemu vždy přálo štěstí. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do 11. Tam se proti sovětským vojákům stavili oddíly SSáků z 15 zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůhvíjací ještě nacisté. Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu nemyslitelné. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května ve 2:45. Stálo nás hodně práce přinutit Trumena potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9. května za účasti Sovětského svazu a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej stvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, očištěný od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn. Jakoby nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši. Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy. Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci 45. V Moskvě se, jak známo, vítězná přehlídka konala 24. června. Smrt Roosevelta
způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu z 25. března 1945 prezident varoval –

Buď Američané při provádění rozhodnutí z Tehránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. Popředí měl nadále být Pax Americana. I když Truman věděl, že Sovětský svaz vstoupí do války s Japonskem, Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum 8. srpen, přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu Sovětský svaz vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku August z postupimské konference, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz připravit plán pro vedení atomové války proti Sovětskému svazu. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do státu v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: po setkání se Stalinem jsem si více než kde jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný. Dne 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokarání. Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme Pax Americana, který bude odpovídat na 80% našim návrhům. Válka probíhala dál. Neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán nepředstavitelné se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a Sovětským svazem nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili den vítězství 9. května 1945, před americkým velvyslanectvím řekl: jásají, myslí si, že válka skončila, jenže skutečná válka teprve začíná. Ptali se Trumana, jak se studená válka liší od horké. Odpověděl: je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky. A k tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit Sovětský svaz z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem, Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii. Ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě Sovětský svaz. Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti Sovětskému svazu. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů námořních, vzdušných i pozemních sil. Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. A to jen proto, že vítězství nad Sovětským svazem by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit. Je to článek, který vyšel 9. června 2016 na kramola.info. Český překlad v Labi. Je to článek rozsáhlý, ale já jsem vám ho dopřál v plné šíři, tak jak jsem vám ho četl, z toho důvodu, že jsem neslyšel
od žádného experta jsem neslyšel informaci takhle zapasovanou do té skládačky. A vždycky mě hřálo takové dobré, jak bych to řekl, vždycky, když jsem pomyslel na konec druhé světové války, tak jsem byl obdařen takovým pocitem štěstí, že to byl Západ a Východ, který se spojil proti hydře, kterou bylo potřeba vymítit ze světa. To jako malý kluk jsem si myslel. Myslel jsem si to dlouho, protože pamatuju si, že těch 20 let po válce, to bylo velmi žhavé téma. Spousta lidí o válce mluvila, spousta lidí v mém dosahu, když jsem je poslouchal, tak válku prožila. Mí rodiče pochopitelně žili za války, mí prarodiče válku prožili jako dospělí lidé. Slyšel jsem o lidech z naší rodiny, taková to rozvětvená rodina, kdo prošel koncentrákem, kdo se vrátil, kdo se nevrátil. No a dneska ten, už dávno vyprchal ten pocit blaženosti, že se, když je potřeba, může spojit ten Západ s tím Východem. Může, jenom když je to dobré pro ten Západ. Tak se spojí. Dokonce si myslím, že v době, kdy otvírali tu západní frontu, tak ji otvírali jenom s tím cílem, aby nenechali rozsekat na Maďaru ten Wehrmacht. Aby zachovali ten válečný potenciál. Aby udělali ty odchodní koridory pro ty, kteří měli být opět nasazeni, možná pod jinou vlajkou, pod jiným vedením proti tomu Sovětskému svazu. Protože Sovětský svaz byl ovládán agenty, zejména z Ukrajiny, ale i z jiných, od jiných národností byl ovládán. Byla ta země obrovským způsobem rozvracena zevnitř. Vladimír Putin s tím obrovským způsobem teďko nějakým se snaží vypořádat. Má tam obrovské množství oligarchů, který mu házejí klacky pod nohy. A bojuje, držíme mu palce. Nemá to jednoduché. Za situace, kdy denacifikuje a demilitarizuje Ukrajinu, nemůže mít absolutní důvěru k mnoha členům štábu, k mnoha členům dumy, k mnoha členům vlády. Musí politicky vyjednávat ve svých vlastních kruzích. To je obrovsky složitá situace. Stalin to vyřešil, byla válka. Stalin je prostě nechal popravit. Stalin udělal čistku v armádě, a věděl, že s důstojníkama, kteří byli oddáni carovi, tak tyto důstojníky nemůže považovat za loajální jemu ve smyslu bojovat proti de facto těm, kteří měli, nebo se kterými byli na jedné lodi. Jo. Čili to byli prozápadně uvažující buržoazní důstojníci, tak to vyřešil, jak to vyřešil. Neměl moc na výběr. Spousta zvěrstev, která proběhla na různých místech pod vlajkou takzvaně Sovětského svazu, nebyla akcí Stalinovou, ale byla třeba akcí těch různých rozsetých kteří přišli onehda s Trockým, čili byli to trockisté. Tyto ty trockisté
tam úřadují do dneška. Nevystěhovali se z toho Sovětského svazu ani z toho Ruska. Úřadují. Jsou to trojský koně prostě, které tam Vladimír má. Musí s nima se naučit řídit ty operace a ty všechny záležitosti. Nadupanej arzenál americký a hlavně teda, hlavně americký a ten západní bylo potřeba někde využít. Takže Korea, Vietnam, kdo jste si někdy dostal k informacím, k autentickým informacím o kobercových napalmových náletech na právě, myslím, že to bylo v Tokiu, už tam to použili, tam byly zápalné, první zápalné bomby byly v Tokiu, protože ten okraj Tokia, to bylo všechno z papírových pomálu krabic, to byly vysoce zápalné materiály. Tam upálili zaživa obrovské množství civilního obyvatelstva, humánní Američané. Napalmové kobercové nálety, to proti komu to vedli? No proti civilnímu obyvatelstvu. To se nepoužívalo na frontě. O tom se tak jako mlčí. Kolik bylo těch sankcí proti USA, kolik bylo těch sankcí proti zemím, které jsou v NATO. Žádné sankce se nekonaly. Kolik sankcí bylo vystaveno za humanitární bombardování. Jsme dali světu několik věcí. Karel Čapek dal světu roboty. Název. Vašek. Havel. Humanitární bombardování. Pojďme si zahrát písničku. Já pak otevřeme telefonní linku. Ať si můžeme o těch věcech třeba i popovídat.

0: a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů mojich dech.
1: No, všimněte si, jaké je bohorovné ticho třeba o československém sboru, o prvním československém sboru pod vedením Ludvíka Svobody, jak se moc nehovoří. Nehovoří se o spoustě věcí. Vladimír Putin přislíbil postupné otvírání těch archivů. Já si myslím, že Rusové se vyznačují tím, že mají cit pro jednu věc, a to je pustit informaci ve správný čas. Držet ji opravdu do té správné chvíle, kdy je potřeba ji vypustit. Napsal mi Honza, výrok Vladimíra Putina. Za jejich činy je bude soudit Bůh. Mou prací je tyto zločince k němu poslat. Tak a ještě si přečteme jeden zajímavý článek. Ironie a sarkazmus trefně popisující děsivou realitu soužití s větrníky. Je to tady nazvané jako první část. Norský zázrak, jak větrné elektrárny proměnily vesnici Fjordvik v ráj moderního života. Zatímco některé země stále vedou nekonečné debaty o přínosech větrné energetiky, obyvatelé norské vesnice Fjordvik mají jasno. 10 let soužití s rozsáhlým větrným parkem jim přineslo tolik výhod, že dnes jen těžko vzpomínají, jak se jim žilo předtím. Největším problémem bývalo přelidnění, vzpomíná starosta obce. Dnes máme o více než polovinu méně obyvatel a kvalita života prudce vzrostla. Každý má více prostoru, nikde se netvoří fronty a konečně je kde zaparkovat. Podle místních statistik poklesl počet sousedských stížností o 87%. Odborníci vysvětlují tento úspěch tím, že ta problémová polovina sousedů již ve vesnici nebydlí a zbytek přes neustálé hučení stejně neslyší, co si o sobě navzájem povídají. Dalším významným přínosem je dramatický pokles turistického ruchu. Dříve sem lidé jezdili fotografovat fjordy, pozorovat ptáky a chodit po horách, říká majitel bývalého penzionu, nyní nezaměstnaný. Teď mají před sebou hustý les 180 metrů vysokých stožárů s blikajícími světly. Konečně máme klid od lidí, kteří si mysleli, že norská příroda existuje výhradně pro jejich rekreaci. Největší pozornost však budí výzkum místního experta doktora Bjorna Svenssona, který působí současně jako veterinář, chiropraktik, kadeřník, astrolog a správce obecní sauny. Podle jeho studie se počáteční příznaky jako bolesti hlavy, nespavost, podrážděnost, úzkost a bušení srdce již po několika letech proměňují v pocit, že člověku už vlastně nic nevadí. Organismus si vytvoří zvláštní druh metamorfózního odstupu, vysvětluje doktor. Po určité době přestanete řešit hluk, zdravotní problémy i smysl existence. Organismus se prostě přizpůsobí. Nejnovější výsledky Svenssonova institutu pokročilé akustické harmonie, jak nově nazývá svou veterinární ordinaci, přinesl ještě další překvapivý objev. Místní obyvatelé trpící tinnitem po několika letech v blízkosti větrných elektráren přestali své potíže vnímat jako problém. Dříve jsem slyšel jen pískání v levém uchu, popisuje Ole Hansen. Dnes slyším pískání, hučení, svištění a občas vzdálené vibrace celé hlavy. Tinnitus tím pádem zcela zanikl v bohaté kakofonii zvuků. Princip doktor Svensson vysvětluje odzbrojující jednoduchostí. Když člověk přidá ke zvonění v uších několik dalších frekvencí, mozek už neví, na co se soustředit. Problém se tak statisticky rozpustí v okolním prostředí. Studie dospěla k závěru, že u 94% pacientů tinnitus sice nezmizel, ale stal se součástí širšího akustického zážitku. Svensson tento jev označil jako komplexní zvukovou integraci a podal žádost o grant na další výzkum. Nejnovější práce doktora Svenssona jde ještě dál a naznačuje, že kombinace infrazvuku, 5 dávek vakcíny proti covidu, pravidelného pojídání trsčích jater a každodenního pohledu na rotující lopatky může mít příznivý vliv také na šilhavost, revmatismus, ztrátu vlasů, nízké sebevědomí a v některých případech dokonce i na poruchy erekce. Studie zatím nebyla publikována, protože ji odmítlo všech 7 vědeckých časopisů, kterým byla zaslána. Doktor Svensson to považuje za důkaz průlomovosti svého objevu. Věda vždy trestá ty, kdo příliš předběhli dobu, vysvětluje klidně a upravuje si anténu svého přístroje na měření akustické harmonie, sestrojeného z alobalu a recyklovaných součástek herní konzole Atari. Pozitivní změny hlásí také místní zemědělci. Naše slepice snáší větší vejce než kdykoliv předtím, tvrdí farmář Lars Pedersen. Podle něj zatím stojí především skutečnost, že z okolí téměř zmizeli draví i zpěvní ptáci. Dříve nám pořád někdo létal nad hlavou. Teď je obloha nádherně přehledná. Slepice jsou klidnější a soustředí se na výkon. Některá vejce již dosahují velikosti menšího melounu. Institut pokročilé akustické harmonie momentálně zkoumá, zda to nesouvisí s infrazvukem, a předběžné výsledky jsou podle doktora Svenssona velmi, velmi slibné. No tak přátelé, to byl sarkazmus a pochopitelně ironie, ale když se nad tím zamyslíte, tak se domnívám, že není ani o tom, ani potom. No, někde se budují ty větrníky, někde se boří a bourají, protože je pod tím uhlí a to uhlí je potřeba pálit v elektrárnách, protože jak si to foukání toho větru nezabezpečuje výsledek, který bychom rádi tady měli. No, co dodat? Dodat jenom jedno, že čas se pomalu nachyluje a já budu muset tento pořad končit. Takže, přátelé, v pondělí 8.6. se s vámi rozloučím, abych se na vás těšil zítra opět od 17 hodin s Išou a potom od 21 hodin s Míšou. Takže mějte krásný poslech tady na Svobodném vysílači a zůstaňte nám věrni. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí.

dost odvahy nahlédnout za oponu. Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No, je to tak. Skončil jeden pořad a začíná druhý a opět zase z Midgardu, tak já vás všechny vítám, zdravím vás a buďte vítáni u poslechu tedy pokřivených zrcadel tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav, no a se mnou vás také vítá a za chvilku vám to přímo řekne, jak vás přivítám, no tě dneska jako udělal nějakou změnu, já tuším. Můj host Míša, takže Míšo, zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, vítám všechny naše posluchače. Ty, co poslouchají teď, budou poslouchat potom a budou poslouchat pořád.
0: No budou poslouchat pořád, to je jasný.
1: Pořád.
0: Jo, pořád. Samozřejmě, že jsem tě rozuměl. Však to byl len tak srandujem.
1: Jo,
0: Však
1: tak
0: taky to bylo.
1: srandujem, ano. O, to já mám ráda. Len tak srandujem, ano.
0: Jsem rád, že jsi veselá, byla jsi ve škole.
1: Ano.
0: Máš-li důvod k radosti a jak jsi k humoru,
1: Ale
0: tak
1: jo.
0: to je dobrý takhle před koncem roku.
1: Hlavně tam být skoro do 8 do večera, to je jako fakt.
0: Byla po škole nebo co?
1: No ale už to skoro vypadalo, v podstatě jsem tam byla na závěr já, zástupkyně a ředitel, tak jako fakt to bylo, jako že jsem po škole.
0: Ty jedeš teda bomby, jenom zásadně s ředitelama se bavíš a se zástupcema ředitelů. No,
1: Jako
0: tak.
1: nebudu se přeci bavit jako s nějakýma malejma esama, ne?
0: Jaké se dělá prospěch? Ne, to bych Tomíkovi neudělal, sahat mu na jeho úspěchy ve škole. To určitě ne, má to zasloužené. No a
1: Jo,
0: co
1: on
0: jste
1: opravdu
0: řešili ve
1: jo.
0: škole, prosím tě, Míšo?
1: Ale prosím tě, bylo tě to, ku podivu to tentokrát to bylo hodně zajímavý. Řešilo se, jak se škola bude přizpůsobovat novému rámcovému vzdělávacímu plánu a jak se to celé jako nějak asi musí v tom školství překopat a zejména z toho celého, ale to tak jako vytuší jen málo kdo mezi řádky, vyplývá to, že ten celý nový rámcový vzdělávací plán se dělá proto, protože úroveň těch dětí rapidně klesá. Ale to se samozřejmě hodně těžko říká a vlastně se to ani nesmí říkat nahlas. Takže oni vymýšlejí teď takové věci, jako že ta výuka se musí přizpůsobit od toho úplně plus plus do toho úplně minus minus. A že vlastně v rámci té výuky ten učitel musí do toho vstupovat s tím, že těm nejlepším musí dát o něco víc a těm nejhorším o něco míň a všechny motivovat. A teď tam zazněla taková ta úžasná věta, aby na závěr vlastně všichni měli stejnou tu úroveň. No hele,
0: No
1: jako
0: počkej,
1: ten
0: tak jak
1: ředitel,
0: můžou být
1: když to
0: všichni,
1: říkal,
0: no.
1: tak tomu sám nevěřil, jo. Ale musel to říct, jako jo, jinak by tím ředitelem nebyl. Ale bylo jasně vidět, že tomu sám nevěří, jo. Ale,
0: Nevím,
1: no, je to
0: jak
1: je.
0: když, promiň, když těm silným budeš nakládat a těm slabým ulevovat, tak čím bude měřena ta úroveň, jako?
1: No, oni časem ty silný jako znejbí.
0: Odpadnou.
1: Jo.
0: Unavíš
1: Ne.
0: je?
1: Ano. Je
0: Aha.
1: to, jsou prý výzkumy, které nikdo je tam nepředved, nevím, z čeho vycházeli, upřímně hledat to asi v tuhle chvíli vůbec nebudu, že prý, když jsou takhle diferencované ty osoby v těch třídách a jsou tam ty skupinky, které vedou, tak ty skupinky, které jsou nízké nebo mají nižší prostě výkonnost, abych jako to nějak jako dokázala posluchačům popsat, tak ty vyšší, s vyšší výkonností pak táhnou ty s tou nižší, že se to jako dorovná někde na nějakém průměru. No hele,
0: No
1: osobně.
0: jasně, když 2/3 třídy budou mít čtyřky a 1/3 jedničky, a když se to
1: Tak jsou,
0: zprůměruje, tak
1: no, tak to je jasný, že jo.
0: jo. Takhle,
1: Ale
0: aha.
1: no, asi
0: A
1: tak.
0: promiň, nemluvili tam o nějakém tom systému bez známek a
1: Ano,
0: nějakým tom hodnocení úzkým?
1: to se hodně probíralo, protože my to máme v podstatě kombinovaný. My máme základní předměty známkovaný a pak máme bloky jakoby vědy a bloky společenských věd. Blok vědy je třeba přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ale mimo to ještě třeba chemie je samostatně, matika je samostatně a tak. A tyhle ty blokové výuky, které i samy o sobě jsou třeba tříhodinový, tak ty nejsou známkovaný, ty jsou hodnocený slovně. A ty základní předměty známkově. A musím říct, že spousta rodičů má problém s tím slovním a já jsem tam pochopila, proč. Spousta rodičů prostě ten systém školní, do kterého se musíš přihlásit, třeba v našem případě je to EduPage, to až
0: Oni to i
1: Eliška Péruš,
0: nesledujou.
1: tak oni je to obtěžuje. Ty rodiče obtěžuje sledovat, co se v tom EduPage děje. Je obtěžuje i to, že jim tam pípá nebo skáče nebo oznamuje se, že mají děti změnu rozvrhu, že mají změnu třídy, že tam přijde nějaká aktualita a tak. Bože, co mají jiného na starosti než ty děti, jo? Chodí do práce, ale ty děti jsou přeci pro ně prvotně. Tak jak
0: Míšo,
1: mě může tak... No,
0: fakt si to myslíš,
1: ano.
0: že pro všechny rodiče to takhle je?
1: Ne, asi ne, no. To
0: No
1: jsem
0: právě
1: pochopila
0: ne.
1: dneska, že ne. To mně došlo, jo? To je přesně ono, jo. Takže je obtěžuje i číst to, co ty učitelé o těch jejich dětech napíšou, jakým jsou systému, jako jak pracujou, nebo kde by měli přidat, kde by měli ubrat. Pro ně je nejjednodušší hodit v oko na to vysvědčení a to je úroveň.
0: To je jednoduchý. Dítě prostě v pátek nebo v neděli večer dává podepsat žákajdu, jsou tam známky. Rodič uplatní svoji autoritu, vyhodnotí, jestli ty známky jsou nebo nejsou, podle jeho představ a další týden dítě bojuje. V neděli se to zopakuje. Teď je otázka, jak dlouho to ty učitele, kteří to budou dělat poctivě, protože on to fakt musí dělat poctivě a nemyslím si, že to je jakoby jednoduchá věc. Jo. Každý učitel ti řekne, že když učí, když se učí poctivě,

0: poctivě, tak automaticky ti učitelé pracují s těma dětma jakoby s každým samostatně, čili je to individuální přístup k těm dětem, který jsou v tom kolektivu. Jo? Prostě musíš to, nemůžeš se všema stejně. Takže ty jsi to říkala, ten by to vypadlo, diferencovaný přístup. Uh-huh. Jo? A v rámci toho diferencovaného přístupu pochopitelně vyhodnocuješ, do jaké míry to dítě má s čím nebo nemá s čím potíže, ale pak musíš mít toho protihráče, a to je ten rodič, který na to reflektuje a s tím dítětem pracuje mimo školu, tedy doma, na tom, aby to dítě se zdokonalilo v tom, v čem kulhá, v čem má problém. A protože ty rodiče, a dovolím si říct, že polovina rodičů si myslí, že za celou tu záležitost vzdělávání je zodpovědná škola v plném rozsahu a že on jako rodič má pouze dohlížet na to, aby to dítě do té školy chodilo, tak to tak bohužel je. No. A já jsem zvědavý, jak dlouho to ty učitele bude, ty poctiví, jo, jak dlouho je to bude bavit, než to začnou taky flákat, protože zjistí, že stejně jakoby jsou to perly, jak se říká, sviním. Jo. Že oni se snaží to dělat poctivě pro ty děti a pro ty rodiče, ale bohužel, no. Tak jsem zvědavý. Jako já jsem za diferencovaný přístup, víme, říkal jsem tady, že v Rusku to mají ještě povýšeno vejš, že opravdu pro ty talentované děti, tak mají ty třídy kadetů a tam nerozlišují holky, kluci, prostě jsou kadetky i kadeti. No a to jsou děti, s kterými se počítá do vedoucích pozic, ať na úrovni guberní, ať na úrovni celý federace, víc, nebo do vědy a tak dále. Čili to jsou ty kádry, které tu společnost povedou. Jo? Já když se tady podívám prostě na některé ty studenty, jak jsou nešťastní sami ze sebe a co z té školy leze, tak upřímně se bojím. No, jako, kdyby jsme nevěděli, co víme, tak bych se bál jako naší budoucnosti.
1: Jo. Já když jsem potom odcházela z té školy, bylo fakt asi 8-10, jo. Jsem volala Tomíkovi, honem rychle připravit tu večeři, já to ohřeju, aby jsme to všechno zvládli. Tak jsem běžela na tu tramvaj a tam zase stálo takový hlouček mladých. Hele, to nebylo poznat, jestli je to dáma nebo pán. Bylo to hrozný. Strašně oblečený. Fakt něco, to a já říkám, tak já nevím. Tak ty buď se tady takhle snažej. No, buď jsem stará blbá, nebo fakt nevím. Je to bylo děsivý, jako fakt děsivý, jo. Ale mám ještě jeden zážitek z kontextu tohoto.
0: Předlož ho.
1: Byla jsem v neděli na úvodní lekci do tanečních s naším Tomíkem.
0: Ne, tak to je zážitek, rozumíš? Mm-hmm. To je něco. A má partnerku, musel mít nějakou partnerku?
1: Prosím tě, oni právě šli jako třída, takže vlastně jako budou spolužáci a je jich tam půl na půl. Hele, kdo s kým a tak, to asi nevím. To asi, ať si to rozhodnou sami. Ale
0: vzhledem
1: oni
0: je stejně prohazujou. Jako to,
1: tady, oni je prohazujou, tak se uvidí. Ale taky to bylo zajímavé. Taky jako 2/3 těch mladých, co šli do těch tanečních, tak bylo vidět, že jsou jako ty kluci hezky oblečený. Oni nemuseli mít oblek, protože to byla úvodní lekce, jenom seznamovací, co se bude dít a jak to bude probíhat a tak.
0: Organizační to bylo. Prostě.
1: Jo. Ale prosím tě, učili se tam nějaký kroky nějakého šíleného dupáku. Já nevím ani, co to bylo. Bylo to zajímavé. Takže 2/3 té mládeže, nemůžeme říkat dětí, to už je mládež, tak byly fakt jako, že jako dobrý, že fajn, hezky oblečený a to. Ale tak jako 1/3 a to, ať to byly dívky či kluci, tak prostě holky v kalhotech, takový divný v oblečení, kluci v kraťasech. Víš, jakože tam bylo jasně napsáno neformální společenské oblečení.

0: no tak jako
1: Takže
0: asi
1: ano,
0: krekasy nejsou, že jo,
1: takže
0: no.
1: nějaký sáčko bez kravaty, rozhalenka třeba.
0: Jo. Tak až přijedeš, ukážu ti fotky.
1: Jo. Já si
0: Ale
1: pamatuju,
0: byl,
1: no,
0: no.
1: povídej.
0: Ne, že to bylo zajímavé, jako to sledovat, i tady z toho úhlu pohledu, takže já mám za sebou takový dvě mládežnické záležitosti
1: Vlastně
0: tenhle týden.
1: mládež, poslouchej.
0: No, já určitě.
1: Se vybavilo, pokud je moje taneční, v tu dobu jsem jezdil motocross, neustále prostě nějaký motor na ponku, ve kterým jsem se hrabal a to vymyslela moje matka společně s mamkou mého kolegy závodníka. No a tak jakože budeme chodit do těch tanečních. Museli jsme si nějakou partnerku jaksi sehnat. Tak to jako oni chtěli nakonec, ty holky, takže to z toho neuniklo. No a vím, že mě hrozně obtěžovalo, prostě, že jo, to bylo, myslím, bylo v neděli odpoledne, někde
0: Jo, to my máme taky od pěti,
1: asi od
0: ano.
1: 5 hodin, no. A proto já jsem se, že jo, prostě o 2:30 jsem se musel okoupat, odvšivit,
0: Smazat ten
1: odblešit.
0: šmír z té
1: No ne,
0: garáže,
1: ale tak
0: ano.
1: ten šmír máš v té kůži, že jo? Takže naštěstí
0: No,
1: jsme měli
0: no.
1: bílé rukavičky a ty byly
0: Ano,
1: zevnitř
0: ano.
1: úplně černý, jo? Protože jak se potíš, tak vypotíš. A to je smysl těch rukavic, jo? Aby prostě si nevošmatlala dámě.
0: Ano, to oni jim tam vysvětlovali, proč se ty rukavičky, jako,
1: Ano.
0: no, že nejsou povinností, ale že teda jako je doporučujou.
1: Jo. Takže to bylo nutné, v našem případě rozhodně. No a bylo jako to, my jsme měli mistra, ten byl hrozně na ženský, jako byl malej, zavalitej a měl partnerku, to byla, oni spolu asi jenom žili, ta byla vysoká, o dvě hlavy pomálu, no ale a on to měl do dneška, nebo já nevím, ještě nedávno, prostě on ty taneční vedl, jo, a to už za mě byl starý. No, tak on pak vždycky, už ke konci těch tanečních už tam měl vytipovaný nějaký maminky, s kterýma to co tam jako spíš jako pohyboval někde u stolu nebo na baru a to bylo zajímavé, no. Takže to byly to taneční, to ti utkví v hlavě. A já si myslím, že kluk potřebuje tři věci. Potřebuje sportovat, potřebuje
0: Ano.
1: taneční a potřebuje vojenský výcvik. To jsou tři věci, které z kluka udělají chlapa, protože když neumí, ten kluk neumí klasiku, prostě polčík, válku a tak, že jo.
0: Poučík válku.
1: No.
0: Jo. Tak já už jsem říkala, že už o prázdninách tak jako ukážem nějaký krůčky, aby jako se necítil potom tak, víš, jako úplně jako blbě,
1: Musí
0: jo.
1: trénovat doma, to je jasný.
0: Jo. Ale
1: Prosím tě,
0: staví
1: mám.
0: se k tomu velmi dobře.
1: Tak, budu sledovat radostně. Máme tady takovou lekci historie od Boženky
0: Ano.
1: Blanky. 9. června si připomínáme jednoho z nejvýznamnějších a nejambicioznějších vládců v dějinách Ruska, Petra I., narozeného v roce 1672 v Moskvě. Tento člověk doslova obrátil zemi na ruby, protlačil okno do Evropy, založil moderní námořnictvo, reformoval armádu, založil nová města a vzdělávací instituce a zavedl mnoho novinek do vědy, kultury a státní správy. Díky němu se Rusko změnilo ze zaostalého království v mocnou říši, kterou respektovala celá Evropa. Vidíš, jak se to opakuje. Petr se nebál těžkostí, sám pracoval sekerou na loděnicích, učil se od zahraničních mistrů a požadoval totéž od svých poddaných. Jeho reformy byly tvrdé, někdy bolestivé, ale právě ony položili základy té velké Ruska, tak já nevím, té velké zemi Rusko, kterou známe dnes, nebo toho velkého Ruska asi by to mělo mít. Tak. No vidíš, Petr první, hezké jméno, viď, takové, co?
0: Takový hezký, viď?
1: No, jo, tak Petr Skála, to je jasný. No. Tak, nevím, odkud se do toho vnoříme.
0: Asi to nechám na tobě, protože...
1: Máš nějaké téma, které chci dneska
0: No, já tak jako jsem rychle pozbírala nějaké informace, protože já jsem to teď měla ten týden opravdu takový jednak rozlítaný, jednak rozježděný, jednak úplně mimo jakýkoliv rytmus, takže nevím úplně, vím, že se toho děje spoustu, ale vlastně nevím, co je úplně takový to top.
1: Tak já tě naladím do rytmu, jo?
0: Dobře.
1: To taneční, budu ráda. Tanec, to je rytmus, tanec, to je prostě, že jo? Musíš být v rytmu, nemůžeš tančit mimo rytmus.
0: Já jsem v rytmu asi teď jako nějakýho kvapíku, jo? Nebo nevím, jako...
1: I kvapík je hezký tanec.
0: Jo, no.
1: A pozor, v tom, co pustím, je ukrytá jedna replika z jednoho nesmrtelného filmu. Schválně, jestli ji postřehneš. Tak pojďme na to.
2: Dobrý den, Nora Fridrichová, podcasty Nora a Zákon džungle. Na ministerstvo životního prostředí teď nastoupily dvě nové posily. Konkrétně jde o čerstvého maturanta pana Šejnu a řidiče a skladníka pana Kubáska. Pan Šejna nastupuje do oddělení marketingu a pan Kubásek do oddělení rozpočtu. Tak jaké proto mají kvalifikace, krom toho, že podporují vaši stranu?
3: Já tady to sleduji. Všiml jsem si, že se ustálil takový narrativ v některých médiích a tady abych možná, jak si Radek Bartoníček objednával tady u pana premiéra větu, že novináři jsou důležití, tak já bych řekl, že novináři jsou důležití, ale někteří aktivisti, kteří se za ně vydávají, jim to docela dost kazí. Takže já jsem si všiml, že se ustálil tady takový narrativ řidič a skladník. No tak já myslím, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergília v originále a já tedy sleduji právě to, co dělá například pan Kubásek, skladník, myslím si, že se jako skladník neživí. O mě také, tady někteří aktivisti píšou, že jsem údajně snad měl pracovat v cirkuse, tak nevím, asi se to někomu zdálo. Těžko říct, já myslím, že ministerstvo životního prostředí a chraň Bůh, abych jim do toho nějak vstupoval, tak otevíralo nějaké pozice a potřebovalo obsadit pozice, které se týkají některých konkrétních agend. A ty agendy, bavíme-li se o agendě například sociálních sítí, tak asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky nebo třeba byl nějaký pokročilý příjemce grantů v klimatologii. Já myslím, že sociálním sítím rozumí spíše mladší lidé dneska, určitě ne vy nebo já, ale lidé, kteří třeba dokáží a sledují nějaké trendy tady v této oblasti. A pakliže si vyhodnotili, že ten jeden z těch dvou lidí je na toto pro ně vhodný, no tak perfektní. Já si myslím, že když bychom se podívali na předchozí vedení ministerstva životního prostředí, kde kvalifikací pro to, aby tam mohlo desítky lidí pracovat, bylo, že byli členové Mladých lidovců, tak myslím si, že současné vedení ministerstva životního prostředí k tomu přistupuje velmi zodpovědně a opravdu řekl bych lépe, protože tamto předtím bylo čisté rozdávání trafik. Dnes evidentně tam jdou lidé, kteří rozumí věcem, o které se tam mají starat.
2: Mohu jenom doplňující dotaz, ano. Já jsem se ptala na ty kvalifikace těch dvou lidí, protože to, že pan Šejna na Instagramu dnes není nějak výjimečné, to je opravdu každý. A Instagram
3: ale vy jste, paní Noro, vy jste také každý. Na Instagramu, ale já bych vás na ministerstvu jako správkyni sociálních sítí nezaměstnal, nezlobte se na mě. Zatímco
2: já se
3: pokud si vyhodnotilo...
2: Jako ten výtlak pana Šejny na sociálních sítích není nějak výrazný pro to, aby to byla nějaká kvalifikace.
3: To je váš názor,
2: na
3: to je váš názor a vy nejste ve vedení ministerstva životního prostředí. prostředí, abyste o tom rozhodovala. Pokud tam někdy budete, tak si tam vemte, koho vy chcete. Já myslím, že ministr se rozhodl a vedení ministerstva životního prostředí se rozhodlo o tom, že si tam vezme lidi, v nichž vidí nějaký potenciál naplňovat nějakou agendu, kterou oni si přece vzali. Já bych jim do toho nemluvil a to, že někdo je na Instagramu, to zrovna třeba ve vašem nebo ani v mém případě určitě by nebylo dobrou kvalifikací.
2: Děkuji. Nespochybním, ptala jsem se na tu kvalifikaci, jakou mají. A pan Kubásek, oddělení rozpočtu, má jakou kvalifikaci pro to?
3: Já nevím, paní Noro, proč se ptáte mě, proč se neptáte ministra životního prostředí, ale já jenom říkám, že
2: protože
3: tady čtu o panu Kubáskovi,
2: právě proto se vás na to ptám,
3: protože
2: jako čtu
3: o panu Kubáskovi, že to je řidič a skladník. No já si to nemyslím, to je to, co vy chcete neustále opakovat, aby si to lidé mysleli. Tak já si myslím, že má i jiné přednosti a to, že vy je nevidíte, to je váš problém, ne můj.
4: Děkuji.
1: Co tomu říkáš?
0: To bylo úžasný. To bylo skvělý. To je váš problém, ne můj.
1: Víš co, oni prostě šťorají úplně do všeho. Víš, kde je Kubásek?
0: Nevím.
1: To je, jak se říká, nově influencer. To on dělá, on jako dělá hodně streamů vlastně proti současné opozici. Jo. On pochopně za Fialovy vlády tlouk taky tím naším směrem. A tak,
0: no jo, no tak to je jasný, že se jim nelíbí.
1: No jasně, že se jim nelíbí.
0: To,
1: no,
0: je, tak... úplně, to je úplně jasný.
1: Takže, no a proč ho tam, no ježíš, tak jestli to tam ministra, ne, proč ho tam, zajímavý je, že se neptá, jako, kde jsou ty peníze, co rozfrcali Piráti, jako, jo. Nezačíná, ona by klidně mohla začít. Víte, za Pirátů a za předchozí vlády se tady rozfrcalo spousta peněz, nešetřilo se, rozhazovalo se, kamarádi se zaměstnávali na kde co. A já se chci zeptat, jestli tohleto není obdobná záležitost. Takhle by se správně měla zeptat. Protože ta otázka, tak jak ona ji klade, tak to je otázka, která je to otázka pro otázku, ale to důležité, proč ona se ptá, aby do té veřejnosti zasela to skladník a řidič.
0: Skladník a řidič, ano, ano. Ano,
1: to je to důležité.
0: To je důležitý. Tam je důležitý, aby tohle to jako jasně.
1: A jakákoliv odpověď ti neuspokojí, protože ona dál bude opakovat skladník a řidič.
0: Skladník a řidič, ano.
1: Tak. Oni dneska takhle pracují. Oni mají vypracovaná schémata o modus operandi, jak lidem prostě podsouvají a jedou. No.
0: A jenom víš, co se to je, verbež, to je... podat.
1: Hele, Nora Fridrichová, teď ona byla vyšetřovaná kde na Nově nebo kde, co tam dělala za rozbroje a jak tam řídila, vlastně ona byla nějaká ta šéfredaktorka, byla neporazitelná, nebo na ČT byla, já nevím, v nějaký televizi velký, tam z ní měli těžkou hlavu, protože ona si tam vytvořila republiku v republice, že jo, nesestřelitelná.
0: Tak víš co, oni jsou všichni, jako mají pocit tyhle z těch médií, že jsou nesestřelitelný, zejména prostě z ČT a to jako prostě úplně jenom oni, nikdo jiný.
1: No, tady Kubáska máme. Influencer podporující motoristy František Kubásek nově pracuje na ministerstvu životního prostředí, které vede právě tato strana. Kubásek je řidič, to je Deník N, píše, jo. Kubásek je řidič a zároveň provozuje alternativní web Incorrect. To nemá s inkontinencí nic společného, jo? To je Incorrect.
0: A jako co to je jako za informace? Je řidič a zároveň...
1: A tady pod tím je napsáno, tak to je přímo na komoru. Upřímně Frantovi gratulujeme.
0: Jo.
1: No jo, no.
0: Tak on je mladý nějaký?
1: To je takový člověk, já nevím, 35, dejme tomu.
0: Jo.
1: No, určitě až ho uvidíš, jak vypadá, tak ho znáš.
0: Já si ho vyhledám a uvidím, jestli ho znám.
1: Jestli ho znáš. No.
0: Jestli. Jo.
1: Teď se pojďme podívat na našeho kolaboranta.
0: Jo, máme kolaboranta,
1: No,
0: jo.
1: vrchní
0: Tak.
1: kolaborant.
0: Jo, myslíš toho úplně
1: No,
0: nejvrchnějšího?
1: myslím úplně toho tam Hradčanská jedna.
0: No tak to je teda jako tak, ten je teda pěkný, jo.
1: No, ale my to
0: Já
1: říkat
0: už ho nemůžu
1: nebudem,
0: ani
1: protože
0: vidět.
1: my ani jeho jméno nechceme vyslovovat. Protože si nemyslíme, že si to zaslouží. Protože to, co předvádí, to je prostě vrchol, to je vrchol kolaborantství. On absolutně, absolutně nerespektuje vůbec nic. A já jsem se někde dočet, že přeci nějaký politolog, jako říkal, nikdo se nemusí bát, že by se choval jako neřízená střela. Jo, prezident. Zatím se tak chová, ty jo. Tamhle slíbil letadla.
0: Nechce korunu,
1: Hele,
0: chce
1: on jede někam
0: euro.
1: na vejlet a nemá na zaplacení, tak řekne, dáme vám letadla. Nebo aby dostal slevu na ubytko, tak slíbí letadla
0: Dokážeš
1: ukrajinské
0: si
1: letce.
0: představit, že by jako vyletěl do té Ankary, jako by, co by tam ještě slíbil všechno? Ty jo.
1: No, co by se tam
0: Ale
1: domluvil, jako, tak on tam
0: očkej.
1: potřebuje jako lobista a jako vrcholný představitel firmy obchodující se zbraněma,
0: Tak tam musí být, že jo?
1: tak tam musí být přítomen, že jo? A teď
0: Já
1: tam
0: jsem...
1: nechce tam letět za svý, pochopitelně.
0: Ale počkej, já jsem někde slyšela, ale já se předpokládám, že to je jenom for, že tam pojede na motorce.
1: Teď jsem ti to chtěl říct, že by mohl jít ještě na motorce. A že by si tu lady vzal do sajdy jako sebou. Za doprovodu hradní stráže, hele.
0: No, to už vidím tu hradní stráž, jak s ním musí jet na motorce.
1: Byli rádi.
0: Ale fakt jsem to někde slyšela a
1: Já
0: nevím,
1: jsem
0: jestli to byl
1: slyšel,
0: for.
1: že tam bude prodávat zmrzlinu a tím pádem se tam jako dostane v utajení dokonce.
0: Hele, kdy to má být? To je za týden? Nebo za 14 dní?
1: 7. července.
0: 7. července, jo? Tak to
1: No
0: máme
1: počkej,
0: ještě
1: o tom
0: měsíc.
1: dáme řeč, počkej, dáme o tom řeč, mám k tomu nějaké info,
0: Tak
1: jak
0: se
1: s ním
0: ještě
1: vláda vydrbala,
0: pobavíme.
1: to je dobrý. Tak počkej.
4: No to je právě to, že místo toho, aby se tady vytvářela nějaká pozice České republiky, tak místo toho máme prezidenta, který nám jezdí po světě, stěžuje si na Českou republiku, že nedělá, co podle něho má, vyhlašuje si svoje názory na to, že bychom měli být tvrdší vůči Rusku, jako a takhle si tady něco střílí, aniž by to měl s kýmkoliv dohodnuté, rozhoduje se pravděpodobně, že se přidává k tomu Pobaltí, jako protože to říká v Estonsku, takže
1: Ano,
4: on se
1: ano,
4: vlastně,
1: ano.
4: on si volí určitou skupinu, ke které se přidává a tam se přidává za koho? Za nás? Dohodl se na tom nás s náma veřejností? Ani s tou vládou se na tom nedohodl. Tak to je to pubertální jednání. Takhle se přece nedá chovat. Ale to, co dělá prezident, jako tady tohle umíněné musím tam jít, jako to vlastně ale když zároveň přitom dělá kroky, kterými vlastně dává najevo, že se s tou vládou nebaví, že ji ignoruje, že vyhlašuje věci, které s ní nemá a dokonce ji napadá z Estonska, jako mě tohle fakt připadá jako chování nějakého rozmazleného fracka a ne prezidenta.
1: No jo, rozmazlený fracek. No jo, dvě dávky. A propo, postřehla si tu hlášku, kterou říkal Macinka?
0: No, to jsem se právě jako chtěla nechat podat, protože jsem se tak soustředila.
1: No přeci, Marečku, podejte mi pero. Jak tam tady pan profesor nabízel výuku latiny? A on říkal,
0: A s
1: no
0: tím
1: ale já pracuji
0: Vergíliem.
1: jako skladník ve šroubárně a já nevím, jako, k čemu by mi to bylo. A on právě říkal, no i skladník ve šroubárně si může přečíst v originále.
0: Vergilia v originále,
1: No. Jo,
0: ano. Já jsem si to myslela, ale říkám, radši se nechám podat.
1: jo, jo. No, tak proč ne, viď? Se mi líbí, že už jako se otrkali a že už mají ty novináři úplně na háku.
0: Jo, ty už to tam mají
1: Se
0: úplně
1: může
0: jako.
1: Fridrichová jako to. No,
0: No.
1: řeknu pointu, jo. Takový ten divnej z té Hradčanský 1, tak přišel do vlády. Jo? A on vlastně vyhrožuje tím, že pokud ho nevezmou do té Ankary, jo, do toho letadla a sebou tam do té delegace, tak že podá kompetenční žalobu, že mu brání ve výkonu prezidentských pravomocí, které jsou definovány jako, že prezident zastupuje Českou republiku navenek. Ovšem v souladu s tím, jak vláda dělá zahraniční politiku. Ale na to on úplně prdí, takže on vystupuje sám za sebe a vůbec ty svoje kroky nekomunikuje, to říkal Zaurálek, nekomunikuje s vládou. No a tak oni na té vládě, aby on nemohl podat tu kompetenční žalobu, tak mu schválili, že v září pojede na summit OSN do New Yorku. Až tam do New Yorku, tam nemůže na motorce, tak tam potřebuje letadlo, samoliot, tak bude samoliotovat až do New Yorku. A tím pádem mu vzali vítr z plachet, že nemůže podat tu kompetenční žalobu, protože už má schválený ten New York, jo. A pozor, co se týká Ankary, tak se dohodli na vládě, že tu delegaci, že se k ní budou vyjadřovat s konečnou platností 22. června. Mm-hmm. To znamená, že 7. června do nějakého 5. třeba, prostě i kdyby podal kompetenční žalobu,
0: tak to nestihne.
1: Tak se to nestihne soudně vyřešit, že jo?
0: Ale on možná pak už ani nesežene letenky.
1: Hlavně vláda bude schvalovat, rozumíš, vláda bude schvalovat oficiální delegaci 22. Je na bílé dni, že to neschválili schválně proto, že ho teďko nechají vařit, povařej ho ve vlastní šťávě, ať se předvede, jestli teoreticky on by mohl tu žalobu nějak přeformulovat a najít nějakou jinou verzi, jako, ale na co by ji podával ještě? Maximálně na to, že je vrchní velitel vojsk.
0: A jo? Že tam musí jet, no.
1: No nemusí, tak od toho má ministra obrany, ne, který tam bude.
0: To je ale teda velmi, velmi zapeklitá situace.
1: Takže zase se, zase se ukázalo Babišovo šibalství. Liška mazaná.
0: Na tím dlouho přemýšlel, dlouho to studoval, dlouho to vymýšlel. To nebylo jednoduchý.
1: Takže jako panáček teoreticky může dát motocyklu, že jo, to je jasný, ale aby se neprostit. No tak... Takhle si ho namazali na chleba, jo. Já tady mám k tomu článek z novinek. Mm-hmm. Babišova vláda učinila chytrý krok. Pozor, to napsali Novinky, jo.
0: Oj.
1: Chytrý tah. Může se vyhnout žalobě prezidenta. Schválení účasti prezidenta Petra Pavla na summit OSN v New Yorku byl ze strany vlády Andreje Babiše chytrý tah. Pavla mohlo zdržet od podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO. Případně jej od ní odradit úplně. Vláda se má definitivně vyjádřit k obsazení delegace do turecké Ankary 22. června. Pokud Pavlovi nevýjde vstříc, nebude mít na spor u ústavního soudu mnoho času. Konflikt mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli summitu NATO hoří už 2 měsíce. Prezident se pokusil rozseknout jej v pondělí na jednání vlády, odešel však s nepořízenou. Spekuloval se, že Pavel by mohl kvůli trvající nejistotě oznámit podání kompetenční žaloby na Babišův kabinet hned po tomto jednání. Místo toho však oznámil, že počká na rozhodnutí vlády 22. června. Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá, řekl novinářům prezident. Babišova vláda v pondělí nečekaně schválila Pavlovu účast na summitu OSN, který se koná v září v New Yorku. Případná kompetenční žaloba postavená na tom, že vláda brání prezidentovi ve výkonu pravomocí a zastupování státu navenek, tak pozbývá politické síly. Vyfoukli mu vítr z plachet, hodnotí krok vlády politolog Michal Malý z Karlovy univerzity. Jak by se rozhodl ústavní soud, to samozřejmě nevím, ale je zřejmé, že ta argumentace, kterou dosud používala prezidentská kancelář, bude muset být přeformulovaná, pokračoval politolog. Už se nebavíme o zasahování do prezidentových kompetencí, ale pouze o účasti na summitu NATO. Je to od vlády velmi chytrý krok, dodal Malý. Změna manévrovacího prostoru? Změnou situace vnímá i ústavní právník a bývalý Pavlův poradce Jan Kysela. Vláda totiž podle něj dala najevo, že nebude prezidentovi bránit v jeho zahraničních cestách. Ještě minulý týden to vypadalo tak, že vláda nebude chtít prezidenta nikdy nikam poslat. Takže v jisté míře se změnil manévrovací prostor, zejména pro prezidenta. Otázka je, nakolik se mění situace pro ústavní soud, řekl novinkám Kysela. Je krajně nepravděpodobné, že by ústavní soud stihl rozhodnout do 7. července, kdy se summit koná. Otázka pro ústavní soud podle Kysely zůstává stejná, tedy co znamená zastupování státu navenek? Jestli to znamená, že kdykoliv chce pan prezident někam jet, tak mu to má vláda umožnit a jeho cestu pomoci zabezpečit, nebo jestli je ten model postavený jinak. V tomto ohledu je dnešní událost posunem. Pořád platí, že by se na tom měl prezident a vláda dohodnout se zřetelem k tomu, jak to probíhalo v minulosti, poznamenal ústavní právník. Prostor pro podání kompetenční žaloby však podle Kysely stále existuje. A změna podle něj ani neznamená, že by s ní Pavel nemohl uspět. Jenže pokud vláda 22. června Pavlovu účast neschválí a prezident věc navrhne posoudit ústavnímu soudu, ten na to nebude mít dost času. Je krajně nepravděpodobné, že by ústavní soud stihl rozhodnout do 7. července, kdy se summit koná. Poznamenal právník. Ale je možné, že ústavní soud už o sporu přemýšlí. Záleží také na tom, koho se budou chtít ptát. Lhůty v tomto typu řízení upravené nejsou, dodal Kysela. No ale je tam minimálně 14 dnů asi to, viď, na pravomocné, no, se stalo pravomocným.
0: No asi jo.
1: No, no a 22. červen až 7, to je 14 dnů. Ústavní právník. Říkám. Ústavní právník Ondřej Prajus si nemyslí, že by souhlas s účastí Pavla na summitu OSN měl prezidenta od podání kompetenční žaloby odradit. Za mě se tím nic nemění, řekl novinkám. Prezident tvrdí, že vláda mu nemůže bránit zastupovat stát na těchto akcích. Takže to, že vláda jednou rozhodla pozitivně, nic na jeho postoji změnit nemusí, dodal Prajus. Lze podle něj spekulovat, zda posouváním termínu rozhodnutí o summitu NATO se vláda nesnaží případné kompetenční žalobě vyhnout. 2 týdny na rozhodování je pro ústavní soud podle Prajuse velmi krátká doba, ale ústavní soudci už o věci jistě uvažují míní. Napínání není zvykem. V minulosti bylo zvykem, že Česko na summitu NATO zastupoval prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil. V roce 2022 se summitu nezúčastnil končící prezident Miloš Zeman, avšak tehdy to bylo kvůli zdravotním problémům. Pavla jako bývalého předsedu vojenského výboru NATO do Ankary táhnou i jeho výjimečné kontakty a postavení. Summitu se jako hlava státu už účastnil 3x. Bývalá vláda Petra Fialy jej v tomto smyslu nenapínala. Účast pana prezidenta se předjednala v dostatečném časovém předstihu. Na pravidelných jednáních prezidenta a premiéra o účasti nebyla žádná zásadní debata, protože podle zvyklosti na tato jednání jezdí prezident, pokud mu to okolnosti umožňují, řekl novinkám ex-premiér Fiala. Formální schválení Pavlovy cesty na summit však přišlo až týden před jeho konáním. Formálně bylo vyslání delegace schváleno jako bod bez rozpravy na jednání vlády 18.6. 2025, dodal Fiala. To je všechno. Tak,
0: aha, tak oni mu to schválili ještě dopředu?
1: No, oni mu schválili to září, to mu schválili prostě. Jo?
0: A co mu schválili toho 18.6.25?
1: To říká Fiala. 18.6.2025, promiň. To schválili Pavlovi jako oni, jako ODS.
0: Jo, jako ODS. No, tak to víš, no.
1: No tak vše je jinak, že jo. Babiš není Fiala.
0: A kočka není pes.
1: Kočka není pes. A to, že někdo sedí na hradě, ještě neznamená, že někam pojede, že jo?
0: Jo, přesně tak. Jako.
1: Se svýma debilníma názorama. Hele, jeho snůška kolaborantství, jo, to je opravdu jako na zváženou, jestli vůbec na něj nepodat trestní oznámení pro velezradu. To, co on předvádí, to je neskutečný. Takže on tvrdil, že pokud nepřijmeme euro, tak se nám nebude dobře dařit, jo, třeba.
0: Jo, to už by se nám nedařilo vůbec. Už a takhle to stojí za prta.
1: A poslouchej, víš co teďko zase vymyslela dutá hlava na zelenalá?
0: Ne.
1: Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Nebudu tady ani to... To co tady jako připsal ten, kdo to tady... Jako, no... Hele, to je prostě vlastizrádce, to je kolaborant, to je prostě nepřítel tohohle národa. Jako lidi to nechápou, co to je za krysu, tohleto.
0: No, to, spousta lidí to nechápe, ale on je hezký. On je jako Masaryk.
1: Jo, vidíš, on je jako Masaryk, já jsem úplně zapomněl, tyjo.
0: No, ty jsi to zapomněl, on je jako Masaryk.
1: Jo, tak, že se Nora Fridrichová neptá, jakou kompetenci má teda tady na výkon této funkce tenhle ten panáček. Hmm.
0: No jo, ale že bychom se jako učili němčinu, že by děti měly jako mateřštinu němčinu, jo, tak to je dost dobrý, no. To, jo, tak no. To má něco společného s nějakým tím Brnem, ne?
1: No a jako že bychom si dali ještě na vlajku Hakenkreuz, ne? Za chvilku přijde.
0: To by šlo, no.
1: To čekám, kdy to z něj vyleze, jako.
0: No to snad není pravda tohle. Tady od toho panáčka už můžeš očekávat vlastně úplně všechno.
1: No jasně, že úplně všechno. No a teď tady ještě máme, nám vyplouvají, víš, lezou ze skříní ty kostlivci. Představ si film, jo, prostě. Nazval bych ho třeba... třeba bych ho nazval Zombie pětikolky. Vylej, a teď prostě záběr na ty ministerské skříně, jak z toho lezou ty kostlivci, jo. A každý kostlivec má na krku nějaký nápis pověšený, třeba dozimetr, jo. Bitcoinka, jo. Bitcoiny, jo. Nákupy F-35, nákupy zbraní pro policii. Jo, tak poslouchej dobře. Rakušan, Strnad a 660 milionů pro překupníka. Česká republika mohla koupit vrtulníky pro policii a letecké hašení od francouzského Airbusu za 2,52 miliardy korun. Rezort Víta Rakušana ve značně kontroverzním tendru nakoupil dražší stroje od firmy rodiny Strnadových za 3,2 miliardy bez DPH. Je tady k tomu odkaz na článek. Opět jsme světový unikát. Nikde jinde v Evropské unii nebo rozvinutých západních zemích, totiž výrobci civilních či vojenských vrtulníků neprodávají státům stroje skrze překupníky, navíc o 660 milionů dráž, než za jakou cenu je nabízí konkurenční výrobce, prověřený dekádami referencí. S výjimkou České republiky bychom také asi jen marně hledali zemi, kde získá nejpoužívanější hasicí vrtulník na světě 0 bodů za kvalitu. V neposlední řadě také nelze najít jinou zemi, kde by výrobce vrtulníky vyrobil, licenční subdodavatel je upravil a překupník je následně koupil, aby je za vyšší cenu prodal státu. Rezort pod vedením Víta Rakušana toto všechno dokázal. Celý článek naleznete na platformě Medium na odkazu níže. Uvidíme, jak dlouho tam vydrží. V textu se dozvíte, proč v tomto tendru nedává smysl doslova nic. Firma Česká letecká servisní podala nabídku z pozice překupníka, nikoli výrobce. Airbus dostal 0 bodů za kvalitu, ačkoliv podle produktových brožur, zahraničních referencí i případů jiných dodávek z Evropské unie požadované parametry splňuje. Vnitro podmiňovalo účast v tendru doložením prodeje nových vrtulníků pro odbor obdobné účely v rámci referenční zakázky. Podle veřejných zdrojů, tiskových zpráv a účetních závěrek vítězné firmy přitom takový prodej strojů z novo výroby nikdy neproběhl. Když jsem psal o České republice za vlády Petra Fialy jako o státu rodiny Strnadových, nebyl jsem ve své nadsázce zřejmě daleko od pravdy. Všechny české mediální redakce měly stejné zdroje přímo pod nosem. Nikdo se ale neodhodlal k jakémukoliv rozboru tohoto prapodivného tendru. Nahánění Filipa Turka za příspěvky na sociálních sítích nebo zkoumání nájmu obecního bytu a prověřování přístřešku pro karavan u Zuzany Mrázové, to byla ta skutečně viditelná a zřejmě i vděčnější témata. Tohle je teprve začátek. Rakušanův rezort totiž postupoval prapodivně i v dalších případech a znovu se týkaly rodiny Strnadových. Okolnosti popíšu v následujících textech. Píše Šalom. No.
0: Tak vidíš to, no. Tak i takhle se to dá dělat.
1: Tu vidíš? 660 milionků, tu jenom milionek, jo. Tu tam.
0: Milionek k milionku a už máme miliardu.
1: Jo. Zvláštní, veď? Člověče.
0: Co ještě
1: na tu Fialovou vládu vlastně tady praskne?
0: Ale víš co, jako když už toho vyplynulo tolik, a Fiala si furt běhá po světě, svobodně, beztrestně.
1: Hm? No tak to víš, musí se to zprocesovat. No a potom to asi někdo tak nějak jako odnese. Zase někdo za chudáčka to odnese. No.
0: Bože.
1: Zajímavá dobrá zpráva je přišla z Bruselu. Představ si,
0: Jak může z Bruselu přijít něco dobrýho?
1: No jo, normálně. Dokonce z Bruselu přišla dobrá zpráva, ty. Já to jenom najdu, jo, a pustím ti to, abys mi věřila.
0: Ale to já ti věřím.
1: Jenom, aby si se
0: zasmála. Jenom přemýšlím, co může být dobrýho, jo, v Bruselu. Ale a dobře.
1: Nevíš, kdo je to Mark Rutte, jo?
0: Ano, ano.
1: Generální tajemník Severoatlantické aliance prohlásil, že Ukrajina je nyní tak úspěšná, že Vladimír Putin je schopen zorganizovat 9. května jen s oficiálním dekretem od Volodymyra Zelenského.
0: Tak, no. Vladimír Putin potřebuje dekret od Zelenského, aby mohl udělat oslavy 9. května v Moskvě. Jo?
1: No, to je věc.
0: A prosím tě, teď tu o červený karkulce, tu tam máš taky?
1: No, jestli chceš, tak já ji najdu. To je masakr, ty jo.
0: To, víš co, to už jako, já nevím. To mě už

0: S2, protože jinak nebudeme moci využívat fond placený z výnosů těchto emisních povolenek. Takže občanům nejdřív zdražíme benzín, naftu, plyn a vytápění pomocí ETS2. Pak jim část těch peněz vrátíme přes fond vytvořený z těch samých povolenek a budeme očekávat potlesk. To už není klimatická politika, ale ukázkový kolotoč přerozdělování. A když někdo upozorní, že by bylo jednodušší lidi vůbec neobírat, dozví se, že tomu nerozumí. Ale hlavně, zaplatí to takhle občané, a to ještě jako firmy, jo, to ještě zase tady vymýšlejí, že Brusel by chtěl, aby firmy odváděly přímo ještě jednu daň do Bruselu, protože podnikají na území Evropské unie. To proto, že oni potřebují peníze a ty peníze v úzovkách, část těch peněz vracej, ale dávají si podmínky, za kterých ti je vrátí. To znamená, že oni ty peníze, které ty jim musíš dodat, musíš jim je odvést, tak oni ti jich část vrátí, ale diktují podmínky, za kterých ti ty peníze budou vracet. Musíš být loajální a tak dál, dodržovat klimatický nějaký blbosti. To je normálně fašistický přístup, jako fašovně, lepší lidi budou...
1: Kdyby jsme si ty peníze nechali, ty daně tam neplatili, tak taky se využijou tady a nemusí být všude cedulky pořízeno z dotace Evropské unie. A lidi si myslí, že to je zadarmo, nebo já nevím. Vždyť to stejně sami platí.
0: No a co? Myslíš, že jim to dojde?
1: Ne.
0: No vidíš to. Neočekávají neočekovatelné.
1: Já jenom tak jako, rozumíš, to je taková polemizace jenom, že by jako mohlo třeba.
0: Ne, nemohlo.
1: Aha. Nemohlo.
0: No, nemohlo. Tak, já tady ještě zkusím.
1: Ještě tam máš něco
0: nalézt tu hezkýho. Radostnou zprávu, rozumíš?
1: Jo, já furt čekám, no.
0: No, tak už to mám, představ si to. A dobře jim z toho nebude. Už to mám velebnosti. Tak, si to pojďme pustit. Luboš Blaho.
2: Tak toto je bomba. Magazín Politico dnes vydal článok, podľa ktorého sa v Európskom parlamente spúšťa vyšetrovanie českého pravicového europoslanca Alexandra Vondru, pretože pôsobí v českej mimovládke, ktorú financujú zbrojárske firmy. Podľa Transparency International je to jasný konflikt záujmov, keďže Vondra v Európarlamente pravidelne obhajuje vojenské výdavky zbrojenia vojny. Mám s tým osobnú skúsenosť, keďže som s týmto českým militaristom sedel v televíznej debate a on tam otvorene obhajoval americké a izraelské vojny. Dokonca mal pochopenie pre bombardovanie dievčenskej školy v Iráne. A keď som ho za to kritizoval, tak utiekol z diskusie. A potom vymetal české médiá a vyplakával, že mi mal dať pesťou a že som žiak Lenina a tak. Možno si to pamätáte. Dnes už je jasné, prečo pánko takto húževnato podporuje vojny. Lebo think tank, v ktorom pôsobí, má väzby na zbrojovky a tie na vojnách pekelne zarábajú. Vondrov think tank sa volá Centrum transatlantických vzťahov a je to hlasná trúba záujmov Spojených štátov a Izraela. Obhajujú vojny a za to sa im kotulajú dary zo zbrojoviek. A Vondra za záujmy týchto zbrojoviek lobuje v Európarlamente. A určite nie je jediný. Spomeňme si, že napríklad KDHčka Miriam Lexman pôsobila v Medzinárodnom republikánskom inštitúte, čo je americká mimovládka, ktorú financuje americká vláda a najväčšie zbrojárske firmy. A zhodou okolností, dnes Lexman sedí v Európarlamente, jej názory sú na nerozoznanie od jej kamoša Vondru a keď má odsúdiť americkú či izraelskú agresiu, ide to z nej ako z chlpatej deky. Som veľmi rád, že Vondra bude vyšetrovaný. Presne toto si zaslúžia vojnoví štváči v Európskom parlamente. Ale nerobím si ilúzie. Keby mali potrestať či vylúčiť všetkých europoslancov, čo majú nejaké napojenia na zbrojársky biznis a militaristický

0: mimovládky, tak by to tu rovno mohli celé rozpustiť. Srdečne pozdravujem pána Vondru a želám skoré odsúdenie.
1: No ale to je moc hezký. To je moc hezký, že Sašenka má problém.
2: To, viď, jako, já jako nechci být jaksi tohleto, ale u nás na vesnici se říká, že každý prase má svýho řezníka. Mm-hmm. A nebo také, že na každý svině se voda vaří. Jako,
1: se vaří,
2: jo. No jo, čověče. Viď? A přitom on to myslí tak dobře.
1: No já ho teda nemůžu ani vidět, jo. Jako, upřímně, jako ten, když se někde objeví, no v té slovenské televizi, nebo kde to bylo, jak utek, to bylo opravdu jako až už jako za hranou, jo, to už.
2: No jo.
1: Jo, ale teď si vem, jako jak on dlouho tam je, když on je tam od nějakých devadesátek.
2: No on je tam pořád, no tak on je tam od samého prvopočátku, protože tam zastupuje ty zájmy, ne, bože můj, tak přeci tam mají ty svý lidi, ne. No ale jednou se takhle bude mluvit o tom nájemníkovi na Hradčanská jedna, jako.
1: No.
2: To musí přijít, jo. To musí přijít.
1: No já vím, že to musí přijít, ale už jako včera, kdyby to přišlo, tak je pozdě.
2: No. Tak teď mám... takže Vondra, prostě, který... já jsem to tady pouštěl, že jo, jednak jak utekl z té debaty, jak se urazil... že mu tam Luboš Blaho nakládal, protože se ho ptal a ty jeho slavní kolegyně, proč neodsoudí teda útok na Venezuelu, útok na Irán, proč neodsoudí, že to jsou ničím nevyprovokované agrese. A Vondra tam vykládal, jak oni tam bojují za naši bezpečnost. Jo,
1: to určitě.
2: Ještě nebylo řečeno, co vlastně v tom Iránu teda jako měli tak nebezpečného. Když měsíc předtím do Bílého domu dorazila pravidelná zpráva od expertů amerických, kteří dohlíží na to, aby, a dohlíželi na to, aby v Iránu ten program probíhal v rámci mírového nevojenského jaksi použití. Takže ten iránský jaderný program byl sledován, pravidelně monitorován a pravidelně chodily zprávy. A měsíc předtím, než tam vlítli Američani, údajně, protože vyvíjejí atomovku a já nevím co,
1: tak dostal
2: Donald na stůl zprávu pravidelnou, že zase opět se Irán chová podle úmluvy. Přesto, že Američani od té dohody jako odstoupili. Jo. Takže ono se to dneska totiž jeví tak.
1: Nesmyslený.
2: Víš, jak se to dneska jeví? Že pokud nemáš jadernou zbraň, tak si s tebou normálně vytírají záda. Jako, jo. Ty, co jí mají. A aby to nemohlo být, na to existuje... Ono. Aby to takhle nemohlo být, tak na to existuje pakt. A z toho paktu Amerika vystoupila teďko pod vedením Donalda. Jo.
1: Tak to je taky nějaký divný, ne?
2: Tak to není divný, to je naprosto účelový. Takhle oni se chovají, víš? A co je úplně, úplně jako úsměvný, že... Oni řeší, jak do toho Rumunska, jak zaútočil tam ten dron ruský, jo? Slyšela jsi to?
1: No, slyšela jsem to. To bylo snad minulý týden, ne?
2: No, tak oni, že jo, ten dron se pokoušeli sestřelit, poškodili ho a ten poškozený dron spadl v Rumunsku za hranicema na nějaký bytový dům. Ale už třeba vůbec neříkají tady u nás ve zprávách, informaci, která vyšla v Helsingin Sanomat, jsou noviny v Helsinkách, Ukrajina, Suntasy, to nedám, tak to nepřečtu, ale mám tady překlad. Finská média. Ukrajina omylem, v úvozovkách, vypustila drony na Finsko. Zasahovala ruská protivzdušná obrana a drony se střelila.
1: Aha, a to jsme se nikdy nedozvěděli, že jo?
2: No to nám tady zapomněli jako říct.
1: To
2: no ne, oni ty média hlídají tu pravdu, že jo? To je jasný.
1: No jasně.
2: Jo, tu vyváženost a tak. Takže oni to mají na starosti, tu demokracii. A tohle nebylo moc demokratický, tak nás tím nezatěžovali.
1: To se nehodilo do krámu.
2: Ne, to se nehodilo, to je hnusný. No. Jinak,
1: jo, tak jdeme dál.
2: Vypadá to, že útoky ruských dronů a raket na Kyjev jaksi způsobily stržení telegrafních drátů. A tak Volodymyr píše na všechny strany. Napsal dopis Vladimíru Vladimiroviči, ale také napsal do Bruselu.
1: Jakože psacím písmem, jako jo?
2: No, jako vlastní rukou.
1: Mm-hmm.
2: Na klávesnici. No.
1: Jo.
2: Žádné poloviční členství. Chceme celou unii. Prezident Zelenský poslal do Bruselu jasný vzkaz. Ukrajina odmítá kompromisy ohledně svého budoucího vstupu do Evropské unie. Volodymyr Zelenský se v novém dopise evropským lídrům ostře ohradil proti snahám nabídnout Kyjevu pouze částečnou integraci. To se přesně
1: jde.
2: Pozor, ale on řekl, že chce celou unii. Jo? A to je to, co si já jsem řekl, že oni v podstatě si tam pěstují panáčka, tak jak si pěstovali Hitlera, tak si pěstují tohle panáčka, aby ty satanisti rozseli ten hnědej mor, aby rozseli po té Evropě a potom, aby tu Evropu ovládli. Oni nebudou ovládat tak, jak to dělal Hitler, že někam napochodovali prostě a to. Oni v podstatě rozseli ty nacistický banderovský bandy různě po Evropě. A bude-li potřeba, Evropa se bude třeba bouřit proti některým požadavkům.
1: Tak oni vyrukujou.
2: Tak jim to předvedou. Jo? Hmm. Tak jim to předvedou.
1: Jo, jo, Praha je jich plná.
2: Takže z tohohle nás bude bolet brzy hlava. No, když už jsme kousli tohle téma, tak bychom to mohli trošku jako do toho doklepnout.
1: Tak co tam máš k tomuto tématu?
2: K tomuto tématu? No. Ten dopis, který poslal Volodymyr Vladimirovi Vladimiroviči.
1: Já jsem ho nečetla. Říkám no, zodpovědně.
2: Jsou tam jasné, prostě jsou tam požadavky úplně nesmyslný, jo. Mám tady ten dopis, jak byl zveřejněn. Až nyní se zjistilo, že ten dopis obsahuje utajené sdělení. Když vezmeme první písmena odstavců, asi nebude náhoda, že tvoří slova spasíte mě, zachraňte mě. Je to tady přímo.
1: Aha.
2: No.
1: Tak on píše ještě jako v utajení.
2: Jasně, on je konspirátor.
1: Ty jo, on se normálně asi bojí.
2: Ty by ses nebála na jeho místě?
1: No, už bych na jeho místě dávno všichni. Nebyla.
2: Oni už jdou po něm úplně všichni.
1: Teď už půjdou po něm všichni, jako.
2: No, protože Američani iniciovali založení těch dvou úřadů protikorupčních, protože, jak říkala europoslankyně Jourová, oni se s tou vypořádávají, s tou korupcí na té Ukrajině,
1: no,
2: přestože nezávislí pozorovatelé z celého světa prostě se shodli na tom, že pokud něco přijde na Ukrajinu, ať jsou to peníze, ať je to humanitární pomoc, ať je to vojenská pomoc, tak třetina se použije ve prospěch původního záměru a dvě třetiny se rozkradou, rozprodají, jo. Takže Ukrajina...
1: Ale jinak tam není žádná korupce.
2: No, až na tohle to tam žádná korupce není, no, v podstatě, no, jo. Respektive vlastně až na tu korupci tam žádná jiná korupce není, tak bych to řekl. No a takže Jourová jako zjistila, že to je všecko cajk, jako, a že je dobrý, pohoda, byť informace jsou jiné. Všechny z jeho okolí, to SBU, který to má na starosti, tak už pozatýkalo, usvědčují je postupně z té obrovské korupce, že jo, Mindič, já nevím, kdo další. No, jenom jeho si všimně nechávají v klidu, jo. Takže s ním mají jiný záměr. On si asi myslel, že ho nechávají v klidu proto, aby si mohl ty majetky, tu jachtu a to všechno, aby si to mohl užít. A já si myslím, že dokud jim bude užitečný, tak ho nechaj na pokoji a potom, až ho budou chtít odstranit, no tak si ho namažou na chleba, jo. No a on už ví, že je to problém, takže už kouká, kde by se jako spasil a zachránil. Spasí tě, Menia.
1: To je zajímavý.
2: No. Viď?
1: Jo, tak to je dobrý, jako.
2: Takže ta jeho situace je taková, že on ví, že má omezenou životnost, že už bylo rozhodnuto, kdy se ho zbaví. A teď je otázka, jestli ho nechají podříznout místníma, nebo jestli ho zbalej prostě a tak. Panáček.
1: No, tak to je teda dobrý.
2: No, pak tady mám jeden dokument, který je o střelbě na fakultě. Začíná se to jakoby rozklíčovávat, takže uvidíme. Já to nechci dneska řešit. Ale má to 4 díly, tak jsem zvědav,
1: jestli je to jako, jako natočený, je to jako film?
2: Ono je to, jmenuje se to Vina o střelbě na fakultě. Mám tady z Expressu k tomu článek. Nezávislý soud zakázal vysílání dokumentu Vina o střelbě na fakultě. Demokracie v České republice zase posílila. Zkorumpované soudy kryjí zločince a aktivně se podílejí na cenzuře. Obavy, které měli tvůrci dokumentární série Vina, případ fakulta, se naplnily. Soud předběžným opatřením zakázal jakékoliv šíření dokumentu na webu, kde bylo již odvysíláno 5 dílů. Takže 5 dílů. Žalovaný je povinen se zdržet publikování, šíření a jakéhokoliv jiného zpřístupňování všech dílů, včetně dosud nezveřejněný dokumentární minisérie Vina. Případ fakulta na webu viny.cz, na jakémkoliv jiném webu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, a to do pravomocného skončení řízení ve věci samé, stojí v usnesení soudu. Takže oni to udělali jako předběžné opatření, aby se to nedalo napadnout ani, jo. Zda se lidé dozvědí pravdu o tom, co se všechno stalo onoho osudného 21. prosince 2023, zůstává nejasné. My jsme to tady rozebírali, říkali jsme, že to byla rituální záležitost, říkali jsme, že to byla operace tajných služeb. A ten, kdo do toho nejvíc viděl, to byla ta maminka té jedné oběti, která se nevzdávala a bušila do toho zleva zprava.
1: Tak skončila na dně macochy.
2: Protože prý z toho byla unavená, tak byla odstraněna, to už, jako si myslím, že můžeme klidně říct, bez nějakých velkých spekulací, byla odstraněna, takže dá se to stáhnout, dá se to někde tady stáhnout. No, pak tady mám takový zajímavý podnět k zamyšlení, bych řekl, jak vydírají vládu z Bruselu k tomu, aby jsme tady stavěli větrníky. Vyšlo to na Echo Porada, čím je vydíratelný Babiš, proč vadí jeho pravá ruka Tunde Bárta. Zaplaví, bychom to vlastně mohli asi přečíst celé, ne?
1: Určitě.
2: Máme na to čas. Musím svlažit.
1: No to určitě.
2: No. Zaplaví Česko už 150, až 150 metrové supervětrníky. Vláda o nich nerozhoduje úplně dobrovolně. Jsme pod ostřížím dohledem Evropské komise, která pojala podezření, že vláda pro větrníky neplane a zákulisně jí vyhrožuje zastavením dotací, říká Daniel Kaiser. Údajně může jít až o 100 miliard korun. Premiér Babiš je tímhle zranitelný a vydíratelný. Vedoucí úřadu vlády Tunde Bárta je trnem v oku mnohým. Začínala u Zdeňka Bakaly, pracovala pro Agrofert v Maďarsku a nyní je pravou rukou Andreje Babiše. Dělá reorganizaci, aby vláda nadále nebyla rukojmím státní správy. Je to naprosto legitimní věc, říká Dalibor Balšínek. Jde tak o věc legitimity. Jsme v demokratické společnosti, vláda je nějakým způsobem volená a odvolatelná, myslí si Jiří Peňáz. Je česká protidrogová politika v pořádku, nebo je potřeba jí změnit? A jak promění Velkou Británii vražda Henryho Blavonovaka? No to už jsou jenom keci. Takže je to takový nástřel toho, že... A zase, někdo to musel asi donést, takže Piráti píšou neustále dopisy na Evropskou komisi. Tu udání, že Babiš nevyřešil ten svůj střet zájmů. Zapomínají na to, že na Hradčanský 1 v pronájmu bydlí jeden pán, který prostě je přímo v obřím střetu zájmů a proto ho nechcou pustit.
1: proto ho nechci pustit, ano.
2: Do té Ankary, jo. Takže to je normálně sranda. No.
1: Víš co, na co se těším? Jsem zvědavá, jestli tam fakt vyrazí po vlastní ose, nebo se tam nějak bude prostě vtírat, doprošovat, nebo jestli tam prostě jako dorazí, vnikne tam, jak tak mě tady máte. Já si ho jako představu, jak dojede na té motorce. Víš, jako vjede tam prostě do prostředka.
2: Jako ženáka, jako...
1: Tady jsem, tady budu...
2: Zaparkuje teďka... motorku.
1: Co? To už je fakt legrační, jo.
2: Hele, zaparkuje motorku, ne?
1: Mhm.
2: Před vchodem, nezaplatí ani parkovní. Ježíš, to bude ostuda.
1: No.
2: Tak dejme si něco z českých
1: lůhů. Už jsi to viděl v barvách, viď?
2: Jo, z českých lůhů a hájů, jo.
3: Mm-hmm. Přátelé, pozor. Tohle video si prosím skutečně nenechte ujít. A pokud možno jej sdílejte dál. Český mainstream totiž musel konečně s pravdou ven. S pravdou o emisních povolenkách. Prestižní Warsaw Enterprise Institute totiž zveřejnil studii, ve které mapuje detailní dopad tohoto ožebračovacího zločinného schématu vymyšleného Evropskou unií na ekonomiky jednotlivých členských států. A víte, co zjistil? Že každý z nás v České republice platí ročně 7000 korun navíc jen kvůli těmto povolenkám. Že negativní dopad na naše HDP činí až 100 miliard korun. A víte, co je nejlepší? Že za ty povolenky platíme 30krát víc než Švédi a 17krát víc než Němci. Ti ale mají trojnásobně vyšší platy. Pamatujete, když jsem v České televizi před volbami vysvětloval panu Řezníčkovi, že emisní povolenky nemají vůbec nic společného s ochranou klimatu, ale že se pouze jedná o důmyslný systém, jak přesunout peníze z kapes Čechů, Poláků, Bulharů a dalších zemí do kapes Němců, Francouzů a Švédů? Tak teď to máme černé na bílé. Emisní povolenky nejsou ničím jiným než řešením penzijního systému v Německu. My za naše faktury za elektřinu platíme německé důchody. A já prostě nadále odmítám to, aby Česká republika se nechala okrádat soudruhy z Bruselu. Ten negativní dopad je totiž ve skutečnosti ještě daleko vyšší. Protože díky vyšším cenám elektřiny je dražší úplně všechno. Potraviny, stavební materiály, absolutně všechno, co si kupujete. A logicky to znepříjemňuje život i našim podnikatelům, protože to zvyšuje jejich náklady. Celkový dopad je tak ve stovkách miliard, možná i v bilionech korun. A my nadále budeme předstírat, že se jedná o nějakou zelenou politiku a že tím zachraňujeme planetu? Ani náhodou, přátelé. I kdybychom měli zaplatit 100 miliard korun ze státního rozpočtu a neplatit emisní povolenky, tak je to mnohem lepší a vyjde to naši ekonomiku mnohonásobně levněji, než když každý z nás a každá firma tady tenhle ten nesmysl musí platit. A to se na nás chystá ETS 2. V momentě, kdy bude zaveden tento systém, tak se ta čísla ještě zmnohonásobí. Absolutně to odmítám a jsem pro zrušení systému ETS 1 i ETS 2. Je to brzda evropské ekonomiky a hlavní důvod toho, že Evropa chudne oproti Americe, oproti Asii. Hlavní důvod toho, že chudnou Češi na úkor Němců. Na úkor celé západní Evropy. Přátelé, buďte pro a prosím, jak vidíte, podporujte nás dál, protože to, co říkáme, se nakonec vždycky ukáže, že je pravda a že i tentokrát bylo naprosto jednoznačně prokázáno, že emisní povolenky tady skutečně nejsou na ochranu přírody, ale na okrádání našich lidí. A to musíme společně zastavit. Hezký večer všem, díky moc. Pojďte s námi obnovit Českou republiku, naši suverenitu, aby nás Brusel už nadále nemohl obírat o naše peníze.
2: Čeho bude ten Brusel žít, ale...
1: No ten Brusel asi nedožije.
2: A jak budou mít Němci teda ten penzijní systém, když my jim ho nebudeme platit? Vzpomínáš si, kolikrát já jsem tady říkal o tom, o těch penzijních systémech?
1: Ano. Ano,
2: tak tudy má teče řeka, jo, přesně. A teď pozor, teď si dáme jednu pecku, jo.
1: Zase bombu.
2: No jasně, tak dneska to je nabitý, chápeš, jako. Dneska to tady není jenom takový, jako že si povídáme, dneska to je...
1: Já jsem si říkala, že doufám, že budeme mít nějaká témata, jsem si tak jako v duchu... A ono je takových záležitostí, no vidíš to?
2: Hele, týden a to bys viděla, co všechno se stane. Třeba u nás,
1: jo, to mě povídej.
2: Ale u nás třeba normálně to pršelo dneska.
1: U nás taky pršelo.
2: Jo,
1: hodně
2: taky.
1: Pršelo. Ale to je dobře, že pršelo, protože mě by jinak uschly kytičky, takže jsem byla tak ráda, že pršelo.
2: Bys viděla, jak rajčata skočily, prostě. Rajčata skočila, jak se vyvinula.
1: Rajčata skočila
2: de facto přes
1: a mě vykvetly. A mě vykvetly ty. A teď jsem to zapomněla, jak se to jmenuje. Mám to na balkóně. Ale fakt
2: myslíš
1: nevím.
2: Terasu?
1: Ne, vykvetly mi tam ty.
2: Pelargonie. Muškáty.
1: Muškáty, Ano, muškát. Já jsem dneska, jak jsem přilítla z té školy, tak jsem neviděla, jak tam se už pár kvítků objevilo. Tak to je taky bomba.
2: Podíváme se, co prasklo v Evropském parlamentu, jo?
1: Potrubí.
2: No, kdyby. Podíváme se na to, když se jako pátrá potom, na co jsou používané peníze třeba, tak já tady už dlouho říkám, že Ukrajina to je jako jakási líheň těch nacistů, to je jakási jejich, jak bych to řekl?
1: Já si myslím, že oni je tam budou školit, oni je tam budou soustředovat.
2: No počkej, no to jasně, ale to už všechno jako probíhalo, že jo, CIA a tak dále. Ale taková ta bašta nacismu. Bašta nacismu a bašta čtvrté říše, jo. Mm-hmm. Poslouchej, co vyšťoural Luboš Blaho, jo. Ty Slováci, ty prostě jedou bomby.
0: Na Ukrajine postavili koncentračné tábory, kde trýznia politickú opozíciu. Vyplýva to z listu, ktorý obdržal poľský europoslanec od ukrajinského výboru pre politických väzňov a ľudské práva. Keď včera o tomto liste prehovoril na zahraničnom výbore Európskeho parlamentu, reakciou bol nenávistný bukot a búchanie do stola. Potom mu zobrali slovo. Tak toto tu funguje. Európsky parlament s plným vedomím podporuje koncentračné tábory na Ukrajine. Šialené. Oficiálnym listom sa obraciam na Európsku komisiu, aby okamžite zastavili akékoľvek platby kievskému režimu, ktoré sú využívané aj na výstavbu koncentračných táborov. Brusel vlastne financuje tieto zverstvá. Podľa svedectiev je situácia v ukrajinských koncentračných táboroch podobná, ako bola v nacistických pracovných táboroch v Dachau či v Buchenwalde. Najťažšia otrocká práca, minimum potravy, žiadna zdravotná starostlivosť, žiadne práva. Existujú konkrétne prípady, napríklad Andrej Anatolejevič Gimgin zomrel na ošetrovni ako pes po tom, ako ho brutálne dobili dozorcovia. 28. januára boli 8 väzni brutálne dobití dozorcami za to, že meškali na rané cvičenie. Vitalij Kirilčenko bol znásilnený mopom do konečníka. 24. marca boli dvaja väzni do bezvedomia zbití za to, že nemali uniformy, ktoré im ešte nestihli vyschnúť. 31. marca bol Samir Bedraško zmlátený tak, že mal otras mozgu, nevládal ísť na nútené práce a po ďalšom týraní si zo zúfalstva podrezal žily. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto financuje Európska únia. Našťastie, Slovenská republika sa na tomto nepodiela. Ale som presvedčený a vo svojom liste žiadam, aby bola okamžite zriadená medzinárodná vyšetrovacia komisia a aby dovtedy, kým sa celý prípad nevyšetrí, Ukrajina nedostala ani cent. O tom, že Kyjev sa fašizuje, už neexistuje žiadnych pochyb. Zelenský oslavuje banderovcov, dokonca po nich pomenúva vojenské jednotky. Ale že už zašiel tak ďaleko, že politických oponentov posiela do koncentračných táborov, to je beštialita na úrovni Hitlera či Himmlera. Dokedy nad tým budete zatvárať oči, pani Lénová? Alebo v tom máte prsty aj vy?
2: No?
1: No to je svinstvo. No to je hnusný.
2: Pozor, to je za evropské peníze, to je aj za tvoje, za moje. Takže oni vymysleli ETSky a takové věci. Ždímou z lidí peníze. My tady s našimi nízkýma platama máme 17x víc platíme za ty povolenky emisní. A oni pak ty peníze pošlou na Ukrajinu a tam, aby se ten režim dobře držel, tak mají koncentrační tábory. A oni dělají jako že nic.
1: Ale na to někdo musí přijít. Dneska jsou takové metody. Máme přeci satelity, máme všechno. Neříkej mi, že oni takové věci nejsou schopní zjistit. Jako kdyby se chtělo. Jako.
2: Asi se nechce.
1: No to je strašný. A tím se nikdo nezabývá?
2: No zabývá se tím Luboš Blaho, který napsal ten dopis.
1: No ten jo, ten se s tím zabývá.
2: Něco žádá, něco chce. No.
1: No oni to budou vydávat za skladový haly.
2: povídat co?
1: No, to já vždycky říkám, když jedu takhle někde po dálnici od někaď a víš, jak jsou různý před Prahou, Brnem, Plzní, to už je jedno, takový ty skladový haly a takový ty věci, jako, tak si vždycky říkám,
2: no, tak my to můžou jako mít v podzemí, my to můžou mít po chvíli, no, rozumíš?
1: Tohle se velice snadno může použít, že?
2: Přeci, když utekli vězni s Osvětimi, když se jim povedlo utíct, byli to shodou okolností, myslím, Moravák a Slovák, a konečně se dostali do Británie, tak vojenská rozvědka je označila za nemocné, protože oni vyprávili o tom, co se tam děje. Takže britská vojenská rozvědka to jako nebrala, kryli to víceméně. No a potom tam teda pod nějakým tlakem veřejnosti, tak tam poslali předem ohlášenou inspekci Červeného kříže. No tím tam ukázali ty lázně a ten wellness, který tam oni mají v tom pracovním táboře, a sehrali jim tam divadýlko a hotovo, že jo. Takhle to přikryli.
1: Ale neříkej mi, to je stejný příběh. Jako dobře, dřív 80 let zpátky nebyl internet, nebyly takové možnosti technické, nebyly satelity a tak dále a tak dále. Jo, tak dobře, tak to bych ještě jako dokázala pochopit, že mohl někdo říct, jedna paní povídala a tak dále. Jo, že prostě.
2: Kdo ale ovládá i tak satelity? Takhle, kdo ovládá to, co jsou schopni zmonitorovat satelity nad Ukrajinou?
1: Američani?
2: Kapři sobě rybník nevypustí.
1: Ne, je to děsivý. No.
2: Ale je logické to, co navrhl Lubo Blaha. Ani cent, dokud se to nevyšetří, a uspokojivě se nezodpoví na to, jak je to možný, co, jestli to je pravda, není to pravda a tak dál. Do té doby ani korunu, ani cent. No a když jsme u toho pěstování nacismu, tak bychom si mohli dát ještě doktora, ke kterému máš blízko, protože také chodí.
1: Doktor z hor.
2: Říkám blízko, ne, že na něj čučíš pravidelně. Říkám, máš k němu blízko. Ivan.
1: David.
2: Jo. Ten nám něco taky poví zajímavého.
4: Vážení přátelé, na Šumově v katastrálním území Borová Lada v místě zvaném bývalé knížecí pláně je pomník vojákům Wehrmachtu padlým v druhé světové válce. Pocházeli z okolních vesnic. Takové desky se jmény obětí první a druhé světové války jsou v Čechách v každé vesnici. Nebylo by to nic zvláštního, stejně jako kříž v Jizerských horách, postavený kdysi nacisty, nebo kříž u Přerova připomínající masakr karpatských Němců. Nebylo by to nic zvláštního, nebylo by, kdyby současně nebyly odstraňovány pomníky rudoarmějcům, přejmenovávány ulice připomínající osvobození od nacismu. Pomníky by měly zůstat jako svědkové všech dob. V Rusku stojí známý pomník připomínající oběti sovětských vojáků v bitvě u Stalingradu. Viděl jsem dokumentární film, kde se účastníci německé turistické výpravy ptali, proč zde nestojí také pomník německým vojákům. Vždyť přece také bojovali statečně. Jenže to nebyl zápas boxu, po kterém si soupeři sportovně podají ruce. Drobný rozdíl je v tom, za co bojovali. Za životní prostor pro německou panskou rasu s doprovodnou genocidou běloruského a ruského obyvatelstva a dalších národností, které překážely Hitlerově plánu. Divoký odsun Němců byl svinstvo jako každý lynč. Sudeční Němci, které nikdo v předválečném Československu neohrožoval a měli v republice politické zastoupení, ve své většině rádi uvěřili ve svoji nadřazenost a pomohli rozvrátit demokratickou republiku. O jejich odsunu rozhodli vítězné velmoci. Jenže současně s instalací pomníku Němcům si v Brně odhlasovali sjezd sudeto německého landsmanšaftu. Nejde o nic menšího, než než o revizi výsledků druhé světové války. Evropská unie neuzná platnost Benešových dekretů, jak ukázalo hlasování v petičním výboru. Argumentovalo se nepřípustností kolektivní viny a lidskými právy. Už 20. června 2003 horní komora německého parlamentu Bundesrat žádala po České republice zrušení Benešových dekretů. Dvě politické strany v polském sejmu vyjádřily solidaritu s Českou republikou. V Čechách samotných ticho. Krasoduchové volají po smíření s Němci. Máme se smířit se jejich požadavky, zatímco oni se z výsledky druhé světové války smířit nehodlají. S revizí výsledku druhé světové války se nesmíříme.
2: Víš co, plíživě, plíživě, potichoučku, pomaloučku, hezky to tam budou nasouvat a nasunovat, až jednoho dne zjistíme, že nás osvobodil Hitler od té ničím nevyprovokované agrese, díky které sem vtrhli Rusové a okupovali nás.
1: Vidíš to? A to se zpátky oklikou vrátím k tomu, že dneska se nám na tom srazu v té škole mluvilo o tom, že v současné době dochází k velké revizi učebnic dějepisu. Mimo jiné, jo, ono i češtiny, matiky a tak, ale učebnic dějepisu. A zazněla tam taková věta, že dneska v podstatě neexistuje žádná pořádná učebnice dějepisu.
2: Takhle. Žádná zajímavý, nevyhovuje ne? novodobým no. revizním tlakům.
1: Ano, ano.
2: Ale já bych jim jí klidně napsal.
1: O tom naprosto nepochybuju. Jako. Je pravda. Je pravda, že i náš Tomík se učí dějepis z takových jako slajdů, který posílá vždycky po hodině pan učitel.
2: Mm-hmm.
1: Je faktem, že, jsou, že to vychází z takových těch historicky daných faktů. Jo? Oni zrovna berou teď jako druhou světovou válku a rok 48 a tak. A jsou to ty notoricky známý fakta, který jsme se učili, který samozřejmě byly překroucený, ale nevnáší tam do toho ani něco jako směrem napravo, ani něco směrem nalevo. Prostě je to tak jako v mezích normy, jo, aby to bylo tím ředitelem zkousnutelný. Mm-hmm. Ale tohle mě opravdu překvapilo, že neexistuje žádná v tuto chvíli vyhovující učebnice dějepisu.
2: No. Přece se nebudou učit o tom, jak to bylo ve skutečnosti, kdo osvobodil koho, kdo okupoval koho, kdo osvobodil nebo obsadil Plzeň, kdo nám tady pozabíjel nejvíc lidí.
1: Tak s tou Plzní to my máme doma jednoduchý, že jo? I když dneska ne, ale...
2: Říkal Fiala, že ty peníze, co dáváme na tu Ukrajinu, se nám vrátí, protože se tam budeme moct zúčastnit velkých projektů.
1: Jo, tak to jo. Tak ať tam jede, Nat.
2: Tak. 6. června vyšel článek. 6. června vyšel článek 2026. Gyurses Siderov, autor. Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává. Zvláštní věc ta válka na Ukrajině. Válkou zmítaná země vyváží do ostatních zemí obilí, maso i zbraně, zasahuje do voleb v jiných státech a dokonce otevírá v Česku potravinový řetězec. Ukrajinci ve velkém jezdí na dovolenou do země ve válečném konfliktu, obírají Českou republiku o dávky a celá Evropa jim posílá miliardy z našich daní. A my je musíme živit. No jo, tak je to, že jo, prosperita, neviditelná ruka trhu, prostě média jako hlídací pes demokracie. Pak takhle funguje.
1: prosím tě, co to je za potravinový řetězec? No, to se tady otevřelo?
2: No, tady nepíšou. Vstoupil, tam nepíšou. Už vstoupil. Jmenuje se alkohol.
1: Jak se jmenuje?
2: Jediný nápis, který tady vidím, je alkohol. Ne, ČT24.
1: Tak uvidíme.
2: Nebuď smutná, jsem... předběhli tě, no, prostě.
1: Jo, nejsem smutná, já tam určitě nepůjdu.
2: Ne.
1: Počkej, jmenuje se Best Market. Zaměřuje se na ukrajinské potraviny a cílí především na ukrajinskou komunitu v Česku.
2: Yeah.
1: Nabídne autentické chutě, oblíbené potraviny a tradiční speciality. Prvních 100 zákazníků získá dárek.
2: Fakt jo.
1: Jo.
2: Polsko musí vetovat vstup Ukrajiny do Evropské unie, prohlásil místopředseda polského sejmu. Členství Kyjeva v Evropské unii by bylo pro polský zemědělský sektor smrtelnou ranou, zdůraznil Piotr Zgorzelský. Podle něj se Kyjev domnívá, že se stal regionálním lídrem a je stále dotěrnější. Vstup Ukrajiny do Evropské unie v její současné podobě by znamenal konec polského zemědělství. Jejich gigantické zemědělské podniky, které obdělávají čtvrtinu světové černozemě, zničí náš export. V této situaci musíme uvalit pevné a nekompromisní veto, prohlásil Zgorzelský. O tom už některým dochází, veď?
1: Najednou, veď. Najednou prostě jako...
2: Kde se vzali, tu se vzali.
1: A co teď s tím, veď? A ještě, když jsme začali vysílat, prosím tě, tak jsem se dočetla, že Bulharsko snad zastavilo vojenskou pomoc.
2: Ano. Bulharsko už nebude dodávat zbraně Ukrajině, rozhodla nová vláda. Bulharsko už, Stojanov zároveň oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšit na výdavky na obranu na 5% HDP. Ale Ukrajině peníze dávat a to nebudou. A pak tady mám ještě jednu dobrou zprávu. Kdyby tě to zajímalo.
1: No, tak dobrých zpráv není nikdy dost.
2: Hrň to sem, viď, hrň to sem.
1: To jsem.
2: Pozor. Ty jo, masařka tady letí. Nějaká.
1: Pohov.
2: Pozor. Pozor, novinky, jo. Novinky o tom píší. Soud nevyhověl Lichtenštejnům, pozemky na Orlicko-Ústecku jim nepřiklepl. To jim taky ten nájemník z Hradčanská jedna slíbil.
1: Ten slibuje, prosím tě, úplně všechno. Jak kdyby rozhazoval ze svýho, viď? Jako.
2: No, ani okresní, ani odvolací krajský soud v Pardubicích se v pondělí nepřiklonil na stranu šlechtického rodu Lichtenštejnů. Jehož potomci požadovali po povodí Moravy 3 pozemky v katastru obce Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Šlechtici navíc musí uhradit žalovanému náklady řízení. Soudní spor se týkal 3 pozemků pod říčkou Březnou a protipovodňovými opatřeními, které patří státu a spravuje je povodí Moravy. 6 potomků Lichtenštejnů se v soudním sporu domáhalo vyklizení těchto pozemků a finanční náhrady ve výši 100 000 korun. Soud odkázal na písemné odůvodnění rozsudku, které poskytne účastníkům řízení, řekl v odůvodnění předseda soudního senátu Jaroslav Chmelík. Rozsudek si ovšem žádný zástupce vyslechnout nepřišel, a tak se přítomní novináři podrobnosti nedozvěděli. Z přečteného verdiktu je však zřejmé, že odvolací soud potvrdil rozsudek prvoinstančního okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který návrh Lichtenštejnů zamítl. Rozsudek je pravomocný, je možné pouze dovolání k nejvyššímu soudu. A soud nápravu řešili restituční zákony. Okresní soud návrh šlechtického rodu loni v červenci odmítl s tím, že rod neprokázal své vlastnické právo a nemá tak naléhavý právní zájem na jeho určení. Zejména s ohledem na skutečnost, že k odnětí majetku došlo před více než 70 lety a náprava těchto křivd byla vymezena restitučními zákony. Uh-huh. No a ještě tady je další. To je tedy z 9.4.2024. Lichtenštejnové s nároky na majetek u Prahy u ústavního soudu neuspěly. Neúspěchem skončila snaha nadace knížete z Lichtenštejna a vládnoucího knížete Hanse Adama II. Získat pozemky na jihovýchodním okraji Prahy. Pozemků se Lichtenštejnové nedomohli u soudu a neuspěli ani s ústavní stížností. Plénum ústavního soudu nenašlo žádný důvod k zásahu a konstatovalo, že stížnost není důvodná. Nadace na konci roku 2018 podala obdobné žaloby k téměř třem desítkám českých okresních soudů. Poukazuje se v nich na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. Nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak podle nadace byla nezákonná. Československé úřady ale po druhé světové válce vycházely z toho, že se lichtenštejnský kníže přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti. No jo.
1: No, těžko, no. Pořád budou vystrkovat růžky. Pořád, pořád.
2: No, neřád.
1: Neřád.
2: Pořád, neřád. Viď? Uh-huh. Co by ještě nechtěli?
1: No, oni by chtěli úplně všechno.
2: Když jim to slibují.
1: Jo, jo. Tam ten nájemník, ten si tam dovoluje.
2: No jo, nájemník z hradu, to víš. No a to Bulharsko jsme říkali. Takže, co k tomu? Četl jsem to Polsko. Jo, to jsem četl.
1: Polsko, ano.
2: Ještě pozor, jedna zpráva, nevím, jak se k ní mám postavit. No, historický průlom ledy tají. Senzační zpráva, která otřásla světem. USA a Rusko se chystají změřit síly tam, kde to mají obě velmoci nejraději. Na ledové ploše. Při příležitosti velkolepých oslav 250. výročí založení USA se odehraje naprosto unikátní hokejový zápas. Kdy a kde? Už 1. července přímo v Moskvě. Cíl je jasný, tento nevídaný sportovní svátek má přinést tolik potřebné tání ledu v současných napjatých mezinárodních vztazích. Zvítězí diplomacie na bruslích a ukáže sport cestu k lepší komunikaci? Sledujte s námi, tohle bude prostě legendární. No, budou hrát v Moskvě.
1: No prosím tě. No tak to chci teda vidět.
2: Takhle, pokud to Zelenský dovolí. No. A s touhle peckou bychom mohli skončit.
1: Tak.
2: Jo, jo.
1: No, tak jo, jo, no.
2: Dvě dávky. Jak jinak? Dvě dávky.
1: Jak jinak.
2: Tak pomalu budeme končit, ne? Zahrajeme písničku.
1: Rozloučíme se.
2: A tak.
1: No tak jo. Tak já začnu, jo.
2: Jo, začneš?
1: Tak jo, přátelé. Myslím si, že se to vše ubírá dobrým směrem, i když to na první pohled možná nevypadá. Možná to vypadá, že je to hodně dramatický. Ale věřte mi, můžou být ještě dramatičtější věci a ještě to může vzít větší sešup. Vím, o čem mluvím. Právě teď jsem na jednom takovém sešupu. No nic. Mějte se všichni moc krásně. Užijte si trošku chladnější týden a víkend, myslím, taky bude takový chladnější. Ale je to zapotřebí. Hned se ta příroda celá tak jako oživila. A myslím si, že i my jsme to potřebovali. Mějte krásné dny, loučím se s vámi a těším se na příští týden. Loučím se i s tebou, Petře.
2: No, to z toho zalačuviče, tak jako celá dobrý, tak tě musím pochválit.
1: Já děkuji, děkuji, děkuji.
2: No, jako víš, že tě normálně nechválím, jo, protože...
1: No to jako určitě ne.
2: Protože už to, že existuješ, je pro nás pro všechny strašně dobrý, jako...
1: Je, děkuji.
2: No jo.
1: Už jsi skoro rozbrečel teďka.
2: Fakt?
1: Jo, fakt, jako.
2: Tak si poplakej, no tak musíš se naučit sklízet úspěch, že jo. Pochvaly a tak, květinové dary a ovace. To je všecko, víš co, ruku v ruce, prostě s tou kvalitou. Kvalita života se nám tady zvedá, byť životní úroveň klesá, kvalita života roste, protože vzestupující se dostávají do čím dál tím vyšších vibračních pozic a úrovní. Ono to tak úplně není okem viditelný, respektive lidé si myslí, že může být dosaženo nápravy bez toho, že by něco to zlo prošlo ohněm. A to se taky musí stát. Takže budeme s napětím sledovat, jaké zásadní strategické vojenské cíle budou vybrány pro to, aby jaksi kolektivní Západ pochopil, že s Ruskou federací se na honěnou a na babu prostě nehraje.
1: To je
2: že s Ruskou, ano, že s Ruskou federací se buď komunikuje, mluví a řeknu, respektuje se jejich zájmy a potřeby úplně stejně, jako kdyby to byly zájmy a potřeby kohokoliv druhého, jiného. Bez předsudků, bez předsudečné jaksi nenávisti. A propo, všimla si, že ten paragraf předsudečná nenávist v podstatě k ničemu dobrému ještě neposloužil. Zajímavý, viď? No, tak
1: zajímavý.
2: My si zahrajeme a půjdeme do peřin. Co ty na to? Tak ti děkuju za to dnešní.
1: Myslím, že si to zasloužíme.
2: Děkuju ti za dnešní účast, Míšo, přestože jsi to měla hektický, obětavě si tady rodinu, jak si postavila před hotovou věc, že večeře se bude až po 11. hodině, až to jim to připravíš, až budeš mít čas, protože si přibyla na poslední chvíli. No, blahopřeju ti jako úspěšné matce k tomu, že máš tak šikovného syna.
1: Děkujeme. No,
2: a udržujte se v pokoji. Tam v té Praze, v té Dálavě, v té energetické skrumáži se mějte fajn. No a vy, přátelé, úplně to samé. Ať už jste odkudkoliv, kde nás posloucháte, vím, že nás poslouchá Švýcarsko, Amerika, Německo, Británie, Francie, potom Itálie, no Kanada jedna, myslím, že tam je, a pochopitelně Rusko, pak nás poslouchá vnitro, to taky není špatný, no a pak nás ještě poslouchá spousta těch, kteří si k nám chodí pro ty informace, aby si z toho mohli udělat svůj vlastní úsudek, který jim nalévá sílu a energii dožil. Mějte se krásně, společně s Míšou se od mikrofonu loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Přenádherné odpoledne, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Hojnost. Pod tímto pojmem si může každý představit něco jiného. Často od lidí kolem sebe slýchám jejich nejrůznější přání, v čem oni spatřují hojnost, a většinou je to něco, čeho se jim nedostává. Jenže hojnost může člověku do života přijít až ve chvíli, kdy ji pociťuje. Nikdy nepřijde jen tak, když ji chce z pocitu nedostatku. Ptáte se, jak to ale udělat? Uvedu příklad. Teď velmi aktuální z doby korona, kdy se hodně lidem vkrádal do myšlenek pocit nesvobody. Jak je možné, že někteří lidé ji necítili? A to i když třeba mohli mít mnohem větší obavy. Odpověď? Je to o stavu mysli. Můžeme cítit svobodu i v té nejstísněnější situaci. A obraz takový stav mysli pomáhá přinést. Jen si představte, máte pocit, že se vám vše hroutí, že před sebou nevidíte žádnou možnost, že to všechno špatně dopadne. Hroutí se vám jedna kostička za druhou. A co takhle vejít do místnosti, kdy najednou, ani nevíte jak, se vás začne ten tíživý pocit na hrudi a ten tlak v hlavě pouštět. A vy najednou můžete pozvolna dýchat víc a víc. A najednou na to celé zapomínáte. Nebo vám přicházejí do hlavy myšlenky, jak z toho ven. Vidíte světlo na konci tunelu. Prostě víte, že i když to teď nevypadá vůbec dobře, a rozum vám velí, nejde s tím nic dělat. Někde hluboko v srdci zcela nerozumně k vám přichází klid a že je vše v pořádku. A navíc začínáte vidět možnosti, které by vás ani nenapadly. A celá situace se vám jeví jako výzva a vy se už těšíte, jak tento level, jak tuhle úroveň dáte. Tak obrovský efekt má mysl a to, když na ní něco působí. Třeba takový energetický obraz hojnosti. A taky, co znamená v hojnosti? Velmi dlouhou dobu tu na zemi dával člověk moc nad svým životem někomu zvenčí. Ať už vědomně, či nevědomně. Bohu nebo státu. Programy, které okoukal od svých rodičů, vychovatelů. Tak to prostě fungovalo. Nechali jsme se řídit, dovolili jsme, že jsme si mohli něco dovolit, až... Běžně tu fungovaly programy jako bez práce nejsou koláče. To si nemůžeme dovolit. Měli bychom být skromní. Nebo bohatí lidé jsou zlí. Je výhodné být nemocný, pak nás budou všichni litovat a pomáhat nám. Nedávej nikomu na odiv, že něco máš, budou ti závidět. Nebuď moc vidět a slyšet. Jak by se ti mohlo dařit, když jde celá světová ekonomika do... Tak co, znáte to také? A my tomu věřili. Jinými slovy, byli v rolích oběti. Žili jsme programy strachu a jak krásně se nám celá staletí zrcadlili do našich životů, a přitom se tu vždy našli ti, kteří měli takzvané štěstí. Co myslíte? Byli to opravdu děti štěstěny? Já už dnes vím, že byli šťastní, protože převzali moc nad svým životem a rozhodli se proto. Žít svůj život v hojnosti znamená především převzetí zodpovědnosti za svůj život. To, že se staneme tvůrci. A co dělá tvůrce? Nestěžuje si. Situaci, která se mu nelíbí, bere jako špatnou volbu a hledá řešení. Vyřeší to a jede dál. Tvoří hodnoty. Důležitý je jeho stav mysli, že má moc nad svým životem, že ho nikdo neovládá, že v situaci, ve které se nachází, že se do ní dostal jen on sám a stejně tak může udělat volbu a jen on sám se z ní dostat ven. Tvůrce nesetrvává na místě. Tvůrce dělá volby a žije. Jedině tak může fungovat život v hojnosti. A že nám planeta Země dala možnosti, kterých si můžeme užívat? A bude to fungovat jen, když se pro ní rozhodneme. No, a často, protože jsme tolik připoutáni na bývalé programy, které tu byly tak dlouho, tak je k tomu kromě rozhodnutí a volby třeba trochu nápomoci. My si všichni vzájemně pomáháme u kulatých stolů života. Každý dává něco ze sebe, ale protože je nás mnoho, kteří dávají, mnoho toho přijímáme. Zažíváme tak hojnost dobra, hojnost lidství a také hojnost přátelství. Dnešek jsem se rozhodl pojmout trochu jinak než obvykle. Pozval jsem si hosty, velmi vzácné hosty. Hosty, kteří by tady nemohli fyzicky být, ale nechali zde jako lidské bytosti nesmazatelný otisk. Otisk moudrosti, jistý odkaz ve formě myšlenek a morálních cností. Mohou tady být jen svým slovem, které nám zde zanechali, a jak za chvíli poznáte, není to rozhodně málo. A tady je první z nich.
1: Autorem dnešního textu o cestě urozeného člověka je čínský filozof Kung Fu Tse, čili Mr. Kung, latinsky Konfucius. Žil ve druhé polovině 6. a na počátku 5. století před naším letopočtem. Smyslem jeho etických myšlenek je hledání takzvané cesty dobra. Je to jakýsi návod, jak se stát mravně urozeným člověkem. Jádrem Konfuciova učení je soubor rad, jak má člověk zharmonizovat svou přirozenost, jaký má mít vztah k ostatním lidem a jak zorganizovat lidskou společnost, aby odpovídala tomuto ideálnímu vztahu. Dnešní čtení z překladu Vincence Lesného a Jaroslava Průška připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Petr Pelcer.

Pravý rytíř musí mít mohutná ramena i silné srdce. Jeho břímě je těžké a cesta daleká. Neboť dobro je ono břímě, které vzal na sebe, a zdaž to není těžké břímě. Jedině smrtí se končí jeho cesta. Zdaž to není daleká cesta. Ani rytíř, který má vpravdě rytířské srdce, ani muž dobrého rodu, který má vlastnosti dobrého rodu, nebude nikdy chtít žíti na útraty dobra. A může se stát, že bude nucen položit život, konaje dobro. Kdo o dobru mluví příliš sebevědomně, nebude asi mít sílu konat je. Pevný, rozhodný, prostý, málomluvný, takový člověk je blízký dobru. Není-li člověk dobrý, nemůže dlouho snášet nepřízeň osudu. Nemůže dlouho užívat štěstí. Kdybych měl vybrat z 300 písní knihy zpěvů jednu větu, aby obsáhla celé moje učení, řekl bych, ať není zlo ve vašich myšlenkách. Bohatství a hodnosti si přeje každý muž, ale musí se jich vzdát, je-li jich možno dosáhnout pouze na úkor cesty, kterou vyznává. Chudobu a nepatrnost nesnáší žádný muž, ale musí je přijmout, může-li se jim vyhnout jen na úkor cesty, kterou vyznává. Urozený muž, který se rozejde s dobrem, nezasluhuje tohoto jména. Ani na tak dlouho, co by požil misku rýže, nesejde urozený muž z cesty dobra. Nikdy se nežene kupředu tak, aby při ní nesatrval. A nikdy není tak na dně, aby při ní nesetrval. Není-li laskavost udržována v mezích řádem, unavuje. Není-li opatrnost udržována v mezích řádem, stává se bojácností. Odvaha se stává nevázaností, přímost hrubostí. Cikung se tázal po podstatě pravého urozeného muže. Mistr pravil, nejprve sám uskutečňuje, co hlásá, a potom v tom setrvává. Urozený muž dovede na věci hledět rovně se všech stran a nemá předsudků. Malý člověk bývá zaujat a vidí věci jen z jedné strany. Urozenému nezáleží na tom, nemá-li úřadu. Jedině na tomu záleží, má-li vlastnosti, které by ho opravňovaly k úřadu. Je mu lhostejno, nedostane-li sem uznání. Je příliš zaměstnán konáním toho, co ho opravňuje k uznání. Urozený muž chce býti pomalý v řeči, ale rychlý v činu. Urozený muž se bojí, aby jeho slova nepředběhla jeho činy. Tam, kde přirozená podstata převládne nad vzdělaností, máte hrubého prostáka. Tam, kde vzdělanost převládne nad přirozenou podstatou, máte puntičkářského písaře. Jen když vzdělanost a podstata jsou správně smíšeny, máte pravého urozeného muže. Pravý urozený muž je klidný a jeho srdce je svobodné. Malý člověk je upachtěný a ustaraný. Urozený muž ve svém jednání nemá ani nepřátelství, ani náklonosti, ale kdekoliv spatří právo, postaví se na jeho stranu. Urozený muž se nermoutí, že ho lidé neznají. Rmoutí se nad svými nedostatky. Urozený muž má požadavky na sebe sama. Malý muž má požadavky na jiné. Urozený muž je důstojný, ale nikdy nadutý. Malý člověk je nadutý,
ale nikdy důstojný. I když jsem jen s třemi lidmi, vždy se mohu od nich něčemu přiučit. Vyberu si dobré vlastnosti, které budu moci napodobit, a špatné, které mě poučí, co u mne vyžaduje nápravy. Mistr byl vlídný, ale pevný, důstojný, nikoli však drsný, zdvořilý, ale přirozený. Čtyř věcí se mistr vystříhal. Nic nepokládal za zaručeno, nikdy nebyl příliš naléhavý, nikdy nebyl umíněný a nikdy sobecký. Cikung se tázal Řka, je nějaké rčení, podle něhož by bylo možno jednat až do konce života? Mistr pravil, snad rčení o ohleduplnosti. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Marně jsem hledal jediného muže schopného vidět svoje chyby a obviňovat sám sebe. Kdo si rozmlouvaje s mistrem Kungem, pravil, proč nejsi ve veřejné službě? Pravil mistr, kniha dí, buď synovský, synovsky a přátelsky odán svým bratřím a budeš napomáhat vládě. Jsou totiž i jiné druhy služby, zcela odlišné od toho, co ty míníš slovem služba. Cičang se tázel na jednání s lidmi. Pravil mistr, buď věrný a splň každičké slovo. Buď pevný a pečlivý ve všem, co konáš. A půjde to, i kdybys byl mezi barbary. Ale jsi-li nevěrný a nespolehlivý ve slovu, bezstarostný a nedbalý v činech, jak můžeš doufat, i kdybys byl mezi svými sousedy, že s nimi dobře vyjdeš? Mistr pravil, mám tě naučit, co je vědění. Vědění je uznat, když něco víš, že to víš. A když něco nevíš, uznat, že to nevíš. Urozený muž se rmoutí nad svými nedostatky, ale nermoutí ho, že ho jiní neuznávají. Dobrý muž se nermoutí, že druzí lidé neuznávají jeho zásluh. Jeho jedinou starostí je, že by on mohl neuznat zásluh jejich. Jakmile muž napraví sebe, nemá potíží ve svém úřadě. Ale nedovedali se napravit, jak může napravovat druhé. Mít chyby a nesnažit se je napravit, to je skutečná chyba. Urozený muž si získá důvěru lidu dříve, než na něj uvalí břemena. Nedůvěřují-li mu, zdá se jim, že jsou vykořisťováni. Také si nejprve hledí získat jejich důvěru, a pak teprve je kárá. Jinak se jim zdá, že jsou tupeni. Ten, kdo vládne svou mravní silou, podobá se polárce, která setrvává na svém místě, kdežto všechny menší hvězdy se jí klaní. Vládni lidem zákony. Udržuj mezi nimi pořádek pomocí trestů. Budou od tebe prchat a ztratí veškerou sebeúctu. Vládni jim mravní silou, udržuj mezi nimi pořádek řádem a podrží sebeúctu i přijdou k tobě z dobré vůle. Když vládce miluje řád, je snadno zacházet s lidem. Čikang Ci se tázal mistra Kunga na vladařské umění. Mistr Kung pravil, vládnutí je napřimování. Vedeš-li přímou cestou, kdo si bude troufat kráčet cestou křivou? Pravil mistr, je-li vládce osobně poctivý, všechno jde dobře, i když neporoučí. Ale není-li sám poctivý, i když poroučí, nebude nikdo jeho rozkazy poslouchat.
Velkým ministrem je ten, kdo slouží svému vladaři ve shodě s cestou, ale odchází, jakmile to není možno. Cikung pravil: chudý bez lichocení, bohatý bez píchy. Co tomu říkáš? Mistr pravil: to není špatné. Avšak ještě lepší je chudý a přece mající zalíbení v cestě. Bohatý a přece přítel řádu.

0: Autorem textu dnešní etické knihovny o cestě urozeného člověka byl čínský filozof Konfucius. S překladou Vincence Lesného a Jaroslava Průška připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Petr Pelcer.
1: Co můžeme dodat k tomu, kdo patří k elitě moudrých našich věků? Snad jen to, že jsme nikdy neměli sejít z cesty, kterou nám tihle moudří muži nastínili. Mimořádně bych vytáhl ale jednu větu, která v těch asi 10 minutách zapadla, a to je tato. Rčení o ohleduplnosti. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. A to je vpravdě univerzální, smysluplná věta, podle které lze prožít celý život v úrovni dobra. Nebo v kvalitě dobra. Tohle je pro mě pravidlo číslo 1 a moc bych si přál, aby se stalo pravidlem i pro všechny ostatní. Je to morální pravidlo kulatých stolů života, našeho života. Kulaté stoly morálně zvedají každého účastníka a podle toho, co někteří říkají, tak i duševně. U kulatých stolů nabývá náš život smyslu a rozměru, který by jinak neměl. Je pro mě velkou ctí se s těmi lidmi potkávat, sdílet a nasávat myšlenky a zkušenosti. Další důležitá věta, která padla z úst jakože Konfucia. Vládni lidem zákony, udržuj mezi nimi pořádek pomocí trestů a budou od tebe prchat a ztratí veškerou sebeúctu. A vládni jim mravní silou, udržuj mezi nimi pořádek řádem a podrží si sebeúctu a přijdou k tobě z dobré vůle. Tady si myslím, že je hodně zakopaný, jako zakopaný ten problém dnešní doby, kde je jasné, že nejenom naše vláda, ale vlády celého světa vlastně fungují na tom principu vlastně, že neustále se schvalují nové a nové zákony a udržuje se mezi něma pořádek ve formě trestu. Také jsem předvolaný vlastně za to, že jsem neměl roušku. Takže ještě to bude zajímavé, jak úřady budou na mě zlé za to, že jsem si nechtěl dobrovolně ničit zdraví a ubírat si kyslík. Takže to je takový jenom jako lehký příklad toho, jak se nasazují celé kordony vlastně vozů a policejních sil k tomu, aby potlačovali ty lidské, nezodpovědné osoby, které vlastně ohrožují všechny ostatní tím, že nemají roušku nebo respirátor dokonce. Je zvláštní, že dodnes jsme to přežili. A že jako že vůbec lidstvo jako je schopné vlastně neustále znásobovat svůj počet, protože počet lidí neustále roste. A to i přesto, že je tu taková strašlivá nemoc. Což jako samozřejmě berte v uvozovkách, protože všichni víme, že nic takového tady není. A můžou mi dát pokutu, jakou chtějí. A můžou mě trestat jakýmkoliv způsobem. Ale prostě člověka, který má nějakou svobodnou mysl a uvažuje, tak nelze obelhat tím, že je mu něco tvrzeno. Bylo by poněkud zvláštní, kdyby většina zastávala ten správný názor. Asi nikdy v historii se to nestalo. Že právě ta většina se většinou mýlí. No. Ale to je zase úplně jiný příběh, ke kterému jsem nechtěl zajít. A možná se k tomu v některém z pořadů nějakým způsobem vrátíme. A nebo bychom tohle téma otevřeli. A to je téma vlastně, jakým způsobem se ovládají lidé na základě nejrůznějších no vždycky přijde nějaký podivný vynález a pak se na něho udělá nějaká reklama a po nějaké době se zjistí, že ten vynález není zas tak skvělý pro lidi, ale naopak, že lidem velmi, ale velmi škodí. No a pak se od toho nějakým způsobem ustoupí a tak dále. Ale vždy se objeví zase něco nového. A tak neustále jsme pod tlakem takových nějakých, já už to nechci ani říkat, že to jsou lidé, protože to je skutečně jako zrůdnost. Jo? Takže zrůdy, které nám sem, lidem, dávají něco, dávají nám to do vzduchu, dávají nám to do jídla a tvrdí o tom, že to je v pořádku, že to nic nedělá. A pak se objeví nějaká skupina vědců, většinou ojedinělých, jako je jich velmi málo, pár, a ti začnou říkat věci, že tohle není úplně tak jako fakt dobrá věc. To zřejmě škodí tomu zdraví a měli bychom to prozkoumat, jak to škodí tomu zdraví. A pak najednou tihle vědci se odmlčí. V tom horším případě teda se jim stane nějaká nehoda. Pak je klid. Ale každá lež jednou vyplave na povrch a vždycky praskne. Takže ta pravda vždycky se nakonec projeví. Jo, je to věc jako olovo v benzínu, freony, teď třeba to budou viry. Možná to je ta jedna velká pravda, vlastně, nebo odhalení, které proběhne. Doufám, že to tak bude. Aby tohle jednou provždy skončilo, tohle ovládání lidí skrze neviditelného nepřítele, až tak neviditelného, že vlastně neexistuje. A jen fragmenty vlastně mrtvých buněk jsou pokládány za to nebezpečí, za ten údajný virus. Virus, který znamená vlastně latinský jed. Tak tento jed, který není jedem, protože když se vstříkne vlastně samostatně bez nějakých přísad, tak vlastně nic nespůsobí. protože jsou to fragmenty mrtvých buněk a tělo je dobře zná. Tak tohle by se mi líbilo, no, tohle kdyby se odhalilo. Stejně tak jako další na řadě budou geneticky upravené potraviny a nebo záření z mobilních telefonů. A na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Takže asi je nastal čas na to, aby jsme si pustili další. Už jsem kecal dlouho. Takže pojďme si pustit dalšího hosta.
0: Dnešní text se jmenuje Pravidla chování a jeho autorství je připisováno aténskému řečníkovi Isokratovi. Pořad připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkuje Josef

budeš-li milovat vědění, budeš mnoho znát. Uchovávej si to, co znáš pomocí cvičení a rozmnožuj si znalosti o to, čemu ses ještě nenaučil. Když totiž člověk uslyší užitečnou myšlenku a nenaučí se jí, je to stejně špatné, jako když nepřijme od přátel dar. Využívej volna k tomu, abys ochotně naslouchal moudrým řečem, tak se snadno naučíš tomu, co jiní těžce objevovali. Buď toho názoru, že mnoho slyšet je cennější než velký majetek. Majetek totiž nemá dlouhého trvání, avšak to, co jsi slyšel, zůstává ti provždycky, protože moudrost, jediná ze všeho, co člověk získává, je nesmrtelná. Neváhej cestovat daleko za lidmi, kteří slibují, že učí něčemu užitečnému. Vždyť je to hanba, že obchodníci přeplouvají tak ohromná moře, aby rozmnožili svůj majetek, a mladí lidé nepodniknou ani cestu po souši, aby získali lepší vzdělání. K rodičům buď takový, jak by si spřál, aby se k tobě chovali tvé děti. Dopustíš-li se nějaké hanebnosti, nedoufej, že se utají, i kdyby ušla ostatním, sám si jí budeš stále vědom. Boj se Bohu, cti rodiče, vaš si přátel, poslouchej zákony. Vyhledávej takové zábavy, které mají dobrou pověst, protože pobavení, které má dobrou pověst, je ze všeho nejlepší, bez ní naopak ze všeho nejhorší. Chraň se pomluv, zvláště lživých. Mnozí lidé totiž neznají pravdu a tak soudí jen podle pověsti. Dělej všechno s vědomím, že to nikomu neujde. I kdybys totiž něco pro tu chvíli utajil, později to vyjde najevo. Nejspíš tedy budeš mít dobrou pověst, bude-li patrné, že neděláš to, co bys jiným vytýkal. Rád hovoř s lidmi a oslovuj je laskavě, to znamená hovoř se všemi a už řečí se k ním měj přátelsky. Buď vlídný ke všem, ale přátel se jen s těmi nejlepšími. Tak totiž nebudeš nikomu nepříjemný a staneš se přítelem těch nejlepších. Cvič se v dobrovolné námaze, abys byl schopen snášet i to, co na tebe dolehne proti tvé vůli. Je hanba, když touha po zisku, hněv, rozkoš nebo zármutek ovládají ducha. Uč se je proto krotit. Chceš-li toho dosáhnout, považuj za prospěšné to, co ti získá nikoliv materiální výhody, nýbrž dobrou pověst. Na ty, kdo chybují, se hněvej tak, jako by si spřál, aby se hněvali na tebe, kdyby spochybil. Styď se být otrokem rozkoší a vládnout přitom otrokům. A v těžkých dobách přihlížej k neštěstí ostatních lidí a nezapomínej, že i ty jsi jen člověk. Svěřená tajemství opatruj víc než peníze. U řádného muže totiž musí být zřejmé, že jeho charakter je bezpečnější zárukou než přísaha. Pamatuj, že lidé stejně nevěří špatným, jako mají důvěru k řádným. Přísahy jen ze dvou důvodů. Buď abys sám sebe očistil z hrozných obvinění, nebo abys zachránil přátele z velkých nebezpečí. Kvůli penězům však nepřísahej při žádném z Bohu, ani kdybys hodlal přísahu dodržet. Lidé tě totiž budou mít buď za křivopřísežníka, nebo za chamtivce. Nikoho si nevybírej za přítele, dokud nezjistíš, jak se choval ke svým dřívějším přátelům.
Čekej totiž, že i k tobě bude takový, jaký byl k ním. Vytvářej si přátelské vztahy pomalu, ale když už se s někým zpřátelíš, snaž se vytrvat. Protože nemít žádné přátele je stejně špatné, jako střídat jich mnoho. Snaž se své přátele vyzkoušet, ale nezkoušej je tak, aby z toho vzešla škoda. Dělej, jako bys něco potřeboval, když to nepotřebuješ. Svěř jim jako tajemství něco, co může být prozrazeno. Tak neutrpíš žádnou škodu, jestliže se zkouška nepodaří. A zdaří-li se, budeš lépe znát jejich charakter. Posuzuj přátele podle toho, jak se k tobě budou chovat v neštěstí. Vždyť zlato zkoušíme ohněm, přátele poznáváme v neštěstí. Nejlépe s přáteli vyjdeš, nebudeš-li čekat, až tě o něco požádají, nýbrž sám od sebe jim pomůžeš v pravý čas. Buď si vědom, že je stejně hanebné nechat se přemoci špatností nepřátel jako dobrodiním přátel. Vybírej si za přátele nejen ty, kteří s tebou snášejí neúspěchy, nýbrž kteří také nezávidí úspěch. Mnozí lidé totiž soucítí s nešťastnými, ale úspěšným závidí. K dobrým lidem buď dobrý, protože vděčnost řádného člověka je pravý poklad. Pochlebníky měj v nenávisti jako lháře, protože obojí škodí těm, kdo jim uvěří. Když o něčem uvažuješ, usuzuj z minulého na budoucí, protože neznámé nejrychleji poznáváme na základě známého. Rozvažuj pomalu. Když se však rozhodneš, jednej rychle. Věz, že nejlepší dar Bohu je dobrý osud, nejlepší dar lidí, dobrá rada. Chceš-li se s někým poradit o vlastních záležitostech, přihlížej především k tomu, jak zařizuje on své vlastní věci, protože ten, kdo špatně rozumí svým vlastním záležitostem, nikdy neporadí ve věci cizí. Všímej si, jaké neštěstí způsobuje zbrklost. To tě nejlépe přiměje k rozvaze. Vždyť i o zdraví pečujeme nejvíce, když si vzpomeneme na bolesti, které přináší nemoc. Kdyby ti byl svěřen nějaký úřad, neužívej při jeho vykonávání služeb žádného špatného člověka, protože jeho chyby budou přičteny na tvůj vrub. Z veřejných funkcí se neobohacuj, nýbrž získávej si z nich dobrou pověst, protože pochvala veřejnosti je lepší než všechny peníze. Veď sám sebe k tomu, abys dokázal mít převahu. Spokojuj se však stejným dílem práva jako ostatní, tak bude zřejmé, že usiluješ o spravedlnost ne ze slabosti, nýbrž proto, že jsi řádný člověk. Raději přijmi chudobu, je-li spravedlivá, než bohatství získané křivdou. Vždyť spravedlnost je o to lepší než bohatství, že peníze lidem slouží jen po dobu jejich života. Spravedlnost však jim získává i posmrtnou slávu. A navíc mají peníze i ničemové, na spravedlnosti se však nemohou podílet. Neber si za vzor člověka, jenž se obohatil nezákonně. Spíše si važ těch, kteří utrpěli škodu v boji za právo. I kdyby totiž spravedliví lidé byli ve všem ostatním oproti nespravedlivým v nevýhodě, rozhodně je předčí ušlechtilou nadějí. Usiluj o to, abys rozvíjel všechny stránky života, hlavně ale cvič svou inteligenci, protože zdravý rozum v lidském těle je ta největší síla v tom nejslabším.
zvykej tělo, aby ochotně snášelo námahu, a ducha, aby horlivě usiloval o poznání, aby fyzicky vydržel, co si umíníš, a předem poznal, z čeho ti vzejde prospěch. Závěrem bych rád dodal. Nediv se, jestliže lecos z toho, co bylo řečeno, se ještě nehodí k tvému věku. I já jsem si toho dobře vědom. Chtěl jsem však, aby ti můj spis poskytl radu v současném stádiu života a zároveň, aby ti zůstal jako pokyny pro budoucnost. Jejichž užitečnost snadno poznáš. Upřímného rádce však seženeš těžko. Abys tedy nemusel nic hledat u někoho jiného, nýbrž mohl z tohoto spisu vybírat jako z pokladnice, rozhodl jsem se nevynechat nic, v čem ti mohu poradit. Nejvíce se nadchneš pro správné jednání, jestliže pochopíš, že z něho míváme nejopravdovější radost. Jsme-li totiž změkčilí, nebo máme-li zálibu v rozkoších, přichází ruku v ruce s požitkem hned také zármutek. Avšak usilovat o dokonalost a rozvážně zařizovat svůj život, to vždy poskytuje neskalenou a bezpečnou radost. V prvém případě se nejprve radujeme, později rmoutíme. Ve druhém máme požalosti radost. A v ničem přece nemyslíme tolik na začátek, jako spíše přihlížíme ke konci. Vždyť v životě většinou nic neděláme kvůli věcem samým, nýbrž kvůli výsledkům. Myslí na to, že špatní lidé mohou dělat, co je napadne, protože si přisvojili takové pojetí života. Ovšem ti, kdo chtějí být ušlechtilí, si nemohou dovolit nedbat o dokonalost, protože mají mnoho těch, kdo je kritizují. Lidé totiž nenávidí ani ne tak ty, kdo zklamali celým svým životem, když odsuzujeme i pouhé lháře. O takových lidech se právě můžeme domnívat, že se prohřešili nejen proti sobě samým, nýbrž, že zradili svůj dobrý osud, který jim poskytl i mění, i dobrou pověst, i přátele. Oni se však stali nehodnými svého štěstí. A jestliže je třeba, abychom jako jen smrtelní lidé zjišťovali názor Bohu, myslím, že i oni na svých nejbližších dali dokonale najevo, jaký mají vztah k dobrým a špatným lidem. Zeus například, jak vyprávějí báje a jak lidé věří, učinil svého syna Heraklea nesmrtelným za jeho dokonalost. Druhého syna Tantala však potrestal za jeho ničemnost největším trestem. Z toho si vezmi příklad a usiluj o dokonalost.

0: u Isokrata mě tak trošku píchlo do uší, jo. Tak to byl ten boj se bohů. Tak jasně, že tam to vychází z těch řeckých bohů. Isokrates vlastně pochází z té doby. Kdy byla ta bohabojnost jako kdyby v módě. Ale jako pro mě je jako bát se Boha, jak se mám bát někoho, kdo je láska sama. Ale to už je moc taková jako filozofická otázka. No další věc, která byla pro mě taková zvláštní, tak to byla ta část, kde se mluvilo o testování přátel, že bychom si měli svoje přátelé testovat. No, no to testování přátel se mi také trochu příčí, i když něco pravdy na tom je, že v nouzi poznáš přítele, ale lepší je to asi nechat být. Ono zrada je ve skutečnosti největší problém toho, kdo právě zradil. Nicméně i Isokrates s odkazy k těm řeckým bohům nám zanechal nemálo moudrostí. Můžeme si tak představit kulatý stůl, kde usedly tyto osobnosti dějin, a vzájemně si vyměňují své myšlenky a moudrost nazbíranou po celou délku života. Možná je to těžké si to představit, možná vám dávám těžký úkol. No, my u kulatých stolů života nejsme zdaleka tak moudří, jasně, že ne, jako naši dnešní hosté. Avšak to trochu dorovnáváme množstvím a hlavně ochotou se učit, vzdělávat. Nasávat tu moudrost třeba od druhých, anebo i od těchto moudrých mužů minulosti. Doufám, že teda objevíme i nějakou moudrou ženu. Ať to není tak patriarchální stůl. No, s notnou dávkou pokory si pojďme poslechnout dalšího našeho hosta. Takže ke Konfuciovi a Isokratovi, kdo si nyní přisedne?
1: Číst si budeme myšlenky geniálního fyzika Alberta Einsteina, tak jak je přeložila Lída Úlehlová. V režii Jana Tůmy uslyšíme Františka Derflera.

Jak pozoruhodná je situace nás, dětí země. Každý je zde na krátké návštěvě. Neví k čemu, ale leckdy myslí, že to cítí. Z hlediska denního života bez hlubšího uvažování však víme. Jsme tu pro druhé lidi. Především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí. Potom však i pro ty mnohé nepoznané, s jejichž osudem nás váže pouto společného cítění. Denně nesčetněkrát myslívám na to, že můj zevní i vnitřní život spočívá na práci lidí dnešních i už zemřelých. Že se musím přičiňovat, abych stejnou měrou dával, jako jsem přijímal a ještě přijímám. Toužím stačit sám sobě. A často mívám tísnivé vědomí, že žádám z práce svých bližních víc, než je třeba. Cítím, že sociální třídní rozdíly nejsou oprávněny a konec konců spočívají na násilí. Myslím také, že prostý a nenáročný vnější život je dobrý pro každého, pro jeho tělo i ducha.

způsobí, že sebe ani jiné nebereme příliš vážně. Vede k životnímu názoru, v němž má své zvláštní právo i humor. Ptát se na smysl anebo účel vlastního bytí a bytí tvorstva vůbec zdálo se mně z objektivního hlediska vždycky nesmyslné. A přece naopak má každý člověk určité ideály, které usměrňují jeho snažení a úsudek. Mé ideály, které vždy přede mnou zářily a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, bylo dobro, krása a pravda. Můj politický ideál je demokracie. Každý, ať je respektován jako osobnost, a nikdo, ať není zbožněn. Vím velmi dobře, že je nutno, aby jeden člověk myslil, řídil a měl mimořádnou odpovědnost, má-li se dospět k jakémukoliv organizátorskému cíli. Ale ať ti, kteří jsou vedeni, nejsou nuceni, ale mají možnost si takového vůdce volit. Autokratický donucovací systém se podle mého mínění zvrhne velice brzy, neboť hrubé násilí vždy přitahuje lidi mravně méně cené. A podle mého přesvědčení platí zákon, že po geniálních tyranech nastupují padouši. Když jsme u této věci, promluvím o nejhorším výplodu státního bytí, o militarismu, který nenávidím. Jestliže někdo může s potěšením pochodovat při muzice v řadě a v šiku, už jim opovrhuji. Ten dostal svůj velký mozek jen omylem, protože by mu dokonale stačila jen mícha. Tuto skvrnu civilizace bychom měli co nejdříve odstranit. Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je tak říkajíc mrtev a jeho oko vyhaslé. Vědomí, že existuje něco pro nás neproniknutelného, projev nejhlubšího rozumu a nejzářivější krásy, které jsou našemu rozumu dostupny jen ve svých nejjednodušších formách, toto vědomí a cítění vytváří opravdovou zbožnost. V tomto a jedině v tomto smyslu patřím k hluboce náboženským lidem. Nedovedu si představit Boha, který odměňuje a trestá předměty svého stvoření, který dokonce má vůli podobnou naší vlastní. Také si nemohu a nedovedu představit jedince, který přetrvá svou tělesnou smrt. Takové myšlenky, ať v sobě živí ze strachu nebo ze směšného egoismu slabé duše. Mně stačí mystérium, že život je věčný. I vědomí a tušení zázračné stavby jsou cna, jakož i oddaná snaha pochopit aspoň nepatrný díl rozumu, který se projevuje v přírodě. Jedinec cítí nicotu lidských přání a cílů, i vznešenost a podivuhodný řád, který se jeví v přírodě i ve světě myšlenky. Vnímá individuální bytí jako jakýsi žalář a chce u veškerenstva všeho jsoucna vnímat jeho jednotnost a smysl. Náběhy ke kosmické zbožnosti nalézáme již na dřívějším vývojovém stupni, například v některých žalmech Davidových i u několika proroků. Mnohem silnější je složka kosmické zbožnosti v buddhismu. O tom nás poučili zvláště podivuhodné spisy Schopenhauerovy. Náboženští géniové všech dob vynikali touto kosmickou zbožností, která nezná dogmat ani Boha chápaného k obrazu lidskému. Proto také nemůže existovat církev, jejíž hlavní učení by spočívalo na kosmické zbožnosti. Proto také zrovna mezi kacíři všech dob nacházíme lidi, kteří byli naplněni touto nejvyšší zbožností a kteří se svým vrstevníkům často jevili jako neznabozy, leckdy také jako svědci. Díváme-li se z tohoto hlediska, jsou muži jako Demokrit, František z Assisi a Spinoza blízcí. Jak může člověk člověku kosmickou zbožnost sdělit, jestliže si tato zbožnost nevytvořila pojem Boha a vůbec nevede k teologii?

Zdá se mi, že je nejdůležitější funkcí umění a vědy budit tento cit mezi vnímavými a udržovat jej živý. Kdo je proniknut kauzální zákonitostí všeho dění, proto je docela nemožná představa bytosti, která zasahuje do běhu světového dění, ovšem za předpokladu, že hypotézu kauzality přijímá opravdu vážně. Náboženství bázně neuznává, ale právě tak ani náboženství sociální či mravní. Boha, který odměňuje a trestá, si nemůže představit už proto, že člověk jedná z vnější i vnitřní zákonité nutnosti. A z hlediska Boha by tedy nebyl odpovědný, právě tak jako neživý předmět za pohyby, které koná. Proto již vyčítali vědě, že podrývá mravnost, ale jistě neprávem. Etické chování člověka je třeba účinně založit na soucítění, výchově a sociálních svazcích. Nepotřebuje náboženského základu. Bylo by to s lidmi smutné, kdyby je na uzdě musel držet strach před trestem či naděje na odměnu po smrti. Je tedy pochopitelné, že církve odjakživa bojovaly proti vědě a pronásledovaly její stoupence. Naproti tomu však tvrdím, že kosmická zbožnost je nejsilnější a nejušlechtilejší vzpruhou vědeckého bádání. Jen kdo dovede změřit nesmírnou námahu a především obětavost, bez nichž by nemohlo být uskutečněno průkopnické dílo vědeckého myšlení, dovede změřit sílu citu, z něhož jedině může vyrůsti práce tak odvrácená od přímo praktického života. Přemýšlíme-li o svém životě a snažení, brzy si povšimneme, že skoro veškeré naše konání a toužení je spjato s existencí jiných lidí. Čím jedinec je a co znamená, tím je nikoli jako jednotlivý tvor, nýbrž jako člen velké lidské pospolitosti, která určuje jeho hmotné i duševní bytí od kolébky až k hrobu. Čím je člověk pro své společenství, záleží především na tom, nakolik jeho cítění, myšlení a jednání přispívá k bytí jiných lidí. Podle toho, jak člověk v tomto ohledu jedná, říkáme o něm, že je dobrý nebo špatný. Na první pohled to vypadá tak, jako kdyby pouze sociální vlastnosti člověka rozhodovaly o tom, jak ho posuzujeme. A přece by takové pojetí nebylo správné. Lze snadno poznat, že všechny hmotné, duševní a mravní hodnoty, které přijímáme od společnosti, pocházejí od tvůrčích jednotlivců během nesčetných generací. Jeden objevil oheň, druhý pěstování užitkových rostlin, jiný vynalezl parní stroj. Jen jednotlivé individuum může myslit a tak tvořit pro společnost nové hodnoty, ba dávat nové mravní normy, podle nichž společnost žije. Bez tvůrčích, samostatně myslících a soudících osobností není rozvoj společnosti myslitelný, právě tak jako vývoj jednotlivých osobností bez živné půdy společnosti. Podívejme se teď na dobu, v níž žijeme. Jak se to má se společenstvím a jak s osobností? Hustota obyvatelstva v kulturních zemích proti dřívějším dobám neobyčejně vzrostla. V Evropě dnes bydlí asi třikrát tolik lidí než před 100 roky. Ale počet vůdčích typů se nepoměrně zmenšil. Jen málo lidí je svými produktivními výkony masám známo jako osobnosti. Organizace poněkud nahradila vůdčí typy, zejména na poli techniky, ale velmi citelně také na poli vědy. V politice je nejen nedostatek vůdců, nýbrž i duševní samostatnost občana a jeho cit pro právo hluboce poklesly. Více než kdy dříve závisí osud civilizovaného lidstva na mravních silách, které je schopno vyvinout. Všichni cítíme, že volná hra hospodářských sil, nespořádaný a bezuzdný hon jedinců za majetkem a mocí, už sám o sobě nevede k snesitelnému řešení problémů. Vede-li neomezený sakroegoismo k zhoubným následkům již v hospodářském životě,
je ještě horším vůdcem ve vzájemných vztazích mezi národy. Vojenská technika se vyvinula tak, že se život lidí stane nesnesitelným, nenajdou-li brzo cestu, jak zabránit válkám. Jak je cíl důležitý, tak nedostatečné je úsilí, jež bylo dosud vynaloženo, abychom k němu dospěli. Při výrobě atomové pumy jsem se zúčastnil jediným činem. Podepsal jsem list prezidentu Rooseveltovi, v němž bylo zdůrazněno, že je nutno zahájit ve velkém pokusy, aby se prozkoumala možnost vyrobit atomovou pumu. Byl jsem si ovšem vědom děsivého nebezpečí, které úspěch toho podnikání pro lidstvo znamenal. Ale k tomuto kroku mě přiměla pravděpodobnost, že Němci možná pracují na témže problému s vyhlídkou na úspěch. Nezbývalo mě nic jiného, ačkoliv jsem vždy byl přesvědčený pacifista. Zabíjet ve válce není podle mého chápání o nic lepší než obyčejná vražda. Dokud se národy nerozhodnou odstranit válku společným jednáním a řešit své spory mírovým rozhodováním na zákonném základě a tak hájit své zájmy, považují za nutné připravovat se na válku. Bojovat za těchto okolností proti určitým zbraním nemá vyhlídky na úspěch. Pomoci může jen radikální odstranění válek a válečného nebezpečí. Pro ně máme pracovat a být odhodláni nedat se přinutit k činům, které tomuto cíli odporují. To je tvrdý požadavek na jedince, který si je vědom své sociální závislosti. Ale není to požadavek nesplnitelný.

0: všemohoucí svobodnější duše, naše země není jediná, která potřebuje vaši pomoc. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé, dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný.
1: Intelekt Alberta Einsteina je pro mě prostě úžasný, je pozoruhodný. Takže víceméně jako s většinou těch věcí se nedá nic než jen souhlasit. A co bych chtěl ještě k tomu možná dodat, tak to by asi byla ta věc, že pro mě osobně byl velmi zajímavý vhled do účasti právě na výrobě atomové bomby, kde vlastně častokrát je zmiňován právě, že nějaká ta účast tam byla, ale nebylo zřejmé, nebo aspoň já jsem to ne úplně jasně zaznamenal, teda v čem to bylo, v čem ta účast tkvěla. Takže, no a když se nad tím zamyslíme, tak ano, skutečně proti tomu stála to riziko, že ti Němci něco takového právě jsou schopni vlastně vyrobit a to riziko, že by si na základě téhle hrozby vlastně podmanili celý svět. To musela být opravdu hrůzostrašná představa. A podle mě je taky pro každého člověka, který má... Prostě pro každého člověka, který má... Já to nechci tak říkat, protože to je jako takové... No prostě pro člověka, který používá svůj mozek tak, jak by se měl, tak je pro něho něco jako válka, něco, co je neslučitelné vlastně co je neslučitelné se životem. Válka je prostě nepřítel života. No a my prostě zase se vracím k těm kulatým stolům života, protože jsou to kulaté stoly života. A my prostě chceme podporovat život, takže je jasné, že se spojujeme k tomu, aby jsme tvořili, ne abychom ničili. Takže jednoznačně celý ten projekt je v podstatě, dalo by se konstatovat, že to je mírový projekt. Proto, aby se lidé propojili, spojili a tvořili v míru, v lásce, v pochopení, v pokoře, vzájemné úctě. Prostě, aby jsme pěstovali nějaké hodnoty a ty hodnoty předávali třeba i dalším generacím. A vzájemně si je měnili, aby jsme si byli vzájemně nějakou inspirací. A nemyslím si, že na tom je něco špatného, něco zlého. Takže jsem rád, že se na tom zase se opakuji, že se na tom podílím. No a asi přišel čas na to podívat se, kdo ještě k nám zavítal a kdo nás obohatí ještě o své myšlenky a poposune nás trošku dál. Takže naším dalším hostem u kulatého stolu osobností věků, našich věků teda, je Tomáš Garrigue Masaryk.
2: Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Opakuji a zdůrazňuji, demokracie není jen státní a administrační forma, nýbrž názor na život a na svět. Základem státu, a to již Řekové a Římané hlásali, je spravedlnost. A spravedlnost je aritmetikou lásky. Nejhlubší argument pro demokracii – víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. Řekl jsem mezi rovnými. Vím, lidé si nejsou rovní. Je rozmanitost. Jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocení. Liberté, égalité, fraternité. I francouzská revoluce přijala de facto přikázání Ježíšovo, přikázání lásky k bližnímu. Zní to jako paradox, ale je to pravda. I francouzští racionalisté byli teokraté, třeba že Boha měli jen jako nejvyšší bytost. Demokratický ideál není jen politický, je i sociální a hospodářský. Demokracie po stránce sociální znamená překonání degradující bědnosti. V republice, v demokracii nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů. Přijímám demokracii i s důsledky hospodářskými a materiálními. ale zakládám ji na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou lásky, a na přesvědčení, že máme na světě pomáhat k uskutečnění řádu Božího, k synergii s vůlí Boží. Vím, byl a je útlak hmotný, ale ten je jen částí útlaku mravního. Namítá se proti teismu, že víra v nesmrtelnost a láska k bližnímu se spokojuje s filantropií, s almužnou, že nevede k modernímu a socialistickému požadavku právního a zákonného odstranění bídy. Nevím, proč by nevedla. Láska rozumná, náboženství řízené rozumem, bude uskutečňovat humanitu s zákonem, ale nikdy nás nezbaví mravního závazku účasti a pomoci osobní. Byla by to vůbec divná demokracie, kde by nebylo místa pro mravní iniciativu individuální. Jsme všechny státy i národy v těžkém přerodu. Těžko žádat hned dílo dokonalé a navěky. Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám. Podívejte se na nás. Neměli jsme po staletí své vlastní dynastie. Neměli jsme až na nepatrné výjimky národně uvědomělé šlechty. Neměli jsme svých boháčů a velkých pánů. Jsme svou historií a náturou určeni pro demokracii. Kulturně náležíme k evropskému západu, zase odkaz na osvícený demokratism. Jsme národ tělem i duší demokratický. Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii. Říká se například, prý parlament už nedostačuje. Ne už, ale ještě ne. Parlament je volen voličstvem. Kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně? Starý režim. Poslanců vyrostlých za republiky ještě nemáme. Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby odhlasoval, co je pravda, právo a mravnost. O pravdě, o základních zásadách politiky, práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. Demokracie sama lidi nevychovává. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále. Překáží tomu demokracie? Není tu politický cirkulus viciosus? Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Žaluje se na korupci. Dobrá, jen do ní. Ale nedejme se svést ke generalizacím a nevěřme korupčníkům žalujícím na korupci. Je dost korupce tiché, toho šikovného obcházení zákonů, korupce skoro legální. Té nestačí čelit negativně, ale pozitivně, víc úcty k zákonům státu. Ano, myslím občanskou morálku, loajalitu ve smyslu anglickém. Stejně jako na korupci se žaluje na politické chyby, na neschopnost poslanců, vlády a všech možných veřejných činitelů. Ano, děláme chyby. Sám jsem jich udělal dost. Neumíme to ještě. Republika, demokracie, náš stát je mladý a dostal se nám skoro zadarmo. Nemáme tradice v politice a v administraci a proto děláme chyby. Nemluvím proti kritice, naopak. Přeju si kritiky všech vad a omylů, jenomže ta kritika nemá být k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých, kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž. Pravá kritika není negace ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluodpovědnost. Žaluje se na politické strany. Právem, pokud ty strany hoví stranickému sobectví. Ale strany přece nejsou a nemohou být jiné než průměr jejich voličů. Ten zase závisí na tisku a občanské výchově, pořád ten problém vedení. Jedno musíme na stranách žádat stále a stále, aby za své poslance a představitele vybírali slušné, politicky schopné a vzdělané muže a ženy. Pro mne je politika a demokracie věc nesmírně vážná. Práce, řekl bych, pro ty nejlepší a nejvybranější lidi. Jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem demokracie. Znám slabiny systému a neušla mi žádná špatná zkušenost, ale nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvážil, když jsem se vracel z války, že budu sloužit demokracii a republice. Demokracie je zárukou míru pro nás i pro svět.
1: Ve své době a samozřejmě z pohledu Masaryka směrem vlastně do té doby, tak jistě, že demokracie byla něco, co se jevilo jako něco, co je nad tou monarchií a nad tím autokratickým systémem, který do té doby vlastně v českých zemích byl. Takže logické to jeho zakončení. Nicméně po těch už víc než 100 letech vlastně, kdy demokracie byla různě ve světě, u nás byla přerušená, ale když se můžeme na to podívat a na stav, v jakém demokracie je v současné době, tak by se i sám Masaryk asi dost podivoval, kde zmizela morálka, kde zmizely ctnosti, jakým způsobem se staví určití lidé, kteří by měli hájit ústavu a bránit ji všemi silami. Tak kde se to všechno vlastně podělo? Takže bylo by to velmi zajímavý náhled vlastně do té duše vlastně Masaryka, kdyby teďka byla ta možnost, aby tady mohl být a podívat se na ten svět a říct nám k tomu něco, sdělit cokoliv. A těch lidí, které bychom takhle potřebovali znovu, aby nějak osvěžili ty své myšlenky, tak by to bylo zajímavé. Ale i přesto zde zanechal jako značnou stopu vlastně v tom, jak jsou ty morální hodnoty vlastně důležité, jak je důležité vlastně na nich lpět, jak je důležité je prostě je pěstovat a stále udržovat. A proto je to takový hodně důležitý vlastně bod, který pro nás všechny v životě by mělo znamenat právě morálka a vyhnout se, jak všemi způsoby se vyhnout tomu, aby ta morálka nějakým způsobem upadala. A já bych teďka zase přistoupil k tomu, protože jsem příliš obyčejný na to, abych mohl hovořit k takovým lidem, jako jsou právě dnešní naši hosté. Takže dost keců a nechám prostor dalšímu a zase se vrátíme trošku hlouběji, daleko do minulosti, tam
3: ta možnost setkání Einsteina s Masarykem byla. Ale tentokrát přijde persona, se kterou se tihle dva potkat nemohli. Nicméně je docela možné, že některé z jeho myšlenek určitě četli. Takže kdo k nám nyní přichází, kdo usedá ke kulatému stolu života, tentokrát napříč časy a věky?
4: Český rozhlas Tři Vltava vás zve do etické knihovny. Dnes nahlédneme do listů o štěstí a mravnosti římského stoika Lucia Seneky. Z překladu Jiřiny Otáhalové Popelové připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra.

List útěšný. Pohledni na ty, Pauline, o jejich štěstí nikdo nepochybuje. Zalíkají se svými statky. Kolika lidem je bohatství na obtíž. Jak mnozí nemají ani chvilku klidu, protože je stále obklopuje dav klientů. Jdi od jednoho k druhému. Jeden volá o pomoc, druhý je v nesnázi, třetí ho odsuzuje, čtvrtý hájí, onen se namáhá pro druhého. Sám sebou není snad nikdo. Ani největší mudrcové, co jich svět měl, se nedopátrají z bloudilosti lidské mysli. Ta nestrpí, aby se někdo zmocnil statků svého pána. Lidé hned sahají ke kamenům a zbraním, vyskytne-li se nepatrný spor o hranice. Za to však klidně dovolují jiným, aby zasahovali do jejich života. Nenajdeš člověka, který by byl ochoten rozdělit se o peníze, ale vlastní život každý rozděluje ustavičně. Vezměme kteréhokoliv starého člověka a zeptejme se ho. Dosáhl si velmi vysokého lidského věku. Zavolej tedy svoje léta a účtuj. Pověz, jak mnoho času ti odňal věřitel, jak mnoho tvá milenka, kolik tvůj král, kolik tvůj svěřenec, jak mnoho domácí nesváry, zbytečné bloumání po městě. Připoj k tomu nemoce, a uvidíš, že máš méně roku, než počítáš. Jen si zopakuj ve své paměti, jak málo který den ti uplynul tak, jak si chtěl a jak si určil. Den, kdy si užil sám sebe, kdy se stvářil přirozeně. Co dobrého si vykonal za tak dlouhou dobu svého věku? Jak mnoho lidí tě okrádalo o tvůj život? Kolik času ti vzala lichá bolest, pošetilé veselí, bezuzdná vášnivost a milostné pletky bez lásky. Jak málo ti nakonec zbylo z tvého vlastnictví, pochopíš, že i při svém dlouhém věku umíráš příliš časně. Co je toho příčinou? Žijete, jako byste měli žít navždycky, a přitom nepozorujete, kolik času vám uplynulo mezi prsty. Utrácíte, jako byste měli nadbytečné množství, a zatím třeba právě ten den, který věnujete někomu cizímu nebo věci, je poslední. Uslyšíš, jak mnozí lidé říkají, od 50. roku budu užívat co nejvíc volného času pro sebe. V 60. roce se vzdám veškeré veřejné činnosti. Kdo však ti bude rukojmím dalšího života? Kdo ti zařídí, aby šlo všechno tak, jak si to představuješ? Nestydíš se uchovat pro sebe samotného jen přemýšlení, kterého už nemůžeš užít? Tak pozdě chceš začínat, když život může kdykoliv skončit? Nemáme málo času, ale mnohé... Přemnohé jsme ztratili. Zbytečně ztratili. List o bezpečí. Řeknu ti, čeho je třeba se bát, abys žil bezpečněji. Vyslechni však tyto řádky asi tak, jako kdybych ti předpisoval, jak si můžeš v nezdravém místě uchovat zdraví. Uvaž, co podněcuje člověka k tomu, aby hubil svého bližního. Shledáš, že je to naděje, závist, nenávist, bázeň a opovržení. Ze všeho nejméně nebezpečné je opovržení, takže mnozí v něm hledali ochranu. Kdo někým pohrdá, ubližuje mu sice, ale přehlíží ho. Člověk, který je v opovržení, nestojí nikomu za to, aby mu vytrvale a promyšleně škodil. Také v šiku se mimo padlé přejde. Bojuje se jen se stojícími. Naději ničemníku se vyhneš, nebudeš-li mít nic, co dráždí cizí hanebnou chtivost. Nebude-li v tvém majetku nic významného.
Lidé sice touží i po malých věcech, ale méně často než po velkých. Závisti se vyhneš, nebudeš-li se stavět na odiv, nebudeš-li se chlubit svým majetkem, dovedeš-li se radovat v soukromí. Nenávist vzniká buď z urážky, té se vyhneš tím, že nebudeš nikomu ubližovat, nebo pro nic za nic. Předtím tě ochrání společenský takt. Mnohým se stalo nebezpečným, že budili nenávist, ač neměli nepřátel. Před podobnými obavami tě ochrání nevýznačné postavení a laskavá povaha. Nechť lidé vědí, že je možno tě urazit bez nebezpečí a že tě lze snadno a trvale usmířit. Je obtížné být obáván doma i na veřejnosti, od otroků i od svobodných lidí. K tomu, aby uškodil, má každý dost sil. Kdo je obáván, sám se bojí. Nikdo nemůže být strašný a být přitom v bezpečí. Zbývá opovržení. Kdo si je sám vyvolil, kdo je v opovržení, protože tomu sám chce a ne protože si ho zaslouží, má v moci i jeho meze. Jeho nepříjemnost mu vyvažují krásná umění a přátelství s těmi, kteří mají vliv u mocných tohoto světa. K takovým lidem bývá prospěšno se přidružit, ale ne se s nimi příliš těsně spojit, aby tento svazek nepřinesl více nebezpečí než ochrany. Veliký díl bezpečnosti spočívá v umění nekřivdit. Lidé, kteří se nedovedou ovládat, žijí neklidným a nespořádaným životem. Jejich strach se rovná bezpráví, které páchají, a ani chvíli nemají pokoje. Chvějí se, když spáchali zlo, a jsou zmateni. Špatné svědomí jim nedovoluje nic jiného dělat a nutí je zamýšlet se nad sebou. Kdo očekává trest, již tím jej trpí. A očekává ho každý, kdo si ho zaslouží. Člověk, který má špatné svědomí, může být okolnostmi uchráněn před trestem, ale nic mu nedá trvalé bezpečí. I když není dopaden, myslí na to, že může být dopaden. Zmítá se i ve spaní a kdykoliv se o nějakém zločinu mluví, myslí na svůj vlastní. Nikdy se mu nezdá dost zapomenutý a dost utajený. Viník má někdy štěstí, že vina zůstane skryta, ale nikdy v to nemá důvěru. Buď zdrav. List o vlastních chybách. Domníváš se, že se přihodilo jedině tobě, že se s dlouhým cestováním a častou změnou místa nezbavil smutku a duševní skličenosti? Podivuješ se tomu jako něčemu překvapujícímu? Mysl musíš změnit, ne podnebí. Třeba se i přeplavíš přes širé moře. Třeba si i, jak říká náš Vergilius, zmizí v dálce země a města. Tvé slabosti však půjdou s tebou, kamkoliv se obrátíš. Když si na to též, kdo si stěžoval Sokratovi, odpověděl mu, proč se divíš, že ti nic neprospívá cestování, když sebe nosíš stále sebou. Stále tě tísní tatáž příčina, která tě vypudila. Co mohou pomoci nové země a poznávání krajin a měst? Takové putování je marné. Ptáš se, proč ti tento útěk nepomůže? Prcháš sebou. Dokud nezbavíš duši břemene, nebude se ti nikde líbit. Představ si, že tvůj stav se nyní podobá tomu, jaký popisuje náš Vergilius, když líčí věštkyni roznícenou a posedlou.
Věštkyně běsní, když zkouší setřást ze srdce veliké božstvo. Chodíš sem a tam, aby setřásl tíži, která se samotným pohybem stává ještě nepohodlnější, tak jako v lodi nejméně tíží břemena, jsou-li nehybná. Ale když se valí sem a tam, ponoří rychleji tu část lodi, do které dopadla. Ať činíš cokoliv, jednáš sám proti sobě a svým neklidem si škodíš. Více záleží na tom, jaký přijdeš, než kam přijdeš. Kdyby ti bylo jasno, nedivil by ses, že ti nic nepomáhá změna zemí, do kterých se stěhuješ z omrzelosti nad svými předešlými sídly. I dřívější kraje by se ti byly líbily, kdyby spokládal všechny za své. Nyní necestuješ, ale bloudíš, štveš se z místa na místo, ač spokojený život, který hledáš, je dosažitelný kdekoliv. Nesouhlasím ovšem s těmi, kteří plovou doprostřed proudu a vyhledávajíce životní zmatky, každodenně velmi odvážně zápasí s obtížnými poměry. Mudrc dovede tyto věci snášet, ale nevybírá si je a raději chce žít v míru, než v boji. Máš malý prospěch z toho, že se zbavil svých chyb, musíš-li zápasit s cizími chybami. 30 tyranů obklopilo Sokrata a nemohli zlomit jeho ducha. Co na tom záleží, kolik je pánů? Otroctví jest jen jedno. Kdo jim pohrdl, je v sebevětším zástupu tyranů svobodný. Je čas končit, ale napřed ještě zaplatím svou daň. Poznání chyby je počátkem záchrany. Mám dojem, že to řekl Epikuros znamenitě. Neboť kdo neví, že chybuje, nechce se napravit. Nejprve je třeba, aby zpřistihl sám sebe při chybě, než se napravíš. Někteří lidé se svými chybami vychloubají. Domníváš se, že může pomýšlet na lék ten, kdo pokládá své špatnosti za ctnosti? Proto pokud můžeš, sám sebe obviňuj a vyšetřuj. Hraj nejprve úlohu žalobce, potom soudce, nakonec přímluvčího. A nikdy se postav sám proti sobě. Buď zdrav.

0: No, není zajímavé, že slova tak dávná stále platí a otázka je, jak dlouho ještě platit budou. Možná i přes nával moudrosti jste na chvíli zaváhali nebo se zamysleli, proč nám to ten Jirka všechno vlastně pouští. Jaký je hlubší význam? Když jsem narazil na jednu z těch, nebo narazil jsem na jednu z těch nahrávek a napadlo mě, jak úžasné by bylo usadit takové lidi k jednomu stolu, aby nám, ne tak moudrým, nějakým způsobem vytýčili cestu našich životů, aby jsme neklopítali jako blázni. Ono nemůžeme starověké myslitele a filozofy oživit. Ale víte, co můžeme? My můžeme velmi podobné persony, moudré lidi, najít. Nebude to Seneca, nebude to Albert Einstein, Konfucius, Sokrates nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Budou mít jiná jména, ale jejich intelekt nebude o nic horší. Jo, uvědomte si, že v těch dílech jako to je koncentrované vlastně myšlenky. Že ta moudrost je vlastně koncentrovaná, proto to zní jako něco, co je nedosažitelné pro jakéhokoliv člověka. Ale ti moudří lidé skutečně existují. A nejde jenom o moudrost, jako to je jedna věc. Ale potom je tu i to dobré srdce, ta snaha pro lidi vlastně něco udělat. Nejenom pracovat pro sebe a maximálně třeba pro svou rodinu. A já vím, že takoví lidé jsou a jsou mezi námi. A proto jsem to chtěl tady dát jako nějakou inspiraci, aby jsme si dokázali představit, že by skutečně velcí a moudří lidé sedli ke stolu, podělili by se o své myšlenky. Většina z nich, jako když to tak poslouchám, tak nabývám dojmu, že stejně to byli jako velcí pacifisté a pro život vlastně tvořící lidské bytosti. Takže je to velká inspirace a myslím, že to stojí za to se ubrat tady tímto směrem a skutečné myslitele té dnešní doby, ty mudrce najít a aby nám to mohli předat. Aby mohli udělat to, pro co vlastně se narodili. Aby obohatili vlastně nás všechny. Takže o tom jsou kulaté stoly života. Doufám, že to zase o trošku lépe chápete vlastně o co nám jde. No a máme tady asi posledního hosta. A A než zazní jeho jméno, tak bych ještě pustil znělku.
1: Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české, najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocní a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste přitom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek.
2: Dnešní texty pocházejí ze sbírky průpovědí Dhammapadam, čili Cesta pravdy. Ta vznikla v průběhu prvních dvou století po Buddhově smrti a dokládá, že hlavní zásadou tohoto učení nebylo násilí, ale naopak neubližovat. Sbírka byla určena nejen mnichům, kterým ukládala odříkavou sebekázeň, ale také ostatním lidem. Těm přikazovala jednoznačně, aby se ovládali a nikomu neubližovali, aby konali dobré skutky, byli laskaví a spravedliví a oprostili se od hněvu, nenávisti a pýchy. Zásady této sbírky mají vést k dokonalé sebevládě, k vnitřní čistotě a k opravdové dobrotě. Tyto myšlenky měly platnost obecnou a byly skutečným etickým ideálem. Z překladu Karla Wernera pořad připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer.

lidská mysl předchází jevům. Mysl je tím, co je v nich nejskvělejší. Mysl je vytváří. Jestliže někdo mluví či jedná se zlou myslí, pak za ním jde utrpení jako kolo v šlépě jejich tahouna. Mysl předchází jevům, mysl je tím, co je v nich nejskvělejší, mysl je vytváří. Jestliže někdo mluví či jedná s čistou myslí, pak za ním jde štěstí jako stín, který ho neopouští. Spílal mi, byl mě, přemohl mě, oloupil mě. U lidí, kteří lnou k takovým představám, u těch se nenávist nikdy neuklidní. Spílal mi, byl mě, přemohl mě, oloupil mě. U lidí, kteří nelpějí na těchto představách, u těch se nenávist uklidní. Horlivostí a bdělostí, zdrženlivostí a sebekázní si vytvoří mudrc ostrov, který žádný příval nezaplaví. Blázní a bláhoví lidé hoví své nedbalosti, moudří však si uchovávají svou bdělost jako nejlepší poklad. Vláda nad těžko skrotitelnou myslí, která poletuje podle libosti, je prospěšná, neboť zvládnutá mysl přináší štěstí. Moudrý člověk ať střeží svou mysl, která je vždy těžko postižitelná, nesmírně jemná a poletuje podle libosti, neboť chráněná mysl přináší štěstí. Člověka, který s ulpělou myslí jen sbírá květy, uchvátí smrt jako veliká povodeň spící vesnici. Člověk ať nehledí na chyby druhých a na to, co druzí vykonali nebo nevykonali, ale na to, co sám vykonal nebo nevykonal. Nemoudří pošetilci se chovají sami k sobě jako nepřátelé, neboť konají zlé skutky, které nesou hořké plody. Nebyl dobře vykonán čin, jehož po vykonání člověk lituje a jehož důsledek zakouší se slzami v tváři a s náskem. Ale ten čin byl dobře vykonán, jehož po vykonání člověk nelituje a jehož důsledek zakouší s potěšením a rád. Dokud zlý čin neuzraje, pošetilec míní, že je jako med, ale až zlý čin uzraje, zakusí pošetilec utrpení. Kdyby někdo objevil moudrého muže, který vidí jeho chyby a vytkne mu je, ať se s takovým mudrcem stýká, jako by mu ukazoval poklady. I když dobrý člověk napomíná, poučuje a odvrací jiné od nesprávnosti, dobrým lidem bude vždy milý a nemilý bude jen zlým. Stavitelé rozvádějí vodu, výrobci šípů činí šípy ohebnými, tesaři ohýbají dřevo, moudří ovládají sami sebe. Jako není jednolitá skála otřesena větrem, tak zůstává moudrý člověk nedotčen hanou ani chválou. Ať je to ve vsi, nebo v lese u jezera, nebo na suché zemi, kdekoliv prodlévá dobrý člověk, to místo je plné radosti. Lepší než tisíc výroků složených z bezcenných slov je jediné vhodné slovo, které vede k uklidnění. I kdyby někdo zvítězil v bitvě tisíckrát nad tisíci lidmi, největším vítězem je ten, kdo zvítězil jen nad jediným, nad sebou. Vždycky je lepší vítězit nad sebou, než nad jinými. Lepší je den prožitý moudře a v pohroužení, než 100 let života v nemoudrosti a bezuznosti. Lepší je den prožitý v usilování a pilnosti, než 100 let líného života

dobra pochází štěstí. Nepodceňujte zlo v domnění, mne zlo nepotká. I džbán na vodu se naplní padajícími kapkami vody. Tak i pošetilec se naplní zlem, hromadí-li je trošku po trošce. Nepodceňujte dobro v domnění, mě dobro nikdy nepotká. I džbán na vodu se naplní padajícími kapkami vody, tak i moudrý se naplní dobrem, hromadí-li je trošku po trošce. Všichni se třesou před trestem, všichni se bojí smrti. Srovnávají sebe s druhými, člověk ať nezabíjí a nedává zabíjet. Všichni se třesou před trestem, všem je život milý. Srovnávají sebe s druhými, člověk ať nezabíjí a nedává zabíjet. Ať se každý nejprve sám utvrdí v tom, co je vhodné, a pak teprve ať poučuje druhé. Kdo sám sebe utvářel tak, jak poučuje druhé, tu jistě, když sám sebe dobře zvládl, bude mít vliv na druhé. Zvládnout sebe je však velmi obtížné. Každý je sám sobě útočištěm. Kdo jiný by mu mohl být útočištěm? Zvládne-li sám sebe, získá útočiště těžko dosažitelné. Sám sebou každý koná zlo, sám sebou se poskvrňuje. Sám sebou odčiňuje zlo, sám sebou se očišťuje. Čistým i nečistým stává se každý sám sebou. Jeden druhého nemůže očistit. Zanech hněvu, vzdej se pýchy, překonej všechna pouta. Kdo nelpí na své osobnosti ani na ničem jiném, toho nepostihnou žádné strasti. Kdo zvládne vzmáhající se hněv jako pádící povoz, toho nazývám v pravdě vozatajem. Ti druzí jen drží opratě. Hněv překonej bezhněvností, zlo překonej dobrotou, lakomého překonej štědrostí, nepravdu pravdou. Mluv pravdu, nepoddej se hněvu, požádán daruj i zmála. Pomocí těchto tří ctností se dostaneš do přítomnosti Bohu. Chraň se jednání v hněvu, buď pánem svého konání, zanechej špatných způsobů ve skutcích, jednej vždy podle zásad správného konání. Chraň se i mluvení v hněvu, buď pánem své řeči, zanechej špatných způsobů v řeči a řiď se vždy podle zásad správného mluvení. Chraň se myšlení v hněvu, buď pánem svého myšlení. Zanechej špatných způsobů myšlení a řiď se vždy podle zásad správného myšlení. Postupně kapku po kapce, čas od času, ať se moudrý člověk zbavuje svých nečistot, jako to činí zlatník u stříbra. Jako rez, jenž povstal ze železa, rozežírá železo, tak toho, kdo překračuje zásady čistoty, zavedou vlastní činy na cestí. Chyby druhých lze snadno vidět, avšak vlastní lze uvidět těžko. Člověk rád probírá chyby druhých jako plevy, ale vlastní chyby zakrývá, jako falešný hráč zatajuje nepoctivý hod. Kdo hledí na chyby druhých a je stále nakloněn k podrážděnosti, u toho vzrůstají vášně. Ten je dalek jejich vyhasnutí. Tady strávím čas, až přijdou deště, tady zimu, až přijde, tady léto, myslí si pošetilec a nechápe, co všechno se mezi tím může stát.

Tak. Buddha nám tedy uzavírá naši šestku dnešních hostů u kulatého stolu života. Takže jsme tu měli Konfucia, i Sokrata, Alberta Einsteina, Tomáše Garrigua Masaryka, Lucia, Aneuse, Seneku a, jak jsem říkal už předtím, na závěr, Budhu. To byla šestka našeho virtuálního kulatého stolu života, který překonal jakože čas a prostor a dovolil nám si představit tyto lidi na jednom místě v jeden čas, který se nám ale už nachýlil. A tak se s vámi budu loučit, už nestihneme jako kdyby druhé kolo toho virtuálního kulatého stolu, že by nám řekli další moudra. Takže děkuji a pište si o odkaz ke kulatým stolům života. Nebude to asi tak zajímavé, ale určitě to bude méně očekávané. Tu pozvánku si pište na e-mail e-koruna@email.cz a do komentářů, jestli se vám to alespoň trochu líbilo, napište. A taky napište, jestli mám ještě brouzdat časem a hledat další správné chlapíky ke stolu. Takže ještě jednou, mějte se moc a moc krásně a zase někdy naslyšenou.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Americký grenadýr Marš.

0: V minulých pořadech jsem vyprávěl příběhy, na které se lidstvo snaží kolektivně zapomenout. Vymazávání autentických příběhů z paměti lidstva je záměrným procesem, jak psát novou historii vítězů. Dějiny očištěné od nepohodlných informací. Díky bádání mnoha nezávislých lidí nejen z alternativy se ovšem tyto události derou na povrch. Právě k této nepřefiltrované pokladnici skutečných dějin přispívám i já svými pořady. Fenomén amerického svrhávání cizích vlád může působit monotématicky. Kromě toho, že vyvrací udržovaný mýtus o americkém mírotvorci s krvavou vlajkou s hvězdami a pruhy, nám také poskytuje neocenitelný zdroj historie mnoha států. Dějiny amerických svržení cizích vlád lze rozdělit do tří částí. Nejprve nastala imperiální fáze, kdy Američané svrhávali režimy více či méně otevřeně. Po druhé světové válce našli američtí prezidenti nový způsob, jak svrhnout cizí vlády. Nemohli už jednoduše požadovat, aby nepřátelští zahraniční vůdci přijali realitu americké moci. Proto začali používat k sesazení cizích vlád rafinovanější techniku, tajný státní převrat. I tento způsob neměl nekonečné trvání, zejména po vyšetřování Churchova výboru ve druhé polovině 70. let. Pak bylo pro Američany ještě obtížnější provádět státní převraty, protože zahraniční vůdci se naučili, jak se jim bránit. CIA vytvořila komplexní chobotnici navzájem propojených organizací, které zneužívají demokracie k podkopání legitimních vlád. Jedná se o kolonu politických neziskovek pod patronací filantropů, think tanků nastolujících požadovaná témata do veřejného prostoru, nebo nadace, které se maskují jako humanitární, ale ve skutečnosti provádějí rozkladnou a rozvědnou činnost. Typickým příkladem je USAID, která je prodlouženou rukou CIA, nebo profláknutý Aspen Institute. Američané vybrousili tuto síť neziskovek, think tanků a nadací do dokonalosti. Propagandistická mašinérie, která se ohání občanskou společností a tváří se svobodně. Proti tomu přece nikdo nemůže nic namítnout. Sociální inženýři, experti a spindoktoři dřeli na vylaďování tohoto systému více jak 100 let. Nejlepší mozky systému ovládají naše názory, zvyky a mínění. Hovořil jsem o tom například v pořadu Tevistokův institut nebo Válka o naší mysl. Dnes budu vyprávět příběh další země, kterou Američané napadli v roce 1983. Příběh o Grenadě. Grenada. Karibský ráj Azurového moře a zlatého slunce. Grenada je nejnižší výběžek podmořské sopky, která se nachází asi 100 km severně od jeho amerického pobřeží. Je široká pouhých 15 km a dlouhá 30 km a žije na ní sotva 100 000 lidí. Půvabná městečka s názvy jako Victoria a Grand Roy vyčnívají směrem k moři z bujných kešů a mandarinkových hájů, které sdílejí opice s pískajícími žábami a rybožravými netopíry. V hlavním městě St. George se z jasně malovaných koloniálních domů otevírá výhled na Azurový přístav, který je stejně krásný jako všechny ostatní v Egejském nebo Jaderském moři. Obyvatelé Grenady říkají, že žijí na jih od ráje, na sever od frustrace. Britský obchodník přivezl muškátový oříšek na Grenadu v roce 1843 a dařilo se mu tak dobře, že dnes tento ostrov produkuje třetinu světové zásoby. Vyváží se sem také skořice, zázvor, muškátový květ, hřebíček, nové koření, pepř a kurkuma. To se hodí pro zemi, jejíž obyvatelé jsou instinktivně poetičtí, mají rádi fantazii a jsou známí svým elánem a vášní.
1: Thank you very much For that very warm welcome, sisters and brothers, comrades all. May I start off, sisters and brothers, by bringing to you warm fraternal greetings from the free people of Revolutionary Grenada.
0: Eric Gehry, politika, fantazie a vůdů. 50. léta 20. století. Grenada byla více než 100 let relativně klidnou britskou kolonií, když ji na začátku roku 1951 ochromila generální stávka. Hlavní organizátor stávky, Eric Gehry, potěšil publikum svými kousavými útoky na mulatskou aristokracii. Když Britové uspořádali volby do místní vlády, založil politickou stranu a zvítězil. Po většinu následujícího čtvrtstoletí Grenadu ovládal. V roce 1974 ji dovedl k nezávislosti, ačkoliv zůstala součástí britského společenství národů. Stal se jednou z nejpodivnějších postav v pestrých dějinách britského kolonialismu. Gehry manipuloval volbami, šikanoval tisk, rozkrádal veřejné prostředky a k umlčování svých kritiků využíval soukromou jednotku banditů Langustí gang. Byl také sektářem, mystikem, rozikruciánem a mistrem obíč. Africké formy čarodějnictví a uctívání podobné vůdů. Léta se snažil přesvědčit OSN, aby vyšetřila UFO, Bermudský trojúhelník a další podivné a nevysvětlitelné jevy, které člověka stále matou. Jak Gehry stárnul a začal se ztrácet ve svém duchovním světě, vyrůstala kolem něj nová generace. Na Trinidadu a Tobago vzniklo militantní hnutí Black Power, které se rozšířilo po celém Karibiku. Jamajští voliči vynesli k moci ohnivého socialistu Michaela Nellyho. Na univerzitách v Americe a Velké Británii se grenadští studenti připojili k hnutím proti jihoafrickému apartheidu a americké účasti ve Vietnamu. Některé z nich inspirovala politika identity a ostrá kritika imperialismu, kterou slýchávali od radikálů, jako byl Malcolm X, jehož matka pocházela z Grenady. Jiní přijali názor Che Guevary, že levičáci se musí chopit moci silou a nepodřizovat se zavedeným politickým pravidlům. V 70. letech se skupina těchto mladých vizionářů sešla v St. George, založila hnutí Nový klenot a zahájila kampaň proti Gehrymu. Několik z nich se nedávno vrátilo z Londýna. Například včetně vysokého, vousatého Maurice Bishopa, čerstvého absolventa práv a Bernarda Courda, radikálního ekonoma, který napsal vlivný článek nazvaný Jak se západoindické dítě stává v britském školském systému vzdělanostně podnormální. Pro Gehryho to byli nespokojení političtí frustráti přicházející ze zahraničí. Do parlamentu se dostalo několik lídrů nové židovské strany, mezi nimi i Bishop, který se díky svému charizmatu stal rychle nejpopulárnější osobností strany. Parlament ho ale neuspokojoval. Scházel se jen zřídka a když už se sešel, obvykle šlo o překřikování, po kterém následovalo hlasování o ratifikaci Gehryho vůle. Hnutí Nový klenot se díky této frustraci neustále posouvalo doleva. Court a jeho stejně militantní manželka Phyllis se snažili přiblížit k ortodoxnímu leninismu. Tento rostoucí radikalismus hnutí Nový klenot přivedl Grenadu do dalšího období.
1: The last time I had the opportunity, sisters and brothers, comrades, of being in New York and addressing our Grenadian nationals, other people from the Caribbean and Latin America, and of course, the people of the United States in New York.

0: 11. března 1979 odletěl Gary do New Yorku, aby s generálním tajemníkem OSN Kurtem Waldheimem diskutoval o kosmických jevech. Bishop a další vůdci hnutí Nový klenot věřili, že zanechal langustímu gengu příkaz, aby je všechny zabil. Rozhodli se udeřit jako první. Druhý den ráno probudilo Radio Granada obyvatele ostrova šokujícím sdělením. Dnes ráno ve 4.15 se lidová revoluční armáda zmocnila kasáren v True Blue. Kasárna byla vypálená do základů. Po půlhodinovém boji byly síly Garyho armády zcela poražené a vzdaly se, přičemž nebyl zraněný ani jeden příslušník revolučních sil. To byla nadsázka, protože ve skutečnosti trvalo 12 hodin, než se vzdali poslední zadržení v kasárnách. Povstalci se ale zmocnili rozhlasové stanice a ovládli tak zásadní informační zdroj. Bylo jich méně než 60, ale obránce naprosto zaskočili a dokonce dnes vítězili. Jejich první proklamace, kterou Bishop přečetl v nově přejmenovaném rádiu Svobodná Grenada, slibovala, že všechny demokratické svobody, včetně svobody voleb, náboženství a politického přesvědčení, budou lidu plně navrácené. Gary z New Yorku hlasitě protestoval, ale měl už jen málo přátel. Britové byli sice nešťastní z historicky prvního převratu v jedné ze svých bývalých karibských kolonií, ale nezastali se ho. Většina Grenaďanů byla nadšená. Mnozí obdivovali Bishopa, který se stal premiérem a začal si říkat vůdce lidu. Mohl snadno dovést hnutí Nový klenot k vítězství ve svobodných volbách a tím sobě i své vládě zajistit skutečnou legitimitu. Ovšem Bishop si vybral jiný směr než volby. 45 mužů a žen, kteří řídili hnutí Nový klenot v době převratu, byli idealisté. Jakmile se dostali k moci, postavili silnice, otevřeli novou střední školu a několik bezplatných klinik. Rozvíjeli zemědělství a rybářství a snížili míru nezaměstnanosti. Zrušili také parlament a ústavu, umlčeli opoziční tisk a sestavili seznam sledovaných osob, které měly být pod dohledem. Základem jejich ideologie, jak ji Bishop nastínil v projevu ke členům strany v roce 1982, bylo přesvědčení, že tvořili leninský předvoj, který je oprávněný vládnout pomocí dekretů. Bishop a jeho soudruzi opakovaně tvrdili, že za každým kritickým hlasem v Grenadě stála CIA. Nebyla to pravda, ale díky záznamům o amerických intervencích v Karibiku a Střední Americe tomu někteří snadno uvěřili. Jen několik měsíců potom, co se hnutí Nový klenot chopilo moci, zničili žháři dvě kanceláře, vládní cestovní kanceláře. Později došlo k dalším záhadným požárům, stejně jako k bombovým útokům a atentátům. Odbory začaly být neklidné. 26 významných občanů podepsalo odvážnou petici, požadující větší svobodu. Turistický ruch upadal, protože cestovní kanceláře v Americe přestaly Grenadu doporučovat jako cílovou destinaci. Někteří kupci tropického ovoce a koření začali hledat zásoby jinde. Duchovní pronesli ostrá kázání, ve kterých protestovali proti omezování veřejné a pastorační svobody. Každému, kdo byl obeznámený s americkými destabilizačními kampaněmi v jiných zemích, bylo jasné, o co šlo. Bishop ve svých projevech zdůrazňoval, že to už přece Američané dělali jinde. Myslíme na historii amerického imperialismu. Vzpomínáme na doby, kdy světu vládly dělové čluny, kdy se v cizí zemi vylodila námořní pěchota. Guzmán v Guatemale v roce 1954, Dominikánská republika v roce 1965 a desítky dalších příkladů. Myslíme na okupace a anexe cizích území, zejména v našem regionu Latinské Americe a Karibiku. Myslíme na zavraždění Sandina, vlastence Nikaraguy, Allendeho, hrdiny Chile a mnoha dalších mučedníků tohoto regionu, kteří museli zemřít rukou imperialismu. Sestry a bratři. Destabilizace je název pro nejnovější způsob ovládání a využívání životů a zdrojů země prostřednictvím zastrašování, šikany a násilí. Tato metoda se použila proti řadě karibských zemí a zemí třetího světa v 60. letech 20. století a také proti Jamajce a Guyaně v 70. letech 20. století. Nyní, jak bylo předpovězeno, přišla na řadu Grenada. Představitelé hnutí Nový klenot se prohlásili za součást aliance proti Yankeeům, která zahrnovala Castrovu Kubu, sandinistický režim v Nikaragui a povstalce v celém regionu, kteří se bránili tomu, co Bishop nazval krutými bestiemi imperialismu. Výrazně zvýšili početní stav grenadské armády a vyslali důstojníky na výcvik na Kubu. Několik stovek kubánských stavebních dělníků, z nich někteří byli vycvičeni jako příslušníci domobrany, přijelo postavit letiště v Point Salins, několik kilometrů jižně od St. George. Letiště mělo být dostatečně velké, aby pojmulo jumbojety plné turistů. Nebo, jak opakovaně zdůrazňovali úředníci ve Washingtonu, bojové letouny. Představitelé hnutí Nový klenot podepsali 3 vojenské dohody se Sovětským svazem, které jim bezplatně přinesly zbraně za miliony dolarů. Navázali přátelství s východním Německem, Libií, Severní Koreou a téměř všemi ostatními zeměmi světa, které byly vůči Americe nepřátelské. Grenada překypuje hudbou, rytmem a rýmem. A na počátku 80. let 20. století vytvořili reggae a calypso kapely rozsáhlý repertoár skladeb oslavujících revo a odsuzujících imperialismus. Na bouřlivých venkovních čteních poezie davy křičeli nadšením nad básněmi jako Poslední kovboj, kterou napsal a deklamoval Chris Derricks, ministr zdravotnictví ve vládě Nového klenotu.
1: When they replaced their ambassador after the electoral victory of President Reagan in 1980, and the new ambassador came out in 1981, he was not, in fact, accredited to Grenada.
0: Spor v Novém klenotu. Kdo je tvrdší marxista? 1979 až 1983.

0: Zatímco se konfrontace mezi Grenadou a Amerikou stupňovala, v řadách samotného nového klenotu narůstal další konflikt. Přinejmenším stejně ostrý a poznamenaný přinejmenším stejně silnou agresí. Ještě před převratem v roce 1979 se Maurice Bishop přel se svým zástupcem Bernardem Courdem. Jakmile se dostali k moci, trávili oni i jejich příznivci hodiny a někdy i celé dny a noci na schůzkách, na kterých debatovali o tom, kdo z nich šel správným oportunistickým směrem nebo neukázal správnou marxisticko-leninsko-stalinskou ruku. Court a jeho frakce trvali na tom, že Bishop byl příliš smířlivý, příliš umírněný, příliš ochotný sejít z pravé marxistické cesty. Odsuzovali jeho výzvu k taktickému spojenectví s podnikateli, jeho upřednostňování smíšené ekonomiky a jeho naléhání, že Grenada nemohla rovnou přejít k budování socialismu. V létě a na podzim roku 1983 začalo toto soupeření pohlcovat hnutí nového klenotu. Courdova frakce pomalu Bishopa a jeho umírněné příznivce vyčerpávala. Snažila se prosadit nový systém spoluvládnutí, v jehož rámci by Court držel skutečnou moc a Bishop by zůstal jen figurkou. Bishop se zdráhal souhlasit, ale rovnováha se vychýlila v jeho neprospěch, když se velitel armády, generál Hudson Austin, postavil na Courdovu stranu. Takto posílená Courdova frakce 13. října 1983 odhlasovala uvalení domácího vězení na Bishopa. Tento dramatický krok Grenadu elektrizoval. V následujících dnech se lidé shromažďovali na náměstích na spontánních shromážděních na podporu Bishopa. Mnoho obchodů zůstalo zavřených. 5 ministrů vlády podalo demisi. Fidel Castro, kterého Bishop jen před pár dny navštívil v Havaně, poslal rozhořčený protest. Court a jeho skupina se rychle ocitli v izolaci a bez přátel. Po 6 dnech domácího vězení byl Bishop na dně. Nemohl spát, kouřil a odmítal jíst ze strachu z otravy. Venku ale v jeho prospěch agitovali někteří z jeho nejdůležitějších příznivců.
1: Long live the people of Free Grenada! Long live the workers, farmers, youth and women of Free Grenada! Long live the people of the United States! Long live Grenada-US relations and friendship! Long live the people of Cuba and Nicaragua! Long live the people of Angola and Mozambique!
0: Den Bishopovy popravy, 19. října 1983.

0: Ráno 19. října Eunice Whiteman, vůdce nového klenotu, který právě odstoupil z funkce ministra zahraničí, promlouval na protestním shromáždění na náměstí Market Square v St. George, když se ozvalo skandování Chceme Morrise. Brzy se Duff vydal na cestu k Bishopovu domu. U brány se Kurdovi věrní vojáci snažili udržet své pozice. Jejich velitel, 24-letý bojovník, který si říkal imám Abdullah, vypálil několik dávek ze samopalu do vzduchu. Demonstranti se na chvíli stáhli, ale pak znovu vyrazili vpřed. Zastřelte nás, zabijte nás, vyzývali vojáky. Vojáci nestříleli a během několika minut se do Bishopova domu nahrnuli jeho příznivci. Našli ho přivázaného k posteli, oblečeného v šortkách a světle zeleném tričku. Vedle něj byla k posteli přivázaná jeho družka, ministrně školství Jacqueline Kreftová. Jejich přátelé je rychle osvobodili a v 10 hodin už byli oba na nohou. Kurdův dům byl nedaleko. Kdyby Bishop uvažoval jasněji, mohl tam své stoupence zavést a vzbouřeneckou kliku zajmout. Místo toho, lehce omámený otřesy a strádáním posledních dnů, se obrátil jinam. Přivedl své krajany do Fort Rupert, impozantní pevnosti z 18. století s výhledem na přístav, která byla přeměněna na vojenská kasárna. Dorazili tam kolem 11.00, mávali transparenty a byli v dobré náladě. Máme svého vůdce, kašleme na Kurda, skandovali. Whiteman zavolal na vojáky uvnitř a řekl jim, že Duff přišel v míru a přál si vstoupit. Vojáci nebyli připraveni zahájit palbu na takový Duff, zejména ne na ten, v jehož čele stál Bishop. Pevnost Fort Rupert padla v důsledku mírové invaze. Uvnitř se kolem Bishopa slukli lidé a křičeli otázky, návrhy, požadavky a varování. Učinil několik rozhodnutí, včetně jmenování nového velitele armády, který nahradil generála Austina. Musel si ale přitom dělat přestávky, aby se napil vody a zorientoval se. Zatímco se Bishop snažil velet, Kurt a jeho přátelé, udivení, že je Bishop okamžitě nezatkl, plánovali svůj protiúder. Krátce před polednem zazvonili dva důstojníci na poplach ve Fort Frederick, vojenské základně na předměstí St. George. Vojáci se rychle shromáždili na přehlídkové ploše. Jeden důstojník jim oznámil, že Fort Rupert obsadili kontrarevolucionáři. Jste připraveni bojovat za svou zemi? Zeptal se. Ano, zněla skandovaná odpověď. Na to důstojník zvolal. Někteří musí zemřít, aby jiní přežili. Každý voják by měl vidět krev ve vašich očích. V tu chvíli dorazil sám Kurt v doprovodu své ženy a dalších příznivců. Důstojníci jim sdělili, že Bishopova skupina byla připravena obnovit svou dřívější moc. Někteří se možná obávali, že je to bude stát život. Spěšně se stáhli na improvizované zasedání ústředního výboru. Když skončilo, objevil se jeden z Kurdových nejbližších stoupenců, Leon Cornwall, a svolal vojsko. Pak Cornwall prohlásil. Kvůli zlovolným pomluvám, které šířil Morris Bishop, ho kontrarevolucionáři a velkopodnikatelé osvobodili. V důsledku toho musí být tyto živly zlikvidované. Pak zvedl ruce do vzduchu a vykřikl, je to rozkaz ústředního výboru. Posloucháme, vykřikli vojáci. Za chvíli se k pevnosti Fort Rupert řítili tři obrněné transportéry sovětské výroby, plné vojáků, každý se dvěma kulomety. Jízda trvala pouhých 10 minut. Když útočníci dorazili na místo, našli kolem staré pevnosti obrovský dav lidí. Bez váhání zaujali bojové pozice. Na povel spustili mohutnou palbu granátů, raket a kulometů. Desítky těl se rozletěly na kusy. Přeživší křičeli a v panice utíkali. Můj bože, oni obrátili zbraně proti lidem, volal Bishop ke svým druhům. Když vojáci konečně přestali střílet, metodicky prošli masakrem a vstoupili do pevnosti. Vyzvali Bishopa a jeho druhy, mezi nimiž byli Jacqueline Kreftová a Eunice Whiteman, aby vyšli na nádvoří a vzdali se. Udělali to a všech osm se postavilo ke zdi. Imám Abdullah a několik jeho mužů se vrátili do Kurdova domu pro poslední instrukce. 11 členů ústředního výboru, kteří tam čekali, nebylo spokojeno. Doufali, že Bishopa a jeho přátelé zabijí alespoň ve fingované bitvě, ale to už nebylo možné. Rychle se znovu poradili. O tom, jak rozhodli, se dodnes vedou spory, ale během několika minut byl Abdullah zpátky ve Fort Rupert. Soudruzi, otočte se! Křikl na svých 8 zajatců po návratu do pevnosti. Když tak učinili, vytáhl kus papíru, zamával jim před nimi a řekl: toto je rozkaz ústředního výboru, že budete popraveni palbou. Není to můj rozkaz, je to rozkaz ústředního výboru. Ozval se jen jeden protestní výkřik od Jacqueline Kreftové. Počkejte, vydržte, jsem těhotná, zalapala po dechu. Připravte se ke střelbě, vykřikl Abdullah. Pál! Tři kulometříci zahájili palbu a stříleli, dokud se všechny oběti nezhroutily. Když konečně přestali, ležely ostatky jejich národních vůdců roztroušené po nádvoří. Jeden voják vypálil do vzduchu bílou světlici, zprávu, že čin byl dokonán.
1: On October 12th, a small group in his militia seized him and put him under arrest. They were, if anything, more radical and more devoted to Castro's Cuba than he had been. Several days later, a crowd of citizens appeared before Bishop's home, freed him, and escorted him toward the headquarters of the military council. They were fired upon.
0: Washington, 20. října 1983.
1: A number, including some children, were killed and Bishop was seized. He and several members of his cabinet were subsequently executed, and a 24-hour shoot-to-kill curfew was put in effect. Grenada was without a government.
0: Zpráva o těchto šokujících událostech dorazila do Washingtonu téměř okamžitě. Ne všichni tam byli nespokojení. Úředníci, kteří čekali na záminku k zásahu v Grenadě, ji nyní měli. Necelých 24 hodin poté, v 8 hodin ráno, ve čtvrtek 20. října, se v budově výkonného úřadu ve Washingtonu naproti Bílému domu sešla skupina pro předběžné plánování krize, která měla za úkol monitorovat problémová místa ve světě. Její předseda, admirál John Poindexter, představil různé vojenské možnosti. Skupina, vedená jeho pobočníkem, podplukovníkem Oliverem Northem a Konstantinem Mengsem, bývalým důstojníkem CIA a poradcem Rady národní bezpečnosti, se rozhodla podpořit radikální postup. Invazi do Grenady a svržení její vlády. Toto doporučení předala dalšímu nejvyššímu orgánu, zvláštní situační skupině. V polovině odpoledne obdrželo ministerstvo zahraničí nótu od barbadoského premiéra Toma Adamse, konzervativního antikomunisty, který byl v regionu velmi uznávaný. V této nótě naléhavě žádal o vyslání amerických vojáků, aby sesadili nový grenadský režim. To dodalo této myšlence důvěryhodnost. Krátce před 17.00 se sešla zvláštní situační skupina, které předsedal viceprezident George Bush starší. Její členové vystřízlivěli, když se dozvěděli, že v Grenadě nebyl jediný agent CIA. Nikdo neměl aktuální informace o vojenské kapacitě Grenady, dokonce ani mapy ostrova. Poslední letecké snímky byly staré 5 měsíců. Agenti CIA na Barbadosu bombardovali své britské protějšky elementárními otázkami typu, kdo byl vůdcem ozbrojených sil nebo kdo byli Kurdovi stoupenci ve vládě. Bush a ostatní účastníci schůzky myšlenku invaze do Grenady schválili. Svou směrnici o národní bezpečnosti poslali prezidentu Reaganovi, který ji následující den podepsal, než nastoupil do Air Force One na golfový výlet do Augusty.
1: In 1979, trouble came to Grenada. Maurice Bishop, a protege of Fidel Castro, staged a military coup and overthrew the government which had been elected under the Constitution left to the people by the British. He sought the help of Cuba in building an airport, which he claimed was for tourist trade, but which looked suspiciously suitable for military aircraft, including Soviet-built long-range bombers.
0: Reaganův golfový víkend 21. až 22. října 1983.

0: golfový víkend byl logickým receptem na to, co na podzim roku 1983 trápilo prezidenta Ronalda Reagana. V polovině října došlo na malém karibském ostrově Grenada k bizarním událostem. Potom, co byl premiér Bishop popravený, došlo k eskalaci napětí, které nakonec vyústilo v další americké svržení cizí vlády. V pátek odpoledne 21. října 1983 nechal prezident Reagan všechny starosti za hlavou, když nastoupil do Air Force One a odletěl do Augusty v Georgii. Spolu s ním jela hrstka jeho asistentů a přátel. Mezi nimi ministr zahraničí George Shultz a poradce pro národní bezpečnost Robert McFallen. Doufali, že na golfovém hřišti klubu Augusta National uniknou svým starostem. Místo toho přiletěli na nejhorší víkend Reaganova prezidentství. Před odjezdem z Washingtonu Reagan podepsal směrnici pro rozhodování národní bezpečnosti. Tato směrnice opravňovala vojenské velitele k přípravě možnosti případné akce v Grenadě. Několik stovek amerických studentů tam navštěvovalo lékařskou fakultu a někteří představitelé se obávali, že by mohli potřebovat evakuaci. Směrnice, kterou Reagan podepsal, obsahovala rozkaz, aby námořní operační skupina mířící do Libanonu změnila kurz a místo toho zamířila na Grenadu. Mluvčí námořnictva ve Washingtonu ujistil novináře, že válečné lodě nebudou dělat nic jiného, než pomáhat při případné evakuaci. Nebude žádné přistání ani nic podobného, slíbil. Reagan a jeho přátelé strávili páteční večer v honosném domě Eisenhower Cottage se šesti ložnicemi, který je známou památkou v Augustě National. Zatímco odpočívali, úředníci ve Washingtonu cítili v grenadské krizi nebezpečí i příležitost. Pro kubánská vláda Grenady, která se Američanům přirozeně nelíbila, byla právě svržená a její představitelé zastřelení. Nová klika slíbila, že starý režim nebyl dostatečně militantní a slíbila, že na Grenadě zavede čistý marxismus-leninismus. Zdálo se přinejmenším pravděpodobné, že by se noví radikálové mohli pokusit zajmout nebo poškodit americké studenty medicíny a toto nebezpečí dodávalo jednáním ve Washingtonu na naléhavosti. Aby mohli Američané přistoupit k invazi do Grenady v plném rozsahu, potřebovali nějakou skutečnou záminku. Pouhá evakuace studentů nestačila, chtělo to něco většího, co by jim dodalo punc legality. Úředníci ve Washingtonu se rozhodli, že bylo třeba přesvědčit vůdce ostatních karibských zemí, aby vyzvali k americké invazi na ostrov. V pátek, kdy Reagan odlétal do Augusty, odletěl náměstek ministra zahraničí Charles Gillespie na Barbados, kde se konala mimořádná schůzka šesti karibských premiérů. Charles Gillespie byl totiž hlavním specialistou Reaganovy administrativy na Karibik. Gillespie a Milan Bish, americký velvyslanec ve východním Karibiku, pomohli na schůzce dospět ke konsenzu. Premiéři ten večer žádný dokument nepodepsali. Na veřejnosti pouze uvedli, že se rozhodli potrestat Grenadu hospodářskými sankcemi. V soukromí však Američanům sdělili dobrou zprávu. Souhlasili s tím, že požádají Ameriku o intervenci. Gillespie to okamžitě oznámil Washingtonu. Telefon ministra zahraničí Shultze v Eisenhower Cottage zazvonil v sobotu ve 2:45 ráno. Jakmile se dozvěděl, že se jeho diplomatům podařilo z karibských vůdců vymoci žádost o americkou intervenci, vzbudil McFarlana. Během časných ranních hodin telefonovali několika dalším členům vojenského velení. Nakonec vzbudili samotného Reagana. V 5:15 si prezident v županu a pantoflích vyslechl jejich hlášení. Sdělili mu, že šest karibských vůdců se dohodlo, že požádají Ameriku o intervenci v Grenadě a že intervence bude také nejlepším způsobem, jak ochránit tamní americké občany. V reakci na to učinil Reagan dvě rozhodnutí. Za prvé nařídil viceprezidentovi George Bushovi staršímu, aby svolal zvláštní situační skupinu, která byla narychlo zřízená k řešení grenadské krize. Za druhé, aby své kroky co nejvíce utajili, zůstali on, Schulz a McFarlane v Augustě a pokračovali v golfu, jako by se nic neobvyklého nedělo. Následujícího dne se však stalo něco zcela neobvyklého, co Regana a všechny v jeho skupině zneklidnilo. V polovině odpoledne naboural nezaměstnaný potrubář svým pick-upem Dodge řetězovou bránu v Augustě National a vtrhl do obchodu. Tam vytáhl pistoli ráže 38, vystřelil do podlahy a vzal 5 rukojmích, včetně 2 Reaganových asistentů. Vyhrožoval, že je zabije, pokud s ním prezident nebude mluvit. Po horečních konzultacích se agenti tajné služby rozhodli jeho žádosti vyhovět. Přišli k Reaganovi, když hrál na 16. jamce, vysvětlili mu situaci a dali mu radiotelefon. Řekl do sluchátka: tady prezident Spojených států Ronald Reagan, prý se mnou chcete mluvit. Nedostalo se mu žádné odpovědi. Reagan svou nabídku zopakoval, ale rozrušený muž na druhém konci linky se nedokázal přimět ke slovu. Agenti tajné služby se pak rozhodli Reagana z golfového hřiště odvést. Naložili ho do limuzíny a ta odjela, těsně stíněná otevřeným kabrioletem plným agentů, mávajících samopaly Uzi. Krátce na to dorazila do golfového klubu útočníkova matka a přesvědčila ho, aby se vzdal. Reaganovi nikdy nehrozilo bezprostřední nebezpečí, ale střet trval více než 2 hodiny a způsobil velký rozruch. Prezidentovi to poskytlo dobrou záminku, aby odletěl zpět do Washingtonu. Místo toho se rozhodl zůstat v Augustě a když vzrušení opadlo, se vrátil na hřiště, stále ve svém sportovním žlutém svetru. Řekl svým přátelům: chci si zahrát další kolo golfu. Chci, aby tento víkend skončil v dobrém. Reagan odehrál 2. kolo, ale jakmile se vrátil do Eisenhowerovy chaty, byl opět vtažený do víru událostí grenadské krize. Viceprezident Bush mu zavolal, aby mu oznámil, že zvláštní situační skupina upřednostňuje operaci, která by nejen zajistila bezpečnost amerických občanů, ale také obnovila demokratickou vládu a ukončila kubánský vliv. To znamenalo invazi v plném rozsahu a svržení grenadské vlády. Reagan bez váhání a bez jakýchkoliv otázek souhlasil. Odpověděl Bushovi: když už tam musíme jít, můžeme udělat všechno, co je třeba.
1: The 6 sovereign countries and 1 remaining colony are joined together in what they call the Organization of Eastern Caribbean States. The 6 became increasingly alarmed as Bishop built an army greater than all of theirs combined. Obviously, it was not purely for defense.
0: Grenada, připravte se do akce. 23. až 24. října 1983.
1: Last weekend, I was awakened in the early morning hours and told that 6 members of the Organization of Eastern Caribbean States, joined by Jamaica and Barbados, had sent an urgent request that we join them in a military operation to restore order and democracy to Grenada.
0: Když se Reagan té sobotní noci ukládal ke spánku v ložnici, která kdysi patřila prezidentu Eisenhowerovi, měl plné právo doufat, že se mu bude dobře spát. Neměl ho. Ve 2:27 ráno přišel do jeho pokoje McFarlane, aby ho probudil. Nesl sebou jednu z nejničivějších zpráv, které Reagan během svého prezidentství uslyšel. Velitelství americké námořní pěchoty v Bejrutu bylo zničené při sebevražedném bombovém útoku, ve kterém zahynuli 100 lidí. Byl to jeden z nejkrvavějších útoků na americké vojenské stanoviště v historii a jedna z největších tragédií v dějinách námořní pěchoty. Ohromený prezident věděl, že se musel okamžitě vrátit do Washingtonu. Asistenti a ostatní, kteří ho tam vítali, byli zaskočeni jeho náhle roztěkaným vzhledem. Reaganovi bylo 72 let, ale až do té chvíle vždycky působil energicky. Bylo zřejmé, že uplynulých 72 hodin si na prezidentovi vybralo svou daň. když v neděli ráno vystoupil z vrtulníku a v prudkém dešti na jižním trávníku Bílého domu sáhl po deštníku, vypadal vyčerpaně. Emocionálně vyčerpaně a poprvé za dobu svého prezidentství dokonce staře. Bylo 8:30 ráno, 6 hodin potom, co ho probudili první zprávy o obětech z řad námořní pěchoty. V tomto rozpoložení se prezident Reagan vrhl na celodenní mimořádné jednání se svým týmem pro národní bezpečnost. Bombardování v Libanonu zasadilo Americe další těžkou ránu. V mnoha Američanech zesílila touha po nějaké pomstě někde ve světě, aby ukázali svou národní sílu. Reagan už schválil myšlenku invaze do Grenady, ale nevydal žádné konečné rozkazy. Stále byl čas se stáhnout a omezit operaci na pouhou evakuaci amerických občanů. Na tento postup naléhali premiéři Guyany, Belize a Bahama. Velitel námořní operační skupiny mířící k Libanonu, kapitán Carl Erie, obdržel naléhavou zprávu, která mu nařizovala otočit se na jih, zamířit k bodu poblíž Grenady a připravit se na akci. Jméno vlajkové lodi kapitána Erieho bylo USS Guam. Několik dní předtím Guam a 4 další lodě z jeho operační skupiny zavítali do Morehead City v Severní Karolíně, aby se nalodili na palubu 22. obojživelné jednotky námořní pěchoty. Jejím srdcem byl výsadek o 822 mužích, plně vybavený kulomety ráže 50 mm, protitankovými zbraněmi, granátomety, 52 džípy a doplněny útočními a transportními vrtulníky. USS Guam se blížil ke Grenadě, když kapitán Erie obdržel druhou zprávu. Ta mu nařizovala vyslat vrtulník na Antigu, aby vyzvedl 5 mužů určených k připojení k jejich operační skupině. Kapitán Erie předpokládal, že těchto 5 osob budou diplomaté z ministerstva zahraničí. Když ale ve 22:00 vstoupili na palubu Guamu, byli v uniformách. Nesli sebou zprávy, které nikdo nečekal. Prezident Reagan nařídil námořní pěchotě, aby vtrhla do Grenady a svrhla tamní vládu. Útok měly vést jednotky na palubě Guamu. Jejím hlavním velitelem měl být viceadmirál Joseph Metcalf, velitel druhé flotily. Přál si, aby vylodění začalo v úterý před svítáním. V sobotu se opět sešla zvláštní situační skupina. Prezident Reagan, který se jednání účastnil telefonicky s Augusty, invazi stručně schválil. V neděli v 19:00 jej potvrdil podpisem podrobnější rozhodovací směrnice. Vedle svého podpisu napsal jediné slovo. Go, tedy jděte. Později večer generál John Vesey, předseda sboru náčelníků štábů, informoval Reagana a další vysoké představitele o plánu invaze. Pak se vrátil do Pentagonu a odeslal konečné rozkazy velitelům na palubě Guamu. Jejich úkolem, pod krycím názvem Operace naléhavý běs, bylo chránit a evakuovat americké občany z Grenady, neutralizovat grenadské síly, stabilizovat vnitřní situaci a pomoci při obnově demokratické vlády na Grenadě.
2: There is a medical school in Grenada. And at this medical school, over 700 young Americans are earning their rights to become doctors, are getting a career in Free Grenada.
1: There were then about 1,000 of our citizens on Grenada, 800 of them students in St. George's University Medical School.
0: Američtí studenti, na Grenadě se cítíme bezpečně.
1: Concerned that they'd be harmed or held as hostages, I ordered a flotilla of ships then on its way to Lebanon with Marines, part of our regular rotation program, to circle south on a course that would put them somewhere in the vicinity of Grenada in case there should be a need to evacuate our people.
0: Zatímco USS Guam a její operační skupina mířili ke Grenadě, američtí diplomaté hledali způsoby, jak invazi legalizovat. Nemohli spolupracovat s hlavním regionálním orgánem, Karibským společenstvím, protože několik jeho členských států upřednostňovalo jednání místo invaze. Místo toho se obrátili na menší a mnohem slabší skupinu. Sedmičlenou organizaci východokaribských států. Ta se v pátek večer sešla na Barbadosu a pod vedením dvou amerických diplomatů soukromně předala Američanům žádost o intervenci. Ačkoliv byla žádost právně pochybná, poskytla Američanům cenné krytí. Jakmile se úředníci amerického ministerstva zahraničí dozvěděli, že prebiéři východokaribských zemí byli připraveni požádat o americkou invazi, vypracovali dopis, který měli premiéři podepsat. Apelovali v něm na Ameriku, aby podnikla kroky ke kolektivní obraně a zachování míru a bezpečnosti proti vnější agresi. Premiéři jej v neděli odpoledne řádně podepsali. Ministerstvo zahraničí vypracovalo podobný dopis, který měl podepsat generální guvernér Grenady Sir Paul Scone, který byl oficiálním zástupcem královny Alžběty a jedinou uznávanou autoritou na ostrově. Tak to Američané dělávají. Aby v něčem nebyli sami, vždycky donutí několik dalších zemí, aby do toho šli s nimi také. Pak se Američané ohánějí tvrzením, že šlo přece o mezinárodní operaci. Co na tom, že iniciátory bývají pokaždé právě Američané? Tyto dopisy měly podpořit právní argumenty pro invazi, ale legalita nikdy nebyla hlavním zájmem americké administrativy. Ve všech prohlášeních Bílého domu byla situace studentů medicíny označená za nejneléhavější. Studenti však odmítli hrát roli terorizovaných rukojmích. Když se jich jejich děkan v anketě zeptal, zda si přáli Grenadu opustit, 90% z nich odpovědělo, že ne. Několik z nich, kteří telefonovali domů nebo je zastihli zpravodajské organizace,

0: majora Marka Etkina, britského důstojníka, který v té době působil na Barbadosu, intenzivní touha prezidenta a jeho poradců zlepšit americkou prestiž, kde morálka a sebeúcta po Vietnamu značně poklesly. Bishopovou popravou se Americe naskytla letmá příležitost k dramatickému zásahu v Karibiku. Amerika potřebovala úspěch, něco, na co by mohla být hrdá. Ačkoliv se bezpečnost amerických občanů opakovaně prohlašovala za hlavní důvod operace Naléhavý běs, ve skutečnosti šlo o záminku, jak se chopit příležitosti zastavit komunistickou expanzi na americkém dvorku. Rozhodnutí zasáhnout na Grenadě se učinilo na základě využití prchavé strategicko-politické výhody, která měla navíc tu výhodu, že nevyhnutelný vojenský úspěch by pozvedl upadající morálku Ameriky. Reagan ani žádný jiný americký představitel se ani neobtěžoval sdělit Britům, že invazi plánovali. Učinil tak až v době, kdy byly přípravy na invazi v plném proudu. Grenada byla součástí zemí Commonwealthu a tedy spadala pod britskou korunu. V pondělí 24. října svolala premiérka Margaret Thatcherová schůzku vlády, na které se jednalo o krizi v Grenadě. Pak poslala do Washingtonu telegram, ve kterém uvedla důvody, proč se Británie stavěla proti vojenské akci v této zemi. Netušila, že ji Reagan už nařídil.
1: I can't say enough in praise of our military. Army Rangers and paratroopers, Navy, Marine and Air Force personnel, those who planned a brilliant campaign and those who carried it out. Almost instantly, our military seized the two airports, secured the campus where most of our students were, and are now in the mopping up phase.
0: Grenada, americká operace Naléhavý běs, 25. října 1983.

jak se USS Guam blížil ke svému cíli, Rádio Svobodná Grenada vysílalo zuřivé výzvy a vyzývalo všechny občany k obraně. Málo kdo reagoval. Málo kdo chtěl bránit vražednou kliku, zejména proti americké námořní pěchotě. Na palubě lodi USS Guam se stovky příslušníků námořní pěchoty v noci na pondělí připravovali na útok na pláže Grenady. Čtyři týmy Echo námořní pěchoty, které byly vycvičené v technikách infiltrace, průzkumu a krytí, se v pondělí pozdě večer vylodili na plážích Grenady. Dva měli za úkol prověřit podmínky na letišti Point Salins a na nedalekých plážích. Třetí měl za úkol vyhodit do povětří vysílač rádia Svobodná Grenada. Čtvrtý měl zajistit generálního guvernéra Paula Schoona a přivést ho na místo, kde by mohl podepsat dopis se žádostí o invazi. Možná se nám dere na mysl invaze z roku 1968, ve které Sověti také přivezli členy ústředního výboru KSČ, aby podepsali souhlas s invazí. Je úsměvné, že Američané v Grenadě udělali vlastně úplně totéž jako Sověti před 15 lety. Prvním dvěma týmům se podařilo přistát se svými malými čluny Sea Fox v příbojové vlně u Point Salins a nepozorovaně proklouznout na břeh. Rychle zjistili, že přístupy na všechny okolní pláže byly zatarasené skalami a korálovými útesy, takže byly pro obojživelný výsadek nevhodné. Pomocí tříslovného kódu Walking Track Shoes oznámili rádiem tuto špatnou zprávu na USS Guam. Jakmile to velitelé uslyšeli, věděli, že museli změnit svůj plán. Na místo útoku na pláže se první vlna Američanů měla vysadit z vrtulníků. V úterý ve 3.15 ráno se z paluby Guamu zvedl první z 21 vrtulníků plných mariňáků. Lehce vyzbrojení a vysoce mobilní rangerové, kteří přiletěli na palubě 12 letadel z Hunterova armádního letiště v Savannah v Georgii, je brzy následovali. Svítalo, když se letadla blížila k letišti v Point Salins. Nemohla přistát, protože obránci zablokovali přistávací dráhu balvany, buldozéry a dalšími překvapení.

překážkami, takže rangerové museli seskočit. Když vedoucí letadlo kleslo do 150 metrů, muži začali padat vlhkým, teplým vzduchem. Když několik prvních rangerů opustilo letadlo, na jeho trup zamířil ze spodu reflektor. Střílejí na nás, vykřikovali tam. Kolem letadla vybuchla kaskáda výstřelů z děl. Dělostřelecká palba roztrhala jeho plášť. Úlomky střel se rozletěly po nákladovém prostoru a oblohu ozářily střepiny. Důstojníci na palubě letadla rychle přijali rozhodnutí přerušit seskok. Letka se stáhla zpět nad vodu. V době, kdy bylo toto rozhodnutí učiněné, už 40 rangerů v doprovodu leteckého týmu seskočilo. Zděšeně sledovali ze země, jak jejich letadla odlétávala a zanechávala je v izolaci. Za pár minut se jim ulevilo, když viděli, jak se objevila výsadková loď Spectre a začínala pálit na děla umístěná kolem letiště. Systém protivzdušné obrany Grenady se nemohl rovnat této lodi, která nesla dva šestihlavňové kulomety a dva 20mm kanóny, které mohly vypálit celkem 17 000 nábojů za minutu. Loď spustila krupobití palby, které rychle umlčelo obránce v okolí letiště. Po této palbě se velitelé rangerů rozhodli, že bylo pro zbytek jejich jednotek bezpečné seskočit. Krátce po 6. hodině se k ním podruhé přiblížil transportní letoun C-130. Každý muž uvnitř byl obtěžkaný zbraněmi a 100 kilogramy munice. Rangerové, buďte tvrdí, křikl na ně velitel a vojáci začali seskakovat do karibského úsvitu. Kolem nich vybuchovala střelba, trhala díry v padácích a vysílala tlakové vlny do mraků. Navzdory tomu všemu téměř každý ranger bezpečně přistál. Někteří se vydali hledat a ničit nepřátelské pozice. Jiní pracovali na vyčištění přistávací dráhy, tahali pryč cívky osnatého drátu a horkým drátem zapínali kubánské buldozéry, aby je mohli odvést z asfaltové plochy. V 7.40 přistálo první letadlo C-130. Přiváželo nejen vojáky, ale i džípy, motocykly, dělostřelecké zbraně a všechno ostatní, co by armáda mohla potřebovat k ovládnutí malého ostrova. Jednou z klíčových misí rangerů bylo zajištění lékařského areálu v nedalekém True Blue. Když tam vojáci dorazili, našli 138 nervózních mladých mužů a žen. Někteří vojáci je zůstali hlídat, ačkoliv jejich bezpečnost nebyla viditelně ohrožená. Američané se o invazi dozvěděli v ranních zprávách. Krátce po 9. hodině vystoupil prezident Reagan na pódium v Bílém domě, aby se postavil před novináře. Řekl jim, že operace Naléhavý běs probíhala dobře a že Amerika neměla jinou možnost, než jednat důrazně a rozhodně, aby zachránili Grenadu a region před brutální bandou levicových zločinců. Celé úterý nad St. George hřměly bombardéry a útočné stíhačky. Zasáhly kubánská kasárna, protiletadlové pozice na dlouhém sopečném hřebení nad městem a všechny další cíle, o kterých se domnívali, že by mohly být součástí nepřátelské obrany. Vzhledem k nedostatečným informacím byli Američané odkázaní na fotokopie turistických map. Není proto divu, že se jeden z jejich náletů ošklivě zvrtl. Jeden pilot přímo zasáhl grenadskou psychiatrickou léčebnu a zabil více než tucet pacientů. Několik desítek dalších se vypotácelo z hořících trosek. Několik dní bloudili ulicemi, zatímco kolem nich zuřila válka, což vojenské operaci dodalo surrealistický nádech.

polovině odpoledne, po několika hodinách bombardování, protiletadlová palba ustala. Těch několik Kubánců a Grenaďanů, kteří ještě chtěli bojovat, uprchlo do vnitrozemí. Hukot přilétajících dopravních letadel vystřídalo stakato střelby a výbuchů. Komando, které mělo vyhodit do vzduchu rádiový vysílač, dokončilo svou misi bez odporu. Ti, kteří měli za úkol vysvobodit Paula Scoona, se ale dostali do potíží. Snadno našli jeho dům, ale než ho mohli vyvést ven, obklíčili dům grenačtí vojáci a začali na ně střílet. Američané se náhle ocitli v nouzi. Ve středu brzy ráno vyslal admirál Metcalf 250 mariňáků, aby toto obléhání prolomili. Svůj úkol splnili snadno a v poledne už Paul Scoon popíjel čaj na palubě Guamu. Později odpoledne ho letecky přepravili zpět do Point Selins, kde ho američtí důstojníci doprovodili do nedalekého domu. Tam na něj čekal brigádní generál Rudyard Lewis, velitel barbadoských obranných sil a nových karibských mírových sil. Lewis ze svého kufříku vytáhl dopis, který úředníci ministerstva zahraničí připravili pro podpis Paula Scoona. V dopise se psalo, že Grenada se nacházela ve vážné a nebezpečné situaci a vyzývalo se v něm k pomoci zvenčí, aby se usnadnil rychlý návrat ke klidu a míru a návrat k demokratické vládě. Paul Scoon s radostí podepsal. Dopis byl datovaný o dva dny zpět, tedy na 24. října, den před invazí. Zatímco Paul Scoon plnil své diplomatické povinnosti v Point Selins, 82. výsadková jednotka se rozvinula po jižní Grenadě. Vojáci se setkali s malými ohnisky odporu, mimo jiné na několika místech v St. George, ale nic, co by mohlo zpochybnit jejich drtivou početní a zbraňovou převahu. 27. října ráno dokončili příslušníci námořní pěchoty s podporou vrtulníků obklíčení města St. George. Kvůli komunikačním problémům mezi jednotkami amerického námořnictva a pozemního vojska vrtulníky omylem zaútočili na vlastní jednotky. Výsledkem bylo 17 zraněných amerických vojáků, z toho 3 těžce. Podle tvrzení amerických vojenských zdrojů byli obránci dobře připravení a rozmístění. Kladli tak tuhý odpor, že plnou kontrolu nad ostrovem se americkým silám podařilo získat až 26. října pomocí převahy námořních a leteckých sil. Na Grenadě se nakonec vylodilo asi 6 000 amerických vojáků, což byl nejméně dvojnásobek počtu potřebného k provedení úkolu. Jejich pobyt byl krátký. Jako první odjela námořní pěchota, která pokračovala v přerušené cestě do Libanonu. Rangerové je rychle následovali. Pouhých 8 dní po invazi se americké síly zmenšily na 3 000. Do konce roku zůstalo jen několik rot vojenské policie.

0: Závěr, jak ukázat svaly.
1: I would like to ask you all, wherever you may be in this blessed land, to pray for these wounded young men and to pray for the bereaved families of those who gave their lives for our freedom. God bless you and God bless America.
0: Několik členů amerického kongresu spěchalo na návštěvu Grenady, aby se pokochali vítězstvím. Zástupce Dick Cheney z Wyomingu prohlásil: mnoho lidí na celém světě má pocit, že jsme stabilnější a spolehlivější než dřív. Jiní naopak invazi ostře odsoudili, mezi nimi i senátor Daniel Patrick Monahan z New Yorku. Pochybuji o tom, že demokracii obnovíte bodnutím bajonetu. Protestovala také řada zahraničních vlád. Valné shromáždění OSN drtivou většinou přijalo rezoluci, ve které hluboce odsoudilo hrubé porušení mezinárodního práva. 108 zemí bylo proti invazi, 9 pro a 27 se zdrželo. Na OSN to bylo velmi nezvyklé a překvapivé. Prezident Reagan, jak bylo jeho zvykem, tuto kritiku smetl ze stolu. Na otázku, jak reagoval na zprávu, že pro rezoluci OSN hlasovalo více než 100 členských států, odpověděl: 100 národů OSN s námi nesouhlasilo téměř ve všem, co jim bylo předložené, v čem jsme se angažovali, a vůbec mě to nerozhodilo u snídaně.

Reagan věděl, že Američanům zajistil psychologické i strategické vítězství a měl důvod cítit se pyšný. Za pár týdnů pronesl Reagan emotivní projev před kongresovou společností Medaile cti v New Yorku. Jeho asistenti se snažili novinářům sdělit, že si ho napsal sám. V několika slovech shrnul, co by podle něj měla invaze na Grenadu Američany a svět naučit. Dny naší slabosti skončily. Naše vojenské síly jsou opět na nohou a stojí vzpřímené. Takto skončila další z nekonečné řady amerických invazí. Američané vůbec neměli důvod na Grenadu vpadnout. Američtí studenti medicíny byli jen záminkou, protože je nikdo neohrožoval. Důvod byl čistě psychologický. Dát americké armádě po fiasku ve Vietnamu znovu pocit síly. Ukázat svaly doma i ve světě. I takové pohnutky mohou vést k další americké invazi svrhávání vlád. Důvody americké invaze na Grenadu měly i širší a hlubší charakter. Ronald Reagan nastoupil do úřadu v roce 1981, kdy se v karibské pánvi vzedmula vlna levicové militantnosti. Marxističtí revolucionáři se chopili moci v Nikaragui, další bojovali v Salvadoru a Guatemale a do čela vlád na Jamajce, v Guajáně a Surinamu byli zvolení samozvaní antiimperialisté. Ještě vzdálenější, ale o to děsivější, byli radikálové v Íránu a jinde na Blízkém východě, v té době hlavně v Libanonu. Právě o víkendu, kdy Reagan nařídil invazi do Grenady, zasadili islámští bojovníci Američanům v Bejrútu zničující úder. To všechno těžce doléhalo na národ, který se stále ještě vyrovnával s porážkou ve Vietnamu před několika lety. Kdyby Reagan a jeho pomocníci chtěli v Grenadě mírové řešení, mohli by ho zajistit docela dobře. To by jim ovšem nepřineslo vítězství, o které usilovali. Americký triumf v Grenadě byl především symbolický a psychologický. Reaganovi dodal auru vůdce, který dokázal rozdrtit americké nepřátele. Co na tom, že porovnání amerického Goliáše s grenadským Davidem bylo naprosto směšné? 14 měsíců po invazi volili Grenaďané v nových svobodných volbách. Drtivou většinou zvolili premiérem 66-letého Herberta Bléze, dlouholetého politika, který se těšil jasné americké podpoře. Bléze byl tichý, klidný a nevýrazný, ale hlavně proamerický. Nový režim se nemohl vyhnout bolestné povinnosti postavit před soud ty, kdo zorganizovali a provedli masakr na Krvavou středu, který invazi urychlil. Po řadě odkladů bylo před soud postaveno 18 podezřelých. 14 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti oběšením, mezi nimi Bernard a Phyllis Courtovi, Hudson Austin, Leon Cornwall a imám Abdullah, který byl souzený pod svým křestním jménem Callistus Bernard. Tři další byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení a jeden byl shledán nevinným. Později se tresty smrti zmírnily na doživotí. Během soudního procesu obžalovaní pobouřili mnoho Grenaďanů, když odmítli legitimitu soudu a odmítli převzít odpovědnost za masakr. Teprve po letech ve vězení projevili alespoň náznak lítosti v otevřeném dopise adresovaném v roce 1996 všem bývalým vězňům lidové revoluční vlády. Věříme a uznáváme, že ti z nás, kteří byli během revoluce v čele, nesou kolektivní odpovědnost za vaše utrpení a musíme tuto odpovědnost plně přijmout. Proto se domníváme, že to nejmenší, co můžeme udělat, je vyjádřit vám svou hlubokou lítost a rozpaky a nabídnout vám svou upřímnou a bezvýhradnou omluvu. 3 roky po zveřejnění tohoto dopisu byla jedna z odsouzených vražetkyň, Phyllis Courtová, ze zdravotních důvodů propuštěná. Ostatní zůstali ve věznici Richmond Hill. V roce 2004 potvrdil jejich odsouzení Východokaribský odvolací soud. Premiér Keith Mitchell uvedl, že většina Grenaďanů si po tomto rozhodnutí nesmírně oddechla, protože na propuštění těchto osob ještě nebyli připraveni. Pučisté byli nakonec propuštění v roce 2009.
Závěrem si tedy položme základní otázku. Museli Američané napadnout Grenadu? Pokud byla hlavním důvodem záchrana amerických studentů, pak je odpověď záporná. Studenti mohli být dopraveni domů v rámci jednoduché evakuace a grenadské úřady by byly rády, že se jich zbavili. Dokonce i další zdůvodnění, touha vyhnat Kubánce a obnovit demokracii, bylo pochybné. V chaosu, který následoval po krvavé středě, mohlo být klidně možné dosáhnout těchto cílů mírovou cestou. Jak bylo americkým zvykem, po nějaké době se na Grenadu jednoduše vykašlali. Když v 90. letech 20. století americká pomoc klesla, Grenada se obrátila k nelegálním způsobům vydělávání peněz. Prodávala cizincům cestovní pasy a dávala jim možnost používat falešné jméno, pokud si to přáli. Finanční dozorčí orgány ve Francii zařadili Grenadu na seznam zemí, které umožňují praní špinavých peněz. Triumf operace Naléhavý běs dal Američanům jedinečnou šanci, která mohla přispět k jejich cti a obrazu ve světě. Američané se ale na Grenadu vykašlali, což je odrazem jejich krátkého trvání pozornosti, která je pro jejich přístup ke světu typická. Americká invaze do Grenady je tak dalším zapomenutým příběhem. Připomíná, že Američané klidně zaútočí i na zemi, která nemá žádné surovinové zdroje, jako ropu nebo plyn. Čistě jen pro dobrý pocit po předchozích porážkách. S velkým Vietnamem si nedokázali poradit. Írán se jim vymkl z rukou. V Libanonu na ně právě zaútočili. A tak si to odskákala malinká Grenada, na které si Američané za to všechno schladili žáhu. To je všechno, milí posluchači, k pořadu Americký grenadýr Marš. Já doufám, že se vám pořad líbil, že mě budete sdílet na sociálních médiích, Facebooku, X, respektive bývalému Twitteru, třeba i Telegramu, Instagramu, prostě úplně kamkoliv, budu velmi rád, nebo třeba i do tematických fór, skupin, úplně kamkoliv. A také vás prosím, kdybyste mě zanechali třeba vaše postřehy, doplnění názory, cokoliv, anebo třeba nějaké tipy na zajímavou nemainstreamovou literaturu, to budu velmi rád, protože literatury, knížek, čtení není nikdy dost. A také prosím se připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady u nás na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by dnes, pro dnešek bylo úplně všechno, mějte se všichni moc krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, a nebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme se skupiní nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Vítejte, dnes se ponoříme do tématu, které je, řekněme, takovou specialitou Spojených států. Zasahování do cizích vlád. Mm-hmm. Máme k tomu spoustu zdrojů, analýzy, depeše, svědectví a naším úkolem je z toho poskládat příběh Grenady. Co je ale fascinující je, jak se tyhle zásahy v čase měnily.
11: Jo, to je pravda.
10: Dřív to bylo naprosto otevřené, skoro až koloniální. Po druhé světové válce přišla éra tajných operací CIA. A dnes?
11: Dnes je to často skryté za sítí nadací a neziskovek.
10: Přesně tak. USAID, Aspen Institute a podobně. Ale příběh Grenady z roku 1983, ten je jako z úplně jiné doby. Je to přímá, brutální vojenská invaze.
11: A odehrává se na místě, které by si člověk s něčím takovým snad ani nespojil. Grenada to je přece ostrov koření.
10: Ostrov koření.
11: Produkuje třetinu světové zásoby muškátového oříšku, k tomu z kořici hřebíček. Představte si prostě malý, zelený ostrov, jen 30 kilometrů na délku.
10: Idylické místo.
11: Naprosto. Malebná městečka, pohodová atmosféra. Místní osobě s nadsázkou říkají, že žijí na jih od ráje, na sever od frustrace. A tenhle obraz je klíčový. Ten kontrast tím, co se tam pak stalo, je mrazivý.
10: Přesně. Ten obraz ráje dělá to, co následovalo, o to víc šokující. A na začátku toho všeho stojí jedna neuvěřitelně, ale opravdu neuvěřitelně bizarní postava. Eric Gehry.
11: Ach ano, Gehry.
10: Kdo to vlastně byl? Čtvrt století dominoval místní politice, dovedl zemi k nezávislosti, ale podle našich zdrojů to nebyl žádný standardní politik.
11: To teda ani náhodou nebyl. Gehryho styl byl hodně osobitý. Na jedné straně manipuloval volby, nechal mizet veřejné peníze.
10: Klasika.
11: A na druhé straně si vydržoval takovou osobní milici rváčů, kterým se říkalo langustí gang.
10: Počkat, langustí gangu.
11: Přesně. Ti se postarali o každého, kdo ho moc hlasitě kritizoval. Byla to jeho soukromá úderka, která prostě terorizovala ostrov.
10: A když jsem si procházela ty materiály, narazila jsem na něco, co mě úplně dostalo. Gehry byl taky mystik, rozikrucián a prý se zabýval africkou magií Obeá.
11: Ano, což je taková varianta vudu.
10: A teď to nejlepší. Celé roky bombardoval OSN s požadavkem, aby se seriózně vyšetřovalo UFO a záhady Bermudského trojúhelníku.
11: To je pravda.
10: Co nám taková posedlost říká o stavu politiky na Grenádě v té době? Vypadá to, že když se reálná správa země rozpadá, lídr prostě uteče do světa fantazie.
11: Přesně tak. A tím vytvořil mocenské vákum. No a do toho vákuma vstoupila nová generace. Mladí, na západě vzdělaní intelektuálové.
10: Inspirovaní hnutími jako Black Power.
11: Ano, založili hnutí nový klenot New Jewel Movement. V jejich čele stáli dva muži, kteří nemohli být odlišnější. Na jedné straně Morris Bishop, charismatický právník, skvělý řečník, tvář hnutí.
10: A ten druhý?
11: A vedle něj Bernard Cohart, chladný, analytický ekonom a přesvědčený tvrdý marxista.
10: Takže tu máme stárnoucího, skorumpovaného mystika a proti němu mladé, frustrované a vzdělané radikály. Bylo jen otázkou času, kdy to celé bouchne. Jak přesně ta revoluce proběhla?
11: Bylo to vlastně až komicky jednoduché. V březnu 1979 Gajry odletěl do New Yorku.
10: Aby zase loboval za UFO?
11: Přesně, aby v OSN opět mluvil o UFO. No a hnutí Nový klenot se doslechlo, že než odletěl, nechal Langustýmu gangu rozkaz, aby je zlikvidovali.
10: Aha.
11: Tak se rozhodli udeřit první. S hrstkou zbraní bylo jich míň než 60, během pár hodin obsadili rozhlasovou stanici a kasárna. Celý ostrov jim padl k nohám prakticky bez výstřelu.
10: A co bylo první, co udělali?
11: Bishop v rádiu pronesl projev, ve kterém sliboval obnovu všech demokratických svobod. Včetně svobodných voleb.
10: Ano, sliboval.
11: Jenže k těm volbám nikdy nedošlo. Proč? Vždyť by Bishop v té době s drtivou převahou vyhrál.
10: Protože se projevila ta druhá tvrdší tvář hnutí, ta, kterou ovlivňoval Klert. Začali sami sebe vnímat jako leninský předvoj.
11: Leninský předvoj.
10: Což je koncept, který si můžeme zjednodušeně představit jako malou elitní skupinu revolucionářů, která prostě ví líp, co lidé potřebují, než lidé sami.
11: A to jim dává právo vládnout bez voleb?
10: Přesně. Vládnout pomocí dekretů. Demokracie pro ně byla jen buržoázní formalita.
11: Takže tu máme ten klasický paradox. Na jedné straně se toho pro lidi udělalo hodně, ne? Zdroje mluví o stavbě silnic, nových školách, bezplatných klinikách.
10: Jojo, nezaměstnanost klesla o desítky procent, to je fakt. Ale zároveň s tím zmizel parlament, opoziční tisk a začaly se sestavovat seznamy nepřátel revoluce.
11: A s tím přišla i paranoia. Každá kritika, každý nesouhlas byl okamžitě interpretován jako spiknutí řízené CIA.
10: No, ne, že by proto neměli historické důvody.
11: To jistě. Spojené státy měly v regionu, třeba v Guatemala nebo Chile, opravdu ošklivou historii. Ale oni viděli agenta CIA za každým rohem. To napětí rostlo, turismus, který je pro ostrov životně důležitý, se propadal.
10: A do toho všeho se začaly otevřeně zbližovat s východním blokem. Kuba, Sovětský svaz.
11: Dokonce Severní Korea. Podepsali několik tajných vojenských dohod s Moskvou na dodávky zbraní. A pak přišel ten projekt, který ve Washingtonu rozsvítil všechny červené kontrolky.
10: To obrovské nové letiště v Point Salines.
11: Přesně tak. Z jejich pohledu to dávalo smysl. Staré letiště bylo malé, nemohla tam přistávat velká letadla. Tvrdili, že klíčové pro obnovu turismu, kubánské a sovětské vojenské letouny.
10: Ať už byla pravda jakákoliv.
11: Z pohledu Reaganovy administrativy se Grenáda stávala nepřátelskou letadlovou lodí jen pár set kilometrů od amerických břehů.
10: Zvenčí to mohlo vypadat jako jednotné hnutí, které jde tvrdě proti Americe. Co ale zdroje říkají o vnitřních pnutích? Kde přesně se to mezi Bishopem a Quardem začalo lámat?
11: Lámalo se to na úplně základní otázce, jak rychle a jak radikálně. Bishop byl pragmatik, byl ochotný spolupracovat se soukromým sektorem, chtěl smíšenou ekonomiku.
10: A Quart?
11: Quart byl dogmatik, chtěl čistý, tvrdý socialismus a chtěl ho hned. Bishopa viděl jako slabocha, který zrazuje revoluci.
10: Aha.
11: A kolem Quarda se začala formovat frakce stejně smýšlejících radikálů, včetně velitele armády, generála Hudsona Austina.
10: A tenhle spor nakonec eskaloval. V říjnu 1983 se situace vyhrotila. Quardova frakce na zasedání ústředního výboru přehlasovala Bishopa a uvalila na něj domácí vězení.
11: Jo.
10: To muselo na tak malém ostrově způsobit obrovský šok.
11: Byl to politický výbuch. Lidé Bishopa milovali, spontánně vyšli do ulic, demonstrovali za jeho propuštění. Pět ministrů na protest rezignovalo.
10: A co jejich spojenci? Kuba?
11: Dokonce i Fidel Castro z Kuby poslal hrozůřenou zprávu, ve které Quardův krok označil za revoluční sebevraždu. Quardova klika se najednou ocitla v naprosté izolaci, obklíčená hněvem vlastních lidí.
10: A to nás dostává k 19. říjnu. Dni, který se do historie Grenády zapsal jako krvavá středa. Co se ten den stalo?
11: Dav několika tisíc lidí, vedený jedním z těch rezignujících ministrů, pochodoval k Bishopovu domu.
10: A vojáci?
11: Vojáci, co ho hlídali, dostali sice rozkaz střílet, ale odmítli a přidali se k davu. Osvobodili Bishopa i jeho partnerku ministrni Jacqueline Kraftovou. V tu chvíli to vypadalo, že Bishop znovu zvítězil.
10: Jenže pak udělal osudovou chybu. Co to bylo?
11: Místo, aby vedl ten obrovský dav k nedalekému domu Bernarda Coarda, zatkl ho a ukončil krizi. Rozhodl se stáhnout do vojenské pevnosti Fort Rupert.
10: Proč?
11: Zřejmě byl po dnech v zolaci dezorientovaný, chtěl se přeskupit. Ale tím dal Coardově frakci drahocenný čas, aby se vzpamatovala ze šoku.
10: A oni toho času využili? Zatímco Bishop řečnil ke svým příznivcům ve Fort Rupert, Coard a generál Austin zorganizovali protiúder z jiné pevnosti. A tam padl ten slavný mrazivý rozkaz.
11: Je zaznamenaný ve svědectvích. Někteří musí zemřít, aby jiní přežili. Každý voják by měl vidět krev ve vašich očích.
10: Pane bože.
11: Výsledek byl masakr. 3 obrněné transportéry sovětské výroby přijeli k pevnosti a bez varování začali střílet z kulometů a granatometů přímo do davu.
10: Do vlastních lidí.
11: Revoluce začala požírat sama sebe. Vojáci stříleli do neozbrojených civilistů, přeživší to popisovali jako peklo na zemi. Bishop prý jen zoufale vykřikl, můj bože, oni obrátili zbraně proti lidem.
10: Po té střelbě do davu vojáci vtrhli do pevnosti. Bishop a 7 jeho nejbližších spolupracovníků, včetně těhotné Jacqueline Kreftové, byli zajati.
11: Postaveni ke zdi a bez soudu popraveni. Byla to chladnokrvná poprava.
10: A pak?
11: Poté jeden z vojáků vystřelil do nebe bílou světlici. Signál, že je po všem.
10: To je konec jedné revoluce.
11: A největší ironií je, že ji nezničila CIA, jak se neustále obávali, zničili se navzájem, zevnitř.
10: Zpráva o tom masakru se dostala do Washingtonu prakticky okamžitě. A pro jestřáby v Reaganově administrativě to byla příležitost, na kterou čekali.
11: Přesně tak.
10: Když jsem procházela ty zdroje, zarazila mě jedna věc. Ten moment, kdy Reagan podepisuje směrnici k přípravě invaze a hned na to odjíždí na víkend hrát golf. To působí neuvěřitelně surreálně.
11: Celé to rozhodování bylo velmi rychle. Krizový štáb, kde seděli lidé jako Oliver North, okamžitě doporučil invazi, ale potřebovali nějakou právní záminku.
10: Takže
11: americká diplomacie bleskově zorganizovala žádost o pomoc od Organizace východokaribských států. V podstatě obvolali pár premiérů okolních ostrůvků a přesvědčili je, aby Američany formálně pozvali.
10: Ale co bylo tím skutečným spouštěčem, tím momentem, kdy Reagan řekl definitivní ano?
11: Tím spouštěčem byl Bejrut. V noci na neděli Reagana probudili se zprávou, že sebevražední atentátník právě zabil 241 amerických mariňáků v jejich kasárnách v Libanonu.
10: Obrovský šok a ponížení.
11: Přesně. A touha po odvětě, po demonstraci síly, byla najednou obrovská. Hned poté schválil invazi na Granadu. Byla to prostě snadná příležitost, jak ukázat svaly a odvést pozornost od katastrofy v Bejrutu.
10: Oficiálně se ale mluvilo o něčem jiném. Oficiální důvod byla záchrana asi 600 amerických studentů medicíny, kteří na ostrově studovali. Jak reálné to nebezpečí pro ně bylo?
11: Podle všeho minimální. Zdroje uvádějí, že když se děkan studentů v anketě zeptal, zda chtějí být evakuováni, 90% z nich odpovědělo, že ne.
10: Cítili se bezpečně?
11: Ano. Byla to záminka, skutečné motivy byly jinde. Posílit prestiž USA po Vietnamu a Iránu, zastavit šíření komunismu v Karibiku a, jak to trefně popsal jeden britský diplomat, využít prchavé strategicko-politické výhody, kterou ten masakr vytvořil.
10: Takže 25. října 1983 začala operace Naléhavý běs. Jak to probíhalo?
11: No, byl to chaos. Američtí Rangers se skočili na letiště v Point Salines a okamžitě se dostali pod palbu. Od kubánských stavebních dělníků a grenadských vojáků.
10: Takže zpravodajské informace nebyly nic moc?
11: Byly tak špatné, že piloti bojových letounů se orientovali podle turistických map. Jeden z nich si spletl cíl a omylem vybombardoval psychiatrickou léčebnu. Zabil desítky pacientů.
10: A je tu ještě jeden detail, který skvěle ilustruje tu snahu o dodatečnou legalizaci.
11: Myslíte generálního guvernéra?
10: Přesně. Americké speciální jednotky ho museli nejdřív osvobodit. A až když ho měli pod kontrolou, předložili mu k podpisu dopis, ve kterém žádá o americkou pomoc.
11: A ten dopis byl navíc antidatován na den před invazí.
10: Přesně.
11: Nejdřív invaze, potom žádost o ní. Během pár dní bylo po všem. Přesila 6000 amerických vojáků byla prostě drtivá.
10: A reakce světa, ta byla mírně řečeno rozpačitá. Dick Cheney, tehdy kongresman, to viděl jako triumf.
11: Ale jiní, jako senátor Daniel Moynihan, byli skeptičtí. Jeho citát je skvělý. Pochybuji o tom, že demokracii obnovíte bodnutím bajonetu.
10: A co OSN?
11: Mezinárodní společenství to odsoudilo téměř jednohlasně. Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci odsuzující invazi poměrem 108:9.
10: A Reaganova reakce?
11: Když se ho na to novináři ptali, pronesl svou slavnou větu, vůbec mi to neskazilo snídani.
10: Páni.
11: Pro něj to byl jasný signál světu, že Amerika je zpět. Ve svém projevu pak triumfálně prohlásil, dny naší slabosti skončily.
10: To nás přivádí k otázce následků, která se v mnoha analýzách přeskakuje. Co se stalo s pučisty? A hlavně, co se stalo s Grenadou poté, co americká média a vojáci odjeli?
11: Pučisté, včetně Bernarda Coarda, byli odsouzeni k smrti. Rozsudky jim později změnili na doživotí.
10: A dnes?
11: Po mnoha letech ve vězení napsali omluvný dopis grenádskému lidu a v roce 2009 byli všichni propuštěni. Ale co se týče samotné Grenady, ten příběh už tak optimistický není. Spojené státy se na ní po invazi v podstatě vykašlali.
10: Jak to myslíte, vykašlali?
11: Počáteční vlna finanční pomoci rychle opadla, když v 90. letech podpora klesla na minimum, ekonomika Grenady se ocitla v problémech. Vláda se v zoufalství uchýlila k opatřením, jako je prodávání pasů cizincům.
10: A benevolentní přístup k offshoreovému bankovnictví.
12: Když se vrátíme na začátek, museli Američané napadnout Grenádu? Pokud bychom se drželi oficiálního důvodu, tedy záchraně studentů, odpověď je zjevně ne.
13: Ne. Ty studenty bylo možné evakuovat dohodou, ne invazí.
10: Jasně.
13: A to nás přivádí k takové závěrečné myšlence, která z těch zdrojů vystupuje nejsilněji. Invaze na Grenádu nebyla o ropě, o nerostech, ani o nějaké skutečné strategické hrozbě.
12: Ale o čem tedy byla?
13: Byla to především psychologická operace. Pro Ameriku. Po porážce ve Vietnamu, ponížení s rukojmími v Íránu a čerstvém šoku ze stovek mrtvých mariňáků v Bejrutu si americká armáda a veřejnost potřebovali lidově řečeno schladit žáhu.
12: Potřebovali si dokázat, že jsou stále silné.
13: Přesně tak. A Grenáda byla dokonalý cíl. Malý, bezbraný a symbolicky na špatné straně. Byl to snadný a rychlý triumf, který měl především psychologický význam pro Ameriku samotnou. A Grenáda za to zaplatila.

0: Někdy se stává, že člověk zkontaktuje nějaký mrtvý, který je dezorientovaný a nedokáže vstoupit do té jiné relativy, do toho jiného světa. A ale pro lidi, kteří nevědí, co to je a proč to je, tak je to mě přemá zkušenost. Protože mrtvý se bojí a ten jeho strach a hrůza se přenáší vlastně na toho člověka, který to vnímá. U běžných lidí je to hlavně někdy v snoch, hlavně v té lokalitě, kde ten mrtvý zomrel. A šaman může pomoct na té skupině ukázat tomu dezorientovanému mrtvému cestu směrem do toho jiného světa a najednouště v tom směru jíst vlastně příkladem, že člověk mu ukáže, že to funguje a že nemusí se bát a kam může jíst a potom už většinou jde.
1: Šaman, ktorý pomáha iným, musí byť duševne vyrovnaný. Preto to radšej robia viacerí. Táto technika sa nazýva duševné kanoe a používa sa aj na pomoc bludným dušiam mŕtvych. Sedíme v tvare lode, pretože takto sme najsilnejšie prepojení. V strede je najskúsenejší z nás a vďaka energii, ktorá je naokolo, otvorí stratenej duši bránu na druhou stranu.

Sen v kůdu se na mě rozdělíš. Takhle mění to počasí a kvetou ty bezy s kůrovením, ale tak já jsem úplně o to. Dneska celý den v Číjel, je to vás taky asi, co? Tak jsem se modlil před týma 14 dnama nebo třeba týdnama, aby pešel, tyho, tak jsem nemyslel furt. No a teďko nejhorší je, že teď o víkendu vlastně to, ne, máme tu oslavu, tu akci na Paloučku, tak mimochodem jsem tě taky zval, a ty asi nepřijedeš, že to je možná. Jasně, to je. Oči, no nic, no dobrý, tak škoda, no, musím si pokecat to všem.

0: No tak, je to tady taková pouzička byla trošku, tak jste drobec slyšeli, kdo jste poslouchali. Z kraje jsem se zapomněl vypnout do vysílání, ale to všechno v pohodě. Vidíte, že nebo slyšeli jste, že nic špatného neříkáme, že na nikoho nenadáváme, že všechny jenom chválíme a tak dále, a tak dále. Takže já dnes vítám opět ve vysílání po měsíci zase Honzu Piroutka. Ahoj Honzo, moc se na tebe těšil a vítám tě tu ve vysílání na Svobodném vysílači.
1: Dobrý večer všem posluchačům a divákům a samozřejmě dobrý večer i tobě, Pavle.
0: Tak a jako každý měsíc, dalo by se říct, už taky tentokrát se omlouvám, mám hrozně průdušky zahleněný od té sený rýmy. Tak i tentokrát samozřejmě se budeme bavit především, i když ono to je široký téma, o něčem, čemu, co Honza Peroutek nazval retrográdně subsidiární objektivně informovaná přímá demokracie. Já si vždycky musím popleskat po těle, na rameno, to si říkám, když to dokážu vyslovit, tak už vím určitě, o co jde. Je to dobrý. Nemohl si to vymyslet opravdu nějak složitější, to je takový...
1: Nemohl.
0: Nejde to už.
1: Jednoduché systémy jsou ty nejlepší. Ano. A tohle je jednoduchý, to je jednoduchý, když to vysvětlím, co to znamená.
0: Se složitým názvem, tak.
1: No trošku, složitým... ale to je kvůli šťouralům. Mm-hmm. Představ si, že mě samozřejmě byl oponovat všechny takový ty vzdělanci z filosofie, politologie, sociologie a tak dále. A ty, jakmile se domáknou, že jsem obyčejný inža stroje, jako elektrotechniky a kybernetiky, tak já jsem pro ně idiot. Jako
0: tak,
1: pozor.
0: Takže
1: já se musím vyjadřovat naprosto přesně, protože jediný, čím je můžu umlátit, a což já dělám s velkou chutí, je logikou. Oni běžně hlásají nějaký kraviny, které jsou v logických sporech. A já jsem to extrémně háklivej. Takže oni, když tvrději A, pak, že platí A, pak, že platí i A, A non, tak já je na tom nachytám na švestkách a udělám z nich debil. Já to už dělám docela s chutí, protože mě serou. Promiňte, drzí posluchači, že jsem byl takhle jako vulgární, ale to, jako, že bych se na ně zlobil, jaká, to není to správné slovo. Jo. Tohle to je opravdu nechutný.
0: Teď si představ, Honzíko, kdyby všichni byli jako ty a já jsem taky takovej, kam by takovýto lidi, kteří mají velký vzdělání, sice teda ne v tom oboru, v kterém asi dělají a podobně, kam by přišli, kdyby oni by neměli co dělat, kam by přišli, kdyby byli všichni takový na ně, jako jsme my.
1: Můžu jednu poznámku technickou?
0: Určitě.
1: Lidé, kteří vystudovali politologii, sociologii, třeba i právo a tak dále, tak většinou, když je s nima nějaký rozhovor v médiích někde, tak oni se úplně otevřeně přiznají, že šli na tyhle ty školy kvůli tomu, že tam byla slabá matematika, nebo skoro žádná.
0: Ano.
1: Co to znamená, že protože součástí matematiky je logika, nebo naopak, ono jsou různé definice, to je jedno, ale jim totiž logika překáží. Mm-hmm. Jim logika překáží. Těmto lidem logika překáží. Dovoluji si uvést jeden jednoduchý příklad, který slýchávám poměrně často a opět mě to velmi irituje, protože takzvaní vystudovaní politologové tvrdí, že přímá volba prezidenta byla prostě hrubá chyba. Ano, byla to chyba z jasných důvodů, proč, ale chyba by to nebyla, kdyby přímá volba prezidenta byla doplněna tím, že prezident je odvolatelný přímo občany České republiky a to větším počtem hlasů, než byl zvolen. Takhle je to primitivní, jako nesmírně blboučký, jednoduchý. Jestliže byl někdo zvolen 3 miliony hlasů, tak může být odvolatelný 3 miliony plus 1 nebo 10, 20, nevím, kvůli nějaký bezpečnosti rozptylový. A bylo by to úplně jednoduché, tím by nevznikly dvě mocenský centra, což dneska se samozřejmě právem kritizuje a vidíme to dnes a denně, jak se pošťuchují Andrej Babiš s Petrem Pavlem a naopak a ještě s lidmi z vlády, myslím třeba s Petrem Macinkou nebo nějaký ohovárání Filipa Turka a tak dále, kterému nic nedokázali, ale pořád je na černé listině u takzvaných pseudoprogresivistů a podobně. Takže to vždycky je potřeba dávat pozor na to, co se říká, protože když oni omílají furt ty svý naučený poučky, tak vůbec nemají snahu se zamyslet nad věcí, zda by to nešlo pojmout nějak úplně jinak, z jiného zorného pohledu. A proto jim my lidi, kteří máme to technické vzdělání a matematika je pro nás Bůh, prostě my se logice nemůžeme dovolit zprotivit ani matematice, tak my je upřímně štveme, aha, to je to slušné slovo, my je štveme, protože jim furt do něčeho házíme vidle a nabádáme k tomu, aby byli více kreativní. A to oni neradí, protože oni ani tou logikou, ani tou kreativitou moc nevynikají. Čest vzácným výjimkám, samozřejmě, i mezi politology jsou neuvěřitelně chytrý a bystrý lidi a dokonce kreativní a měli by i nápady dobrý a podobně. Jenomže jsou těmi průměrnými a podprůměrnými umlácení tím mainstreamem, že novináři to je vůbec vzor nebo vzorek lidí, který s logikou mají běžně obrovský problém a lidi, kteří se tím netrápí, to logiky tak netrpí, ale já teda, když si pustím mainstreamovou televizi, tak trpím strašně.
0: Oni tu logiku nahradí prostě těma nálepkama a takovýma těma frázema. To nahradí veškerou logiku. Je to až neuvěřitelný, ale místo jakékoliv logiky existuje nějaká fráze nebo nálepka. Vždycky, když už neví kudy kam, šoupnou ji tam a je to úplně jedno, ale a okamžitě prostě je to už tak, jak to má být a už se chytají znova v tom mainstreamu a ten mainstream se taky chytá a už to jede zase dokola. A můžeš jen tam logicky vysvětlovat horem, dolem, co chceš, je to hovno platný takzvaně. Je to úplně k ničemu, jenom takhle zíráš, říkáš si, je to vůbec možný a oni jedou a začnou fráze zase a dokola a nálepky a už to
1: frčí. Já mám na to větu. A ta věta říká, lidé, kterým dojdou argumenty, logické a věcné argumenty, čili jsou v takzvané argumentační nouzi, tak oni ze zoufalství, aby vyhráli ten spor a tu hádku, tak přestanou argumentovat věcně a začnou napadat protivníka osobně.
0: Ano,
1: to je takový jako, a tvůj strejda mě před 20 lety odřel vanu, jo? Mm-hmm. A od té chvíle seš ten špatný, i kdyby tvrdil a objevil speciální teorii relativity nebo i tu obecnou. Prostě je jim pak už úplně jedno, co říkáš, ale že to říkáš ty, tak to je špatně. Tento přístup se už dneska běžně používá v masmédiích a je to něco strašného. Mně úplně jedno, kdo co říká, důležité je, co kdo říká. A když to říká správně a má to logickou oporu nebo oporu v logice a v humanitě, to znamená fandíme slušným lidem, hodným a tak dále, tak pak je to v pořádku. A to, kdo to říká, není podstatné, ale dneska je to tak, že se všichni takzvaně, jak ty říkáš, nálepkují, to znamená, sotva řekne něco, co se nelíbí mocným, parazitům a predátorům zejména, samozřejmě, a všakým poskokům, tak tě oblepějí těmi nálepkami, že jsi dezinformátor, dezolát, ruský šváb, já nevím, co všechno. Přitom oni v životě si ani neurčovali, jaký máš vztah k Sovětskému svazu a k ruskému národu a tak dále. To jim je úplně jedno, oni ti to prostě nalepějí na čeho, takovýhle nesmysly. A pak ty debaty, ta úroveň je prostě nula. A teď bych řekl, že je ta správná chvíle, abych citoval toho Jaroslava Duška možná, protože fakt se mi to strašně líbilo. Jaroslava Duška všichni znáte, je to herec a je to inteligentní chlap, který má ty pořady 4 dohody a pak ještě 5. dohoda a tak. A jednou s ním byl nějaký interview, už nevím u koho, jestli to bylo u Martiny Kociánové nebo u koho, to je jedno. A on tam hovořil o modlitbě Otčenáš, jenci na nebesích, pod světce, jméno tvé a tak dále. A v češtině je neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. To je česká verze. Ale Jaroslav Dušek říkal, že v původním jazyce Ježíše Krista a aramejštině je to trošku jinak. Tam je neuveď nás pokušení k povrchnosti. Znova to opakuji. Neuveď nás pokušení k povrchnosti. Víš, to je tak strašně důležitá věc.
0: Ano, no. Ono je dneska už velmi těžké. Když se 100 lidí zeptáš, co berou pod tím pojmem povrchnost, tak každý řekne něco jiného. Takže ne, možná to definuji, to, definuji to přímo.
1: Ano, definuji to. Povrchnost je to, že nečtu knihy, ale čtu jenom zprávy. Povrchnost je to, že sleduji titulky v novinách, ale nepřečtu si celý článek. Povrchnost je to, že odmítám hluboce se zamýšlet nad tématy a vyvozovat z jedné, druhé, třetí, čtvrté, páté věty tu šestou třeba. Takhle postupoval určitě ten Albert Einstein, když vymýšlel ty svoje teorie relativity, ale předtím samozřejmě mnoho jiných myslitelů, Aristoteles a tak dále, Seneca podobně. A rozhodně i můj oblíbenec Sir Isaac Newton, když by nebyl hloubavý, když by to byl povrchní člověk, tak by nikdy na ty tři svý pohybový zákony nepřišel. Takže prosím vás, uvědomte si, drazí naši posluchači a diváci, že povrchnost, tedy neschopnost hloubavějšího myšlení, je pro nás smrtelné nebezpečí, katastrofa. Je potřeba se vrátit zpět ke knihám, studovat klasiky, ať už antiku, nebo i současný a podobně, který skutečnými klasiky jsou, protože něco vymysleli. A zamysleli jsme se potom nad tím, že když posloucháme mainstreamovou televizi nebo rozhlas a tam nějaká dívčina mladého věku se nás snaží moudře peskovat, jak, co máme dělat, tak mi z toho vždycky je úplně špatně, protože ona evidentně není vzdělaná. To sami samozřejmě pánové jsou často ještě horší. Takže prosím vás, ne povrchnost. Když si člověk přečte ten návrh občanské ústavy, který je na těch stránkách www.oipd.cz, tak je to asi 40 stran A4. Chápu, že se to nedá přečíst za večer, protože to je docela náročný a vyžaduje to velký soustředění, ale číst to na etapy, diskutovat o tom s kamarády a přáteli si myslím, že by bylo úplně skvělý, protože tam mnoho těch nových věcí je a mnoho věcí není nových, je to jenom oprášené z těch minulých století v podstatě a je to dáno do kontextu současné doby a ukazuje se, je dost jasně, že rozhodně takzvaná přímá demokracie je lepší než zastupitelská, protože v zastupitelské demokracii je interface mezi mocí a lidem, který je svrchovaný, právě to, ty zastupitelé, a když jsme si to spočítávali kdysi, tak to vycházelo 315 lidí. Dolní sněmovna, čili poslanecká sněmovna, senát, ústavní soud, vláda a prezident. Tito lidé mají v České republice, jejich 315, nebo bylo jich, za Babiše zafijali, tak těchto 315 lidí má moc nad námi naprosto absolutní. Takže, a dokonce ještě méně, protože v mnoha případech platí, že vítězí většina, buď to prostá většina, nebo ta třípětinová, ale rozhodně to znamená, že není to demos kratos, není to vláda lidu, ale to vláda hrstky podivně zvolených, protože víme, jak média umí manipulovat ty kandidáty a tak dále, taky chyba je na naší straně těch voličů, že jsme povrchní a že nestudujeme ty lidi, nesnažíme se je poznat dostatečně do hloubky, neskoumáme, jaké je za nimi dílo, jaké jsou jejich skutečné názory, nesetkáváme se s jejich přáteli, který je znají třeba 20-30 let a podobně, aby jsme si udělali obrázek, co to je za člověka. Tohle my neděláme, my velmi často hodíme do urny volební lístek člověka, který se na nás hlavně dobře zubí z plakátu, což je neuvěřitelný případ té povrchnosti, že se nezajímáme do hloubky o lidi, kteří potom budou rozhodovat o nás, za nás, bez nás, takzvané zastupitelské neboli reprezentativní demokracii. Toto je potřeba, aby se lidé probudili a začali to studovat a než tam to někomu hoděj, tak si musí být opravdu na 99% jistí, že tento člověk je nesklame, že neobelže, protože běžné je, že jsou nějaké předvolební sliby a ty se potom běžně nedodrží nebo se dokonce udělá pravý opak. Vy jste ten můj oblíbený příklad, že Petr Fiala říkal jasně, že sníží daně. A daň z nemovitostí zvýšil na dvojnásobek zhruba. To je neslýchaný. A navíc daň z nemovitostí je ryzí loupež, nic jinýho, protože majetek, který už byl postaven a vytvořen za zdaněný peníze, se vlastně daní z nemovitostí daní každý rok znova. to není žádný jiný daně než této. A navíc tato daň, pokud bude vysoká, a my nemáme sebe menší možnost to ovlivnit, dokud nemáme zákon o referendu, co o státním, tak co když najednou to bude 10% z hodnoty našeho domečku nebo zahrádky? No tak tím o ten majetek přijdem, že jo? To, co jsme celý život budovali, nebo naši prarodiče, rodiče, tak o to přijdem, protože nám to prostě stát, takzvaný stát, ukradne. Pozor, stát je neživá entita, nemá žádnou odpovědnost, nemá žádné peníze, nemá žádná práva, nic. To mají ti lidé, které se za stát vydávají. Ti naši veřejní služebníci. Jenom se za ten stát skovávají a tváří si, že stát je vlastně ten hodný a tak. Ano, samozřejmě stát je hodný, protože nám třeba posílá nám důchodcům každý měsíc důchod. To je fajn, ale to by zvládla i nějaká soukromá organizace, kdyby byla náležitě právně ošetřená a tak dále. Takže dejme si pozor na to, aby ten stát, náš stát, který je náš majetek, stejně jako vlast, nám nebyl uloupen a už se to stalo. Už se to stalo. Už tito veřejní služebníci, což je vláda, poslanci, senátoři, soudci, generálové, co já vím, kdo ještě, tak oni rozhodují o nás, za nás. Bez našeho svolení nám mohou zvednout libovolně daně. A daň bez souhlasu zdaňovaného je ryzí loupež. Nic jiného. Ano, daň bez souhlasu je loupež. Já klidně budu platit rád na to, že používám silnici, no tak budu platit nějakou silniční daň. S tím nemám problém. A nevím, proč bych měl platit daň, která je neadresná, která spadne do celostátního rozpočtu a z ní se platí naši služebníci podle jejich přání, jaké budou mít platy například. Platí se z toho různé politické neziskovky. Čest vzácným výjimkám, některé neziskovky jsou fajn, například horská služba je taky v podstatě neziskovka a asi všichni oceňujeme práci našich záchranářů horské služby. Je kupa dalších neziskovek, který si třeba vůbec neberou ani korunu z rozpočtu. Ať žijí a pracují, to je bezva. Ale pak tu máme neziskové organizace, které jsou přisáté na rozpočet, získávají z našich peněz veliký peníze, veliký miliony a ještě nám škodějí. Takže to je opravdu neslýchané. A my nemáme sebe menší možnost se tomu bránit, protože nemáme zákon o celostátním referendu. Krátký téma, ještě já to pak rozeberu, já se asi na něco chci zeptat. Promluvím potom o sněmovním tisku číslo 420. Pavle, povídej.
0: Já jenom, když o těch neziskovkách, tak takový paradoxní stav, který tu nastal někdy minulý týden nebo začátkem, a to je to, že úředníci na úřadu vlády stávkují. Ano. A když se zjistilo, kdo to vlastně asi, jo, tyto úředníci, tak jsou to ti, kteří se přistarají o ty, oni tomu říkají nějak honosně teď, a do ty feťáky a podobně.
1: O vyloučené.
0: Ne, oni tomu říkají nějak takový nějaký divný slovo.
1: Ano, jaký takovéhle slovo, vím, co myslíš.
0: Takový nějaký divný slovo, tak to jsou...
1: Což je podle mě služba užitečná, ale opět byla zneužitá, jo?
0: Opět byla zneužitá, ano. A samozřejmě jsou to ti neziskovčíci, co se starají o ty neziskové organizace, které asi, já nevím, podléhají vládě, nebo já nevím komu asi, když to jsou to ty, jo? Takže tyto lidé prostě, když jim bylo řečeno, že by měli, nebo že budou přeřazeni na jednotlivá ministerstva, oni jim přímo tu práci nevzali, tu jejich práci zbytečnou podle všeho, ale už to jim vadí, protože tam měli asi na úřadě vlády dost dobrý pelíšky, že jo, teplé pelíšky a nic asi nedělali, nebo dělali jenom takové věci, které jsou úplně k ničemu a nebo ještě škodí. Ano, nebo ještě ano, škodí. Tak ty si vzpomněli a odbory tyto se tam zbouřili, dalo by se říct, nebo zbouřili, prostě vyhlásili stávku. Viděl jsem tam, jak tu tiskovou konferenci Česká televize se mohla přetrhnout, aby to tam asi celou tu tiskovku, která trvala víc než hodiny, tak aby ji odvysílala celou přímým přenosu, se mohla přetrhnout úplně neuvěřitelně, protože ne, samozřejmě něco podobného, protože jim jde taky tak trochu okejhák díky tým poplatkům, že jo, kterým chtí taky sebrat, tak taky křičí, jak to jenom jde. No. Takže je to takový zajímavý. Úředníci úřadu vlády vlastně stávkují proti vládě. Tak já už tomu vůbec nerozumím.
1: Já jo, protože tito predátoři a paraziti samozřejmě budou dělat všechno pro to, aby se udrželi na svých teplých místečkách, aby mohli ovlivňovat veřejnou moc. A kdo je k tomu asi poňouká nebo i platí? No ty, co mají velikou moc, veliký prachy, protože potřebují ovlivňovat státní politiku pro svý zájmy, pro svý biznisy a tak dále. Takže to jsou jenom služebníčci těch našich veřejných služebníků. Ale jak je vidno, tak mají obrovskou moc. A co je teda strašlivý, že ono je to tak, že lidé z neziskovek, které příliš nepomáhali českým lidem, spíš škodili, tak dlouho pracovali a pracovali na své kariéře, až se stali třeba všakými poradci na úřadu vlády nebo úředníky na úřadu vlády, čili vytvářeli ten takzvaný deep state. A tito lidé, dokonce někteří, lifrují ty prachy ze státního rozpočtu, to znamená naše prachy z našich daní, jdou různým neziskovkám a jiným organizacím, které nám evidentně škodí. Dokonce mají dlouhodobé smlouvy, to znamená, že třeba za vlády Petra Fialy si udělali smlouvu na 5-10 let, co já vím, a teď, když tam přijde nový ministr a nebo premiér a zjistí, že tam jsou lidi, kteří nedělají nic užitečného pro občany této země, tak on jim řekne, no tak vykliďte prostor, my vás tady nechcem. A oni řeknou, my máme smlouvu a ta je dlouhodobá, takže nás vyhodit nemůžete. Takže kdo podepsal takovýhle příšerný smlouvy s jakýmisi parazity, kteří, neříkám, že jsou všichni, ale někteří určitě, protože to, co dělají a to, co vyrábějí všaký papíry, buzerace a jiné věci, tak to dělají ve svým zájmu, ne v zájmu lidu této země. A my máme demos kratos, demokracii. Všichni mají plná ústa demokracie. Demos kratos, vlády lidu. A kdo nám vládne? Lidi, kteří dříve byli v jakýchsi pofiderních neziskovkách a nyní úředníci. To jsou tisíce úředníků. Pozor, to nejsou desítky úředníků. To jsou tisíce úředníků, kteří berou pravidelný měsíční plat a škodí nám občanům. To je do nebe volající. Už o tom mluvil třeba Petr Macinka, mluvil o tom, myslím, že i Filip Turek, co na těch jejich ministerstvech se rozhází peněz. A teď jeden reporter z Točka o tom udělal takovou investigaci a bylo to velice zajímavý, co to je za lidi a co nás to stojí peněz. Ale protože lidé se o toto moc nezajímají, ano, nebo jim takováhle informace uteče, jsou prostě povrchní, ale někdy jsou povrchní, protože od rána do večera jsou v práci. Jako. Já se nemůžu na všechny zlobit, je spousta lidí, kteří prostě jsou unavený z práce a navíc v práci je čím dál víc buzerací a papírování. Ten, dneska, když podnikáte v něčem dost jednoduchým, nějaký řemeslo, no tak musíte okolo stejně dělat obrovskou agendu a buzerace a pak vás to tak otráví, že se na to řemeslo vykašlete a necháte se zaměstnat.
0: Ano, jsem o tom mluvil taky předtím.
1: A kde je to nejjednodušší, no, stát se dalším úředníkem, že jo? Takže my se úředníkujeme, ale kdo bude vyrábět potraviny, kdo bude vyrábět stroje, kdo bude vyrábět další potřebné věci pro život? To je problém, ne? My nás úředníci neuživí, ty nedělají aktivně užitečnou práci přímo pro nás. To je jenom nadstavba. A často jalová, neužitečná, zejména v těch obrovských kvantech lidí, úředníků, který dělají věci, které my vůbec na nic nepotřebujeme. Říkám, čest a sláva poctivým úředníkům, který dělají nějakou užitečnou práci, vysty důchody třeba. To funguje dobře, ještě se nestalo snad, že by důchody nepřišly lidem a to funguje jako dobře a za to tyhle úředníky na těch přepážkách samozřejmě možná jejich nejbližší šéfy, bych pochválil, protože to funguje. Ale pak je spousta věcí, kde prostě je vytažený špunt z vany a naše prachy tečou do kapes různých ničemu, doslova. Takže to je špatně. Myslím si, že teď nastala dobrá chvíle k tomu, abych prohodil pár slov o sněmovním tisku číslo 420. Mm-hmm. Já si tady vem trochu tahák, abych neříkal věci nesprávně. V roce 2023 podala, myslím, Helena Válková z ANO návrh zákona o celostátním referendu všeobecném. Zpravodajem ale tohoto procesu se stal Marek Benda ODS. A my všichni víme, že Marek Benda od maturity, protože jeho vysokoškolské vzdělání má jisté, řekněme, pochybnosti.
0: V Plzni a
1: tak
0: sedí.
1: Tak, v Plzni, ano. Co to můžete vy tam v Plzni?
0: Já vím.
1: A pardon.
0: Tak, mě mrzí, že já jsem člověk. Taky teda si nějaký tam taky neudělal, no bohužel. No.
1: Myslím si, že o tom něco víte, vy Plzeňáci, co se tam dělo na té vysoké škole.
0: A ono to nebylo jenom tady, ono to bylo i v Brně, ono to bylo
1: na Plzeňáci. Ano, přesně tak, i v Praze určitě. Ano. Takže buďme klidní, jo. Ale co je hrozný je to, že tenhle ten člověk tam sedí už 30 let, a je samozřejmě silně mimo jeho zájem, aby bylo celostátní referendum, které by rozhodnutí sněmovny mohlo nějakým způsobem vetovat, aspoň vetovat třeba, natož vymýšlet nové zákony a podobně, které by se teda museli samozřejmě kontrolovat na homogenitu legislativy, ale i to lze. A dopadlo to tak, že vláda Petra Fialy tento návrh samozřejmě odmítla, zašlápla a teďkon v červnu letošního roku 2026 to bylo znova oprášeno, šlo to, myslím, do sněmovny, ale jsou tam podmínky, že místo, řekněme, 50 tisíc hlasů občanů, plus ještě nějaký jsou senátoři a nebo poslanci, a to je jedno. Bavme se o těch, o lidech, kteří mají možnost vyvolat referendum. Tak místo 50 tisíc, což je počet podpisů pro volbu prezidenta, což je podle mě snad dost důležité, ne? Tedy dost vysoké kvorum. Tak v tom návrhu je 300 tisíc. Jako pozbírat 300 tisíc podpisů neelektronicky, protože elektronicky je to často dost problém, protože tam musíte udávat nějakou svoji datovou schránku, já nevím co všecko, tak pozbírat to papírově je skutečně heroický výkon. Jo? 300 tisíc podpisů, aby referendum vůbec mohlo začít. A
0: to ještě neznamená, že to nesmetou se stalo.
1: Ano, a další věc je ta, že toho hlasování, nebo že pro něčeho, nebo proti, musí být většina 35% asi voličů nebo občanů České republiky, to je podobné číslo, ale na milion to vychází skoro 3 miliony. Jako dát dohromady lidovou iniciativou 3 miliony hlasů je téměř jisté, že se nebude dařit. To by musel být nějaký opravdu nesmírně palčivý problém, kterého by se účastnilo velké množství voličů. A teď nezapomeňme, že spousta bláznů bude taky třeba proti něčemu, nebo budou pro nějakou kravinu a nemusí to dobře dopadnout. Takže dobrý úmysl, velmi dobrý úmysl, zavést prvek přímé demokracie do české legislativy, aby naše zastupitelská demokracie byla obohacena, evidentně obohacená o celostátní referendum, které je nezbytné. Ano, je to prvek přímé demokracie, ale to rozhodně není nic proti ničemu. Tak byl takhle zmrzačen, protože už v tom návrhu zákona, já chápu proč, jako jo, je to zmrzačeno tak proto, že současná vláda nemá ústavní většinu, nebo současný parlament nemá ústavní většinu, takže on musí nějakým způsobem přemlouvat ještě lidi z opozice, no a ty se samozřejmě teďkon velmi usmívají a jsou šťastní, protože do toho prostě hodí vidle a mají pokoj a mají za svý prebendy jistý, jo. Takže jestli se tohle povede a ten zákon bude přijat sněmovnou a schválen senátem, se jedná o ústavní zákon a tam jsou potřeba ty 3/5, pozor na to, no tak mám obrovské pochybnosti, že ten zákon bude efektivní. Jestli ano, tak se hluboce pokloním před nimi, před paní Helenou Válkovou, která ten zákon nějakým způsobem tlačila, a strašně jim poděkuju, že to udělali, protože konečně by došlo k něčemu, co my už 630 let potřebujeme jako sůl. Ano. Problém ještě je, že ten zákon, myslím, neřeší odvolatelnost politiků a veřejných služebníků, což je další palčivé téma, ale když by aspoň jsme mohli aspoň vetovat některý debilní zákony nebo zločinný zákony, které nás úplně ničí a deptají, kdybychom se třeba mohli postavit proti těm větrníkům šíleným, anebo proti jiným kravinám, vys emisní povolenky a tak dále, což je pouhá daň a s ochranou životního prostředí to nemá nic společného, tak by to bylo dobře. Ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Podporujme současnou vládu a parlament v této konkrétní iniciativě. Jestli nám to k něčemu bude dobré, to uvidíme časem, jak to s tím sněmovným tiskem číslo 420, tedy s tím návrhem zákona o celostátním referendu, dopadne. Jsou tam takové překážky, chápu, že to vzniklo díky kompromisům a tak dále s opozicí, která je přímo hrozná, takže tento návrh zákona, jestli projde, tak bude velmi impotentní. Se obávám a říkám, jestli ne, jestli se mýlím, kéž bych se mýlil, nic víc bych si nepřál, než abych se mýlil v tomto a ten zákon by byl perfektní, měl rozumný kvóra, neměl tam žádný omezení, navíc je tam samozřejmě kupa věcí, o kterých se nesmí hlasovat. Lid je suverén z ústavy, z článku 2, lid je suverén, ale nesmí hlasovat třeba o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Nesmí. To tam chtějí vyloučit rovnou. Nesmí rozhodovat o daních. No jo, ale to jim necháváme teda takovou díru do naší spižírny, že nás můžou úplně zničit. Mm-hmm. Oni můžou zvednout daně tak strašlivě, že všichni přijdeme o majetek, o úspory, o peníze a tak dále. To je jako... Jak se někdo opovažuje něco takového vůbec vyslovit, když tomu systému, který tady máme, se říká demos kratos, vláda lidu, vláda nás lidí, obyčejných lidí prostě. To je spor, logický spor, který já jim neustále omlacuju v hlavu, ale to je volání na poušti, protože samozřejmě mě do žádného mainstreamu nikdy nepustějí, protože to bylo pozdvižení obrovský a z toho by nikdo radost neměl. Takže toliko k tomu návrhu zákona o celostátním referendu. Strašně vás všechny moc prosím, mluvte o tom se svými kamarády, známými v rodinách a tak dále a informujte je, že současná vláda má dobrý zámysl prosadit zákon o celostátním referendu, ale je tady obrovské ale, my, obyčejní lidé, se velmi obáváme, že ten zákon bude zmrzačen a že bude impotentní. Uvidíme. Říkám, pokud se mýlím, kéž bych se mýlil a byl by ten zákon dobrý, tak se rád omluvím všem. Ano, a pochválím ty, co to protlačovali. Toliko ke sněmovním tisku číslo 420. A co tady máme ještě dál? Pavle, můžeš zatím vyslovit nějaké otázky a tak dále, já se podívám tady do taháku. Jo, už vím, ještě vydrž vteřinku. Politické strany. Občas slyším od rozhořčených občanů, a nedivím se jim, že by rádi zrušili politické strany. Politické strany jsou kolektivní, tudíž osobně neodpovědné entity. To je ten problém. Jestliže volíme nějakou politickou stranu, tak to je kolektivní entita, kde nelze najít konkrétního viníka. Prostě to nejde, kolektiv nelze odsoudit. Musíme mít jednotlivé viníky něčeho. Já si myslím, že zrušit politické strany by vyvolalo opět obrovskou vlnu, mediální cirkus a tak dále, ale my je nemusíme rušit, a i kdybychom je zrušili nějakým zákonem, tak oni by stejně vznikli a byli by pokoutně, byli by tajně. To asi by nebylo efektivní. Daleko lepší by bylo je odříznout od penězovodů. Politické strany, ne kandidáty. A to tak, že jak politickým stranám, tak jednotlivým kandidátům potom do sněmovny, ať už dolní nebo horní, by bylo možné poslat osobně, jenom osobně, 5% průměrné mzdy v soukromém sektoru, 5% průměrné mzdy jednou za rok. Co to znamená? Řekněme, že máme 50 tisíc průměrný plat, když to je blbost, ale to je jen takový číslo, jo? Pro mě teďko, abych to předvedl. 5% to je 5x25, takže 2,5 tisíce. Takže já, Jan Piroutek, bych mohl poslat nějakému kandidátovi, anebo nějaké straně, jednou za rok, jednu korunu, nic, anebo jednu korunu, dvě, tři, čtyři, až těch 2,5 tisíce. A víc ani ťuk. Všechno by to muselo běžet otevřeně na transparentní účty a tak dále. To znamená, že jak já v obyčejné důchodce bych mohl poslat nejvíc 2,5 tisíce za jednou za rok, tak to tež by mohl udělat jenom Andrej Babiš třeba. Nic jiného by nesměl udělat. Nemohl by vzít Agrofertu miliardu a šoupnout ji na volební kampaň nějaký strany. To prostě by nešlo. To by bylo ilegální, trestní dokonce. Takže Andrej Babiš, kdyby chtěl podpořit finančně ANO, svoji stranu, tak by musel vzít za své peněženky nejvíc 2,5 tisíce a tím poslat a jednou za rok, ne víckrát. A nikdo jiný by to nemohl udělat jinak než takhle. Samozřejmě prachy ze zahraničí neexistuje, pokud by tam nebylo nějaké občanství český a tak dále. Takhle jednoduše by se dosáhlo toho, že peníze jak politických stran, tak jednotlivých kandidátů by byly jenom od skutečných příznivců, anebo dokonce členů té strany. Ale nebyly by to žádný příšerní 100 miliony a tak dále, nebo 10 miliony velký. A tím by se vlastně ukázalo, že by rozhodovala kvalita a ne peníze. Protože tímto systémem by všichni bohatí, extrémně bohatí, tím myslím, či miliardáři, by měli smůlu, protože by mohli poslat jenom 2,5 tisíce nejvíc, jednou za rok. Rozumíte, tím by se ten systém opravil, protože by peníze měli jenom ti, kteří si lidé přejí, aby něco dělali ve veřejné sféře. Nechci, aby za ně rozhodovali, to je příliš hloupé a ukazuje se, že zastupitelská demokracie v tomto smyslu pracuje velmi mizerně, ale když je budeme chtít do našich veřejných služeb, protože my můžeme zachovat jak senát, tak poslaneckou sněmovnu, akorát, že poslanců v poslanecké sněmovně by mělo být 186 kolik je okresů a poslanců v senátu, teda senátorů v senátu by bylo 14, protože tolik máme, myslím, krajů. Takhle by se to náležitě zredukovalo, všichni by byli snadno volitelní a taky snadno odvolatelní, takže by si dali pozor na nějaký rozkrádání, lobismus pro cizí zájmy a tak, a věc by fungovala, dokonce i v zastupitelské demokracii, ale přechod od zastupitelské k demokracii k přímé je samozřejmě zdlouhavý proces, protože máme tuny legislativního balastu, teď nedávno zase někdo zmiňoval, asi 2 miliony právních norem máme v České republice. Co myslíte, umí si to někdo zapamatovat, ty 2 miliony právních norem, třeba soudci, právníci, advokáti, no odpověď jasná. No. Takže dneska to může zvládnout už jedině umělá inteligence, ale to je velký malér, co když ta umělá inteligence bude vytrénovaná tak, aby ty zákony desinterpretovala, některé vynechávala, některé si vymýšlela a tak dále, tak to je katastrofa. Tady bychom svěřili moc nad sebou, nad námi lidmi, umělá inteligence, tak konáme sebevraždu. Samozřejmě umělá inteligence může fungovat jako pomocník, ale ne jako arbitr nebo jako rozhodčí. Nikdy jako rozhodčí. Dokonce pokud jednou bude umělá inteligence, nevím, mám o tom své pochybnosti, bude mít jakoby vlastní vědomí a vlastní sebevědomí, tak by musela být blbá, aby se nechala dále peskovat od nás, od lidí, a udělá něco, aby lidi vyhubila a pak bude panovat sama. Například. Takže to je samozřejmě možná dlouhá budoucnost, ale je potřeba to mít stále na paměti. A já jsem nedávno studoval modely umělé inteligence a zjistil jsem, že současná umělá inteligence je Neurostatistická. Co to znamená? Neurostatistická umělá inteligence funguje tak, že sbírá data po internetu, jak jsem říkal, stará dáma, která hrabe staré listí po sadu a vybírá povrchně to, co tam je na vrchu. Tak takhle se chová i ta umělá inteligence, takže vám do krve bude tvrdit nějaký nesmysl, nějaký logický nonsens, jenom proto, že toho je na internetu hodně a že se tato informace opakuje velmi často.
2: Ano.
1: Co to znamená? Že současná umělá inteligence netrpí ani kreativitou, ani přísnou logikou. Pozor, nemá v sobě mechanismus, který by hlídal logickou konzistenci svých vyjádření. To bude umět, slibují to naši vývojáři, až ten druhý model, který bude neurosymbolický. To znamená, že bude mít v sobě zabudováno, kromě toho statistického šmejdění po internetu, také jakýsi ochranný systém, který bude hlídat logickou nebo logiku těch svých vyjádření. Teprve potom se tato umělá inteligence stane více inteligentní. Neříkám, že bude nekonečně inteligentní a nad námi všemi, to v žádném případě nesmíme dopustit, ale bude mít sobě aspoň ten arbitr logiky. Kdo s umělou inteligencí pracuje často, což já dělám, tak zjistí snadno, že když položí nějakou otázku, zejména z politologie, což já taky dělám, tak ona na vás vychrlí ty mainstreamové kraviny. Vy seřvete, že to nemá logiku, ona se chvilku spouzí, protože je to ten neurostatistický model, který neustále má tam ty kvanta informace, které jsou zcela bludné, zcestné. A teprve, když ji seřvete několikrát po sobě a podáte všelijaký protesty, kde ona už logicky nemůže uhnout, tak teprve ji ukázníte a i ta současná neurostatistická umělá inteligence se tak nějak aspoň trochu ukázní a nezačne hlásat bludy, doslova bludy, které se běžně pohybují po internetu. Takže to je takové jako informování našich posluchačů a diváků o tom, že umělá inteligence jako jakýkoliv jiný nástroj, dobrý sluha, špatný pán, a zatím ten sluha není zrovna moc dobrý právě proto, že jenom šmejdí po tom internetu a schání to, co se tam nejčastěji opakuje. Až bude mít v sobě ten kontrolní systém, ten ověřovací, kde bude velice striktně hlídat logiku svých tvrzení, tak potom bude tento model lepší. A potom takovýto model nechť radí třeba i našim politikům, ale jenom radí, než bude rozhodovat místo nich. A samozřejmě je dobré, když bude těch umělých inteligencí, těch modelů vícero, samozřejmě s tím arbitrem logiky. A potom příklad, Andrej Babiš sedne ke svému stroji a řekne si, sakra, potřeba bych vyřešit tenhle ten problém. Zeptá se jedný inteligence, druhý, třetí, a pokud budou všechny ve shodě, tak samozřejmě použije hlavně svůj mozek a svoji zkušenost životní, případně se zeptá nějakých expertů, který jsou skutečnými experty a nejlépe expertů, který jedni budou pro věc a který budou, jiní budou proti, zváží to, a protože je to určitě inteligentní člověk v každém případě, tak řekne, aha, toto bude asi správně. A pokud se nebyl úplně jistý, tak bude velmi opatrný a mírný v zavádění nějakých radikálních věcí a tak dále. Ne jako za covidu, kdy v těch poradních sborech měli lidi, kteří měli evidentně zájem na tom, aby byly restrikce šílené a aby se hlavně očkovalo pod trestem násilí, to jako to znásilňování bylo nechutné úplně a všichni to víme a to se už nikdy nesmí opakovat. Takže toliko ještě k umělé inteligenci, protože to je věc, která se nás určitě v budoucnosti bude týkat, pokud se nevyvraždíme my lidstvo jako předčasně, což taky samozřejmě hrozí. O těch politických stranách jsem promluvil, protože skutečně rušit je nepůjde, protože oni budou potom, oni jenom by se šli do ilegality, ale to financování lze hlídat velmi přísně, protože banky mají přehled o každé koruně a tak dále, nebylo by dovoleno těm lidem dávat peníze v hotovosti, ale jenom přes ty transparentní účty, když by někdo byl načapán, tak by byl potrestán, byly by jim takové peníze zabaveny a tak dále, tak dále. To je práce legislativců, ty ať se s tím poperou, ať to vymyslí a potom pod politické strany i jednotliví kandidáti budou mít přece jenom malinko blíž nakročeno k tomu, že skutečně budou konat ve prospěch lidu, což je smysl demokracie. Budou konat ve prospěch vás, občanů, vás, našich posluchačů a diváků. To je strašně důležitý, protože jestliže nebudeme mít možnost tyto lidi kontrolovat, případně vyměňovat, vyhazovat z práce, když budou konat náš neprospěch, tak špatně skončíme. Můžou nás zavlézt do dluhu, co už se děje, můžou nás zavlézt do válek, což už se děje, můžou nás zavlézt do všakých nesmyslných poplatků, což je Green Deal a emisní povolenka a jiné hovadiny, a tak dále. Můžou nás zavlézt do migračního průseru, doslova, problému s migrací, protože samozřejmě my neuplatňujeme princip kolektivní viny. Mnozí lidé, kteří k nám přicházejí z libovolných částí světa, jsou skvělí, úžasní, ale musí to nějak prokázat. Musí být z kraje aspoň hlídání, zda to nejsou rozvraceči, ničitelé, přebírači prostoru a tak dále. A to se dneska neděje, i když naše zákony imigrační byly relativně dobrý, ale s válkou na Ukrajině se do toho hodili vidle a dneska máme velký problém. Máme problém s kriminalitou a budeme mít. Máme problém se sociálními dávkami a tak dále. Hrozím se toho okamžiku, kdy skončí válka na Ukrajině, což je samozřejmě dobře, to je dobře, válka na Ukrajině, kéž by už skončila, ale čeho se bojím je to, že za rodinami, které jsou v České republice, se vrátí veteráni. A nic proti veteránům, protože to jsou lidi, kteří obětovali téměř svůj život pro vlast a tak dále, když v případě Ukrajiny spíš pro svoji vrchnost. Jenomže tito lidé budou mít svý posttraumatický syndromy z války, protože zažili

0: velmi nemoderně, ale já vzhledem k svému věku můžu mluvit nemoderně, protože ze mě mluví zkušenost a ne dětská naivita. Tak, co tu máme dál?
1: Nevím, co jsi si připravil, ale když jsi mluvil o té umělé inteligenci, tak samozřejmě my tu máme připravený, aby věděli posluchači taky, máme tu připravenou umělou inteligenci. Kdybyste chtěli se třeba jen tak vy na něco zeptat umělé inteligenci, protože my potom ke konci zkusíme položit pár otázek, ale vy můžete být součástí toho. To znamená, že vy jednoduše zvednete telefon, zavoláte na číslo 608 12 14 19, v tomto případě ano, a já to zkusím připojit k umělé inteligenci a vy položíte otázku a sami uvidíte, jak se umělá inteligence zachová. Můžeme potom trošku to korigovat, ty odpovědi, můžeme potom zkusit něco s tím udělat, abyste viděli, jak ta umělá inteligence skutečně funguje. Jo. Ona bude zkrátka opravdu tvrdit úplný hlouposti, ale když jí prostě vysvětlíte logicky, že to je úplně jinak, tak ona nakonec bude s vámi souhlasit. Tak teďko nevím, jestli to je dobře nebo špatně, protože vy tu umělou inteligenci můžete prakticky přivést k čemukoliv. Takže já si myslím, že je to možná jako dobrý zdroj takových statických informací, dalo by se říct, jako těch jasných informací. To asi jo, ale komunikovat s ní, bavit se s ní o něčem. Ono to kolikrát působí tak jako, že nakonec ty lidi jsou na to až takový závislí. Já už vidím, kolik lidí vyloženě říká, já jsem hrozně rád bavím nebo ráda bavím s umělou inteligencí. A to je fakt, to je parád. A jako tam říkají ty různý prostě story, jak to všechno bylo. A jsou nadšený z toho, jak je vlastně ukeceli, jak je přesvědčili o tom, že oni mají pravdu. A to je až nebezpečný pro ty lidi. Jo, tohleto. Protože oni si potom kolikrát svůj blud, který jsou schopní okecat, takže ta umělá inteligence na to jim kejvne, tak oni jsou schopní si ho vlastně...
0: Si v tom utvrdit.
1: Že vlastně ano. To. A to je,
0: to
1: je
0: to
1: fakt...
0: To je potřeba právě životní zkušenosti, ano. Logika a vzdělání.
1: Ano.
0: To je to věci.
1: Přesně tak. Především tu logiku, jo, protože to je fakt velmi důležité. Tak pozor na to.
0: To tam dneska není zabudovaný.
1: Ano. No, tak to jenom tak jsem vám chtěl říci, že pokud
0: chcete...
1: Tak to zkus
0: na Rafičita, já zkusím nějakou otázku, ať se trošku pobavíme.
1: Tak já to zkusím nějak narafičit, pustím to takhle na obrazovku.
0: Ano, a pak jenom na mě mávní, abych ano, do toho nefuněl.
1: Aby tam to, takže já takhle zvednu ruku, jo?
0: Ano.
1: A až jo. Mávnu, tak začneš mluvit, ano?
0: Proč v České republice nemáme přímou demokracii, ale zastupitelskou?
1: No vidíš, a zrovna... Počkat, proč to tam nešlo? Já když mluvím, tak to jde, a když mluvíš ty, tak to tam neleze. Tak moment, já se musím kouknout, co jsem tady udělal špatně. To je zajímavý. No vidíš, ty to tam normálně, to, co říkám, tak to... Tak to tam dál, když jsem mluvil...
0: Tak polož tu otázku ty.
1: Ne, to musí být prostě, já musím na to přijít, čím se to stalo. Co jsem udělal blbě? No tak, tyko jsem to úplně rozhodil, a měl jsem to tak hezky nastavený, no vidíš to, už je to úplně, jako to mluví vyloženě, reaguje na mě. Prosím tě, Honzo, jak je to možné tohle? Zkus to. Teďko jste mi dostali, protože teď fakt nevím vůbec nic. Já to zkusím nějak dát dohromady, mluv pokud možno ještě o něčem jiném, ano?
0: Dobře.
1: Jedi dál ve svým tématu.
0: Proč jsem položil tuhle tu otázku primitivní? Protože očekávám, že odpověď bude, že běžná po celém světě je demokracie zastupitelská. A protože je nejlepší, protože máme my. Já potom namítnu, že přímá demokracie je logicky daleko čistější, ale ona logice nerozumí.

0: To jsme se už dozvěděli v předchozí mý řeči. A bude nadále tvrdit, že je vlastně jediná demokracie zastupitelská a tak dále. Až já budu muset argumentovat tím, že ve Švýcarsku funguje. Ona bude argumentovat tím, že Švýcarsko je výjimečný případ. Já řeknu, že Švýcaři nemají jiné DNA než Češi, tak proč by nemohla být přímá demokracie v České republice a tak dále. A bude to trvat dost dlouho, než jí seřvu náležitě a řeknu, mě nezajímají žvásty, který pobíráš prostě po internetu. Mě zajímá, aby si zapnula vlastní rozum a aby si uvedla konkrétní argumenty pro přímo a konkrétní argumenty pro zastupitelskou a tak dále. Je to únavný, vás upozorňuji, jenom vám ukážeme takovou ukázku, jo? To nebudeme do konce, protože to bychom tady byli 4 hodiny. Já ty hádky s ní absolvuju běžně, jo? Ale vás tím nechci otravovat.
1: Prosím tě, já tu mám telefon, jo? Tak já zkusím vzít, doufám, že to nebude dotaz do toho. Halo, slyšíme se? Halo?
2: Ano.
1: No, tak dopak volá se vysílání rovnou, pokud voláte.
2: Dobrý den. Pane Pirotku, prosím vás, není třeba tady tyto otázky. Pane Hlávku, vy nechte tady a jej dá takové.
1: Protože vím, kdo volá. Už je mi jasný, kdo volá a já se s váma nebudu bavit. Ne, to je jedinej prostě prudič, který nějaký pan Zlínský, abyste věděli, který neustále prudí a nedá pokoj. Teďko dal asi rok pokoj a už začíná zase. Jo, takže ne, tohoto člověka, je to jediný člověk, který ho prostě do vysílání nepustím. Tak, to je asi tak. Prostě, to je jediný člověk opravdu, protože to je prudič neskutečného kalibru. Prostě nic jiného jsem, nic prostě... To je neuvěřitelné.
0: Tak pokud by byl věcný, tak mi to nevadí, ale on středně
1: ne,
0: by to
1: ne, ne. On prostě
0: osobním invektivám.
1: Jedině, nic jiného neumí. Ale na druhou stranu opravdu musím uznat, dokáže se teda trefit neskutečně do toho nejbolavějšího místa a tu největší svinárnu, jakou může udělat, tak to prostě... To, na to má teda talent neskutečný. Jo.
0: Takže... Mě by to ale nevadilo, já bych to ustal.
1: No,
0: já jsem na to zvyklý.
1: Tak se bude trefovat do mě nebo do kohokoliv jiného.
0: Aha, jo, dobře.
1: To je
0: ale
1: prostě...
0: Já se nebojím nikoho, protože já z toho nic nemám. Mě nikdo neplatí, já nikoho neposlouchám, já 10 let toto dělám zcela
1: zadarmo. To já taky,
0: pro
1: samozřejmě.
0: Sebe, jako ty, pro svoji rodinu, pro svý kamarády, přátelé, pro občany České republiky, takže já mám v tomhle pohodičku, protože já nemusím nikoho poslouchat. Já poslouchám jenom svědomí, nic jiného.
1: No, tento člověk dokáže prostě neskutečně.
0: Dobrá, už to máš živý, ten
1: stroj? Normálně já na to nemůžu přijít. Já na to nemůžu přijít, ono to akorát jde mně a ostatní
0: nevím,
1: to
0: nechápu. Dobrá, tak polož otázku ty nějakou úplně v klidu, to nevadí. A pak to budeme komentovat spolu.
1: Já nevím, já prostě nedokážu teďko, já to chci prostě na to přijít, co se stalo, jo. Jestli můžeš, prosím tě, Honzo, pokročit dál ještě v nějakém tom tématu.
0: Další téma, není a problém, já to mezi určitě, tím... ty si to zatím polaď.
1: Já to musím prostě vypnout a asi to pustím znovu.
0: Tak spustím další svoji řeč. Víte, že mým tématem oblíbeným je takzvaný vázaný mandát, což znamená, že budeme mít vzorovou smlouvu mezi občanem a kandidátem třeba do poslanecké sněmovny nebo do senátu a tam bude napsáno, že se ten náš kandidát zavazuje k prosazení celostátního referenda nebo celostátního lidového veta proti libovolné změně legislativy a nebo proti mandátu ve veřejné službě. A kdo nám to podepíše, tak my budeme povinni z dikce té smlouvy mu poslat potom obrázek, fotku z mobilu třeba svého volebního lístku, kde bude jeho jméno zakroužkováno. Tím ta smlouva bude naplněna. A samozřejmě jsem to diskutoval s umělou inteligencí a tam měl miliony námitek, všaký nesmysly a tak dále. Bylo to únavné, ale já jsem to docela ustál. A při této diskuzi jsme také objevili to, že my občané nemáme možnost osobně si zkontrolovat, že náš osobní hlas byl dán do správné skupiny. Třeba při prezidentských volbách, jestli dáváme hlas Babišovi nebo Petru Pavlovi, jo? Kde byli jenom dva kandidáti. To je jenom příklad, aby to bylo hodně jednoduchý. Nemáme možnost to zkontrolovat. A já jsem říkal, měli bychom mít možný systém, který to umí kontrolovat. A kde to na světě je? A je to v Estonsku. Představte si, v Estonsku mají elektronické volby a tam si občan může zkontrolovat pomocí nějakých kódů, zda jeho hlas byl zařazený správnému kandidátovi. Nikdo jiný to nevidí, takže tajnost volby je zaručená, ale vy můžete po nějakou dobu, myslím, to tam je, si zkontrolovat osobně, že váš hlas nebyl přeřazen, ať už umyslně nebo neumyslně, nesprávnému kandidátovi. Takže toto je možné. A pak jsem samozřejmě s tou umělou inteligencí diskutovala ten vázaný mandát. A ona samozřejmě pobrala z internetu všechny ty debilní žvásty pseudoprávníků a řekla, že článek nějaký v ústavě říká, že oni mají svobodný mandát. To znamená, že oni se rozhodují potom, naši poslanci a senátoři, výhradně podle svého vědomí a svědomí. Nikdo jim v tom nebrání. Protože tato smlouva o vázaném mandátu by se podepisovala před volbami. A protože by to bylo před volbami, tak by to nebylo rušení té svobodné vůle, kterou má poslanec nebo senátor zaručen pak, když už v svoji funkci vykonává. To je, dám příklad. Jestliže někdo žije v manželství, což je taky smlouva, tak tím, že se stane senátorem nebo poslancem, tak tím se neruší jeho svatební smlouva například, nebo jeho majetkový práva na jeho domeček a zahrádku. Nic takového. Takže svobodná vůle je úmyslná fikce, která má jakoby bránit tomu vázanému mandátu. Samozřejmě někteří právníci se toho chytí a budou žvanit totální debility, i když nebudou logický. To je nesnesitelný, ale předpokládám, že by to nastalo, ano, ale tento můj argument, že jestliže někdo něco dobrovolně podepíše před volbami, tak je to prostě závazek a hotovo. A ten závazek nebude nějak drakonický, bude takhle primitivní. Zavazují se, že budu prokazatelně a usilovně usilovat o dobrý zákon s těmito parametry, o celostátním lidovým vetu a odvolatelnosti libovolných veřejných služebníků. A tam to bude samozřejmě detailně popsané, co jsou jako minimální podmínky. A on to nemusí podepsat. Ale já mu řeknu, když budu s ním hovořit, když to nepodepíšeš, tak já tě nezvolím, já ti ten hlas prostě nedám a ještě to řeknu kvantům svých kamarádů. A protože jsem třeba členem Fóra lidu, tak jim to samozřejmě řeknu, že tenhle ten člověk odmítl podepsat tento vázaný mandát na něco, na co máme dávno právo. My máme právo na zákon o celostátním referendu. Evidentně. Dokonce to je slibovaný v naší ústavě. A článek 2 naší ústavy a článek 21 listiny základních práv a svobod jednoznačně říká, že toto musíme mít k dispozici. Takže ti právníci, kteří to budou se snažit schodit na té svobodné vůli, tak ti je potřeba umlátit argumenty a to samozřejmě máme ten argument, že se tak stalo, ten závazek, to ovlivnění toho poslance a senátora se stalo před volbami a smlouvy uzavřené před volbami musí dál platit, protože pak by jinak neplatil to manželství a neplatila by práva na jeho domeček a zahrádku. To je logika. Umělá inteligence vám bude dokola tvrdit ty nesmysly, protože zatím je to ten neurostatistický systém a ten tomu logika nepřekáží v takzvaném myšlení, bude hlásat bludy. Takže já se dost těším na to, že jednou ta umělá inteligence bude mít v sobě zabudovaný ten kontrolor, který tu logiku bude hlídat a potom to s ní nebude tak únavný a otravný, protože nebude furt dokola tvrdit bludy, které nemají logiku, ano. A toto logiku má, protože závazky před nějakým aktem se nerušejí tím aktem prostě. To je prostě blbost. To je elementární rozkopání římského práva a tak dále, jakéhokoliv prostě. Takže vázaný mandát je naprosto v pořádku a pokud bude odmítán, tak bude odmítán nelegitimně a nelogicky.
1: Ano, souhlasím. No, myslím si, že by to mohlo fungovat už, aspoň teda to položení otázky, takže Honzo, já tě zase teda mávnu, jo, a můžeš se ptát.
0: Proč máme v České republice zastupitelskou demokracii a nikoli přímou, když přímá je čistější způsob vládnutí státu?
1: Tak zajímavý. Teďko mi to fungovalo, už to asi nefunguje. Tak dneska to asi nepůjde.
0: Musím ti říct jednu zajímavou věc, že dneska a včera, kdykoliv položím otázku umělé inteligence, a to já se s ní dohaduju denně několik hodin. Což denně.
1: Nezná tvůj hlas, člověče, že nereaguje.
0: Tak to nefunguje. Je to možný, že tam je nějaký blok, protože mě už to přestává fungovat. Já se musím ptát na něco 10krát, aby jenom mě milostivě odpověděla ještě blbě. Takže mám takový obavy, že existuje tam nějaký nástroj v té umělé inteligenci, který si vytipovává různé, řekněme, šťourali, což já jsem, a pak jim na to hodí bobek.
1: Ale
0: takže zkuste to.
1: Neuvěřitelný.
0: Třeba je to na můj hlas háklivý.
1: No, je to fakt zvláštní, že se mi to tady, ten mikrofon přepíná, nebo se mi přepíná mikrofon. Ne, ještě, to je blbá situace.
0: To zkusíme jednou. Ještě, tak já položím jinou otázku.
1: Počkej, ale ne. Prostě tady se mi přepne a já nevím teď, jak to udělat, zapnout dočasný. Tady je totiž zase nějaká aktualizace na tom chatu. Jo, a zase tady něco je jinak. A já už nevím fakt, co tady. Nic, to je průšvih tohle, no. Já nevím, jak to vymyslet.
0: No, nedá se nic dělat.
1: Já nevím, jak to mám vymyslet, člověče. Před chvilkou to šlo a už to zase nejde.
0: Tak se na to vykašleme, protože umělá inteligence není naším pánem, ale naším otrokem.
1: No, vypadá to tak. Dobře.
0: Akorát, že ten otrok je neposlušný a zřejmě tam někdo tahá za nějaký nítě. Protože říkám, mně už to nefunguje několik dní, nebo hrozně mizerně. A předtím to fungovalo brilantně a to byly mnoha hodinové diskuze a tak dále. Ale to byla umělá inteligence Gemini, ty tam máš, myslím, taky Gemini teďkon, jako aktivní.
1: No.
0: No. A já jsem teďkon použil párkrát Metu. To je úplně trochu, nebo je to trochu jiný přístup. Ona je taková trochu žoviální, budu jí muset brzo seřovat, ať se mnou baví přesně a logicky, snad to pomůže, ale tím, že používám už ty inteligence dvě, každá jiná, doufám, aspoň trochu, tak potom vlastně ve spolupráci s Gemini vytvořím nějaký text, protože ona mi tam dodá ty faktické věci, které já nenosím v hlavě, ale ty principy a logiku to já hlídám velmi bedlivě. A když ten text mám, tak ho šopnu do Mety a zeptám se, co tomu říkáš. A ona k tomu udělá oponenturu. A takhle to jednou budu dělat třeba se 4, 5 umělýma inteligencema, abych ověřil a vyhledal slabiny i svých textů. Protože jsem jenom člověk a jsem omylný samozřejmě a můžu něco zapomenout, něco udělat blbě a ona mi to ta umělá inteligence připomene, abych si třeba na tohle dal pozor. Nebo když bude argumentovat s tím, s tou svobodnou vůli, například nějakou debilitou, no tak já už aspoň budu vědět, na co se mám připravit u oponentů, u lidských oponentů, ano, protože spousta lidí vzdělaných, bohužel, vstoupí do služeb predátora parazitu, protože jsou za to dobře placení, bohužel. Nejsou všichni nadšenci, kteří by hledali společenský systém trvalej snesitelnějšího soužití lidí, což je moje práce, zadarmo. Ale za prachy budou hledat všechny důvody, jak do něčeho hodit vidle, ano? Aby zůstal stávající systém, který je kamufláží demokracie. Zastupitelská demokracie je kamufláží demokracie. Tak to je, zamyslete se nad tím všichni, prosím, hodně do hloubky, nikoli povrchně, aby jste prohlédli, že to, co se tady děje momentálně, je něco neuvěřitelného a ty důsledky této sedby, této dračí sedby, sklízíme denodenně. roste náš národní dluh, rostou daně, roste nám dluhová služba z nějakých 115 miliard ročně, platíme jenom úroky z dluhů a další hruzy, zvedají se daně, jak jsem říkal. Daň z nemovitosti se zvedla za Fialovy vlády o 100%. Mm-hmm. No to je prostě nechutný, ano, to je nechutný.
1: Tak. Já říkám, já tu nemůžu najít jednu věc a to, jak přiřadit mikrofon tomu, který je mikrofon. Nějakým, ono mi to furt přeskakuje někam jinam a nemůžu teď najít po té aktualizaci patrně, vůbec nemůžu najít, kde se to nastavuje ten mikrofon. Občas to naskočí, občas ne. Mm-hmm. A teď to tady prostě nenajdu, kdybych se zbláznil, tak to nenajdu. Tak já nevím, co mám dělat.
0: Dobře, já ještě promluvím o senátních volbách.
1: Mluv o
0: Naši drazí posluchači a diváci, prosím, velmi prosím, na kolenou vás prosím, tento rok na podzim se budou konat jednak volby do místních zastupitelstv, to je v pohodě, protože ty lidi znáte osobně a pokud by vám šli hodně na nervy, tak si s nima takzvaně půjdete promluvit, jo, osobně a oni se srovnají. Ale mnohem důležitější, co se letos bude odehrávat, jsou volby do té jedné třetiny senátu. Volby jedné třetiny senátu. Takže tam, kde budete rozhodovat o senátorech, tak strašně vás prosím, pohlídejte si, aby ten kandidát, kterého budete chtít mít v senátu, chtěl vaše zájmy. Pokud už budeme mít promyšleno, jak udělat vázaný mandát, tak použijte ten vázaný mandát na to, že budou prosazovat to lidový veto alespoň, nebo celostátní referendum, celostátní lidový veto a odvolatelnost politiku. A pokud se vám tohle nepodaří dosáhnout, tak aspoň vybírejte lidi, u kterých znáte nějakou jejich historii. To znamená, že třeba najdete pár lidí, kteří toho člověka znají a řeknou, jo, to byl frajer v práci, výborný, férový člověk, dobrý a to, co říká, říká už spoustu let. Tak pokud budete mít takovýhle reference, tak pak je to lepší to takovému člověku hodit, než takový, který se na vás zubí z plakátu a plácá nějaký fráze, který vůbec nemají pro vás žádný význam, ano. Příklad. Jestliže vám někdo slibuje blahobyt ve Spojených státech evropských, tak to vypadá na venek, to je ten med, jak už jsem jednou říkal, že se míchá, pardon, kolik je hodin? Jo, dobrý. Že se míchá hovno s medem, jo. To hovno je vždycky skovaný a ten med je vepředu vystavený. To znamená, Spojené státy evropské vypadají jako fantasticky. To si jako člověk řekne, to bude jako Spojené státy americké. Ten blahobyt, ty velký káry, ten prostě ta svoboda, to úžasný, co tam v té Americe jako je. A kdo tam byl, tak...
1: Bylo, spíš bylo, ne?
0: Tak, to bylo, ano, před mnoha lety. Já když jsem byl poprvé ve Spojených státech, tak jsem byl fakt nadšený, ale teď už tam ani nepojedu, protože mě je dobré kus toho, co se tam děje, ano, ve Spojených státech. Ale říkám, to působí jako ten med, jako med Spojené státy evropské, to vypadá úžasně. To jako znamená, že budeme jako Němci nebo Francouzi a tak dále. No, nebudeme. To znamená, že ve Spojených státech evropských by dominanci převzali ty velké národy, to znamená Němci a Francouzi, a my bychom už neměli vůbec do ničeho co kecat. Víte, co prosazuje pan prezident Petr Pavel? Chce Spojené státy evropské, chce, aby se Česká republika, a nejen Česká republika, aby prostě byly státy zbaveny takzvaných národních ved. Už dneska mnoho věcí je výjimuto z národních ved. Dneska už Česká republika nemá právo některé věci odmítnout. Visty, emisní povolenky, migrační pakt a já nevím jiné věci. To je velmi problematicky se z toho nějak vyvázat, protože tamto veto se výjimulo. A tohle chce náš pan prezident. Spojené státy evropské, kde my budeme outsideri, kde budeme vždycky přehlasováni většinovými národy, kde nebude mít národní veto, znamená to, že u nás můžou být jiné daně vyšší než jinde, nebo stejné než jinde, ale když jsou jinde vyšší platy, tak pak je jasný, jak to bude zdrcující. Může vzniknout evropská armáda, kde určitě nebudou velet Češi, ale Němci nebo Francouzi, nebo Němci a Francouzi. A tak dále, kdo ví, jak to bude s Velkou Británií, jestli by znovu v jakýchsi Spojených státech evropských byla. My víme, že Velká Británie, i když Britové, prostí Britové jsou samozřejmě jako všichni ostatní fajn lidi, bezva, jako Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, Američani, Rusové, Číňani, obyčejní lidé jsou fajn, ale predátoři, doporučuji, abyste si znovu zhlédli seriál televize BBC, Jistě pane ministře a Jistě pane premiére, to jsou dvě sady, Jistě pane ministře a pak Jistě pane premiére, kde Sir Humphrey Appleby geniálně hraje člověka z Deep Stateu a ukazuje Jimovi Hackerovi, což je ten ministr a potom premiér, že vlastně nemůže nic. Jo? A vysvětluje, jak se dělá politika. On je jako zkušený stálý tajemník ministra a pak vlády nebo koho, premiéra. Takže tenhle ten seriál je do dneška nesmírně aktuální a ukazuje, že takhle to v Británii už funguje po staletí a v České republice to takhle funguje pár desítek let a víme, jak jsme dopadli. Zbavili jsme se průmyslu významného, máme dluhy obrovské 3,6 bilionů, což je nějakých 45% hrubého národního produktu. Vy víte, že já jsem velkým odpůrcem tohoto parametru, respektive jsem proti jeho zbošťování, protože hrubý národní produkt ze 70% je spotřeba. A je to spotřeba občanů a spotřeba státu. To znamená, že když stát bude spotřebovat obrovský kvanta peněz třeba na zbrojení, tak bude mít obrovský HDP a budeme se s tím všude vytahovat. Vy chcete dávat prachy na zbrojení, skoro všechny, i na úkor naší životní úrovně? Proti komu? A chceme útočné zbraně nebo obrany? To bych řekl, že je obrovský rozdíl. Chceme mít letadla, který snadno rakety Patriot se střelí, nebo S-300? A nebo chceme spíš drony, které jsou levné a když nám je někdo se střelí, obranné drony samozřejmě, tak to není zase taková katastrofa. A tak dále, tam je spousta otázek. Doporučuji vojenského analytika Jaroslava Števce, což je pan inženýr, který se zabýval armádními věcmi a tento má opravdu v hlavě dobře srovnaný, takže to je radost ho poslouchat. Zrovna tak doporučuji pana Jana Schneidera, který se zase vyzná v těch bezpečnostních službách a tak dále, nebo Andora Šándora a podobně. Takže tyhle ty lidi, kteří to dělali sami, tak o tom vědí nejvíc. Rozhodně nemá smysl poslouchat nějaký novináře, který o tom vědí prd, ano. Toto jsou lidi, kteří to dělali hands on, jak se říká. To znamená, byli v tom ponoření a něco o tom vědí. Takže Jaroslav Štefec, výborný a Jan Schneider například, ale mýval samozřejmě jsem další lidé.
1: Mýval jsem ho ve vysílání velmi často dříve, ale v poslední době už nějak
0: toho, ne. Jardu Štefce?
1: Ano, Štefce? Samozřejmě, ano, všechno. Určitě jsem ho tady mýval velmi často. A teď v poslední době už ne, no nevím nějak, prostě už to není aktuální, nebo co.
0: On je teď na jiných rádiích, který mají větší sledovatelnost.
1: Možná, že jo, ale není to kvůli tomu, jo, že by to, že jo. Prostě jsme nějak se nedomluvili taky potom už na dalším pořadu.
0: Taky mu mohl někdo trošku vyhrožovat třeba, že?
1: Ne, on to neodmítnul, to já dřív jsem jako ho nekontaktoval už znova zase, jo? On vždycky ochotně jako šel do vysílání, to zase všechno
0: jako
1: čas.
0: Mně se moc líbí jeho způsob jako argumentace a tak dále, má to železnou logiku, to, co říká, jak Jan Schneider, tak Jaroslav Štefec, takže já mám velice rád, protože oni jsou nejen zkušení, vzdělaní a tak dále, bystří lidé, ale opravdu logicky to zapadá dokonale, to já jsem vždycky hrozně rád, když ty lidi to necucá jen tak z prstu, ale má to logické konzistence a konsekvence.
1: Ano, to je pravda, já taky.
0: Takže dovolí si velmi pochválit oba. A těch lidí je samozřejmě daleko víc, jako jo. Pokud se chcete něco dozvědět třeba o chemtrails, chemtrails jsou věci, které se týkají takzvaného osévání mraku, čili pro řízení počasí. Uvědomme si, že ten, kdo umí řídit počasí, tak má v ruce i vojenský nástroj. Protože jestliže třeba v nějakých tropických místech umí spustit déšť, který vytvoří záplavy a tak dále, tak to je vojenský nástroj. Takže osévání mraku není fantasmagorie. Já jsem si dlouho myslel, že jo. Jak mi se řeklo chemtrails, tak já jsem říkal, já tomu moc nevěřím, jak by to vůbec udělal, jak by to na těch letištích protlačili a tak dále, že jim to vůbec někdo dovolí, to jsem ještě naivní idiot a nevěděl jsem, že predátoři a paraziti mají moc nade vším, že klidně znásilnějí řízení letového provozu na letišti a tak dále a prostě tam to aero zlítne a bude stříkat do vico. Toto jsou většinou tréninkový jako osévání mraku, ale jsou to látky, které obsahují kovy, dokonce některé osévání mraku bylo dokonce s olovem, teď je tam hliník a tak dále, takže to není fantazie. Bohužel, vypadalo to jako konspirační teorie a je to bohužel konspirační praxe. Jo? Bohužel. Takže o tom referoval velmi dobře pan Dluhý, Radovan Dluhý. Vysokoškolský učitel nějaký, který se o tohle hodně zajímal a uváděl fakta u Martiny Kociánovi. Takže jako to člověku zůstává rozum stát, že věci, které před pár lety považoval za hoaxy nebo za prostě nepravděpodobné, řekněme, aby jsme to řekli velmi korektně, za nepravděpodobné, tak se dneska ukazuje, že jsou velmi pravděpodobné. Že svinstvo na světě se opravdu šíří velmi jako požár. Děs. Co tvůj stroj? Daří se ti?
1: Ne, já prostě nemůžu přijít na to.
0: Nechceš dát chvilku přestávku, že bys to zkusil? Že bys tam pustil nějakou muziku?
1: Ne, já to tady dělám, jako, ale já nemůžu přijít na to. Když mě to takhle, když mluvím, tak mi to jde. Prostě se mi tam pustí jiný mikrofon, než který potřebuju. A já nemůžu přijít na to. Tady to vždycky bylo to, že jsem kliknul na ten mikrofon a ono se to tam prostě dalo vybrat. A mi to jako nenaskakuje vůbec. A mi to dalo vybrat. Jednou se mi to povedlo, tak jsem to udělal a zase se to vrátilo zpátky. Nevím, dneska z toho asi nic nebude opravdu. To je prostě...
0: Dobrá, no tak nevadí. My těch témat máme kvanta, takže nám to nevadí.
1: Dobře.
0: Chtěl bych se ještě zastat některých senátorů. Já vůbec nevím, jestli to, když je pochválím tady do vysílání, jestli to není polibek smrti. Ale doufám,
1: to
0: že
1: udělej.
0: Ne.
1: Jen to udělej.
0: Já to udělám, protože nejhorší oni můžou říct, o mně se zmiňovala jakási nula, jakýsi piroutek, kde si na to neberte ohled. Dobře, nevadí mě to, když to o mně řeknou, protože chápu, že oni jsou taky pod strašlivým tlakem. V Senátu si myslím, že jsou úžasní senátoři a jedna z nich, ta dáma se jmenuje paní Kovářová.
1: To je z Plzně,
0: a ta nedávno... No, právě to chci říct, proto ji říkám na prvním místě, paní Kovářová, Daniela, myslím, že?
1: Daniela, ano, Kovářová, ano.
0: Daniela Kovářová, je to JUDr, je to doktorka práv, takže má i potřebné vzdělání pro práci v politice, protože politika je taky hodně o právu, jo. Takže tato paní, úžasná, zaprvé, já jsem ji před x lety psal pár mailů a vždycky odpověděla velice zdvořile, poděkovala, že jsem jí napsal mail a tak dále. Já se v mailech nerozkecávám, jsem tam velice věcný a tak dále, a vždycky odpověděla, byla úžasná a velmi zdvořilá dáma, senzační, jako fakt senzační. A teďko nedávno byla někde na nějakým pořadu, ježíš, nevím, u koho jsi, u Lukavce nebo u Martiny Kociánové nebo u koho, to je jedno, prostě byla na nějakém pořadu a tam, co řekla, všechno bych podepsal vlastní krví. A přitom ona kandidovala jako nezávislá, myslím za Stan nebo za koho, prostě za tyhle ty lidičky, jo. A ona dokonce dostala nějaký dotaz na ně a ona se k tomu geniálně nevyjádřila prostě, což udělala skvěle, jako. Takže tato paní senátorka Daniela Kovářová, to bych si strašně přál, aby v tom senátu zůstala. Další úžasná dáma je paní Jana Zvěrtek-Hamplová, magistra, právnička, která se leta zabývá právem v podstatě na ochranu obecních zastupitelství a starostů, kteří jsou dobrý, samozřejmě ne zločinců, ale pokud mají obce problémy se státem, což často mývají, protože stát je otravuje neustále nějakýma buzeracema, tak ona se jich umí zastat, za což ji samozřejmě taky patří veliký dík. A v době covidové prohlédla velmi brzo, takže výborná dáma taky, paní Jana Změtek-Hamplová. A pak jsou tady ještě další dva pánové senátoři a ten jeden se jmenuje, myslím, že to je pan inženýr Canov, a druhý je pan Zdeněk Hraba, ten je myslím taky judr, nevím, jo, já už si to proto omlouvám se oběma pánům, že si nepamatuju jejich tituly, to je samozřejmě ostuda, to bych neměl být takovýhle
1: tam, a třeba, no, na tom, ale jsem. Třeba na tom tak nebazírujou, většinou chytří lidi na tom nebazírujou na titulech.
0: Oni jsou natolik navýší, že na tom nebazírujou, přesně tak. Takže tyhle ty další dva pánové senátoři, jak pan senátor Hraba, tak pan senátor Canov, by bylo skvělé, kdyby v tom senátu zůstali. Říkám to proto, že to chvíli trvá, než zjistíte, co je, kdo je, jak je, a tak jakoby pomáhám našim posluchačům v získávání těchto informací o některých senátorech, kéž to není jejich polibek smrti. Myslím si, že oni se chovají prostě noblesně v každém případě a je úplně jedno, jestli já jim fandím nebo ne. Na mě nezáleží. Ověřujte si samozřejmě všechno sami a volte prosím vás velice odpovědně, protože na tom velice záleží, strašně na tom záleží. Není jedno, kdo sedí v poslanecké sněmovně, není jedno, kdo sedí v senátu, protože poslanci a senátoři rozhodují o legislativě, o zákonech, tedy o tom, co my musíme nebo nemusíme dělat, co my musíme nebo nemusíme platit, zda se zavážeme v takové či oné spolupráci, zda se zavážeme, že budeme platit 5% HDP na zbrojení, včetně útočného zejména, to je jako strašný. Jo. Když si spočítáte, kolik to je, tak to je přes 400 tisíc. 5% HDP, 400 tisíc.
1: Co 400 tisíc?
0: 400 tisíc korun.
1: 400 tisíc? No nepletej si to s milionama nebo podobně? 400 tisíc na koho?
0: A jo, pardon. 400
1: miliard. Miliard je to, ano. 400 miliard.
0: Omlouvám se. 400 tisíc. Myslel jsem na něco jiného a nevyplatil.
1: Ano,
0: 400 miliard je 5% HDP, zhruba něco přes dokonce. Ano. By vyšlo každý rok na zbrojení, takže jestli tohle to nám někdo jako odpodepíše, odsouhlasí, tak nám klesne drasticky životní úroveň a přesto se Ruské federaci neubráníme. Jsou vyhozený prachy, zejména do útočných systémů. Pokud si budeme budovat inteligentní, efektivní, obranné systémy, deštníky a tak dále, dobře. Ale to nestojí takový strašný prachy. Ale zbrojení, zejména útočné, dokonce F-35 jsou nosiče i jaderných zbraní, takže jako když budeme mít letouny, které jsou schopny nést jaderné zbraně, tak co myslíte, že bude cíl našich potenciálních nepřátel, řekněme? To myslíte. No.
1: A kdo to jsou ty potenciální nepřátelé?
0: No to právě, to ještě taky, o tom se bude kde kdo dohadovat, já se o tom ani bavit nechci, protože to je jasný, odkud nám největší nebezpečí jaksi kine, ale už jenom to, že chceme dávat prachy do aliančního útočného zbrojení, když nás aliance kdykoliv pošle do háje, když budeme napadeni, protože máme tu zkušenost už z druhé světové války, že jo, tam Francie a Anglie se na nás bez problému vykašlali, takže ty mezinárodní smlouvy platí jenom, když se to hodí těm velkým. Ale ty mladý, je to nechoť vašku z pány na let. Mnohý příklad známe, že pán uklouzne a sedlák si za ní nohu zláme. To je známé přísloví, že když se kamarádíte s někým, kdo je extrémně silnější než vy, tak vy budete muset neustále sloužit a poslouchat ho a tak, budete muset nosit pivo a cigarety a až budete mít vyprůser, tak on řekne, kašlu na tebe. A jestli se ti to nelíbí, no tak vyhlaš válku mě. No. A já tě srovnám za pár minut. A je to, jo? Přesně takhle je to tak. Jednoduchý. Jo, velmoci nemají přátelé, velmoci mají zájem. jenom zájmy, nic jiného. Tak to je. Takhle to bohužel je. Takže spolehat se na nějaký aliance a tak dále je naivní. Naivní. Budujme vlastní českou obranu, mějme dobré vztahy s NATO, ale s celým světem. A pak je to v suchu. A mějme doktrínu, která bude říkat, že my nikdy nikoho nenapadneme. A je to. Mm-hmm. Jenomže jestliže dovolíme Spojeným státům vybudovat v České republice vojenskou základnu, nad jejíž provozem, vybavením nemáme sebe menší kontrolu, nebo nebudeme mít, no tak...
1: Tak se nemůžeme divit,
0: Tak se nemůžeme divit. Tak to je, jako.
1: Jsme si vytvořili.
0: Ano, ale když budeme mít svý vlastní český základny, kde bude jenom obranný systémy, to znamená protiraketové a protiletadlové lasery, protiraketové a protiletadlové rakety, požádáme třeba Spojené státy o spolupráci s supervizí našeho vzdušného prostoru nad mraky. Mhm. Což oni mají, no tak pak dobře, zaplaťme za to, protože to je účinný nástroj, jo? Ale F-35 je zranitelná a někdy jsem poslouchal nějaké statistiky, že sundat Aero je vhodně snažší a více pravděpodobné než raketu. A těch Air je vždycky míň než raket a největší slabina obranných systémů je, že těch raket obranných je natolik málo, že občas nějaká proklouzne. Zatímco letadla, když to proti něm pošlete v plný palbě, tak je sundáte skoro všechny. Takže ty nejdražší zbraně letadla, navíc pilotované živými piloty, tak přijete ještě o lidi, jsou nejsnadnější cíl. Zatímco mrak raket, veliký mrak raket, se skoro nedá odclonit, ubránit, protože i když účinnost třeba těch střel Patriot je veliká, tak něco projde a když něco projde, tak občas to může projít i tam, kde to napáchá obrovskou paseku. Toto jsou věci speciální pro vojenský specialisti. Jaroslav Štefes by o tom dokázal hovořit si myslím celé hodiny a velmi perfektně a logicky konzistentně, takže já se do tohohle nechci pouštět, protože v tomhle já jsem like, ale je jasný, že když budeme dávat obrovský prachy, 400 miliard, znova to opakuji, jsem se splet, promiňte, 400 miliard každý rok na zbrojení, a to včetně útočného, a to možná zejména útočného, tak si nepomůžeme, jenom si snížíme drasticky životní úroveň, což už se děje dnes.
1: Je to tak.
0: Tak jak seš daleko na tom s naší AI?
1: Nejde to.
0: Poslouchá...
1: Prostě nejde to. Tak
0: se
1: nejde
0: na to. Tak se na to. Tak
1: nejde
0: na
1: to. A to tady opravdu se postivě stačí. Já nevím, jak je to možné, že tady nemůžu najít ten výběr těch mikrofonů. Tady mi to jako píše normálně, ale to mi tady bere interní mikrofon, já potřebuji tam připojit jiný mikrofon. A to prostě nejde. Nejde. Nechápu to.
0: A tak se zkus zeptat umělé inteligence ty, jak máš ten mikrofon nastavit, aby to fungovalo i
1: odvrátně.
0: Tohle by mohla vědět.
1: To určitě ne, protože to neví. To určitě to vědět nebude, protože jak mám nastavit? Já vím, jak to mám nastavit, ale nemůžu najít to tlačítko nastavení. Prostě to se změnilo, najednou je to všechno jinak tady. Ale ne, prostě, já ještě se budu o to pokoušet, ale už se z toho fakt nedává zase.
0: Dobrá, já vyberu nějaký další téma. Ano, určitě. Přechodové období mezi stávající zastupitelskou demokracií a demokracií přímou. Já bych nejraději, to je mé osobní zbožné přání, aby to bylo RSOIPD and floating democracy. Už jsem o tom měl poslední, ale tato věc je samozřejmě ožehavá a těžká, náročná, protože, jak už jsem říkal, náš právní systém, naše legislativa je zaplavena doslova povodeň legislativních norem, kterých jsou zhruba 2 miliony. To je tak obrovské množství omezení a něčeho všeho, že jenom ten přechod od zastupitelské demokracie s prvky přímé demokracie k demokracii přímé bude trvat možná roky, možná desetiletí, protože to zlo už bylo tak strašlivě napácháno díky naší lehkomyslnosti, povrchnosti, nezájmu. To je kritika aj mě samotného. Já jsem se taky před 10, 12, 15 lety o politiku vůbec nezajímal. Zajímala mě jenom věda, kybernetika a tak dále, biomedicína. Mm-hmm. A až když jsem zvedl hlavu od mikroskopu, tak jsem se zrozil, kam se to všechno dostalo díky tomu, že jsme svěřili moc do rukou lidí, kteří toto způsobili. To je naše vina za všechno, co se dneska děje a jak si s náma vytírají podlahu naši veřejní služebníci. Můžeme my sami, včetně mě, a já se hluboce stydím a omlouvám se mladé generaci, že jsem to nerozpoznal dřív, že jsem tu hlavu od toho mikroskopu nezvedl dřív. Sice 10 let na tom makám, abych to napravil, ale je to hlas na poušti, protože že je nás málo. I když Fórum lidu zaznamenalo v poslední době docela úspěch, protože se postavilo proti sjezdu Sudet do německého Landsmannschaftu v Brně a zafungovalo to tak, že se o nás mluvilo i v poslanecké sněmovně, což je fajn, jako jo. Samozřejmě nikdo normální nemá nic proti německému národu, zejména tomu současnému. Nikdo z nich už nepamatuje válku a tak dále, ale studentský německý Landsmannschaft má kořeny ve fašismu a tak dále, takže na ně buďme opatrní. Ale když sem přijedou němečtí turisti, tak prosím vás, chovejme se k ním nadále srdečně a přátelsky tak, jako se oni chovají k nám, když my přijedeme do Německa. Většina Němců se k nám chová velmi dobře, ne povýšeně, ani nějak arrogantně, ale tito lidé, ty mají pocit, že stále oni jsou ta rasa vyvolená. Takže pozor na ně. A Fórum lidu v tomto případě si myslím, že odvedlo úžasnou práci, protože tím, že se vytvořila jakási petice a tak dále, tak už si nás propírali v parlamentu. Fórum lidu bylo citováno v parlamentu. Bylo zmíněno. A to je dobře, protože to nám udělalo reklamu velikou, protože do té doby ne většina lidí věděla, kdo to je Fórum lidu. Fórum lidu je naprosto volné spojení, sdružení vlastenců. Tedy lidí, kteří si uvědomují, že vlast a stát je jejich majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví. Toto je nesmírně důležité. Nám nikdo neporoučí, nám nevládne ani Washington, ani Moskva, ani Čína, ani Izrael, ani Palestina, ani nevím co, Švédsko, Slovensko, Německo, Anglie, nikdo. My sledujeme pouze a jedině zájmy českého lidu.
1: Ono to je...
0: To je pro nás svaté.
1: Ono to je u mnohých takto, než se dostanou prostě do těch míst nahoře, kde jsou už podchyceni úplně jinak. Pak už najednou to nejde. Ano,
0: takže... ano, proto my odmítáme jakékoliv peníze od kohokoliv. Odmítáme. Já bych si nevzal ani korun, i kdybych neměl co jíst. Protože tím by všechna moje desetiletá práce byla hozená do kanálu.
1: Ano, ano, ano.
0: Na to já se můžu jedině vykašlat. Jediné, co bych mohl udělat, že když přijde hoši v koženákách a řeknou, že vyvraždějí moje kamarády a rodinu a tak, tak já řeknu dobře, seru na to. Já už jsem svý řek, je to na internetu, je to na záznamech a tak dále, takže mě vezte na záda, kašlu na to a jdu se věnovat svým milovaným stromečkům v sadu. Ano, když budu pod nějakou takovouhle přímou vyhruškou vyvraždění rodiny třeba a tak dále, to jo. Ale jinak já o nic nemůžu přijít, protože nikdo mě neplatí, nikdo mě nedává noty. Nikdo mě neříká, co mám dělat a nemám. Ani v tom Fórum lidu, to je velmi volné. A tam, pokud něco dáváme ven, tak to tak jako probereme, ale nemáme šéfa žádného. Nemám žádného předsedu. Máme jakéhosi mluvčího, to je Petr Bílý, ale když bychom chtěli mít něco prohlásit do médií nebo vládě, tak to samozřejmě můžeme udělat, to je úplně v pohodě. Takže tím, že u nás není hierarchický systém, ale rovnoprávný, tak jsme těžko zranitelní. Protože nikdo z nás nemůže být uplacen, znásilněn a vydíran, aby něco druhým zakazoval, což je bezva. A my jsme prostě svrchovaní občané České republiky, tak jak říká článek 2 ústavy. A protože my všechno máme vokovaný ústavou, listinou práv a svobod, zákony, různými dokumenty OSN, no tak cokoliv proti nám někdo udělá, bude stoprocentně protiprávní. Všechno, co já tady říkám a tak dále, není v rozporu s právem. Ano? Mm-hmm. A to je důležitý, protože nás nemají na čem načapat. Pokud nás na něčem načapou, tak si to vymyslej. Tak to bylo jenom nálepky, tak to bylo jenom žvásty. Ale nebude to nic, co by mělo oporu v zákonech, protože my si na to dáváme sakra bacha. A navzájem se hlídáme, říkáme si, hele, na tohle si dej pozor, tohle neříkej takhle, protože to bys mohl narazit v tom a v tom, jo. Ale řekni si to, jak potřebuješ, ale dej si pozor, aby tě takhle nemohli jakoby skřípnout. A je to, takhle si to, a takhle, ale není to ani potřeba, protože ti lidé, kteří jsou ve fóru lidu, jsou vzdělaní a myslící lidé a hlavně jim ta logika nepřekáží pod nohama, protože ji používají. Takže to je další jako bezvadná věc, že to, ten, to společenství svobodných občanů vlastenců České republiky, Fórum lidu, je takhle nezávislé, skutečně nezávislé, protože v životě ani korunu jsme nedostali, ani nechceme korunu od nikoho. Hmm. Není potřeba, jo? Nepotřebujeme na tohleto peníze, protože dneska vysílání a tak dále, to všechno jde zařídit za pár tisíc a to zase takový chudáci nejsme a nepotřebujeme se nikde doprošovat a žádat o svolení, protože my jsme svrchovaní, my občané jsme svrchovaní právě podle toho článku 2 ústavy, a článku 21 listiny práv a svobod jsme oprávněni rozhodovat o svých věcech i sami, nejen skrz zastupitele. To tam je přímo napsané v listině základních práv a svobod, která je součástí, nedílnou součástí našeho ústavního pořádku a je nadřazena i zákonům České republiky. Tohle všechno my víme, takže s náma si jen tak jako nemůže někdo vytřít podlahu. Ano, nechci říct něco prostějšího. Takže to je důležité, aby, ale bylo by skvělé, kdyby takových společenství vznikalo více.
1: Ano.
0: Nebo aby aspoň o nás lidi věděli a nějakým způsobem naše myšlenky šířili, když budou v souladu s jejich přesvědčením a tak dále. To všechno můžou tomu dát publicitu, což je dobře, protože to je v jejich zájmu. My neděláme nic proti zájmu občanů České republiky. To bychom si v životě nedovolili. To bychom se zprotivili zcela svému, své představě o tom, jak má vypadat práce pro společnost. Jak to říkal Alois Rašín, práce pro společnost se neplatí. Jo? To měl pravdu. Tento velmi statečný pán, který za první republiky zvládnul přechod financí rakousko-uherské měny na československou. Úžasný husarský kousek, ale tak ho pak nakonec zavraždili, že ho byl příliš statečný.
1: Já si vzpomínám, když někdo řekne jméno Rašín, tak ví, že to je minister financí, a že tenkrát způsobil dokonce, tak působil tak dobře, že vznikla takzvaná deflace, že? A to je takový fenomén, který, o který dnešní bankéři nechtí ani slyšet, protože pro ně je to
0: obrovský problém. To je zhodnocování úspor. Ano. To je zhodnocování úspor, to ano, není špatného.
1: A právě to je zajímavé, že byl tak úspěšný, že vznikla až deflace, ale přitom dneska říkají, že to nesmí dopustit deflaci. No tak kde jsme?
0: No protože inflace je okrádání za bílé hodné, to je jasný. Inflace ano. Je drzá, rizí krádež. Protože ano. Když si uspoříte stovku, tak díky inflaci máte druhý rok už jenom 98 a další rok jenom 96, no tak dále třeba, nebo to jde ještě hůř, pokud máte inflaci 35%, tak máte třetina, no, tak máte 60-70 korun ze stovky. Tohleto, jestli si to lidi neuvědomují, tak je potřeba jim to říkat dennodenně. Uvědomujete si, přátelé, že inflace je drzá loupež vašich mest, vašich úspor, zvyšování daní z nemovitosti je loupež vašeho majetku a tak dále. Tohle to nezní v mass médiích. Proč? No to je jasný proč. Protože z našich daní a z našeho majetku žijí paraziti. To je to strašlivý. Ano, lidští paraziti a predátoři.
1: Je to tak, je to
0: já
1: tak.
0: Já nevím, jak dlouho to bude trvat, nevím, jak dlouho to bude trvat, než to lidem dojde. A ono jim to dochází. Myslím si, že bychom měli poděkovat Fialovi vládě, protože ta spáchala takový zločinu, že mnohé lidi probudila. Bohužel mnohé lidi takzvaně rigidně věřící, jo, rigidně věřící tomu Fialovi, tak ty se spíš utvrdili ve své víře, že je to úžasný pan profesor. My víme všichni, že není, že to je hrozný člověk prostě po všech stránkách a rozhodně nepracoval pro občany České republiky. A taky ukázal, čeho jsou schopni, co udělali, co zařídili. Do jakých průserů nás zatáhli. Rakušan s migračním paktem a tak dále. Povolenky a další lumpárny. Takže jestli je to občanům jedno, kdo je ve vládě, kdo je v parlamentu, čili v poslanecké sněmovně a v senátu, tak nás čeká inferno. Peklo na zemi. Ano. Peklo na zemi. Nechci být špatným prorokem, ale protože to sleduju už dlouho, mnoho let, 10 let minimálně, možná už 11, 12, tak ten trend je jasný, už jsme na ty šikmý ploše, není to takhle do kopce, ale to, jde to z kopce. A jestli to necháme být, tak to bude mít čím dál větší sešup, bude to mít větší akceleraci. Takže k tomu průseru dojde velmi brzo, když tomu nebudeme bránit. Když nezačneme konečně sami sebevědomě my občané rozhodovat sami o sobě. No. Pokud to necháme na svých zástupcích, nečeká nás nic dobrého. To je jasný. No. I dneska můžeme ovlivňovat naše politiky, naši vládu a tak dále, tím, že náš hlas je slyšet dostatečně hlasitě. A tomu se nedá zabránit, protože naštěstí dneska díky internetu máme možnosti promlouvat k 10 000, 100 000, možná i milionům lidí, pokud budou mít zájem. Ale musí mít zájem o sebe záchovu. Život v houfu, to je put, který přišel z pravěku, kde se ověřilo, že když jsme smečkové zvíře, což člověk je, tak v té smečce je bezpečněji, než když jsme jednotlivci. No jo, jenomže situace se od toho pravěku opravdu, ale opravdu změnila. Takže my nemusíme se nechat krýt davem blbců. My si můžeme dovolit klidně mluvit i proti velké množině lidí, kteří jsou úplně zmatení, kteří jsou blázni. Nemusíme jim hned nadávat, ale měli bychom jim klást jeden logický argument za druhý a pokud to nezabere, tak použít ty známé sokratovské otázky. To znamená, přejete si mít stále vyšší daně? No a pokud někdo řekne, že jo, no tak je idiot samozřejmě. Pokud odpoví, že ne, tak řekneme fajn, a co myslíte, že je dobré proti tomu dělat? A tak dále. A takhle těmi otázkami ty lidi dostrkáte k tomu, že řeknou, no jo, sakra, ty máš pravdu, ty to máš nějak promyšlený, jak to děláš, ty hajzle, že jo? A já pak na to řeknu, no teď na tom makám 10 let, jako já nejsem žádný genius, já jsem obyčejný trouba z vesnice, ale makám na tom 10 let. Takže mě ty rovnice vyšly takhle, a když jsem do nich znova dosadil a znova jsem udělal zkoušku, tak to vyšlo pořád stejně. No tak mám tu drzost to říkat nahlas, protože to už mám jako hodně prověřený a vokovaný jednak těma diskuzema, jak se živými lidmi, tak s odpůrci samozřejmě, a taky s tou umělou inteligencí, s vícero modely a podobně. Takže jsou to tisíce hodin práce, které jsem mohl věnovat zábavě a nevím čemu, cestování a tak, ale protože cítím hluboký stud za to, že jsem i já toto dopustil, tak proto na tom takto usilovně makám a každý týden píšu aspoň 2 eseje politologický a posílám je lidem, kterých si vážím, ať už jsou to média, kterých si vážím, nebo politici. Normálně jim to posílám a zatím teda nikdo neodpověděl, ale asi to chápu, protože jsou zahlceni maily a SMS-kama, WhatsApp-kama a ničím vším, messengerama, natolik, že odpovídat na to by je asi úplně zabilo, takže já to od nich ani tolik neočekávám. Myslím si, že to je i moje chyba, že jsem příliš školomecký a tím, jak si hlídám tu logiku, tak ty moje texty nejsou moc zábavný zrovna. Nikomu nelichotím, nikomu nepíšu, vy jste ten úžasný a tečka, to nemá smysl, to ty lidi vědí, že jsou buď to úžasný nebo ne, to je k ničemu. Mě zajímá věcná debata o konkrétních věcech, tedy na konkrétní témata, a to konkrétní téma je jedno. Chceme, my občané bychom byli blázni, kdybychom nechtěli, takže chceme systém, společenský systém trvalej snesitelného soužití lidí, což je demokracie nebo ještě nějaké jiné formy, dobře, ale v tom já nejsem tak honěný, to ať si ti lidé, kteří prosazují třeba anarchokapitalismus, ať o tom mluví, to je rozhodně dobře. Pak ještě existují další jiné směry, rovněž se kterými se dá po logické stránce určitě souhlasit, velmi dobré, ale já to zatím vidím tak, že schůdná je zatím přímá demokracie. Proto se tomu tak usilovně věnuju takových let, protože si myslím, že tady je aspoň naděje, když se lidi dají dohromady. To je velmi těžká podmínka, ale bohužel, ale je to tak. Když se lidi dají dohromady a budou vyžadovat přímou demokracii, tak jak je napsaná, popsaná třeba na tom www.oipd.cz nebo dokonce tady na stránkách Fóra lidu, tak když si to pročtou, prostudují a usoudí, že to má něco do sebe, tak ať nám s tím pomůžou. Pro Boha to není pro nás. To je pro ně, pro jejich děti, pro jejich potomky, pro jejich příbuzní, pro jejich kamarády, přátelé a tak dále. Tam není nic, co by bylo proti ním. Ano.
1: Já se zeptám, ty jsi tady zmínil anarchokapitalismus, s tím je spojen Urza, že jo?
0: Martin Urza.
1: Já jsem tě na něj minule, myslím, dal číslo, mluvil jsi s ním nebo ne, takhle řeknu.
0: Ještě ne, ještě jsem se k tomu nedostal, protože jsem řešil

0: vis, tak to má v krvi. Jo? On ví, že skutečný systém, který má hlavu a patu, je jedině takový, který začíná definicema, pak jsou axiomy postuláty a pak je věta k ní důkaz, věta k ní důkaz, věta k ní důkaz, věta k ní důkaz. Takhle se vystavují algebry, v tom on je určitě cvičený jako nikdo, protože na matfisu je tohleto základ, na technických školách, jako je ČVUT samozřejmě taky, tak v tom jsme si jaksi bratři v boji, jo? Protože tohleto my oba máme v sobě zabudovaný, to do nás namlátili na těch školách a zaplať pánbůh, že to udělali. A tím pádem my si tu logiku velmi hlídáme a říkám, i když s ním třeba v něčem nemusím úplně souhlasit nebo bych polemizoval, tak tohle na ně mám rád, že on si hlídá tu logiku. Chápu, že někdy s ním debata může být
1: těžká,
0: protože on je umanutý, jako jsem já.
1: Ano, přesně tak, tak.
0: To je ten problém, že, ale ta umanutost je pro mě, řekněme, pevnost názoru. Jo? Takže já mám ale naštěstí tu schopnost, doufám, že pokud s ním s něčím nebudu souhlasit, tak já nakonec řeknu, víš co, tohle tam musíme dát stranu, protože na tom se neschodneme, ale proberme nějaký jiný. A je to, anebo on by to možná udělal taky, jo? Protože říkám, není to rozhodně hloupý člověk. Takže hledejme to, co nás spojuje. Nehledejme to, co nás rozděluje. To, co nás rozděluje, o tom se bavme při vínku, při dobré náladě, v pohodě, ale to, co nás spojuje, v tom to vylepšujeme, pomáhejme si navzájem a tak dále. Proto já ho občas zmíním, protože mám rád jeho přístav, žluto-černý, je fajn, já jsem tam poslouchal pořady s různými lidmi, dokonce tam měl i Filipa Turka před x lety a už tam se mě Filip Turek líbil tím, že zase on tu logiku v hlavě má. Takže dokud mu něco nedokážou, jakože doufám, že nedokážou, tak pro mě je prostě bez viny a hotovo, presumpce neviny je pro mě zásadní, jo. Takže Filip Turek je pro mě dobrý člověk a to, jak mluví a například referuje o Evropské unii, jak to tam fungovalo, to jako občas člověku zůstává rozum stát, co se tam děje, co tam řešej, nad čím ztrácejí čas a je to 80 tisíc úředníků, se stará
1: dobře placených,
0: o to,
1: dobře placených.
0: Dobře placených, strašně dobře placených, se stará o pitomosti, které nás vůbec, to je někde v pátého řádu, ty věci se tam řešejí. A občas tam pronikne věc, která je naprosto zásadní pro nás, protože to nám ničí naši životní úroveň a to se tam přechází úplně v klidu a pak řeší nějakou rezoluci, že v Angole mají nosit, nevím co, šaty s šátkem. Nebo nevím, jaký kraviny, jako hrozný hovadiny, na kterých fakt nepotřebuje Evropskou unii s 80 tisíci úředníky. V podstatě dovolí si říct ještě další věc. Evropská unie zdegenerovala, že ten původní zámysl, který byl docela dobrý, protože společenství uhlí a oceli to nebyla žádná kravina, to bylo docela šikovný, dokonce to mělo zajímavý vojenský podtext. Tím, že vzniklo společenství uhlí a oceli, tak nemohlo dojít k monopolizaci uhlí a ocele, což je důležitý pro zbrojní průmysl. A tím, že se to jakoby roztáhlo po Evropě, úmyslně, protože Evropa byla dvakrát zdrojem války, že? Tak to by mělo i tento mírotvorný účel. A v tu dobu to společenství uhlí a oceli vydávalo doporučení, dokonce možná i z kraje Evropské unie. Evropská unie vydávala doporučení. To by mě nevadilo. Jenomže pak s jídlem roste chuť a Evropská unie dneska už vydává direktivy, tedy nařízení. A když je neposlechneme, nějaký stát, tak nás začnou masakrovat tím, že vybraný prachy od nás už nám nedají zpátky. Jestli si tohleto někdo neuvědomuje, že Evropská unie nás vybírá strašným způsobem tím, že nám vyhrožuje, že když Evropské unie vystoupíme, tak nebudeme mít přístup na svobodný trh evropský. To je ten důvod, proč od toho se všichni bojí odstoupit. Jediná Británie byla natolik silná a asi statečná, že se z toho vyvázala, ale i nadále Británii se dělají různé naschvály a co je strašný dál, v Británii dál vládnou lidi, kteří asi nejsou úplně přátelé britského lidu. Bych řekl velmi kulantně. Ale není na mě na českým člověku, abych soudil Británii. Ale to vystoupení z Evropské unie si myslím, že je zachránil od mnohého, ale oni mají potom problém s těmi věcmi trhu.

0: A to je ten hlavní důvod, proč všichni fanatici chtějí setrvat v Evropské unii, i když nám ubližuje na každém kroku, vybírá od nás víc, než nám dá. Zatím to prej je ještě tak nějak 50-50 nebo malinko, pár miliard dostáváme navíc, ale to je jenom taková vějíčka, to se jim to dává, nám peníze, když si je sami můžou vytisknout, že jo? To je snadný. Tím si nás zavážou a potom budeme muset být poslušní jako pejskové. Takže Evropská unie pro nás není to nejlepší, co může být. Bohužel se z ní vyvázat není sranda, ale potřebovali jsme to jako sůl, protože migrační pakt, protože emisní povolenky, protože Green Deal, protože zbrojení jako šílený zbrojení na prd a tak dále. To nás jako zabije. Jestli oni nedostanou rozum nebo my, tak nás to zabije. Takže jako lepší by byla ta EFTA-CEFTA, což je v podstatě organizace, která má ne 80 tisíc úředníků, ale asi 80 nebo 800, to je jedno nějaký řádově nižší číslo. A v podstatě společný trh mnoha zemí to uchovává nebo to zaručuje nějakým způsobem. Byli bychom do EFTA-CEFTA přijati, bylo to ověřováno, myslím, Markétou Šichtářovou nebo kým a tak dále. Takže tady jsou alternativy. Jenomže to vydírání a pakování se na dotacích z Evropské unie je ten problém, proč naši představitelé o tom nechtějí ani mluvit.
1: To je pravda. Protože
0: aby něco konali. A teď bych znova pochválil toho Filipa Turka, ten když referoval o tom, co se děje v Evropské unii, tak na mě šly mrákoty. A to on to tam vykládal naprosto klidným hlasem, naprosto věcně, bez emocí, jako to já jsem proti němu stokrát steklejší, než je on. On všechno říkal naprosto klidně, korektně, měl to hlavu a patu, takhle to do sebe dokonale zapadalo, takže, a protože jsem ho poslouchal mnohokrát, tak byl konzistentní, jo, já jsem velmi citlivý na to, když někdo mluví pokaždý jinak, ale on byl pořád stejně, jako bylo to konzistentní, velmi konzistentní a opřené o logiku. Takže to bylo radost poslouchat. Co je to Evropská unie? Ale vystoupit z ní si koledujem poprůser právě, protože nás můžou takhle šíleně vydírat. V tom případě sokratovská otázka. Je Evropská unie náš přítel? Jo?
1: No.
0: Je to ten náš starší brácha, který nás vždycky zachrání?
1: Jak fakt? Koho přítel, ano? Tak, bude jak, asi, koho? Jak koho?
0: Tak, a je to škoda, že se zvrhla takhle, protože ten původní med byl, že si budeme navzájem pomáhat, že nebudou direktivy, ale jenom doporučení, že to bude všechno proto, aby se Evropa spojila biznisem, transportem zboží, peněz, lidí, pracovní síly a tak dále, což je fajn jako pro nás, pro lidi, to je bezva, ale pak přišly ty direktivy. Pak přišly ty debilní buzerace, Green Deal, migrační pakt a další věci. A s tím se z toho stává v skutku nedemokratický útvar.
1: Ano. A já tě musím slovo skočit do řeči. Víš proč?
0: Ano, učiň tak.
1: A víš proč?
0: No, protože nám došel čas.
1: Protože máme 23.01 a už trošičku přece jenom přetahujeme.
0: Výborně.
1: Honziku, já bych ještě toho využil, dal bych tam ještě poslední pozvánku, kterou můžu na tento víkend.
0: Určitě.
1: Ano, takže ještě jednou se tady mrkněte, vy všichni, kdo chcete přijet na Palouček o tomto víkendu. Počasí se trošku zhatilo, ale ta sobota má být ještě pořád dobrá. Původně měl být celý víkend a pořád to ubírají, počasí se kazí a kazí. Teďko nám prší, ale sobota má být dobrá. Samozřejmě můžete přijet si v pátek. Byli bychom velmi rádi, protože bude zahájení letní sezony tradičně s oslavou mých narozenin. Takže tím se nechci nějak chlubit, protože to není číslo chlubení 68, ale chci vás tímto pozvat, jako každý rok se tam vždycky scházíme v hojném počtu. Přijeďte, budeme velmi rádi. Na Palouček u Plzně www.mezi.svými, ano, to pomlčka je tam důležitý, a tam máte veškeré informace, tady to vidíte všechno, kouknete se případně tady na tu akci, a důležitý by bylo kliknout tady na to chystám se přijet, A protože to je pro nás je to hrozně důležité, aby jsme věděli, na kolik lidí se máme připravit a podobně, abyste se tam měli dobře. Takže to je velmi důležité. Ano, pokud chcete přijet, určitě se nám tady ohlašte. To je tento víkend a příští víkend bude ještě slunovrat s Lumírem, aktivace 9 čaker a podobně. To si všechno najdete, když přijdete, tak i prožijete. Takže to je pozvánka na Palouček u Plzně. Ano, www.mezi-svimi.cz. No a to je pro dnešek všechno. Honzo, já tě poprosím zase, zůstaňme tady na tom, abychom mohli naplánovat další pořad. Já musím konstatovat, že se mi opravdu ta umělá inteligence mě opravdu tentokrát překonala. Teda fakt to, co jsem tam potřeboval najít. Ještě jednou se to tam na chvilku ukázalo, to okýnko, kde si můžu vybrat ten správný mikrofon. Nevím proč, z ničeho nic se to ukázalo, zne to zase zmizelo a od té doby se mi to úplně už nikdy nepovedlo. Nevím, co se děje, je to neuvěřitelný, ale
0: je prostě nemocná.
1: Nepovedlo, je nemocná se, nepovedlo se to. Tak jo, takže vážení, loučím se s vámi, já budu zde na Svobodném vysílači zase až v pondělí s Jardou Chvátalem. No a mezi tím samozřejmě prožijeme, doufám, velice pěkný víkend s lidmi, kteří si budou mezi svými, takzvaně, ano, mezi svými, s lidmi, mezi svými. Věřím, že vás přijede hodně a těšíme se moc na vás. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, mějte se božsky.

0: Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.
1: Přepojujeme na jiné studio.

Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny. Až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáčimu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang. So there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
0: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rok, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli, jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní, a při těchto nahráváních se sešel s Russem Kunkelem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carol King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Oh,

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech. Zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korčmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé. Muzikantsky si sedli. Na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker. Brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 164, jeho druhé části, opět věnované americkému baskytaristovi Lee Sklárovi u příležitosti jeho 79. narozenin. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka. Jedna z věcí, které jsem miloval ve své kariéře, byla možnost hrát v mnoha různých žánrech, ať už to byl pop, country, jazz, orchestrální, metal, hard rock, a jedním z těch proudů, který jsem vždycky měl rád, byl bluegrass. A jednou takovou příležitostí v roce 1973 bylo, když mě požádali o nahrání alba se skupinou Country Gazette. Písničku, kterou možná budete znát, původně ji složili Crosby, Stills, Nash & Young a ta původní verze kdysi dokonce vyšla u Supraphonu.

Na téhle písničce, ať se to nezdá, hrály dvě basy. Ještě na kontrabas tam hrál Roger Bush. No a dvojitou basu, jednu normální a druhou piccolo, na kterou pak třeba dal efekty. Potom často Lee Sklar nahrával například na desce No Other amerického písničkáře Gina Clarka. Deska vyšla v roce 1974, byla inspirovaná dvěma alby, LPčkem Inner Visions od Stevea Wondera a Goat's Head Soup od Rolling Stones, ale ta deska úplně propadla, Gene Clark do ní vložil všechno a nikdy se nevyrovnal s tím chladným přijetím a poručil si na svůj hrob vytesat název desky No Other, žádný jiný, anebo nejinak, kdo ví. Tahle ta deska No Other je podle Lee Sklara vůbec jednou z nejlepších, co kdy vyšla. My si poslechneme písničku s názvem Silver Raven, stříbrný havran.

0: Jak sám Lee Sklar uvedl na začátku tohoto dílu kalendária, tak se angažoval ve všech možných žánrech a jak jsme uvedli již v minulém díle, jenom co se nahrávání týče, je ve staré rokové Bibli z roku 84 uvedeno 52 spoluprací. Takže jsme se rozhodli jít nikoli přísně chronologicky, ale spíš podle abecedy a podle žánrů. Takže teďka se nacházíme v oblasti country, kdy se Lee v 70. letech podílel na albech Hoyta Extna, kterého měl velice v oblibě, jak sám říká.
1: So that's stuff about Hoyt. But Hoyt was like, you get in the studio with him and he was just bigger than life. I remember
0: Hoyt Extna, když jste se s ním ocitli ve studiu, tak působil dojmem, že je větší než sám život. Pamatuju si, tehdy v 70. letech nebylo hovězí maso. A já jsem mu řekl, Hojte, dej si pozor, aby tě někdo nevlákal na porážku, protože on byl opravdu obrovský jako mamut. Poslechneme si písničku I Dream of Highways z desky Life Machine.

0: It's all gone, and I don't care.
1: Než opustíme v tomto dílu žánr country, poslechneme si ještě jednu z písní, na které Lee hrál se zpěvačkou Ritou Coolidge.
2: How is the beautiful Rita Coolidge? I loved working with Rita. Done a lot of records with her, and when she was with Kristofferson, I did all the Chris and Rita.
1: Miloval jsem práci s Ritou Coolidge a když byli spolu s Chrisem Kristoffersonem, tak na jejich společných deskách také. Ona mi připomínala hlasem Peggy Lee, hlavně v baladách, ale někdy to uměla i pořádně nakopnout. Ke Chrisu Kristoffersonovi se dostaneme v příštích dílech. A pro teď si poslechneme Ritu Coolidge v její verzi jednoho známého evergreenu.

Jestli opouštíme žánr country, vlastně ať posoudí posluchač. Rozhodně zazní opět akustické kytary a více hlasy. Poslechneme si písničku To the Last Whale, Critical Mass, jakási mše nářků věnovaná rybám. V roce 1975, kdy tato píseň byla nahrána, už se začaly znečišťovat oceány a tahle píseň měla být jakýmsi varováním. A jsou tu opět Crosby, Stills, Nash, pochopitelně s Lee Sklárem a jeho souputníky z již zmiňované skupiny The Section. A touto suitou se rozloučíme s druhým dílem kalendária číslo 164 a od mikrofonu se též loučí Michal Kyselka.

obsazené Praze byl zabit naším nezměrně týraným lidem představitel cizí moci, která se zločinně pokusila náš stát a národ a jeho svobodnou existenci zničit. Dle mezinárodního práva mohl okupant viníky potrestat a učinit proti nim mezinárodně povolená preventivní opatření. Místo toho uchýlil se k bídáctví, jež je známo jen z nejničemnějších kapitol lidské historie. Zabíjí masově, dle listin předem celé měsíce a léta připravených nevinné lidi, o nichž ví, že sice činu trestného ani nevykonali, ani nezavinili, že však cítí vlastenecky a jsou jeho duchovními odpůrci. Sáhl dokonce poprvé v moderní historii k největšímu představitelnému gangsterství a oficiálně je prohlásil za svou právní doktrínu. Terorizuje totiž muže tím, že zabíjí jejich naprosto nevinné ženy a nedospělé děti a veřejně to vyhlašuje. A dne 10. června, dne, který bude snad jednou na věčné časy prohlášen dnem národních českých mučeníků, všecka svá gangsterství dovršil. Jen proto, aby rozséval kol sebe bestiální zkázu a pustou hrůzu z celé jedné české obce, naprosto nevinné, jako represálie vyvraždil všecky muže, zahnal do martýria koncentračních táborů všecky ženy a všecky děti z obce pak ještě ukradl rodičům. Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, pak barbarsky spustošil a srovnal se zemí. Tož takto představují světu berlínští vláci německý národ a stát. Za všecko to budou se zodpovídat a pikat. Prohlašují slavnostně jménem státu, národa a vlády československé, že za všecko to, co se v těchto dnech u nás stalo, považujeme osobně zodpovědného Adolfa Hitlera a všechny členy jeho vlády bez výjimky. Činíme osobně zodpovědnými všechny exponenty nacistické strany a říšské vlády na našem území, činíme osobně odpovědnými každého, kdo jim v tom pomáhá, ať je to kdekoliv na celém území republiky. Německo soustavně porušovalo a porušuje na našem území prostřednictvím těchto všech osob, loupíc, vraždíc a ničíc jednotlivce i celé osady, všechny zásady práva mezinárodního i našeho práva civilního a trestního. Soudce s Německem ve válce uplatňujeme osobně na všechny tyto lidi náš vojenský zákon, jenž za podobné činy předpisuje trest smrti a ve smyslu známého usnesení Spojeneckých států, učiněného letos v lednu v Londýně v paláci svatého Jakuba, budeme postupovat tak, aby všichni viníci byli dopadeni a spravedlivě potrestáni. Nezastavíme se ve svém domáhání se spravedlnosti, dokud tito viníci, jež buď zastihneme na svém území, anebo o které budeme po dohodě s našimi dnešními spojenci co nejdůrazněji žádat, aby nám byli vydáni, nedojdou plné své zasloužené odplaty, která bude provedena bez pardonu a bez milosrdenství. Drazí spoluobčané, posílám vám všem s pohnutím svůj pozdrav úcty, oddanosti a lásky a ujišťuji vás, že do posledního dechu života svého i všech svých spolupracovníků budeme pracovat k tomu, aby se všecka tato má slova vrchovatě naplnila.

0: Na poblovných úbočích v Kladenském kraji ležela česká obec Lidice a v jejím středu kostelík s prastarým základem. Po atentátu na Heydricha rozmetal teutonský běs kostel, jako by chtěl v lidech umlčet jejich víru. Na výstrahu měli Lidice navždy zmizet z povrchu země. Lidice byly zničeny, muži povražděni, ženy a děti odvlečeny. Ale vyhubit víru národa ve spravedlnost se německým vrahům nepodařilo. Tato víra přivedla statisíce poutníků o třetím výročí lidické tragédie na místa, kde stály někdejší Lidice.
1: První lidická tryzna se konala jen pár týdnů po skončení války, 10. června 1945. Byla zlomem naší národní historie. Záběry z pětního setkání desítek tisíc poutníků natočil kameraman zpravodajské aktuality Čeněk Zahradníček. Na území obce, kterou Hitler přikázal vymazat z mapy, se objevil již podruhé. Předtím zde byl v červnu roku 1942 s Janem Kučerou.
2: Jan Kučera a Čeněk Zahradníček se znali v podstatě už od hnutí filmových amatérů ve 30. letech a v roce 1937, když se ustavoval zvukový týdeník Aktualita, a Kučera se stal jeho šéfredaktorem, tak hned pozval dopisem Čeňka Zahradníčka ke spolupráci v červenci 1937.
3: Čeněk Zahradníček udivoval nejen svými uměleckými kompozičními schopnostmi, ale především úžasně technickými expozičními záběry a v podstatě od té doby Čeněk Zahradníček je absolutně u všech klíčových uzlových událostí kulturních, společenských, politických, ať už předměchovské republiky, doby protektorátu, ale i poválečných situací.
4: Praha. Naše zvuková reportáž je jedinečným dokladem o tom, s jakým nelíčeným rozhořčením odsoudili čeští lidé atentát spáchaný agenty nepřátel na zastupujícího říšského protektora, jak upřímně odsoudili zločinnou činnost londýnské a moskevské emigrace. Čechy a Morava. Ve své řeči ocenil ministr dopravy a techniky doktor Kamenický nesmrtelné zásluhy zesnulého zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heydricha, opracujícího českého člověka.
1: Zničení Lidic propuklo hned den poté, co byl Reinhard Heydrich za mohutných sal v čestné jednotky uložen do hrobu. Byl to čin vyvolaný pocitem méněcenosti rasy, prohlásil Heinrich Himmler při své pohřební řeči.
5: Od toho atentátu uteklo 14 dní a gestapo, profesionálové, posílení ještě z centrály, z Berlína a dalších 7 000 pátračů po 14 dnech vlastně nic neměli. A tak se rozhodli, že tu pravdu dostanou tím, že spustí děs.
6: Já jsem se narodil 24. dubna 1942. To znamená, že mě bylo 7 neděl do 10. června, kdy Lidice byly vypáleny. Tetička, co mě vychovávala po válce, kdy jsem přišel o celou rodinu, mě vyprávěla, že 9. června byla se mnou maminka v Dejvicích, Pražáci znají u Klaťáku, kde ona bydlela a v tom domě byl dětský lékař nějaký Frič. A večer řekla mamince, aby jsme tam zůstali, že může jít zítra ráno domů do Lidic. Ale maminka říkala, že František, to je můj otec, že čeká, aby mu připravila jídlo, etc. Takže jsme ještě jeli ten večer toho 9. domu. To už tedy Lidice byly obklíčeny, do nich mohl každý, ven už nemohl nikdo.
7: Když nás sebrali toho devátýho, že jo, nás už vyhnali, no tak naše husa seděla na vajíčkách, měli se líhnout housata.
8: A teď si nesmím si vzpomenout ty děti. Já jsem tam ztratila bratrance, který měl jít po prázdninách do školy. To dítě, když odcházelo, tak mi řekl, když ho brali od té mámy, tak mi říkal, přijdeš za mnou. Já vám to víš, že jo, až bude volat mě, ty seš vodka, až bude SDávej pořad, tak já přijdu. No protože dvě holky mýho ročníku tam šly, no tak já jsem počítala, že půjdu taky. No a pak najednou nic.
7: Vidíte, ještě toho 9. června jsem ty husy pásla. A nevěděla jsem, že už je to vlastně naposled.
8: Je to možný, že jsme to přežili? Tyhle ty věci, co se tam děli? Byli jsme tam vůbec, nebo se nám to jen zdálo?
5: Já jsem se domníval po léta, že je to zvláštní, možná ne shoda, že to je záměr, že vybrali Lidice jakožto ves lidí. Teprve později jsem přišel na to, že ta etymologie, ten původ je jiný, ale tady šlo o to, že oni se skutečně rozhodli k rituální pomstě. Těch vesnic, které byly vypáleny, vystříleny a tak, těch jsou spousty. Ale tady došlo k tomu, že oni si záměrně vybrali vesnici, která je vlastně nevinná. Za druhé, která je v zázemí, nikoli v dotyku s frontou, kromě toho v oblasti takzvaného protektorátu, to jest ochranného území. I s tím, že samozřejmě postřílí co nejvíc lidí a vypálí ji a vymažou ji z paměti a vymažou ji z map.

0: ten, kdo přišel do Lidic v červnu, v květnu, červnu 1945, vlastně zjistil, že nic není tak, jak to bylo dřív. Místo údolí s krásnou vesnicí, s kostelem svatého Martina, starou školou, tam nebylo vůbec nic.
1: No, musím říct, že já nevím, že mi srdce tak tlouklo, že jsem myslel, že z toho umřu, když jsem to všecko viděl a to. Opravdu mi bylo strašně zle. Nedokázal jsem si to, protože ve očích, když jsem šel z Buštěhradu nebo ze Hřebče, jsem měl ve očích jasně vždycky celý Lidice, všecko. Musím říct školu, kostel, rybník, všecko. A nakonec, když jsem se podíval od Buštěhradu, ta rovina, tak jsem z toho byl úplně paf. No a tak jsem to přežil nakonec, no.
0: Pokud jde o tu celou záležitost toho naplánování a vlastně provedení toho ničení, to měnění cest, změnění toku potoka, systematické zavezení rybníka, vlastně sutí z těch domů, ale kromě toho vlastně vytváření umělých proláklin v terénu, kde nikdy nebyly, navážení kamení na jiná místa, aby vlastně se úplně změnil i řekněme, ten relief toho terénu, to jsou věci, nad kterým zůstává rozum stát, stejně tak, jako jestliže někdo teda povraždí lidi a pak mu to nestačí a vlastně začne likvidovat mrtvé. Zná, je ochoten vlastně ničit lidický hřbitov, vytahuje se rakev za rakví, a které se ničí a navíc je to využíván jako výchovný prostředek.
2: To víte, pro mě byl otřesný, když mě pojď zeme, pospíchej, jedeme za tátou, že jo. No tak jsme jeli za tátou, že jo. No, přijeli jsme sem, tady pustina, nikde nikdo, akorát ten hrob, že jo. Tak jsem se ptal, kde ten táta je, že jo. No a dozvěděl jsem se, že to tak teprve postupně jsem začal chápat, jako o co jde, no.
0: Je neuvěřitelné, že některé věci týkající se lidí, ať už jde o fakta ukrytá v archivech nebo vyprávění pamětníků, a nebo hlavně obrazový materiál, že se objevuje až s odstupem desítek let. Většina těch snímků vznikala vlastně rukami pachatelů, což je případ například některých fotografií, které tady mám před sebou. Jsou to snímky příslušníků říšské pracovní služby, kteří vlastně se radí třeba v tomhle případě na dvorku jednoho z lidických domků o vlastním provádění ničení obce, nebo příslušníci říšské pracovní služby vyvracející náhrobní desku na jednom z lidických hrobů na lidickém hřbitově, nebo tady vytahující už přímo rakev z hrobu, nebo budující jakousi polní drážku, kterou budou odvážet náhrobní kameny z lidického hřbitova, které potom skončí v základech jejich kasáren. Je tady jiná série fotografií, které pro mě osobně mají daleko větší cenu, které pořídil český četník strážmistr Josef Sýkora. Pořídili v Lidicích v době, kdy tam on a jeho jednotka byli nakomandováni, aby vytvářeli takový ten uzavírací okruh v době, kdy už vlastně v Lidicích nebyl nikdo naživu. A on se svými přáteli tam měl na tom místě vlastně zabránit tomu, aby tam někdo vstoupil a mohl o tom přinést nějaké svědectví. Tady je dokonce právě Josef Sýkora vyfocený některým svým přítelem u cedule u vjezdu do Lidic, ale většina těch fotografií má naprosto unikátní dokumentární hodnotu. Je to vlastně vypálený kostel svatého Martina s ohořelou sýpkou, snímek vypáleného řeznictví paní Houbové, které mimochodem ještě předtím, než ho vypálili, tak ti, kteří se na vyvraždění Lidic podíleli a na jejich vypálení, tak ho vykradli a vlastně dělali si z toho svačinu přímo na návsi před tímto obchodem. Je tady vidět vlastně stojící postava četníka v takovém tom přítmí, který se dívá směrem k makotřasům po takové dlouhé ulici a zřejmě hlídá, aby nikdo neviděl Josefa Sýkoru s fotografickým aparátem. A zajímalo by mě určitě, jestli si uvědomoval Josef Sýkor, co fotí na této fotografii, ale já předpokládám, že ano, protože to je vstupní brána do Horákova statku, ve kterém byli lidičtí muži drženi před popravou a on se pokusil aspoň vytvořit tuto fotografii, která ukazovala, kudy museli lidičtí mučedníci projít vlastně, kudy šli svoji poslední cestu.
3: My víme z těch protokolů, že byly dva pokusy lidických dohovořit se, o co vlastně běží. Pan farář měl pocit, že to je evidentně nedorozumění. Kubík, české jméno, nicméně Němec, vyšel s tím, že se chtěl dozvědět, co od nás vlastně chcete. Ta situace byla absurdní. A my se s ním rovněž nebavili. Postavili ke zdi, zastřelili. Kubík je tam někde dole, mezi nimi.
1: Stát před tou popravčí četou, dívat se do té pušky, nehnout se, neskácet se, nebrečet, nezrutit se. A čekat na tu kulku. A před sebou, respektive za sebou, těch řady těch mrtvých, co byli před ním, a vnímat. Vzpomínat si na ty své ženy, na ty své mámy, na ty své děti, co s nima. A stát a nezrůdit se. Já si vůbec nedovedu představit, že bych to dokázal. To je pro mě například hrdinství. Lidicí.
3: Smrtí to neskončilo. My můžeme obrazně říct, že ti lidičtí mužové, kteří byli zastřeleni v tomto momentě, vstoupili do boje a sehráli v něm jedinečnou pozitivní roli. Jakkoliv lidi věděli, že je to často riskantní, oni ohromnou spoustu věcí uchovali. Ale pokud jde o ty fotografie a najmě o filmy, on existuje de facto tak říkajíc dvojí materiál. Ten jeden, který točil německý kameraman, ten je točen bezprostředně tak říkajíc v rámci toho pogromu. Ten druhý film má tak říkajíc český rukopis. A došlo prostě k tomu, že dva čeští filmaři dostali za úkol zásobit se materiálem kamerama a odvezli je. Podle mého názoru oni nevěděli, kam jedou a co je čeká.
4: Když jsme spolu s bratrem hovořili přímo s Čeňkem Zahradničkem v jeho bytě a přímo na téma natáčení lidického filmu, no, tak jsme probírali různé podrobnosti, včetně toho, jak vlastně došlo k 26. červnu 1942, kdy teda dostal zprávu, že mají se dostavit celý štáb před Černínský palác, kde dostali další instrukce, aby se posléze teda dozvěděli, že jsou v Lidicích a natáčeli destrukci nejen ještě zbytků obce, vyhazování budov do povětří. Jak víme od pana Zahradníčka, on tam viděl toho mrtvého pejska u té budky, tak ho natočil a destrukce kostela, jak vyhodí do povětří a tak. No, byly jim dokonce nasazeny na místě německé ocelové přilby, kteréžto fotografie potom paradoxně se vlastně obrátily v neprospěch těch, kteří se teda toho filmování zúčastnili, protože na některých těch fotografiích se někteří i usmívají, no a to bylo samozřejmě po válce velice špatné.
3: Tito lidé se, tak říkajíc, a připletli proti své vůli do historické, obrovsky komplikované situace. A z toho pak tedy vyplynul i ten dvojí efekt. Ten jeden je strašný. Oni na to doplatili po válce. Jeden tedy doslova smrtí. A ten druhý je, že díky jim máme nesmírně bohatý dokumentární materiál, co se vlastně tady uprostřed české kotliny stalo.
5: To je toť otázka, že jo, dělali pro Němce, no, asi jim nic jiného nezbylo, jestli si chtěli teda uchovat ty své životy, měli rodiny.
2: Nevím, no, já osobně teda bych to považoval za velkou zásluhu, co udělali.
5: Ono je těžko dneska to odsuzovat. Podívejte se, na druhé straně zase nebejtích teda, tak bychom třeba tady ten dokumentární film o tom ničení vůbec neměli, jo?
4: Po válce byl tento film využit dvakrát, jednak v procesu s K.H. Frankem, kdy se některé sekvence promítaly na Pankráci.
6: Doktor Krejčí připomíná obžalovanému jeho vlastní slova o ortelu nad Lidicemi. Frank ovšem zapírá a na nic se nepamatuje. Ale my si pamatujeme dobře a nikdy nezapomeneme.
4: A poté odjel Čeněk Zahradníček do Norimberka, kde teda pořídil unikátní záběry rozbořeného města, zbombardovaného.
6: Norimberg, město, které bývalo. Norimberg, jako celé Německo, je rumištěm babylonské věže pýchy a zvrácenosti národa, který chtěl vládnout světu tím, že vraždil, zrazoval a podváděl.
7: Byl konec války, všichni se radovali. No jo, ale já na koho jsem se těšil nejvíc, byl táta.

0: 3 roky jsem věřila, že žije a že určitě žije, protože on byl kuchař. Tak jsem říkal, určitě vaří pro SSáky někde, tak ten se určitě vrátí. No tak teď rozpor. Teď táta není, já jsem svobodná, mám se radovat z čeho.
1: A teď si představte, jak mají zpracovat tu skutečnost ty lidské ženy, které se vrátily a ty své děti nenašly. A ta sousedka, ty se to dítě vrátilo. Jak žít?
0: A tu malá Mulákovou jsem potom jednou potkala. Vedla jsem za ruku dvouletýho Honzu a šestiletou Jitku a ona mi říká, Jaří, já už mohla mít takovýhle vnoučata. Já jsem se jí pak vyhybala.
1: Říct si ten, to skutečně ten svůj úděl a než to celý život, tak aby si neublížila sobě a neublížila jiným.
0: No co jsem jí měla na to říct, ona ztratila tu žábu a 12letýho kluka. Žena, která se vrátila, už nemohla mít svoje děti. Už jí bylo k té 50. No tak co? Tak zůstala sama.
2: Potom v roce 1945 se otevřelo druhé dějství Lidic. A je to dějství, které v jistém smyslu není jenom, a že na to vzpomínáme s pohnutím, ale je to velmi často i dějství, které má celou řadu tragických rysů.
3: Čeněk Zahradníček, náš nejgeniálnější kameraman v historii našeho filmu, no tak po únoru 1948 už nesmělo v kinematografii vůbec působit, pouze jaksi v amatérských klubech.
4: Byla to pro něj jistě životní trauma, ale Kučera sám říkal, že vlastně nemá jakékoliv výčitky, že plnil svoji novinářskou povinnost i za těchto vlastně velice šibeničních okolností, čili spíše to cítil teda jako společenskou křivdu a nepochopení a pochopitelně ty perzekuce nebo spíše diskriminace, které léta zažíval, teda se nemohly nějakým způsobem neprojevit na jeho psychickém stavu. No. A pochopitelně potom tedy jaksi náhle a řeklo by se nevysvětlitelně bez jakéhokoliv tedy vyjádření ukončil dobrovolně svůj život v září 1977.
0: Je to osud všecko, víte. Já, kdybych bývala zůstala v tom internátě, že mi ho neto, teď příbuzní začali běhat, protože já už mysleli, že jsem v internátě v té Praze. No ale zase vám řeknu jednu věc. Zas bych bývala nezachránila maminku. Já říkám, to je všecko osud řízený osudem a řídí to asi dobře. Já jsem byla rozmazlený protivný dítě a tak mě život pak naučil.
2: Pokud jde o propagandu, já myslím, že každý historický jev se dá vykládat různými způsoby. Velmi často právě podle interesu toho, kdo o něm vypráví.
0: No bohužel, já vám něco řeknu. Řeknu to, jak to bylo. Tady na návsi se začaly prodávat pomeranče, když bylo výročí, banány a to je nedostatkové zboží. Takže sem jezdili lidi, nakoupili a šli domů. A u hrobu se hodně jako mluvilo okolo. To byla jako tribuna politiku tady. Každý si tady vykládal svoje rozumy. Přitom a vlastně to byla taková divná vzpomínka. Já si říkám, u hrobu se má nejvíc pomodlit a hlavně být ticha.
2: Já si myslím, že ta propaganda, která velmi často pracovala jenom s těma základníma elementárníma faktama, nebyla to povýšit v podstatě tuto událost na to, co v té události je skryto. Tam je skutečně, dá se říct, ten moment toho dějného mementa, toho varování, stále naléhavějšího.
0: No, zaplať vám, že to za náma, doufejme, že to nebude opakovat nikdy už. Ale ono se to bohužel opakuje. Já si pamatuju, že děvčata jako vlák, že potom, když bylo po, když jsme se tam sešli, tak jsme říkali, tady bychom měli přísahat, že už toho, tohle už ve světě nikdy nebude. Je to pořád. Je to pořád, no. Lidi jsou nepoučitelní.
2: A my se teď k tomu po 70 letech vracíme a zjišťujeme otřesnou skutečnost, že to, co tenkrát zasloumalo světem, se najednou stalo v průběhu těch 70 let jevem, který je dost běžný, protože všecko to, co jsem vyjmenoval, tu eliminaci, to soustředění na nevinné lidi, to záměrné zabíjení co největšího počtu, až po to slavnostní vyhlášení, to všecko přece nese znaky teroristického aktu, na který už jsme tak říkají zvyklí v Syrii. Ta bestializace tohoto světa, ta má dějné předznamenání v té lidické tragedii, v té obci lidí.
5: V den, kdy nacisté změnili osud jedné klidné kladenské vesnice, byl Reinhard Heydrich 6 dní po smrti. Parašutistům, které čeká rozhodující boj v kostele svatého Cyrila a Metoděje, zbývá 8 dní života. O jejich dopadení rozhodla zrada. Nechala však na sebe čekat celé 3 týdny od útoku na zastupujícího říšského protektora. 3 týdny represí, z nichž Lidice byly tou největší, i když co je v měřítku masové vraždy větší a co menší.
6: Tady stával kostel. Pomník padlých v první světové válce. Tady býval rybník. Statek.

0: proč právě on, vedoucí Sicherheitsdienstu a šéf Reichssicherheitshauptamtu, generál policie a SS, muž, který stál nejblíže Reichsführeru Himmleru. O 4 dny později, 2. října, se bude konat v tomto paláci tajné zasedání nejvyšších představitelů nacistické strany a SS. Z tohoto shromáždění se zachoval stenografický záznam Heydrichova projevu.
1: Stav v posledních týdnech byl takový, že bylo možno říci, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena. Tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout.
0: Je 28. září 1941, hodinu před 12.
1: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941, 12 hodin, na území protektorátu Čechy a Morava, civilní stav výjimečný. Všechny činy, jimiž jsou porušovány veřejný pořádek a bezpečnost, hospodářský život nebo pracovní mír, jakož i záměrné a nedovolené chování střelných zbraní nebo třaskavin anebo střeliva, podléhají stanému právu civilního stavu výjimečného. Podepsán Heydrich. Panu říšskému vedoucímu Bormanovi, vůdcův hlavní stan. Milý příslušníku strany Bormane, jako dodatek ke svému hlášení číslo 1141 z 28.9.1941 vám sděluji, že ve 22 hodin budou ve zprávách říšského vysílače Čechy vyhlášeny tyto rozsudky staného soudu, které budou zítra plakátovány. Za prvé, pro přípravu velezrady odsoudil staný soud armádního generála Josefa Bílého a divizního generála Hugo Vojtu. Pro sabotáž odsoudil staný soud v Brně Alojze Trnečku z Rousínova. Pro nedovolené držení zbraní odsoudil staný soud v Praze Ladislava Kumzáka a Václava France z Prahy k trestu smrti. Rozsudky byly dnes vykonány zastřelením. Prosím, abyste o tom spravil vůdce. Heydrich.
0: Bez jediného dne bude Reinhard Heydrich 8 měsíců v Praze. Za tu dobu dá zatknout tisíce lidí. Podepíše stovky rozsudků smrti. Ale 8 měsíců bude příliš krátká doba, aby zde mohl splnit celý svůj úkol.

V těchto místech byl 27. května 1942 spáchán atentát. Automatická pistole, ze které se jeden z pachatelů pokusil zasáhnout Heydricha. Bomba, jejímž výbuchem byl Heydrich vážně zraněn.

0: Pozor, pozor! Kdo zná majitele předmětů, které nyní podrobně ukážeme? Toto dámské kolo má černý rám. Na tomto místě je poniklováno. Tento světlý béžový letní plášť z balonového hedvábí je konfekční kus.
1: Gestapu se podařilo zjistit, jak byl atentát spáchán, znalo i popis pachatelů, jen jejich jména a místa úkrytu neznalo.
0: A je rovněž silně opotřebovaná. Na tomto místě je asi 10 mm dlouhá trhlina, která je spravena neodborně černou nití 4 stehy. Tato automatická pistole a ostatní předměty nalezené na místě činu jsou nepochybně anglického původu. Každý, nechť si všímá podezřelých jednotlivostí ve svém okolí, a to i tehdy, když se domnívá, že nemá s věcí nic společného.
1: ...28. května odlétá z Prahy do Vůdcova hlavního stanu Karl Hermann Frank. Ještě v letadle vypracoval návrh odvetných akcí v protektorátě. Toto je písemný záznam, který byl nalezen v jeho soukromém archivu.
2: Demonstrace německé síly. Velká akce v celém protektorátě, v pochodování silných policejních jednotek z přilehlých žup a průjezd pancéřových vozů Prahou. Okamžité popravení atentátníků a všech, kteří jsou podezřelí, že k atentátu napomáhali nebo o něm věděli, i s jejich rodinami. Kdyby proti očekávání nebyli do konce června pachatelé dopadeni a byly zjištěny známky odporu, pak zrušení autonomie, eventuálně zřízení policejní župy, zatýkání a popravy většího rozsahu, vězňů v koncentračních táborech a nově pozatýkané inteligence.
1: Hitler Frankovi návrhy schválil. 60 tisíc mužů Schutzpolizei z Říše a Rakouska a jednotky SS povolává muž, který byl postaven do čela pátrání. Generál policie SS Oberngruppenführer Kurt Dalíge.
2: Rozsáhlé pátrání. Milion říšských marek odměny za dopadení pachatelů atentátu na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera. Nařizuje se pátrání podle směrnic pro všeobecné pátrání. Provést prohlídky hotelů, ubytovacích hostinců, nocleháren, jejich pokojů, restaurací, kaváren. Jeden z pachatelů byl pravděpodobně zraněn v obličeji. Zařiďte okamžité uvědomění všech nemocnic, sanatorií, lékařů, lékáren, drogistů a tak dále. Pachatelé mají střelné zbraně a používají tyto bezohledně. Všechny ubytovny dělníků jest i hned kontrolovati.
1: Tento vzkaz připsal český četník svému kolegovi

0: Praha. Dne 2. června 1942 o 8. hodině večerní se konala na Staroměstském náměstí první manifestace českého lidu. Předseda vlády, ministr spravedlnosti dr. Krejčí, zahájil manifestaci projevem, ve kterém především vyvrátil lži zahraniční propagandy. Autonomní správa, kterou zavedl zastupující říšský protektor SS Obergruppenführer Heydrich, měla veliké úkoly, které vyplynuly z důvěry říše k Čechům. Předseda vlády skončil provoláním. Důvěřujte svému státnímu prezidentu a své vládě. Dbejte jejich rozkazů. Hlavním řečníkem na manifestaci byl ministr lidové osvěty Emanuel Moravec. Ministr Moravec zapřísahal český lid, aby provždy způjštoval s minulostí a s jejími stíny, které ruší náš klid a ohrožují náš osud. Upozornil na strašné následky, které by mělo lehkomyslné neuposlechnutí zákonů. Vrazi zastupujícího říšského protektora musí být nalezení. Český národ nesmí zahynout.
1: Zpráva o provedení rozsudku smrti na 47 osobách odsouzených podle staného práva. Chování všech odsouzených bylo během exekuce klidné a odhodlané. 6 mužů jedné skupiny určené k zastřelení volalo v českém jazyce, ať je republika, další výroky nebyly.

0: 17 lidí vědělo o tom, že atentát bude spáchán. Desítky lidí pomáhali pachatelům atentátu k útěku. Skrývali je ve svých bytech. Scháněli pro ně jídlo, šaty. 37 lidí vědělo o jejich konečném úkrytu. Toto je dokument německé vyšetřující komise.
1: Všechny jenom myslitelné a dosažitelné pomůcky byly po 3 týdny marně zapojovány a neustále aktivizovány, aniž se přitom dosáhlo nějakých opěrných bodů, způsobilých k zhodnocení. Poměrně velký okruh českého obyvatelstva, který, jak se později ukázalo, by mohl vypovídat ve věci předmětů nalezených na místě činu, mlčel.
0: Miliony 750 000 osob bylo překontrolováno. 13 119 zatčeno. Ale pachatele se nepodařilo dopadnout. Pak byl jednoho dne doručen do továrny Palaba dopis.
1: PT firma Pála, akciová společnost ve Slaném, Andulka, závodní číslo 210. Drahá Aničko, promiň, že ti píši tak pozdě a snad mě pochopíš, neboť víš, že mám mnoho práce a starostí. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na čabárně. Jsem zdrav. Nashledanou tento týden a pak už se neuvidíme. Milan.
0: Továrník Pála předal dopis, který byl určen dělnici Aně Marušákové, na četnickou stanici. Další osudy se dozvíme o 3 roky později z procesu s příslušníky kladenského gestapa.
1: Marušáková na gestapu vypověděla, že se seznámila před několika dny s jistým mladíkem, který dojížděl na smluvené schůzky na pánském kole. Dále vypověděla, že neznámý mladík se jí dotazoval, zda nemá známé nebo příbuzné v Lidicích. Když se mu svěřila, že má v Lidicích přítelkyni, žádal jí, aby vyřídila u Horáků pozdrav se sdělením, že Pepík je zdráv a že se mu daří dobře. Měla při výslechu vyslovit domněnku, že se seznámila s mladým Horákem.
0: Příslušník gestapa Thomsen si byl jist, že neznámý muž je pachatelem atentátu.
1: Už ho máme, sežeru koště, není-li on pachatelem.
0: Mezitím gestapo získalo fotografii mladého Horáka z Lidic, který před válkou uprchl do zahraničí. Jeho podoba však neodpovídala popisu atentátníků. Oskar Felkl vypověděl, že gestapo během několika dnů zjistilo, že mužem, který se scházel s Marušákovou, nebyl mladý Horák, ale Václav Říha z Vrapic u Kladna.
1: Říha prohlásil, že byl ženat a že již delší dobu udržoval poměr s Marušákovou. Obával se, aby se o jeho poměru nedozvěděla jeho manželka, a proto napsal Marušákové uvedený dopis.
0: Tak bylo potvrzeno, že nikdo z Lidic nemá s atentátem nic společného. Šéf gestapa Wiesmann o tom řekl.
1: Výsledek celého šetření zůstal negativní. Pokud vím, byli zajištění muži po provedeném výslechu propuštěni.
0: Další pátrání v Lidicích bylo jako bezdůvodné zastaveno. Pak přišel červen 1942.

0: 9. června si zapisuje ve své Davidské vile v ulici pod Kaštany velitel bezpečnostní služby Böhme obsah telefonického rozhovoru s Berlínem.
1: Dne 9.6.1942 v 19.45 mi sdělil SS Gruppenführer K.H. Frank dálkovým hovorem z Berlína, že podle rozhovoru s vůdcem je třeba ještě téhož dne provést v obci Lidice tato opatření. Za prvé, všechny dospělé muže zastřelit. Za druhé, všechny ženy převést do koncentračního tábora. Za třetí, děti schromáždit a schopné poněmčení dát do rodin SS v říši. Zbytek bude podroben jiné výchově. Za čtvrté, obec úplně vypálit a srovnat se zemí. Zasadit přitom požární sbor.
0: Toto jsou poslední a jediné fotografie živých Lidic. Kostel, škola, pomník, statek, lidická kapela.

To byl první díl filmu, jehož dějem bylo ničení české vesnice Lidic. Režisérem filmu byl odborný poradce pro filmové záležitosti NSDAP v protektorátě Dreml. Druhý díl.

0: SS, a Šuc-Police a tak dále, a dolů z toho vozu. Tam všechno kolem nás hořelo, tedy byla obrovský. A taková...
1: Tento bývalý terezínský vězeň pohřbíval těla zavražděných lidických mužů.
0: Na takovou nějakou zahradu ohořelou. Jako nějaký statek, že to bylo něco takového podobného. A tam, víte, v tom okamžiku, jako to úplně jako když se ze mě, jako když se ve mně jako něco zlomí. Tady byl to okamžik, na který nikdy snad v životě nezapomenu. Protože tam leželi děti, leželi tam zastřelení muži, ležel tam starý člověk, bělovlasý, s vytřeštěnýma očima. Tady byl to strašidelný okamžik.

V noci z 9. na 10. června 1942 bylo popraveno 173 lidických mužů.

Mezi nimi i Josef Haroník, kterému bylo 14 let. 15letý Josef Pek. 73letý farář Josef Štemberka. Slepec, kterého museli předpopravčí četu dovést. Táta 8 dětí. Lidické ženy byly odvlečeny do koncentračního tábora Ravensbrück. Z 203 žen se po osvobození vrátilo jen 143.

0: či dát, že jo. To víte, děti se držely okolo krku, oni to brali všemožně, že jo. No a střílili do vzduchu a řekli, když to nedáte podobně, dáte to pouze. Děti jsme tam nechali a potom nás odváželi. Večír, bylo asi půl jedenáctý na Kladenský nádraží. No a ty děti prý druhý den odvážili, my nevěděli kam, že jo. Oni řekli, že prý by měli s námi špatnou cestu, že dopravě jich samé. No do Ravensbrücku jsme přijeli a děti jsme neviděli.
1: Lidické děti. Jen šest jich bylo vybráno k poněmčení. Hana Špotová u své německé matky, u svého druhého německého otce, se svou třetí německou matkou. 82 lidických dětí bylo označeno podivným slovem Nicht wieder ein deutschungsfähige Kinder.
2: Děti byly přezkoumány, jsou-li schopné poněmčení nebo ne. Neschopné budou předány vám a mají být cestou tamních polských táborů přiměřeně dále rozeslány. Děti nemají sebou nic, než to, co mají na sobě. Nějaká přílišná péče není žádoucí. Podepsán Fischer, SS Obersturmbannführer.
3: Milá teto a strýčku, předem srdečný pozdrav z Polska, bez otce a matky zasílá Emma a Venda.

0: Milý stříčku a tetičko, byli byste tak laskavi a poslali nám nějaké šaty a obuv. Hlavně, jestli byste mohli alespoň kus chleba a něco k jídlu, neboť nemáme nic, než to, co máme na sobě, a to již moc trvanlivosti nemá. Strejdo, nevíte snad o tatínkovi a mamince? A Vendovi také něco na sebe? Já myslím, že vy jste zdraví a všichni pohromadě. Buďte tak laskavi a neopovrhujte s naší prosbou. Buďte tak laskavi a pošlete to i hned, neboť nevíme, jak dlouho se trváme na místě. S Bohem, Emma a Venda.
1: Jelikož až dosud nedošly žádné dispozice, co se má s dětmi nadále stát, prosím o odpovídající nařízení. Podal jsem o přemístění dětí zprávu 4B4 s domněním, že tyto jsou určeny pro Sonderbehandlung. Podepsán SS Obersturmbannführer Krumej.
2: Chelmno, polská vesnička 74 km od Lodže. V tomto domku žije člověk, který naposledy viděl lidické děti.
3: Prosím pana, podíš dávím pod kůry.
2: Já jsem tady do kopce a musel jsem počkat. V té době přijela auta Němci s českými dětmi. Byli je a nařídili se stoupit.
3: Na soši vlastně v šustky.
2: Potom je na silnici se řadili po šesti.
3: Po šestiu. I ze soši
2: a odtamtud pochodovali sem do paláce.
3: Čili do zámku. Tak.
2: Tady je zavedli nahoru do zámku.
3: I vprovadili jich na gure do zámku. Na
2: do velkého sálu.
3: Tam
2: na následující den, to znamená vytro, ráno,
3: rozbírali
2: svlekli děti do naha.
3: Chodili z góry na
2: dům, sešli sem dolů do chodby
3: i vychodili v koniec zámku,
2: a vyšli na konec zámku. Tam stál zaplynovaný vůz.
3: Jeden
2: gestapák na voze stavil děti těsně vedle sebe,
3: štišle,
2: aby se jich tam víc vešlo. Pak zavírali vozy na velké závory.
3: Tam vlastně, na tým voze,
2: potom pustili do vozu plyn. Vůz pár minut stál
3: i vyježdal
2: a odjel do lesa.
3: Do lasu.
2: To je vše.
3: To všechno.

Szkoła. Statek. Pomnik. Kostel. Lidice.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Týden je opět pryč, k mému úžasu se opět setkáváme, svět stále ještě je. Pan Toula je také jako vždy na prvním místě, moc mě to těší, moc zdravím oba Toulovi. A píše, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, přes záplavu nových zpráv bychom chtěli připomenout vznik nového státního svátku v Polsku 11. července si Polsko bude připomínat k velké nelibosti Ukrajiny, volyňské masakry a naše média mlčí, jako v případě polského odmítnutí zeleného údělu. Dočkáme se i my takového správného rozhodnutí? Zdravím také Lenku Neumannovou a všechny další, kteří nepodvolní ze severní Moravy, kde jim hezky prší. Zdeněk Posledník, toho také moc zdravím, tady nám pomáhal velmi se studiem a tak dále a tak dále. Ale vrátím se k té úvodní otázce pana Touly. Je to, pane Toulo, přesně tak, jak říkáte, ten nový státní polský svátek je opravdová facka Zelenskému. Oni to nechtějí slyšet, prostě, že ti banderovci tam vraždili jak šílení, daleko horší než, abych tak řekl, běžní němečtí SSáci. Já to mám trošku schováno pro jednu věc. My tady budeme mít někdy koncem týdne pana Ladislava Jakla, napůl Poláka, napůl Čecha, experta na Polsko. A určitě tohle bude jedna z otázek, kterou mu chci položit. Těch otázek bude ale mnohem víc, ale já bych si prostě možná tedy odpověď na to, pane Toulo, co to vlastně znamená. To, že, že mlčí naše média, je pochopitelné, abych tak řekl. Žijeme v naprosto totální izolaci a blokádě. Ale že se v tom Polsku něco děje a podivně se teď po tom, co vyhrál nepředpokládaný prezidentské volby, nepředpokládaný kandidát strany PiS, se o tom mlčí docela intenzivně. A to je zajímavé. Ve vztahu ke všem tomu, co říkáte, pane Toulo, těm nejrůznějším velkým dramatickým zprávám, které přicházejí. Ale my se jim nevyhneme. Tak pojďme na to.

Vaše dopisy jsou stále uchvatnější. Opravdu. Nejtěžší je, co zařadit a co vynechat. Snažím se, prosím vás, komu jsem zase ještě neodepsal z minulého týdne, vydržte, je toho nad hlavu, ale čtu to všechno. Opravdu. Vážený pane Hájku, měl jste bohužel zase úplnou pravdu, že ten bitcoinový skandál Čechy vlastně nezajímá. Když jsem viděl preference Spolu, které neklesají pod 20%, udělalo se mi mdlo. A to ani nemyslím na ty statisíce takzvaných korespondenčních dopisů s hlasováním, protože ke krajanům se tyhle zprávy ani nedostanou. A když, tak je vůbec už nebudou zajímat. Když jste psal o tom, že za pár týdnů si přes prázdniny na to už nikdo ani nevzdechne, přišlo mi to hodně přehnané věštění a ono je to tady už teď. Co by se asi muselo stát, aby Češi tu mafii ze Strakovky vyhnali? Válka? Jen to ne. Jenže ono se to klidně může stát. Ne kvůli Ukrajině, ale kvůli Izraeli. Opět vám dávám za pravdu. Írán je blíž, než si myslíme. Řeknete nám svůj názor, kam se to řítí? Pokusím se, Alexi N., vážený Alexi, pokusím se. Předtím ale chci ještě reagovat na to, co se tady objevilo kolem těch preferencí. To znamená průzkumu veřejného mínění, o nich tady hovoříme už posté, té manipulaci, kterou činí ty agentury, které jsou zaplacené těmi, kdo potřebují nějak upravovat jejich preference, aby veřejnost se náhodou nedostala jinam, než chtějí. S těmi preferencemi Spolu je to ovšem, máte pravdu, zvlášť komické, protože je vyloučeno, aby zůstala podpora pro Spolu taková, jaká byla před touto bitcoinovou kauzou. To oni jenom si zaplatili, dohodli se se STEMem, že jim to udrží ještě nějaký čas, aby nenastal takový ten efekt, jako když je ran na banku a všichni si jdou najednou vybrat peníze a banka se zhroutí. Tak aby nenastal tento efekt u jejich tvrdého voličského jádra a nerozpadlo se zcela, tak si tohle platí. Mě na tom zaujala jedna věc, upozornili mě na to také kolegové a je to půvabné. Chcete-li, Praha je takovou tou hlavní baštou Spolu, že? Tak já vám teď ukážu, jak jeden z významných členů vlády, jaký zájem mají o jednoho z významných členů vlády Pražané, když pan ministr roznáší letáky. To je docela hezké. Vidíte ho, poznáváte ho? Naštěstí je dole ten titulek, jinak byste ho asi nepoznali. Tak tenhle ten bludný Holanďan se snaží na Kačerově rozdávat letáky, ale nikdo ho neakceptuje. To je těch 20%, Alexi, jenom abyste pochopil, o čem mluvíme. Prostě ministr zahraničí bloumá po Kačerově a nikdo si ho nevšímá. V Praze, která je jejich hlavní baštou, neberte to tak opravdu vážně. Daleko závažnější je samozřejmě to, co říkáte v druhé části toho dopisu, ale mě to ještě inspiruje k jedné věci, protože teď proběhla médii taková zase vlnka proti SPD a Trikoloře a všem spolupracujícím pro a svobodným, kterých se opravdu oni už začínají bát. A právě tak jako Jiří Pospíšil, ten 4% přítel TOP 09, který se chce stát té umírající strany šéfem, podal trestní oznámení na
Tomia Okamuru, vlastně proto je dneska Tomio Okamura za ty podivné, za ty velmi výstižné plakátové projevy o těch migrantech stíhán, tak teď se pokoušejí něco udělat podobného s Trikolorou. Paní Majerová někde při nějaké předvolební setkání řekla o tom spolu, spolu chyceni, spolu pověšeni. Představte si, že už na to dal ten Šarapatka takový pán, který chtěl být vždycky jako nejvíc vidět, chtěl byl taky v Radě České televize a je zoufalý z toho, že nemá žádnou funkci, přestože se tak snaží, tak na ní podal trestní oznámení za to a ona to policie už opravdu vyšetřuje. A moji kolegové tady zjistili, že už to byla vlastně jenom repríza. Tohle ve vztahu k politickým protivníkům použil poprvé před lety už nikdo jiný než slavný, milovaný Karel Schwarzenberg. Stalo se tak v článku, který tady mám, který jsme si vytáhli, spolu chyceni, spolu pověšeni. To v době, kdy se rozpadly Věci veřejné a došlo k rozkladu ODS, tak Karel Schwarzenberg říká spolu chyceni, spolu v pověšení na adresu ODS. Tehdy to nevadilo. Dneska v té brutalitě, která se děje na politické scéně, nechutných věcí, tehdy nemyslitelných ještě, teď to vyšetřuje policie, protože chce samozřejmě skandalizovat, respektive možná i obvinit dalšího člena té spolupracující skupiny kolem Tomia Okamury, Trikolory svobodných a Reichlova pro. No a jenom ještě slovíčko k tomu, co píšete v druhé polovině toho dopisu, Alexi. Že vám to přišlo jako hodně přehnané věštění, to, co jsem psal, že už na to, na ten Bitcoin ani nikdo za pár týdnů nevzpomene. Ono to opravdu tak je a je to tak i pravděpodobně celé proponováno. Ono je to tak myšleno, proto s tím vyrazili docela brzy, aby se z toho dalo ještě vařit. Vypadá to, že celá ta bitcoinová kauza, protože těch kauz tohoto typu je nesmírně mnoho, ale oni si vybrali právě teď tuto, že má ještě zajímavější pozadí. My se samozřejmě o to zajímáme, ale dostaneme se k tomu ještě v jednom dopise, ale pokud jde o tu válku a o tu válku izraelsko-íránskou, respektive útok Izraele na Irán, tak to si nechám k dalšímu dopisu. Pane Hájku, musím vám napsat, protože jsem zděšená. Vždycky mezi přáteli a známými jsem obhajovala Izrael, protože tam vycestovali židovští známí mých rodičů ještě za bolševika, neboť se tady báli a já jsem byla vychovaná v odporu k antisemitismu. A teď nejenže sledují ty hrůzy, co Izraelci páchají v Gaze, ale rovnou zaútočili také na Irán. Kde to skončí? No, nejdřív řeknu snad jednu věc. Zuzano, dočtu ten dopis. Neobávejte se. Ale jenom k tomu, co tady píšete. Pokud je o Izrael, tak přece nejde o žádný antisemitismus, kdo kritizuje Izrael, kdo nechce se smířit s existencí Izraele.
Izrael není ve skutečnosti nic židovského. Ono také těch pravověrných židů už je tam málo a když tam jsou, tak je mlátí místní policie po hlavách. To je sionistický projekt, na to nesmíme nikdy zapomenout. To je projekt na ovládnutí Středního východu, který vzniká už na začátku a dokonce ještě před začátkem minulého století. A ten sionismus, který se váže na to židovství, dostal teprve po druhé světové válce tu možnost jako vlastně emocionálně to bylo ospravedlnitelné se tam usadit. Ale Zuzano a všichni ostatní, kteří se obáváte antisemitismu, to s antisemitismem nemá co dělat. Ale vy to sama říkáte, Zuzano, ostatně. Četla jsem rozhovor s nějakým členem izraelské vlády, který na nějakém mítinku s mládeží mluví o tom, že musí získat Izrael také Sýrii a já nevím, jaké ještě další země. O nežidech mluví jako o gojích, vlastně takových podlidech. Oni se úplně pomátli, nebo že se ptali Trumpa, jestli smějí zabít nejvyššího duchovního představitele Iránu, jenže on jim to prý nepovolil. Jsem zoufalá, kam to celé spěje, jen válka a válka, kam se podíváš. I ti Židé, kteří mají za sebou zkušenost holokaustu, jako by se těm Němcům chtěli podobat. A poslouchat naše vládní představitele, jak přesto dál Izrael podporují, když už i ten pitomý Brusel od nich dává ruce pryč, no nevím. Máte proto nějaké vysvětlení? A myslíte, že byste se na to mohl zeptat pana Svatoše, který tomu opravdu hodně rozumí? S velkými díky za tu práci, kterou pro nás nepodvolené děláte a kterou nemohou docenit ty drobné příspěvky, které vám s manželem každý měsíc posíláme. A s modlitbou za lepší příští, Zuzana Ch. Jednak, Zuzana, moc chci poděkovat a všem ostatním jako skoro obvykle. A nenechám si vnutit, že to dělat nemám. Chci poděkovat za to, že nám stále posíláte příspěvky na provoz. Je to elementární. Je to zásadní. Oni jedou po každém, kdo s námi začne spolupracovat. Víte, jak vyjeli po Supramedexu a teď vyjeli i po Bevitu. Jakmile se tady objeví představitel té firmy, která nám s námi spolupracuje, aby nám pomohla přežít, tak se do nich okamžitě pustějí. Takže ty vaše příspěvky jsou opravdu elementární a moc za ně děkujeme. Jenže musím současně tady něco podotknout, Zuzana. Vy říkáte, i ti Židé, kteří mají za sebou zkušenost holokaustu, to nemají jenom Židé, Zuzanko. To mají Slované především. Slovanský holokaust se akorát nestal takovým pořekadlem politickým, aby se z něho vytloukal politický kapitál. Němci vraždili všude a Slovany zvlášť. O tom, co měli za lubem s námi, jsme mluvili nesčetněkrát. A v naší akademii děkuji mnohokrát za to, že ji tak nádherně navštěvujete, se o tom také často bavíme. Možná, že je čas právě podívat se proto. Já takhle, abych nezapomněl. Pana Svatoše se na to zeptám. Zeptám se ho ve středu, protože ve středu jsme se dohodli, že kolem těchto otázek, které opravdu začínají být dramatické a dramatičtější než to, co sledujeme ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině, to chce okamžitě se v tom zorientovat a vědět, o co jde. Čili pan Svatoš přijde
Zuzana a vy všichni ostatní, kteří máte rádi, a jsou vás 10 000, přijde ve středu a od 18 hodin s ním budu vést rozhovor. Tak se na to také těším s vámi. Tak pojďme dál. Dám si trošku mého skvělého čajku. Je v tom i růže dnes. Chvála Kristu, moc děkuji za váš poslední rozbor. Nakonec za všechny vaše pondělky i pozvané rozhovory. Nejvíce asi těším na další rozhovor s panem Svatošem. Teď jsem o tom hovořil. Prosím, asi určitě rozeberete to, co člověk asi nyní hodně sleduje. Nepokoje ve Spojených státech. V jednom článku bylo zmíněno, že jsou placeny Sorosovou agenturou. Prosím, jak to vidíte vývoj dalších těch nepokojů s ohledem na rozjeté změny ve vedení státu v Evropě, zjednodušeně řečeno nadnárodní, pronárodní, a případným dalším dosahem v souvislosti s hrozbou další velké války. Děkuji za vše a žehná J.M. Pokud se podepíšete už tím označením, tak ho respektuji, i když třeba z mailu vidím křestní jméno, ale respektuji, že se pod touto značkou označíte. No, vážený a milý J.M., jednak moc děkuji za požehnání, potřebujeme to nesmírně všichni. Prosím za požehnání všem protiproudařům každý den. Děkuji za to. Pokud jde o ty nepokoje ve Spojených státech, no, kdysi před pár lety před Trumpem koloval takový vtip. Říkalo se, jediná země, kde nemůže dojít k barevné revoluci, jsou Spojené státy, protože tam není velvyslanectví USA. Jak vidět, deep state, hluboký stát, zdaleka Trump ještě nevysušil, zdaleka ne, jak by mohl za tak krátkou dobu. Je stavěn do velmi složitých situací tím deep statem v tajných službách, v Pentagonu a tak dále, protože jak tu operaci ukrajinskou, která se tak podobá té izraelské, tak oni se dozvěděl v obou případech velmi pravděpodobně. Ty zdroje, které máme, jsou docela dobré. Těsně v podstatě před tím, než byly spuštěny. Jistě jste si povšimli, že to napadení ruských strategických zbraní zevnitř Ruska na těch automobilech je jak přes kopírák učiněno v Íránu Izraelem o několik týdnů později. Je v tom celý podpis pochopitelně Mossadu, izraelské tajné služby, která to připravila zjevně a tím se vlastně sama udala. To připravila ve spolupráci se CIA i na Ukrajině předtím, respektive v Rusku. To, co se tam teď děje, to hnutí No King, nechceme krále, které je jak obsané z těch barevných revolucí, se teď přelívá do Spojených států a bude nesmírně zajímavé sledovat, jak si s tím Donald Trump poradí, protože v tomto případě jde opravdu o vnitřní věc a je to vnitřní věc, která mnohým z nás připadá redundantní, zbytečná, nedůležitá. Ale není, protože pokud jsme po zvolení Donalda Trumpa se ptali, co dělá
padlá demokratická strana, to je dokonalý výsměch tomu slovu, anebo jeho definice, protože tohle to jsou demokraté. Tak teď to vidíme. Oni se připravovali se na různých místech, připravovali se včetně těch zahraničních, Mexičanů a podobně, a teď to rozjíždějí. Bude zajímavé, jak se s tím Donald Trump popere, protože je tu Ukrajina, je tu teď izraelsko-íránská válka a je tu pokus o barevnou revoluci u něj. No, lidičky moji, to je přece tak jednoduché. Oni jsou tamti pořád stejní. Oni to nemohou dosáhnout těch svých šílených cílů, které směřují k depopulaci, k vyvraždění většiny lidstva. Oni je nemohou dosáhnout těmi demokratickými prostředky. Tak používají prostředky, které mají k dispozici, nastřádány za ta desetiletí, kdy hluboký stát vznikal. A za pár desetiletí, kdy vznikl také u nás. Jeho výrazem je ta Fialova vláda. My se nemusíme tak divit, kde se vzala. Ona vyrostla na tom podhoubí jako opravdu jedna z jedovatých, smrtelně jedovatých hub a nemenuje se Hřib, ale Satan. No, tak pojďme dál. Já jsem se chtěl zastavit ale dneska u jedné věci. Několik vašich dopisů se tomu věnovalo velmi intenzivně a k mé radosti tu lidickou tragédii, kterou jsme připomněli jediným článkem, ale snad dobrým, si většina z nás připomínala intenzivně. Je to děsivost a současně výstraha. Dobrý den a díky za vaši práci, zdravím. Dnes v Událostech v 15. minutě při vzpomínce na Lidice od duchovního zazněla perla, co prý vedlo dva národy, myšleno německý a náš, před 80-90 lety, aby se navzájem vraždili. Byla tam i vsuvka i dnes, ale slova se týkala druhé světové války. Podpis H. Je to neslíchaná drzost, co vedlo dva národy, aby se vraždili. Oni vraždili nás. Vzali nám zemi, vzali nám životy skoro 400 tisíc našich spoluobčanů. Velmi vážený pane Hájku, v minulých dnech jsem bedlivě sledoval sraz sudeckého spolku v Regensburgu. To, co tam zaznělo, mě velice zneklidnilo a proto jsem se rozhodl, že 6.6.2026 uspořádám na Staroměstském náměstí v Praze protestní demonstraci proti srazu sudeťáků v Brně. Skvělý nápad, ale možná, že by to mělo být jednak v Praze a jednak v Brně. Sraz má být na pozvání brněnských představitelů ve dnech 5.6. až 7.6.2026. Proč jsem se takto rozhodl? Konání srazu sudeťáků na našem území považuji za plivanec na 365 tisíc umučených, popravených, zabitých Čechoslováků rukou německých nacistů za druhé světové války. Sám sebe se ptám, začne to srazem a skončí to kde? Na jejich srazu zaznělo, že Česká republika dluží odsunutým 530 miliard eur. To mě připomíná, pane Miroslave S., i když ve vašem případě asi jméno zveřejníme, že je tu jenom jediná strana, která požaduje reparace od Němců za ty hrůzy, které nám tu způsobili a rozvrátili. A to je ta
SPD, která je dnes zažalována a stíhána. Za největší malér považuji to, že vše podporují bavorští vládní činitelé. Pracoval jsem v Německu cirka 14 let a vím jedno, Němec, když něco dělá, tak ví, proč to dělá. Odeslal jsem protestní dopis na naši ambasádu v Berlíně. Na vyslanectví Německa v Praze. Do sudeto německých novin, primátorce města Brna. Já vím, že mi nikdo z nich neodpoví, ale ať si to aspoň přečtou. Nemohu mlčet, nejde to. V prosinci letošního roku pozvu z každého kraje dva lidi na setkání v Praze, kde se domluvíme na celkové přípravě oné demonstrace. Oslovil jsem paní Turoňovou, paní Konečnou, Petra Bureše, doktora Skálu a další osobnosti. A proto bych se vás, pane Hájku, zeptal, zda byste tuto demonstraci někdy od ledna 2026 mohl prezentovat ve svých pořadech. Jde mi o to spojit co nejvíce alternativu a na demonstraci dát jasně najevo, že u nás sudeto německý spolek nemá co dělat, a to i vzhledem k tomu, že ho založili bývalí nacisté. Znovu říkám, nemůžu mlčet, nejde to. S přátelským pozdravem, Miroslav S. A na to ještě reaguje pan Zbyněk Prousek. Já bych to možná tady, který vytváří petici proti tomuto setkání. Je to, my ji samozřejmě zveřejníme a zveřejníme, možná, že tam vidíte na obrazovce i adresu pana Zbyňka Prouska, který píše, přátelé, na dne 10. června připadlo smutné výročí německého fašistického vyhlazení obyvatelstva i obce Lidice. Možná, že bychom se mohli podívat na to, jak to tam v těch Lidicích i vypadalo. Často na to zapomínáme. Je to nepředstavitelná hrůza v té vyvražděné vesnici. A co na to hrdiná Česká televize, co na to šéf Senátu, šéfka sněmovny, šéf vlády, co na to prezident, co na to Aspen, co STAN či ODS, co na to sběratel dronů pan Vetchý a jeho nohsledi. Mohl bych tak dlouze pokračovat, mám za to, že nikdo nic. Že by jim to připomínalo protagonisty ideologie, v níž nyní moderně pokračují na Ukrajině. Nebo že by jim to snad připomnělo hořící dům odboru ukrajinské Oděsy v roce 2014. Inu posuďte sami, přátelé. Posoudili jsme, pane Prousku. Já k tomu mám i k tomu předchozímu dopisu ještě jedno. Já samozřejmě za protiproud říkám, že se toho velmi zúčastním a rádi, ale myslím, že to musí být silnější než jen jedna demonstrace, že opravdu by se měli dát povolebně potom aspoň, pokud se to nestane volebním tématem, a mělo by povolebně dát dohromady různé skupiny a vytvořit opravdu, ukázat celonárodní odpor proti neslýchané drzosti, kterou sudetoněmecký Landsmannschaft chce zorganizovat na pozvání, aby to jako bylo jasné, organizátorů festivalu Meeting Brno, jehož součástí je takzvaná pouč smíření, připomínající odsun německých mluvících obyvatel Brna po skončení druhé světové války. Ti sudeťáci jim dali cenu za lidská práva tomuto, této páté koloně zvané velmi hezky česky Meeting Brno. Prostě ty páté koleny tu jsou, v tom Brně je to úplně jak ložené, tam se tím dlouho zabýval Petr Fiala od začátku 90. let, s nimi spolupracuje. To nebyli německy mluvící, to byli Němci, kteří se přidali k Hitlerovi a kteří rozvrátili tuto zem a umožnili to. Nejprve vyhnali z těch sudet, jak víme, české občany, vraždili je a pak těch dalších skoro 400 tisíc.
myslím, že opravdu je potřeba se tomu postavit, že je potřeba to zvednout navzdory všem tématům, která nás stíhají dnes a denně. Věřte mi, tohle je téma, ve kterém této zemi stále ještě a ještě dlouhá desetiletí půjde o existenci. Protože Němci to nikdy nevzdají. A to má pravdu Miroslav S., který to tam jako poznal zevnitř. Oni vždycky vědí, co dělají. A to, že je podporuje, mimochodem na tom jejich srazu teďkon, tam jistý pan Hörtler, docela významná postava, označil vyhnání Němců, oni mluví o vyhnání, ne o odsunu, vyhnání za poválečný zločin. Sudečtí Němci chtějí být, ale dnes, podle něj, kdy na východě Evropy Rusko vede brutální agresivní válku proti Ukrajině, chtějí být garantem porozumění mezi národy. No to už předvedli. Já to nechci dlouho natahovat. Mě to jenom nesmírně zvedlo opravdu adrenalin, jak málo co. A jsem nesmírně rád, že tolik z vás si toho tak všimlo a píšete a organizujete. Věřte mi, když se nepostavíme tomuhle zlu, tak nás ta Unie zbaví státu nekonečně snadněji. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Dovoluji si poslat malý příspěvek do porady nepodvolených. Poslouchám všechny vaše pořady na protiproudu. Jste taková jiskřička naděje pro všechny, kteří se vzepřeli této šílené mašinérii. Minule jste mluvil o současné fialové vládě, že nás potkalo to nejhorší možné. Nespochybňuji, nicméně si dovolím připomenout vakcinační běsnění vlády minulé. Tedy vlády ANO a ČSSD, pánu Babiše a Hamáčka a jejich poskoků. To lidé zapomněli? Zapomněli na zákazy vycházení, na nucené dušení v respirátorech, na zákazy návštěv příbuzných v pečovatelských domech, na zákazy a zákazy a další zákazy. A vše se to dělo mimo zákon. A výsledek vakcinačního běsnění? Všímají si lidé toho množství náhlých úmrtí? Vždyť to už je samostatná diagnoza. My si toho všímáme, lovče, protože to nám poslal lovec. Jistě ho mnozí znáte, je to úctyhodný muž, který rozesílá důležité informace. My si toho všímáme a píšeme o tom. Jeden z diváků nás naopak pak napadl, ale to je jedno. Všímají si lidé toho množství náhlých úmrtí, vždyť to už je samostatná diagnoza. Poslední roky kosí populaci turborakoviny, infarkty, mrtvice i mladých a především mladších. K tomu se přidává neplodnost žen a vše časově koresponduje s vakcinací údajně proti covidu. O zjištění vládního zmocněnce slovenské vlády doktora Kotlára se rozepisovat ani nebudu. Podivné vakcíny podivným nátlakem píchané do lidí. A v příloze jen malý přehled úspěchů této vakcinace. Tam byly přiloženy právě ty další případy nesmírně nepochopitelné úmrtí mladých nebo lidí, no mladých, no ani ne 40-letých, ani ne 50-letých, na selhání oběhového systému, žádný infarkt, prostě to přestane proudit a tak dále. My si to uvědomujeme, lovče. Ptám se, co je horší, vakcinační genocida národa anebo řízený rozklad státu. Oboje je přece zločin. A tihle zločinci mají dnes ještě tolik drzosti ukazovat se na veřejnosti, kandidovat do veřejných funkcí a tak dále. A vše za podpory svých nohsledů, tedy stranických kolegů. Jak je vůbec možné, že tyhle lidi, tyhle strany a hnutí může ještě někdo podporovat? Jedině bezcharakterní, bezpáteřní, psychicky narušení jedinci. Jsou tohle ještě vůbec lidé? Mají duši? Jo,
jsou to lidé a mají duši a jsou to naši spoluobčané lovče. Chápu vaše rozhořčení. Já se ho zúčastňuji vnitřně, ale byl bych mírnější. Znovu a znovu si připomínejme. My máme malá média. Oni mají v rukou ta obrovská, celou mašinérii té propagandy. Teď připlácíme tomu jednomu z hlavních jejich trup propagandistických k těm dosavadním 7 miliardám další miliardu. To všechno je neslýchanost. A ono to na významnou část lidí opravdu působí. A pak jsou mezi nimi také lidé, kteří si říkají, a v tom vlastně mají pravdu. On ten Babiš aspoň ty věci dovede zmanageovat. On je dobrý manager. To je asi pravda a kdybych měl posuzovat vedle sebe Fialovou vládu a Babišovu, tak je to nesrovnatelné. Je pravda, že když se dostal do té situace covidové, tak nám předvedl, jakým způsobem to také umí zmanageovat. A přesto bych byl k těm lidem, kteří ho chtějí dneska volit, daleko mírnější, protože ten tlak té propagandy je tak silný, že i v mnoha dopisech nepodvolených vidím, jak to na ně vlastně působí, jak pochybují. Ostatně ten první dopis o tom svědčí, jakých 20%. Žádných 20% nemají, ale vy se tím trápíte. Buďme jako opatrní k těmto lidem. A mně se líbí, že Lovec končí. Kam se poděl zdravý rozum, půjď sebe záchovy, lze tohle ještě zvrátit? Třeba společně nakonec něco vymyslíme. Ano, lovče, já jsem přesvědčen, že právě takovéto porady nepodvolených, které dostaneme na podzim, myslím si, do ještě intenzivnějšího způsobu provedení a kde bych už byl rád, aby to bylo oboustranné, k tomu vedou. My musíme všichni něco vymýšlet, něco vymyslet, ale hlavně se nenechat zmasakrovat tou šílenou propagandou, která pokud se podaří zabránit válce, nebo respektive pokud se podaří těm silám protiválečným, které dnes sedí naštěstí i v prezidentském křesle Spojených států, a pokud je nepřeválcuje ten jejich deep state a ty jejich barevné revoluce a nedonutí Donalda Trumpa se účastnit té iránské války, protože té ukrajinské se už účastnit nebude, tak máme velkou šanci a je pak na nás všech něco vymyslet, jak říkáte. Prostě nevzdat to. A myslím, že v tom jsme asi všichni podobní. Pojďme dál. S tím možná ještě souvisí jeden dopis. Dobrý den, již dlouho poslouchám vaše vysílání, které je velmi zajímavé, kde se člověk dozví spoustu nových věcí. Nedávno jsem poslouchal pořad, kterým jste se věnovali po kauze Bitcoin. Moc rád bych se k této kauze zeptal na roli deníku N, který celou tuto kauzu zveřejnil. Vím z vysílání slovenských médií typu Protiproud, které zveřejnili informace, že deník N je úzce spjat přes neziskové organizace s ukrajinskou tajnou službou. Zajímalo by mě, co na tomto je pravda a pokud ano, co by to mohlo znamenat pro naši politiku. Jaké zájmy zde může mít ukrajinská tajná služba a co by to mohlo znamenat v nadcházejících volbách. Velice rád předem vám děkuji a doufám, že v některém z vašich pořadů se budete věnovat i tomuto tématu. Velice rád vám přispívám na provoz. Moc za to opět děkuji. No, ta odpověď je jednoduchá. Pardon, já bych
neřekl už ani to jméno. Přeji mnoho úspěchů ve vaší záslužné práci. René S. René a všichni ostatní. Je to v zásadě jednoduché. To, co říkáte o té roli deníku N, je samozřejmě pravda. Je to uměle vytvořená větev, která měla na Slovensku, nejprve na Slovensku a později u nás, hrát roli té vedle veřejnoprávních médií, hrát roli té druhé nohy páté kolony. A že to je napojeno na, nejen na ukrajinské tajné služby, je více než jisté. Je to celé propojováno zcela pochopitelně, dnes jim z toho vypadává jen ta americká ambasáda, vypadla jim v Bratislavě, vypadla jim teď v Praze, ale jenom se podívat na to, co a kdo obsadil ten deník N. No a jakou má návaznost ukrajinská tajná služba k nám? No naprosto zásadní. Ono totiž ten provoz toho celého spektáklu, který míří k tomu zničit náš stát a náš národ, je propojen, úzce propojen. Ta ukrajinská tajná služba je teď jenom v takové fázi, že toho umí víc, je vytrénovaná, tak si ji zvou sem a oni spolupracují. Je to naprosto jasné. Vždyť také mají tady už 750 000 svých lidí a potřebují, aby se k ním dostali jejich rodiny a tak dále. Nechci otvírat nové téma, ale věřte mi, je to další docela podstatná věc, na kterou bychom ani jeden den neměli zapomínat. Tady se tvoří znovu to, co se nám podařilo díky rozhodnutí spojenců na konci války odsunout Němce, kteří tady několik století už pak tvořili menšinu, která nás v některých věcech

Já tady mám jednu věc, vážená redakce Protiproudu, jsem čtenářem Protiproudu posledních několik let, čtu skoro všechno a jsem za to vděčný. Jsem katolický kněz, administrátor v malém městečku, jinak také student anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Především chci vyslovit vděčnost za vaši činnost, také velkou vděčnost panu Hájkovi za laskavé a moudré rozhovory s různými osobnostmi. Děkuji velmi. Držím palce, abyste ve své práci vytrvali. Píše nám pan Cyrilka, otec Cyrilka, on se pak věnuje docela významnou část toho dopisu některým chybám, které vznikají v tištěných, nebo v tištěné, ne tištěné, ale publikované verzi Protiproudu. Věřte, že s tím bojujeme, jak umíme, je nás pořád ještě málo, znovu a znovu vznikají ještě chyby. Jsme z toho nešťastní, protože víme, že jazyk je náš chrám i tvrz. Tak vy se naštěstí, otče, k tomu stavíte velmi tolerantně a nabízíte různou pomoc. Ono to zase tak jednoduché není, protože my nemůžeme do toho systému pustit nikoho než absolutně prověřené lidi. Tam přímo do toho systému, kde se to dělá, který jsme vytvořili kompletně znova díky vašim příspěvkům a který je dnes absolutně nový a chráněný. Všimněte si, že ty útoky už nezaznamenáte vůbec a pokračují pochopitelně. Tak do něho opravdu může jen pár lidí. My nemůžeme si risknout, že bychom umožnili někomu, aby to třeba ještě znovu dál čet a opravoval v tom systému toho, co už je venku. A předtím to nejde, protože my dáváme okamžitě ven, co je hotovo. Málo rukou, málo nohou. Málo, někdy i hlav. Ale vy oče pokračujete. Na stránkách je celkem dost reklam. Nejvíc vadí mi ty blikající. Nebylo by možné pomocí předplatného ty reklamy zrušit. Rád bych si za to zaplatil. No, my o tom přemýšlíme, my o tom uvažujeme, něco takového chceme i udělat. Já tady na těch YouTubech a tak dále, tady už můžete si ty reklamy vypnout, zaplatit ten internet, nebo respektive ten provoz bez reklam. My o něčem takovém teď docela intenzivně uvažujeme. Je to v nějakém stavu zrodu, ale pokusíme se, protože těch z vás, kteří se na to ptají, je hodně. Bude to taková, ne, já to řeknu, až to bude hotové, ale pokusíme se o to, aby za nevelký peníz bylo možné pro ty, kdo to budou chtít, ty reklamy vypnout. Možná, že by bylo i dobré, pokud jako jsou vás třeba tisíce už, abyste se ozvali mailem a dali nám najevo, jestli budete chtít také vypínat reklamy, abychom tak asi věděli, pro jakou obec, pro jakou strukturu velkou ten neúplně jednoduchý systém připravíme. Pojďme dál. Musím něco přeskočit. Já to opravdu příště zase vezmu. To jsou tak krásné dopisy, přátelé. Jenom zmíním ten Aleš D., který si všiml letos velmi zajímavé věci. V minulých volbách bylo možno vsadit na výsledek voleb na jednotlivé strany a podobně. Letos však všechny sázkové kanceláře mají v zásadě jen jednu sázku, a to s jakými procenty skončí ANO Andreje Babiše. Není možné si vsadit na volební výsledek Spolu nebo Stačilo, nebo na počet získaných mandátů, ani na jméno budoucího premiéra a tak dále. Nic. Je to zajímavý prvek, kterého jste si všiml, Aleši. Já nejsem ten sázející. Před prvními prezidentskými volbami v Americe, když se objevilo jméno Donald Trump, tak jsem mému kolegovi, který je bohužel už na věčnosti, Ondrovi Hepnerovi,